0: Meteorolog a klimatolog dr. Michal Žák se narodil v Třebíči, magisterské i doktorantské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A právě tam, na katedře fyziky atmosféry, teď kromě svých jiných aktivit i přednáší. No a těch jiných aktivit je skutečně víc než dost, ostatně budeme o nich dneska mluvit. Jsem moc ráda, Michale, že jsi udělal čas na zálety. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, já děkuji za pozvání.
0: Ještě předtím, než se pustíme do klimatu a počasí právě ve východních Čechách, já se vrátím asi do poloviny 90. let. To ses rozhodoval kam po studiu na gymnáziu. Proč vyhrála meteorologie?
1: Tak je pravda, že meteorologie mě nějakým způsobem přitahovala už v mých dětských letech. Můžu se i přiznat k tomu, že řekněme zhruba od 10 let byla mým nejoblíbenějším pořadem v televizi, tehdy ještě československé předpověď počasí, což bylo tuším někdy po 7:45 večer, třeba ještě s pány Vladimírem Seifertem, kolegou Brůškem a dalšími. A od té doby postupně jsem se nějakým způsobem stále více hlouběji zajímal o tu meteorologii a vždycky mě mrzelo, že třeba v zeměpise nebo ve fyzice jsme toho o meteorologii měli hrozně málo. Vždycky jen takové základní věci a tak jsem se vždycky tak nějak snažil zjistit trochu víc. No a potom, když přišla ten konec gymnázia, kam jít, tak ta volba byla vcelku jasná, i když ne tak úplně, protože kromě meteorologie jsem ještě zvažoval druhou variantu. A ta shodou okolností souvisí právě s východními Čechami, protože to byla dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích. Ale nakonec vyhrála právě ta meteorologie na matfizu.
0: Když jsi se, Michale, o studiu rozhodoval nebo už si studoval meteorologii, dokázal jsi představit, že si z nás meteorologů budou lidi sem tam utahovat? Proč se na to ptám? Já jsem kdysi byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty a ty zrovna z doby nedávné máš podobnou zkušenost, protože vím, že velmi přesně vážíš slova a na rozdíl ode mne dokážeš na otázky odpovídat velmi soustředěně a je velmi těžké v tvých odpovědích najít nějaký nedoraz nebo nepřesnost. A právě ve Všechno párty se ti podařilo tak trošku neobratně se vyjádřit a Karel Šíp toho obratně využil. Ostatně můžeme si to poslechnout.
2: Ale vy jste to nepředpovídali teda, že by to trvalo takhle dlouho, že ne?
3: No, možná dopředu úplně ne. Ano. Samozřejmě, když už to přišlo, tak už jsme, řekněme, věděli, že to bude trvat docela dlouho. Myslím samozřejmě...
2: To je krásný povolání, ale... To nevěděli, ale když už to přišlo, tak jsme to taky věděli.
3: Tak, abych to uvedl na pravou míru. Tak dobře, v červnu jsme asi nepředpovídali, že to letošní léto bude tak extrémně teplé.
2: No, jasně.
3: Ale řekněme, že třeba 25. června už bylo celkem jasné, že se chystá první horká vlna.
2: To už bylo i teplo 25. června.
3: No, to ještě moc ne.
2: Ještě moc ne?
3: Ještě moc ne. No. To si ještě lidi stěžovali, že je chladno.
2: Jo.
3: A že to letošní léto za moc nestojí.
2: Aha, jo, takhle.
3: No, a o 2 měsíce později.
2: Vy už jste říkali, buďte v klidu.
3: Buďte v klidu, už to přijde.
2: Už
3: to přijde. Ano. Pak to přišlo.
1: Tak to je pravda, že to bylo trošku možná neobratné ze začátku mé vyjádření a samozřejmě na druhou stranu ten pořad je i trochu o tom dělat si legraci sám ze sebe a takže jsem rád, že to možná vyznělo ve skutečnosti takhle humorně, ale když se vrátím k tomu začátku, tak je pravda, že třeba to letošní léto se očekávalo, že bude spíš teplejší, to, že to bude tak extrémně teplé, to ne, ale možná si vzpomeneš, že v tom červnu tam to bylo takové, že v polovině června bylo poměrně chladno a lidi už byli takový trošku netrpěliví nebo neodbitní se svými dotazy, kdy už konečně přijde to horko. A my jsme někdy kolem právě 20. nebo 25. spolu se potkali v České televizi a řešili jsme právě, jak to bude vypadat s tou první horkou vlnou.
0: A jak dlouhá bude.
1: A jak dlouhá bude a že by skutečně kolem začátku prázdnin měla dorazit. No a nakonec ty naše předpovědi vyšly a naopak se naplnily více než 100%.
0: A kdyby jsi směl teď znovu vybrat, šel by stejnou profesní cestou?
1: Ano, šel. Zatím musím říci, že jsem spokojen nebo jsem naplněn, pokud jde po stránce profesní, takže ano.
0: Baví tě to.
1: A baví mě to přesně.
0: Vzpomeneš si na své první vysílání v České televizi, musela jsem dohledávat, já nejsem dobrý historik, co se týče jakýchkoliv údajů časových. Byl to květen 2005, jestli to říkám správně.
1: Ano,
0: to jsi hozený jako ryba do vody?
1: Dá se říct, že ano. Den předtím mi kolegyně zavolala, že nemůže úplně dobře mluvit, tak jestli bych nebyl ochoten to nakonec vzít celé, už od ranní hodiny té první relace, já jsem tedy na to kývl a bylo to tedy tak trošku hození do té vody.
4: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout po sebe.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války srdečních nepovědí.

0: Doktor Michal Žák není v uvozovkách jen televizním meteorologem, ale také vysokoškolským pedagogem a klimatologem. Nejdřív tedy k té matematicko-fyzikální fakultě, kde přednášíš. Jaké konkrétně předměty, Michale?
1: Tak mé předměty jsou jednak synoptická meteorologie a ta se zabývá jednak zpočátku takovou, řekněme, všeobecnou meteorologii. To znamená, že se posluchači dozvědí, jak se chovají základní meteorologické prvky, jako je tlak vzduchu, teplota vzduchu, jak dochází vlastně k ohřívání a ochlazování vzduchu a zemského povrchu. No a ta druhá část, ta už se zabývá takovými těmi známými pojmy, které používáme ostatně i v předpovědích počasí, jako tlakové útvary, tedy co je to tlaková výše, co je to tlaková níže, jaké je v nich proudění, jak se vyvíjejí během svého života a samozřejmě také atmosférické fronty, jaké jsou, jak to vypadá s počasím na nich a tak dále. Dále potom ještě mám částečně s kolegyní regionální klimatologii. Mně připadla ta část, která se týká České republiky. Ta kolegyně má potom vlastně světovou klimatologii. No a poté analýza povětrnostní mapy a konečně ještě poslední části je užitá klimatologie.
0: A když, Michale, kromě matematicko-fyzikální fakulty zmíním ještě tvoji další práci, práci na odboru klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu, co je tam tvojí hlavní pracovní náplně? Čím se zabýváš, kromě tedy přednášek na MatFyzu právě v oboru klimatologie?
1: Tak pokud jde zrovna o tu záležitost nebo náplň v Českém hydrometeorologickém ústavu, tak jsou to samozřejmě různé klimatologické, řekněme, expertizy nebo analýzy různých problémů. V těchto dnech třeba řešíme projekt pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, který zabývá vlastně stanovením nějakých zimních návrhových teplot, to znamená vlastně teplot, na které se mají dimenzovat budovy pro ty, řekněme, případy těch nejnižších teplot v rámci roku, což je zase záležitost, která má ryze praktické dopady, kromě toho, že jde o náplň třeba nějaké normy, tak vlastně na základě těchto údajů je potom potřeba dimenzovat budovy a tam samozřejmě jde o velké peníze, co si budeme říkat. Ale poměrně rád se zabývám také problematikou třeba klimatu města, městského tepelného ostrova, což je ostatně záležitost, která se mě dotýká, když žiju v Praze. To je taky velmi, velmi zajímavá součást této práce.
0: Mluvil jsi o městském tepelném ostrově, nejenom Praha, ale i další města bez pochyby i v Česku ho mají, Hradec Králové a Pardubice, nevýjímaje?
1: Nevýjímaje, určitě, protože vlastně ten městský tepelný ostrov, to není jenom záležitost nějakých obrovských nebo velkých měst. Uvádí se, že zhruba už u měst s 10 000 obyvateli lze jisté prvky toho městského tepelného ostrova pozorovat, takže Hradec Králové, Pardubice určitě ten teplný ostrov budou mít. Dokonce měli jsme jisté ambice se na tyto ostrovy podívat detailně. Zatím nebyl čas, ale věřím, že se najde a že nějaký ten výzkum v tomto směru taky proběhne.

0: Zálety Aleny Zálibnické.
1: S meteorologem a klimatologem doktorem Michalem Žákem se teď zaměříme na východní Čechy. Jsou tu rozsáhlé nížiny i nejvyšší hory, pramení a protéká tudy Labe. To všechno jistě hraje v utváření klimatu východních Čech tu hlavní úlohu. A čím se východní Čechy liší od ostatních krajů v Česku?
2: Čím se liší, tak těch odlišností záleží na tom, na jaký prvek se budeme dívat samozřejmě. Pokud to srovnáme třeba to Polabí se středočeským krajem, které vlastně sousedí, tak tady je víc srážek než ve středních Čechách v rámci toho Polabí. Určitě ty východní Čechy mají zajímavou oblast, zajímavý rys, že se tady nachází nejvlhčí místo České republiky, což jsou hřebeny Krkonoš. Na druhé straně není to žádný takový významný srážkový stín, tedy oblast, která má kvůli závětří výrazně menší množství srážek, jako mají třeba severozápadní Čechy, nebo jako má třeba jižní a jihovýchodní Morava.
1: Zkusme připomenout nějaké významné epizody, ve kterých tady ve východních Čechách hrálo hlavní roli počasí, třeba povodně.
2: Možná můžeme začít povodněmi v roce 1997, kdy byla zasažena zejména ta východní část východních Čech, to znamená zejména povodí řeky Orlice a jejich přítoků. Já mám dodnes v paměti ty fotografie zničených mostů, které vlastně ta rozbouřená Orlice strhla. Potom v roce 1998 se východní Čechy zapsaly trošku neblaze, a to oblast Rychnovska, kde vlastně v noci na 23. července 1998 se v té oblasti Rychnovska vytvořila taková série bouřek, které zasáhly opakovaně jednu oblast a během několika málo hodin tam napršelo až 200 mm.
1: Což 200 jinak.
2: Litrů na metr čtvereční, což znamená zhruba třetinu nebo víc než třetinu celoročního úhrnu. A to spadlo pouze za pár hodin, takže výsledkem toho byly samozřejmě výrazné nebo velmi rychlé přívalové povodně na menších tocích a na některých těch tocích se dokonce hladina zvýšila o víc než 3 metry, což je možná úplně nepředstavitelné z nějakého potůčku. Najednou prostě se valí ohromná masa vody a samozřejmě ta masa vody tehdy byla velmi ničivá a bohužel i tragická, bohužel i zabíjela, protože to také přišlo v noci. Na druhou stranu zase tam to pozitivní si můžeme vzít, že byl nainstalován výstražný varovný systém na některé ty toky, takže pokud by se tato situace měla opakovat v této oblasti, tak by obyvatelé byli upozorněni. A pak ještě můžeme jít do nedaleké minulosti, do června 2013, na začátku června, kdy vlastně východní Čechy zasáhly velice také intenzivní deště, dokonce to byly bouřky, řada bouří, které postupovaly přes Krkonošek jihozápadu. A tehdy se rozvodnilo, pokud vím, velice výrazně třeba Horní Labe, přítoky Horního Labe.
1: To, jak rychle šla hladina třeba úpy nahoru, tehdy jsem v podstatě měla možnost sledovat ten velmi rychlý nárůst hladiny toho nevýznamného potoka, jakým úpa na svém horním toku je. Měla jsem možnost pozorovat i reakce lidí na místě a bylo pro mě velkým poučením i to, že lidé dokázali mezi sebou komunikovat. Tak to pro mě bylo velkým poučením právě z téhleté konkrétní epizody roku 2013. Ono, ty důsledky potom byly asi jasné, ta voda se posunula potoku směrem dál.
2: Směrem dál potoku Labe a samozřejmě přidaly se i další přítoky, ať už jde o Cidlinu, ať už jde o menší toky na Kolícku, střední Čechy byly velice vážně zasaženy, takže náležitě nebo následně se rozvodnil třeba Botič v Praze a samozřejmě Vltava a pak to postupovalo dále potoku Labe směrem do Ústeckého kraje.
1: Nejenom velká voda, ale taky silný vítr občas trápí východní Čechy, ať už proto, že se tak, jak se rozeběhne po těch rovinných částech východních Čech, anebo zesiluje v horských oblastech.
2: Přesně tak, přesně tak. Možná asi si všichni vzpomenou na ten slavný orkán Kyrill, který v lednu 2007 zasáhl celé Česko, ale právě ve východních Čechách, přesněji v Krkonoších, udeřil vůbec nejsilněji. Na Sněžce byl naměřen náraz větru 216 km za hodinu a to je vůbec nejsilnější náraz, který kdy byl v celé České republice naměřen.
1: S doktorem Michalem Žákem jsme doteď mluvili počasí a klimatu ve východních Čechách. My v tom povídání samozřejmě budeme ještě pokračovat. Teď bychom vás rádi po písničce pozvali na takové, řekněme, v uvozovkách meteorologické výlety.

0: Slibovala se na meteorologické výlety. Michale, pokud bychom chtěli vyrazit na dlouhodobě nejchladnější místo východních Čech, bylo by to někde na hřebenech Krkonoš?
1: Bylo by to přesně tak. Myslím, že i na místech, které ty znáš, tak je dobře. Velice dobře. Hřebeny Krkonoš, tam ta průměrná roční teplota, tedy teplota za celý rok, je dokonce nižší než 2 stupně Celsia. No a vůbec nejchladněji je na Sněžce, kde ten dlouhodobý roční průměr činí pouhé 0,2 stupně Celsia nad nulou.
0: Kdybychom chtěli najít místo rekordně nejchladnější, to znamená místo, kde byla zaznamenána vůbec nejnižší teplota právě ve východních Čechách.
1: Tak to bychom nemuseli šplhat na Sněžku, protože tam ta nejnižší teplota se pohybuje jen kolem minus 23 stupňů, ale naopak měli bychom se vypravit do nějakého horského údolí, které má vhodné podmínky pro to, aby se tam vzduch v noci velice intenzivně ochlazoval. A naopak, aby tam byl slabý vítr. Takovými oblastmi můžou být horská údolí Krkonoš nebo Orlický hora. Z meteorologických stanic mě napadá třeba Orlické záhoří, které má teploty občas hluboko pod minus 30, ale třeba i lokalita Adršpachu bývá často poměrně silně mrazová.
0: Já tu mám i jednu otázku od posluchačů Českého rozhlasu. Jeden z nich se ptá, když se ve východních Čechách v létě v tom vedru objevovaly osvěžující bouřky, v Hradci Králové byly jen velmi výjimečné. S čím to souvisí? Je tu snad nějaký magnet, který ty mraky odpuzuje? Ptá se tedy náš posluchač.
1: Já si myslím, že to není úplně o tom magnetu, ono to je o tom nějakém převažujícím proudění, kdy se je relativně třeba malá překážka, orografická malá nějaká, řekněme, nerovnost terénní, velice třeba výrazně může promítat do toho počasí, jak konkrétně vypadá. A samozřejmě má to do jisté míry třeba vliv i na tu trajektorii bouřek nebo na jejich vývoj, na jejich postup. Na druhou stranu, přiznám se, že bych se možná musel podívat, kolik těch bouřek opravdu bylo v tom Hradci Králové, ale ani bych chtěl nějak posluchače znevažovat, tak naše paměť je dosti selektivní a někdy opravdu si pamatujeme jenom něco a ta realita může být trošku jiná. Takže magnet by v tom určitě nehledal.
0: Selektivní paměť znamená, že si pamatujeme jenom to, co si pamatovat chceme. Úplně přesně jsem tě pochopila, Michale. Já se teď vrátím ještě jednou k zimě. Určitě budou východní Čechy patřit i k lokalitám, kde napadlo nejvíc sněhu, leželo nejvíc sněhu, možná nakonec i nejčastěji sněží.
1: Ano, je to tak. A zase jsou to ty Krkonoše, což samozřejmě souvisí s jejich nadmořskou výškou a s tím, že jde o nejvyšší hory vůbec v České republice. Tak právě hřebeny Krkonoš mají jednak nejvíce dnů se sněhovou pokrývkou, ten tam leží déle než půl roku. A pak samozřejmě i největší množství sněhu na Labské boudě 15. března 2005 bylo 345 cm. Tak to je vůbec největší množství sněhu, které kdy bylo v Česku naměřeno. Ale kdybychom sečetli všechny vlastně přírůstky nového sněhu, tedy kolik toho vlastně napadne za celou sezónu, tak tady vede sezóna 1995-96, kdy tam bylo skoro 9 metrů. Napadlo za celou sezónu.
0: Ještě jedna otázka, která se týká velkých vodních ploch, které jsou ve východních Čechách, ptá se zase další z našich posluchačů, jestli právě ty velké vodní plochy, jako je třeba Seč anebo Rozkoš, mají nějaký vliv na oblačnost srážky.
1: No, u těch vodních ploch je to vždycky otázka té jejich velikosti. Ono z našeho pohledu právě třeba Seč nebo Rozkoš vypadají poměrně velce, na druhou stranu z hlediska atmosféry je to poměrně malá záležitost, prostorově malá. Tady je možná spíš větší vliv třeba na výskyt mlh, případně nízké oblačnosti, který ale souvisí právě s tím, že třeba na podzim ta voda je teplejší než vzduch, takže se potom nad tou vodou ta vodní pára sráží a vzniká právě mlha, případně nízká oblačnost. Ale že by to mělo nějaký vliv třeba na srážky, na výskyt srážek, tak to je velmi minimální.
0: Tedy důležitější je to, odkud vítr fouká.
1: Přesně tak, odkud vítr fouká, než jak to přesně vlastně vypadá v tom daném místě. Samozřejmě pokud by ta vodní plocha měla velikost Pardubického kraje, tak už by to samozřejmě význam mělo, ale jak říkám, Rozkoš nebo Seč je z tohoto hlediska podstatně menší.
0: Říká meteorolog a klimatolog dr. Michal Žák.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Abychom dneska s doktorem Michalem Žákem v Záletech nemluvili jenom o práci, vím, Michale, že rád cestuješ. Jak si vybíráš místa, která chceš navštívit? Bez pochyby počasí a nakonec klima v tom musí hrát taky určitě svoji úlohu, což by se dalo označit jako lehká profesní deformace, ale máme jich určitě mnohem víc.
2: Přesně tak. Ono to je dost různé. V létě já třeba preferuji spíš hory a vnitrozemí, to znamená nějaké chození po zajímavých oblastech, po zajímavých místech. Kromě třeba Krkonoš mám rád i slovenské hory, ale spíš třeba takové to střední a jihovýchodní Slovensko, ne příliš Tatry, které přece s tím počasím jsou trochu na štíru v létě. Potom z těch vzdálenějších oblastí poměrně mě baví poznávat právě třeba klima různých subtropických nebo tropických oblastí a tam si zpravidla vybírám spíš tu zimní polovinu roku, kdy tady panují spíše nižší teploty, když to tam je docela teplo.
1: Dá se říct, že právě nějaké místo v téhleté klimatické

0: stabilně po celý rok, tak vlastně tam ten vzduch stoupá, tvoří se kupovité oblaky, krásné kumuly a samozřejmě, jak ten vzduch je vlhký, tak tam také hodně často prší a má to potom ta příroda takovou tu bohatou zeleň, bohatou krásně zelenou barvu, takové té bujné vegetace a to vlastně v kombinaci s těmi kumuly třeba a tou i trochu černou skalnatou, řekněme, povahou toho terénu, potom tvoří opravdu krásné scenérie, ale samozřejmě to počasí tam asi hraje tu hlavní roli, proč se mi tam tak líbilo.
1: Vím, že když cestuješ, tak pokud můžeš, pokud tam koleje vedou, čímž už naznačuji, jedeš vlakem. Nikdy jsem se tě ale nezeptala, proč?
0: Proč jedu tím vlakem?
1: Protože tam vedou koleje, dobře.
0: Protože tam vedou koleje. Ne, upřímně řečeno, mě cestování vlakem v celku baví už od mládí, nebo od dětství bych řekl přesněji. Řada mých vrstevníků tehdy dostala k Vánocům nějaké modelové kolejiště, nějaké modelové vláčky, ale u mě to neskončilo s tím po pár letech, že bych to někam ukludil do skříně, ale že se to vlastně přetavilo v takové hobby, v takový zájem i v těm reálným vláčkům a těm reálným vlakům. Takže to cestování vlakem je pro mě, řekněme, taková i určitá forma možná odpočinku, že člověk opravdu přepne do jiného módu, nemusí se tak soustředit, jako když jede třeba autem nebo autobusem a musím říct, že cestu vlakem si zpravidla užívám.

0: S doktorem Michalem Žákem jsme cestovali po světě i po východních Čechách. Kdyby se měl tady ve východních Čechách vybrat jedno místo, které máš opravdu rád, které by to bylo?
1: Jenom jedno.
0: Dobře, tak klidně rozšiřme seznam.
1: Ne, tak těch míst, která mám rád, i když, jak jsi říkala, nejsem rodilý východočech, je několik. To jedno určitě souvisí právě s tou mojí zálibou ve vlaky. Tak to by bylo údolí Tiché Orlice, někde mezi Brandysem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí kolem Bezpráví, což určitě znají všichni takzvaní šotouši, tedy ti, kteří mají blízko k železnici. Ale poměrně rád mám třeba i Trutnovsko, takové to Krkonošské podhůří, a tahle ta oblast je mi taky blízká.
0: Takže dnes jsme naše posluchače inspirovali nejenom co se týče meteorologicko-klimatologických výletů, ale přidali jsme i další tipy od mého kolegy Michala Žáka. Při posledních záletech seděla na tvém místě Michale dálkový plavec Aleš Rudský. A tady je jeho otázka pro tebe.
2: Proč je v Anglii tak nevlídné léto, když všude po Evropě bylo slunečno 30 až 40 stupňů a v Anglii déšť, mlhy a 15 stupňů?
1: Tak ono v té meteorologii platí, že všechno souvisí se vším. Takže když si uvědomíme, že letos ve střední Evropě bylo to léto opravdu velmi horké, tak ten teplý vzduch se k nám dostává z pravidla od jihu až jeho západu. A to znamená, že z pravidla někde západně od střední Evropy leží nějaká brázda nízkého tlaku vzduchu nebo tlaková níže, po jejíž přední straně se k nám ten teplý vzduch dostává. Jenomže tam, kde ta tlaková níže leží nebo ta brázda nízkého tlaku vzduchu, už ten teplý vzduch neproudí, naopak ta brázda nebo ten tlaková níže tam přináší hodně oblačnosti, hodně srážek a samozřejmě, když nesvítí slunce v létě, tak je chladno. Kvůli tomu jsou tam nižší teploty. Ale měl asi Aleš Rudský zrovna smůlu, protože i v Anglii dokáže být léto docela slunečné a příjemně teplé.
0: Tak možná příště bude mít větší štěstí, až se tam vypraví. Příště bude sedět na tvém místě novinář a moderátor Martin Veselovský. Na co by ses ho chtěl zeptat?
1: Martina Veselovského bych se zeptal, při svých rozhovorech působí v klidu a nad věcí. Tak mě zajímalo, jestli ho přesto některý z hostů doslova nadzvedl ze židle.
0: Rádi tuhle otázku budeme Martinovi tlumočit. Takže příští neděli tady Martin Veselovský bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou mu to dneska nechal doktor Michal Žák. Michale, moc díky, že jsi se mnou vydal na meteorologicko-klimatologické zálety východních Čech.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to velmi milé a budu se těšit zase někdy jindy.
0: Krásnou neděli vám všem.
3: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Mám rád čas zrosení stěn kamenného džbánku. Je v něm ta chvíle, kdy cepy zněly krajem, kdy ševci sebou šili neklidem na verpánku, kdy Bůh pod lípou seděl a svět byl chvilku rájem. Rozpadlá ošatka, zrzivělé srpy, od staré kůlny cesta až ke studánce v stráni. Vedou tě kopretiny, vlčí máky a chrpy. K pramínku zázraků ten Bůh se s tebou sklání. Prázdninovou studánkou zázraků jsme sice trochu předeběhli dobu, ale do všech obyčejných slov vám z ní rádi nabízejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Já musím poctivě přiznat, že se nám hodí do krámu i to, že v ní zazněly cepy. Při slově cep si asi současníci vybaví husitu na vozové hradbě a prchající křižáky, pokud nejde o bitvu u Lipan. Ale chalupáři a posluchači z vesnice vědí, že cepy byly také spojnicí mezi zrnem a chlebem tam, kde neklapal žádný mlýn.
0: Ty jsi mi, Františku, tou svou básničkou v úvodu vybavil obrázek, který je teďka často vidět, jak chalupáři a různí sběratelé hledají podivuhodné nástroje, vyhledávají stodoly, kůlny, aby objevili dřevěné lopaty, různá stará síta, mlýnky, řezačky, na kterých se mísilo zelené krmení se slámou, aby bylo víc krmiva. Hledají a objevují trakaře na krmení, na pytle se zrním. Nacházejí dřevěné díšky, kravské rohy s brouskem, na kosu. Víš, že ten já jsem nosajoval u pasu, když jsem jezdil na krmení. Takže mně to vůbec nepřipadá jako starý, zapomenutý nástroj. To byly současné nástroje, s kterými jsem se musel naučit pracovat. Pamatuješ, nebo víš, co to byl roubík?
1: Ne.
0: Když se vázalo obilí povříslem.
1: A už vím, kolíček.
0: Tak kolíček, kterým se otočilo a utáhlo se to povříslo, aby se snop nerozpadl.
1: No kdo ví dneska, co je povříslo. Víš, já ti mám stejně pocit, že v tom našem povídání se někdy vracíme až do pravěku. A nebo že jdeme takovou galerii starého umění. A já se musím obdivovat našim předkům a jejich vynalézavosti, kterou uplatnili i v těch nejchudších podmínkách. Nic nepřišlo na zmar. To pamatuju ještě u mých rodičů. Nic se vlastně nevyhazovalo. A když se podíváš dál, tak třeba z kozlých kůží se dělali vaky na vodu. A díky nožičkám se nesly na zádech jako batoh. A u pouštních karavan a podobných skupin to byl oblíbený prostředek ještě nedávno. Proto mám rád ta stará vesnická zákoutí, plná harampádí, provoněná romantikou. František Nepil tvrdil, že si chalupu koupil vlastně kvůli cepu a starým kamnům, které byly její součástí. A u mých přátel na statku Bílsku mají ty různé atributy na bílé stěně špejchárku jako dekoraci. A moc pěkně se na takový starý, rukama předků uhlazený cep i kouká. A já ti ho jednou i potěžkal. A řeknu ti, že to není žádná švanda se s ním ohánět.
0: To mi vypráví. Představ si, že to blácení cepem nejen pamatuju, ale že jsem byl jeho účastníkem, že jsem se to musel naučit, že mě vzali do kruhu a opravdu jsme mlátili obilí. To vypadalo tak, že si nejdřív se vzal snop, položil se na zem, poklepal se těma cepama, obrátil, poklepal se znovu, pak se snopy rozvázaly a obilí se na mlátě rozestřelo tak, aby klasy směřovaly doprostřed a konce, kterým se říkalo říťový, k pernám, mlátilo se ve dvou až v osmi lidech. A různý počet mladců vyžadoval taky různé rozestavení a hlavně harmonizovat střídavě práci, aby se netloukl cep o cep a aby se
1: nezranili.
0: Nepomlátili si hlavu, že jo?
1: Tak si to zkusme představit. Já jsem ti k tomu našel v jedné knížce Říkadla z Frenštátska, která pomáhala ten rytmus udržet. Tak třeba, když mlátil jeden mlatec, tak si říkal cap, chlap, cap, chlap. Dva mladci se už o to cap, chlap rozdělili. Jeden cap a druhý chlap. A u tří mladců to znělo. Pro placku, pro placku. A u čtyř už to bylo. Pro pečenku, pro pečenku. A pět mladců si rytmicky ulevovalo. Patemu hovno, patemu hovno. A šest cepů tančilo po mlátě v rytmu. Tata mamu češe, tata mamu češe. Jak písty v motoru to jelo.
0: No, ale já ti řeknu, že ono, to byla, na to byla dost těžká práce. Často do zpěvu nebylo. A když se takhle mlátilo od časného rána až do pozdního večera, jenom s krátkýma někdy půlhodinovýma přestávkama na snídaně, na svačinu a takhle hodinku na oběd, takže po skončení hospodář, když se vymlátilo, vystrojil takovou hostinu, jako jsou třeba dožínky, takže byla domlatná, domlatky se tomu říkalo. No a já ti řeknu, že kdyby to našinec dneska zkusil, tohleto fit centrum, tak by druhý den ho asi pěkně bolelo tělo, až by na ten mlad sotva dolezl.
1: No to souhlasím. A ono to rytmické dělení práce s nástrojem najdeš například i v kovárně, když kováři pomocník přitlouká. A víš, Luďku, já uměl vykovat kramly nebo skobičku?
0: Opravdu?
1: No díky panu učiteli Lužanskému na Průmyslovce. Ten, když nám při sekání občas upadl kousek železa na zem, tak si odpustil žertík a křikl: ale hned to seber. No a ten kousek, i když už nebyl žavý do byla, měl takovou teplotu, že puchýř byl okamžitě na světě a prsty jsme si mnuli lauček ucha. To při popálení prý pomáhá. Ale tak jako v pekárně voní chleba, na půdě babiček bylinky, v seníku seno a v bramboráku česnek a majoránka, tak má svoji vůni i ta zmíněná kovárna. Souhlasíš?
0: To víš, že jo. Kovárna to bylo zvláštní místo ve vesnici. Ne v každé vesnici bylo, ale dost často to stavení stálo na kraji a nebo úplně v prostředku. A to je starý krásný řemesl. Mě už jako kluka to vždycky fascinovalo. Já jsem samozřejmě strýček měl autodílnu. To jsem znal všecko, ale ta kovárna byla přece jenom jako spradávna. To bylo až mystické. Vždyť to sahá až po Hefajsta. První historický kovár. A to řemeslo je od ty doby pořád stejný. A ještě to trošku souvisí s peklem. Vzpomínám si, jak jsem jako kluk byl poctěný, když mě pan mistr dovolil, abych tahal měchy a ukazoval silnější, slabší plamen. Potom do toho strčil podkovu a spolu s pomocníkem v rytmu klepali. Slyšíš ten zvuk? Bum, bum, bum, bum. Dokonce jeden poklep byl vedle.
1: Ano.
0: Jo, klepnul na to a zase vedle. No, to je prostě romantika, která v podstatě trvá do dneška, protože se hodně rozšiřuje jezdectví. Hodně lidí jezdí na koně. Ty koně se musí kovat, jako se kovali tenkrát v dějinách. Čili jsou dneska kováři velice vzácní řemeslníci a dost často jsou potřeba.
1: A když to kovář umí, tak dokáže třeba okovat i Pegasova kopita. Já si totiž kovářů a jejich kumštu také velice vážím. Vždyť třeba bratři Lloydové, jejichž práci znám díky výstavě Betlému, dokázali vykovat i housle. Mimochodem housle jsou i ze skla nebo ze zápalek. A nejmenší dřevěné housle, které hrají, měří 48 mm a vyrobil je jako raritu mistr Sofroň z Prahy. A nebo Štěpán Rak, ten má i kamennou kytaru. Jenže nebýt kvinterníků, tedy výrobců dřevěných nástrojů, nemohl bych ti teď nabídnout ani jedno renesanční kytarové solo podání Lubomíra Brabce. Skladatel je neznámý, ale pokud někomu z vás připomene znělku rozhlasového Textempore, jde o podobnost čistě záměrnou.

0: I tohle byla úklona starým mistrům. Víš, Františku, dneska nám slovíčka připomínají stará řemesla a vlastně to, jak a co všechno ti staří mistři, byť obyčejní strejcové někde na vsi nebo ve městě dělali. Kolik těch profesí od středověku zapadlo do propasti času? A dnes ani netušíme, koho občas na korze měšťanostové zdravili. Což o to? To, že kovář umí kovat, je jasné. Stejně jako, že když jsou dva kováři na rinku, jeden může kovat, druhý milovat šafářovic na rinku. A stejně jasné je, že kamnář dělá kamna, kloboučník klobouky, ale víš, co dělá třeba ručníkář? To jsem si na tebe našel v jedné knížce.
1: Že by to byl specialista na ručníky?
0: Ne, ne. Ten vyráběl ručnice, takže byl i puškařem. A Františku, víš, kdo to byl kuléř?
1: Netuším.
0: To byl kameník specialista, který vyráběl kamenné koule do praků a houfnic. A mimochodem, skalníci, tedy odborníci na lámání kamene, kámen štípali buď tak, že do vydlabaných drážek dávali klíny kovové nebo ze silně vysušeného vrbového dřeva. To dřevo zalili vodou, klíny nabobtnali a kámen, věřte mi to nebo ne, kámen roztrhli. A podobně se využívalo vody v zimě, když mrzlo.
1: No, využívají toho někdy i naši silničáři, když po zimě jedeš po té cestě, která je celá rozbitá. No, ale nebyli ti naši prapředkové žádní hlupáci. Jestli pak víš ty, čím se zabýval paterník?
0: Tak to teda nevím.
1: Taky ti dám vybrat. Buď se zabýval teologií, nebo výrobou paterčat, nebo stavěl patra k přízemním domkům, nebo uměl patero řemesel, a nebo to byl soustružník.
0: To je velký výběr, to nedokážu.
1: Ale představ si, že to poslední je správně. Byl to specialista na výrobu růženců ze dřeva, ale i z korálu a jantaru a dalších surovin, které vlastně vyráběl na tom soustruhu.
0: Jestli pak víš, Františku, že moje prababička, která pamatovala ještě bitvu u Hradce Králové, ale to je jiná kapitola, tak tahle moje prababička měla růženec z klokočí. Tedy suroviny tak ryze přírodní. A zajímavé je, co všechno bylo už tehdy z přírody k sehnání. Tak například kyselinu mravenčí ti dodal bravenář. A když už jsme v tom hádání, víš, kdo to byl cuprejtýř?
1: Tak to nemám tušení.
0: To byl pomocník malíře, nemyslím malíře pokoju, malíře výtvarníka, který na obrazech obstarával mistrovi podkladové vrstvy. No a mistr zatím mohl klidně do vinárny pro inspiraci.
1: Cuprejtýře už užívá asi málo kdo, tu skleničku častěji. Tak třeba slavný krajinář Otakar Nejedlý, zvaný svými studenty láskyplně Oťas, a pojmenování profesorem Profoťas, si jednou z Paříže přivezl supermoderní manchesterové šaty. Byl samozřejmě obdivován a dotazován, jak se mu v nich chodí. Děkuju, dobře, jsou pohodlný, trvanlivý, ale je v nich nějaký bacil. Moc flámujou. A když se jednou debatovalo, kdo kdy přišel pozdě ráno domů, Oťas klidně poslouchal a když se všichni vychlubili, konstatoval. To je všecko nic. Já vám mýval období, kdy jsem chodil domů pozdě ráno i 9krát za týden.

0: A tím přípitkem jsme se dostali k profesi, kterou mám rád a která je nepochybně blízká, Luďku, i tobě. Kdysi bývala specializace skleničkář, ale já bych zůstal ve sklárně jako takové. Každý, kdo stál někdy na verštatu u sálající pece, potvrdí, že ti, kteří tam pracují a z dálky vypadají jako převlečení čerti, kteří si sem tam usrknou malými dvířky z pece plamenů, takže jsou to vlastně andělé, kteří do dubových forem ukrývají sklenice, abychom mohli my, smrtelníci, nabírat vodu a měli čeho pít. Kteří dělají vázy, ve kterých to sluší květinám, anebo jen tak z ruky čarují věci podivuhodných tvarů, které jsou vlastně klíčkem od zahrady fantazie. Těm rukám ovšem nedílně patří ještě něco. Sklář má božskou výsadu oživit svým dechem hmotu neživou. Vždycky jsem si myslel, že zejména když je nebe jako v Itálii, ale i když je měsíc v úplníku, vybíhá ten člověk do kraje se sklářskou píšťalou, do které ovšem nefouká, ale naopak, kterou nasaje každé pěkné světlo, které mu přijde pod ruku. A potom u verštatu, když se nikdo nedívá, tajnými pohyby nasype ty barvy do žhavého skla a foukne tam k ním to světlo. A po špičkách odejde a nechá sklovinu nenápadně trpělivě chladnout, ale světlo už v ní zůstává jako zakleté a nestěžuje si, protože je mu v těch výtvorech náramně dobře. Ale co já tu budu povídat Jakubu Skláři?
1: Františku, a co já budu povídat tobě? Já ti musím poděkovat. Já jsem četl mnoho pojednání, slyšel vyprávění o sklářském řemesle. Ale takhle pěkný, jako jsi to napsal ty, takhle poeticky. Děkuju. Moc se mi to líbí. No co já, Jakub Sklář, to tady budu do rána, abych ti vykládal, jak jsme točili tento nádherný seriál. Mně to připadá po tom poetickým vyznání k tomuhle řemeslu, co jsi napsal, že se to snad ani nehodí.
0: Ale hodí, uměl jsi vyfouknout něco taky?
1: No, to víš, že jsem se to musel naučit. Nemusel, mohl to dělat někdo za mě, ale já jsem chtěl, já jsem se to naučil, opravdu. Já jsem vyfouknul strašnou spoustu věcí, půl litru vás a sklenic. Pokaždé, když jsem nebyl v záběru, tak jsem se naučil nabírat a dokonce jsem se naučil, to se mně strašně líbilo, až jsem pak jednou režisérovi řekl, už to nedělej. Já jsem se naučil pohladit holou dlaní ten žhavý sklo. A jinou si vzpomínám, jak na první natáčení svoje teda přijel Petr Haničinec a seděl jako každý, kdo přijde poprvé do sklárny a vidí ty lidi u verčtatu, jak tady o tom píše, tak je očarovaný. On úplně nedejchal. A já povídám, hele Petře, pojď se sadit o 200 korun, že pohladím to sklo. Ježišmarja, neblbni, teď musíme natáčet, já odpoledne mám ještě zkoušku a si spálíš rupem. Dej 200 korun, já ti ukážu, že naberu sklo. Nechtěl, ale opravdu si nic neuděláš, neudělám. Tak vysolil 200 korun, nabral jsem sklo, pohladil jsem ho rukou, on se zděsil a chtěl tu ruku vidět, jestli nemám spálenou, no neměl, že jo. Tak jsme to pak propili.
0: Je to krásná práce. Já se ti přiznám, že jsem se vždycky sklářům obdivoval. A to, že oni vdechnou život něčemu tak krásnému, jako je sklo, a on už to potom zůstane, ten život tom, dokud se ta sklenička nerozbije. Je to malý zázrak.
1: Víš, já potom, co jsem se o tom dozvěděl a jak jsem se i některé věci naučil, tak ti řeknu, že když si vezmu třeba jenom obyčejnou sklenici na vodu, tak si v duchu tiše řeknu, děkuju vám, páni skláři.

0: Motýli světelní jsou chyceni v té síti. Píšťala hraje tiše písničku překrásnou. A všechny barvy světa ti v očích náhle svítí. A budou svítit dál, až jiné pohasnou.
1: Antičtí filozofové tvrdili, že sama práce je rozkoší. A dodávají, že dobré dílo dává vzlétnout ke slunci těm, kteří ho užívají, i těm, kteří ho vytvořili.
0: A naši předkové k tomu docela lakonicky dodávají, že řemeslo má zlaté dno. Je samozřejmé, že tak, jak jdou dějiny, mění se i různá řemesla. Některá zanikají, jiná se objevují díky novým technologiím. Ale myslím, že je nesmírná škoda, když zlaté české ruce místo díla vyplňují dotazníky na úřadech práce. Já si myslím, že práce není jenom prostředkem k obživě. Že je naším znakem, naším podpisem na obraze světa.
1: A my jsme si vás dnes dovolili pozvat do obrazárny starých časů. Velmi pochybuji, že by se dnes některý jino chtěl vyučit třeba kolomazníkem. Vidíte? A já ještě jako klouček zažil žebřiňáky a už zmíněnou kolomaz. A musím podotknout, že z klukovské kůže pouštila jen velmi těžko. Když se pode mnou a pod bratrancem propadla králíkárna, u které byl sud z kolomazí, a my pak stanuli na prahu kuchyně, teta Aneška s maminkou marně přemýšleli, kdy se potkali s nějakým černochem. A necky, které vyráběl neckař, byly zakrátko plné horké vody. Rýžák a mídlo s jelenem uvedli po značném úsilí a kvílení osouzenců věci na pravou míru. Říká ti něco kolomaz?
0: No to víš, když jsem z vesnice, všechny vozy, všechny nápravy, to jsme mazali kolobazí. Dokonce i v autodílně jsme ji používali.
1: No vidíš, a nás už vozíček slov dovezl ke konci dnešního setkání. Oprášili jsme v něm pár pojmů, jen tak pro radost a pro vzpomínku na časy, kdy se asi tolik nechvátalo jako dnes. Tak buďte blažení a chvalme nadále dílo dobré a nenechme se zmásti být dobře zabalenými zmetky.
0: Třeba i vás napadne podobná uctivá úklona našim předkům, až se s jejich dílem potkáte. A pokud budete mít čas a chuť, nechte se spolu s námi okouzlit slovem i za týden. Už teď se na vás těší vaši Luděk Munzar
1: a František Novotný.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Právě před 2 minutami a 7 sekundami odstartovalo další vydání písniček pro duši. Tak dlouhá je totiž znělka písniček pro duši. Ty dnešní jsou navíc první prázdninové. No pro nás dospělé prázdniny asi nemají takový význam jako pro děti, ale je to období, kdy se také těšíme na dovolené a na výlety a tak dále. No a my se těšíme na to, že vám pustíme takto laděné prázdninové dovolenkové písničky. Zdraví vás tady Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek, já vás všechny zdravím. Hezké dopoledne.
0: A jak jste slyšeli, Standa už má zpěvnou náladu, tak to bude dneska veselo.
1: No tak uvidíme. Já jenom, víš, Věru, tak jsem přemýšlel, jako, co to je dneska za den. No tak je z takových těch všednějších, ale myslím si, že každý den bychom si měli užívat plnými doušky, z plných sil a z veškerého elánu.
0: A víš, v čem je tento víkend trošku výjimečný, i když říkáš, že dnešní den je obyčejný, protože je prodloužený. Zítra je první státní svátek. Připomínáme si příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí další státní svátek, kdy si zase připomínáme kulaté výročí upálení mistra Jana Husa.
1: To tak dobře, ale ten dnešní den taky není do počtu, i když někdo ty dny počítá. Já jsem zjistil, že podle gregoriánského kalendáře je 185. den roku.
0: Páni, to
1: a tudíž, pozor, nám zbývá ještě 180 dní.
0: Tak už jsme za polovinou.
1: No bohužel. No, ale podstatné je, že máme léto, že máme prázdniny, první prázdninový víkend, no a před náma je spousta krásných písniček, jako například tato.

0: Tak Stando, to byl krásný začátek. Hanka Zagorová a spol řekli v podstatě všechno, pozdravili.
1: Jaký a spol? Hanka a my?
0: No, tak
1: my
0: a
1: vám
0: spol,
1: přejeme
0: no.
1: Krásné prázdniny, plné optimismu, plné radosti, plné legrace a bez starostí. Musím říct, že ano, když přemýšlím o prázdninách, o dovolených, tak vím, že spousta lidí už vyráží na prázdniny nebo už vyrazili na dovolený. No ale mám kolem sebe spousty lidí, kteří na dovolený vůbec nejedou.
0: A to proč?
1: A vůbec ne, protože mají hodně práce. Jsou takový profese, kde si to třeba v létě nemůžou dovolit a jedou třeba na dovolenou v prosinci nebo v lednu. Takových lidí je samozřejmě celá řada.
0: Ano, to si mi teď připomněl našeho souseda, který o prázdninách jezdí z kombajny a v některých oblastech už obilí dozrává, takže to jsou právě ti, o kterých si mluvil, že v létě nemohou jet na dovolenou.
1: Ano, a já teď zkouznu do toho našeho světa muzikantského. U nás muzikantů a uspěváků je taky složitý si naplánovat dovolenou. A vlastně je to celoročně, protože my hráváme pro lidi, samozřejmě pro vás, milí posluchači, hráváme většinou o víkendech. Přes týden máme takový volnější režim, pokud někdo neskouší nějaký muzikály nebo netočí nějaký písničky, ale víkendy, to jsme pryč. Jak už jsem tady říkal, že třeba v neděli já si udělám v úterý a sobotu si udělám v pondělí. Protože...
0: Počkej, teď jsem se v těch dnech nějak zamotala.
1: To máš jedno.
0: Hlavně, že si rozumíš.
1: Hlavně, že jsem vám to jasně vysvětlil. Ale chtěl jsem říct, že teď třeba, jak hrajeme o víkendech, tak jel jsem zpátky do Prahy z Moravy, no a stavil jsem se asi v půl jedný ve tři čtvrtě na pumpě, protože už jsem byl utahaný, že si dám kafe. No a ty tam stálo zaparkovaný takový nějaký auto, tak jsem se šel pojít do toho, kdo to tak blbě parkuje, tak no David Koller tam byl, ještě s jedním kamarádem, který jel z vystoupení z Holešova do Prahy. No a tak jsme dali pár vět mezi sebou a v tom tam vtrhla další banda, to byla skupina Žlutý pes. No a v zápětí, když jsme si jenom řekli ahoj, ahoj, odkud a kam, tak tam zase vtrhla skupina Tři sestry. Tak se stalo, že v jednu hodinu na pumpě u Velkého Meziříčí byli sami muzikanti a žádný normální zákazník. To je ten náš život, že my žijeme v noci a potkáváme se, aby jsme si něco řekli třeba v jednu hodinu na pumpách.
0: No to by mě tak zajímalo, když se takto potká několik kapel někde na pumpě v restauraci a nikdo tam není, jenom ten obsluhující personál.
1: No.
0: Co tedy probíráte? Nemáte chuť si tak společně zanotovat a udělat odměnu tomu personálu? Že se o vás starají v noci.
1: Ne, to ono se říká takový muzikantský vtip. Potkali se dva muzikanti a nikoho nepomluvali. Víš?
0: Jo, takhle. Tak to je dobré. No, tak povídej.
1: Tak už jsem se dověděl, že se chystá nějaký rozpad a že se chystá nějaká nová seskupení a tak dál.
0: A to je všechno ještě přísně tajné.
1: To já přece vám nebudu prozrazovat. Ani sám to pořádně nevím. Ale vím to, že to bylo vlastně v den, kdy jsem jel z akce na zámku v Nesovicích u Bučovic. Kolem toho zámku jsem jezdil x let a vždycky jsem říkal, to je krásný zámeček, ale nikdy jsem se tam nestavil až teď. No a byli jsme tam v programu s Evou Pilarovou, která tam si vzala pouze dva muzikanty, kontrabasistu a pianistu, to byli páni muzikanti, a zpívala úžasně, takže i v takovéhle malé sestavě se dá udělat nádherný koncert, co se určitě Evě povedlo, a Eva je Brňačka, to všichni dobře víme, tak říká, já dospívám a jedu zpátky do Brna, protože měli oslavu, protože maminka Evy Pilarové slavila 100 let.
0: No,
1: tak jestli maminka se jmenuje Františka Bojanovská, jestli nás slyší, tak jí touto cestou posíláme přání co největší možný zdraví, štěstí, pohodu. No a samozřejmě Evička vám zaspívá i se svojí kamarádkou, s kolegyní, s Naďou Urbánkovou, takovou hezkou písničku, kterou už jsem dlouho neslyšel.
0: No, protože ta písnička byla hitem v 60. letech.

0: je, když
1: žádat jdu o radu a chci za ní sedmi krásku vlastnoručně dát.
0: Prečo, Jano, ideš?

0: nejenom Eva Pilarová a Naďa Urbánková,
1: tam byl
0: ale
1: ještě jeden chlap nějakej, že jo?
0: Jiří Šlitr. No a když se tam zpívalo o té amfoře, tak já tuším, že přidáš něco z fotbalového klubu umělců.
1: Jestli ta amfora se tam připletla, tak čistě náhodou, ale tak já samozřejmě musím příznivcům amfory, anebo vám, milí posluchači, kteří víte, že to se jedná o klub amatérské fotbalové rarity, proto se jmenuje Amfora. Měli jsme před týdnem poslední zápas fotbalový, no a teď máme taky prázdniny.
0: Prosím tě, a s kým hrajete, když máte ty zápasy? To hrajete mezi sebou, nebo no, máte přátelská utkání s nějakými fakt ligovými celky, nebo s kým hrajete?
1: Myslíš, že není proti komu hrát, nebo co?
0: No to právě nevím. No. Vy jste takový utajení.
1: No dívej, ono, nás je v té amfoře asi 60, tak když každý řekne větu někdy někde v nějakém rozhovoru, tak všechna média jsou plný amfory, tak jsme řekli, že s amforou přibrzdíme v tomto směru. No ale je to pořád stejná bezvadná parta, hlavně se tam potkáme a proběhneme se a
0: no, počkej,
1: to je strašně důležité.
0: Neodpověděl jsi mi na moji otázku, s kým jste tedy hráli? Mezi sebou?
1: No dovol, sice je nás tolik, že by se mohli
0: udělat právě
1: samostatný turnaj. No
0: a jste mohli mít několik fotbalových mužstev.
1: Byli jsme v jižních Čechách v Blatné.
0: No a tam jste hráli proti komu?
1: Tak místním fotbalistům. My nemůžeme hrát fotbal v našem věku proti Ačku nebo tak.
0: Takže už vím, že jste hráli proti místnímu celku v Blatné. No a jak to dopadlo?
1: No dopadlo to výborně, přežili jsme.
0: Tak jo, no, to mě úplně stačí.
1: No a o tom to je.
0: Ale stejně, když je vás 60, prosím tě, kdo sestavuje tým těch 11 fotbalistů, kteří se postaví do zápasu, anebo abyste tedy, jak říkáš, přežili, tak si každý jednou kopne, hraje třeba 5-10 minut.
1: Ono je to, Petr Salava, náš prezident, to má velice těžký, i když hrál třeba 60 nebo přes 60 dokonce na plakátě, tak reálně čas má třeba, dejme tomu, kolem těch 20 lidí, což je tak akorát na to, aby jsme se vystřídali, protože každý má svoji práci. Kolikrát má třeba Petr i problém tu 11 dát dohromady, protože fotbal se hraje v neděli a jeden je tam na Slovensku, v Čechách, někde daleko, tak je to kolikrát složitý. Ale tam nejsou jenom zpěváci, ale jsou tam i špičkoví sportovci. A teď jsem vzpomínal úžasný zápas, kdy jsme měli v útoku 3 olympijské vítěze. Aleš Valenta, Roman Šebrle a Robert Znělík. No, Věruš a milí posluchači, kdybyste to viděli, pokud jste to neviděli, no to byl takový zážitek, protože všichni mají rekordy na 50 metrů v rychlosti spurtu, takže i když jsme hráli proti docela dobrým fotbalistům, tak ti neměli šanci. Ti, než se jenom otočili, tak už všichni 3 olympionici byli před bránou a ti to tam sázeli jeden gol za druhým. No jasně, ale Věruš, ano, amfora má prázdniny. No a teď je to takový krásný období, kdy člověk by malinko povypne, ten bláznivý jako pochod myšlenek. No a já si vidím tam v těch hostýnských vrších, kam já jezdím od malička hrozně rád a tam si uděláme vohýnek a budeme opíkat špekáčky.
0: Je táboráku plápolej, myslíš?
1: Ano.
0: A u táboráku si určitě rád zaspíváš s kytarou, no, ne že bys úplně vynechal ten zpěv.
1: Přiznám se, že u táboráku už jsem dlouho nespíval, ale vzpomínám si na to, co jsme tam všechno možného hráli. Hráli jsme tam prostě písničky od Olympiku, Želvy, já nevím, v Podolí z Kaulí nežil a blablabla, bla, bla, ale hráli jsme i takovou, která vyloženě, je taková taková vyloženě
0: tramská,
1: prázdninová, tramská. Na Aljašce staré chajdě u řeky žil starý zlatokop Jim. Nikoho on neměl v světě širokém, jen smečka psů tam žila s ní.

0: Juhu!
1: Krásné, no už jsem se viděla u toho táboráku, nevadí. A víš, co jsem viděla?
2: Ne.
1: Ten ohýnek, tu větvičku uřezanou někde ze suchého stromu, no. Na ní nabodnutý špekáček a jak se to opéká ze všech stran, tváře ošlehnuté tím ohněm.
2: Ten smrádek potom večer.
1: Ano, přesně tak. A buď se spalo pod širákem, že? A nebo ve stanech bez podsady.
2: No, to už si nepamatuju.
1: To nevadí.
2: Ale pamatuju si, když třeba, já jsem jezdíval jako na Rusavu, tam je nádherný Hostýnský vrchy, prostě tam je, to je kraj, který miluju. Říká se, že tam je tak čistý vzduch, jak málo kde, jak v Tatrách říkají. No a když člověk tady u toho táboráčku je a je krásná noc a miliardy hvězd nad náma a když je teploučko, tak se dá nádherně usnout, což se mně několikrát stalo a je to úžasný. Teď si tam sedíš sám a brnkáš si, pak se zahledíš na ty hvězdy a probudíš se a už je světlo.
1: To je romantika.
2: No, to je romantika.
1: Ale na dovolené strávené pod stanem si já velice ráda vzpomínám, protože za dob našeho dětství málo kdo si mohl dovolit jezdit někde do hotelu, tak jak se jezdí dnes. Ale stanování, tak to bylo něco. A někdo ty své stanové příbytky vyšperkovával úplně do posledního detailu. To byla fakt romantika za 10.
2: A víš, kdy já jsem spal naposledy ve stanu?
1: No,
2: teď jsem si na to vzpomněl. No vlastně loni o prázdninách a předloni o prázdninách. To byl taky krásný zážitek, protože já jsem spal u nás na zahradě na chalupě, protože jsem měl na starosti vnoučata.
1: Tak to muselo být velmi romantické.
2: A oni chtěli spát ve stanu, tak jsem jim tam snesl matrace do toho stanu, peřiny, polštáře, samozřejmě.
1: Byly nějaký zhýčkaní, ne?
2: No, nebyla náhodou zimenka, no. A samozřejmě, že měli jsme pod polštářem křivák, jak se tomu říká. A vedle jsme měli vzduchovku, kdyby nás někdo chtěl přepadnout, nebo kdyby šel kolem medvěd, nějaký lední. No, tak byli jsme připraveni.
1: No a jak jste to zvládli? Přežili jste to?
2: Zvládli jsme to tak, že dodneška na to vzpomínají. A já si myslím, že ten zážitek budou mít na dosmrti.
1: To si píše, že budou.
2: A už se těší zas. Ale víš co, pojďme zase k nějaké písničce. Já ti mám zafixovanou jednu písničku. Nebo jednu. Její celá řada je. V jedné se zpívá 500 mil, v jedné 900 mil, v jedné
1: 1000 mil.
2: 1000 mil. Ale u těch mílí nezůstaneme, já bych šel do nějaký ty kotvy. Do toho regionu, který ovládala skupina Plavci anebo Rangers, kteří měli spoustu nádherných písničků, nebo měli, mají a žijí dodnes. Tady je jedna z nich.

0: Sil už málo mám, tak nechtě mě plout. To je píseň, která má název Zvedněte kotvy. Já jsem si myslel, že se to jmenuje Už vyplová loď Jambi, ale no, tak Zvedněte kotvy se jmenuje tahle písnička, kterou zpívali pánové ze skupiny Plavci.
1: Já si myslím, že nejsi sám, kdo si myslí, že ta písnička se jmenuje Už vyplouvá loď Jambi, protože ten refrén tam takový je a ono to svádí k tomu. Tak teď jsme vám, nebo Standa Hložek, vám oživil paměť?
0: No já si myslím, že každý textař by měl s tímhle počítat, že člověk po letech si vzpomene na ten refrén a když to má úplně jiný název, ta píseň, což já mám v repertoáru několik písní, které se jmenují tak, že nikdo nepozná, ani já sám kolikrát. A to si myslím, že je špatně.
1: ale
0: samozřejmě, že o prázdninách a nejen o prázdninách zní spousta nádherných písniček, které se povedly skupině Plavci. Ti kluci se dali dohromady už strašně dávno, v roce 1964. A jako perličku vám řeknu, že vlastně v té první kapele byl Milan Dufek, Tonda Hájek, Jirka Haller, Pavel Fáček a Jirka Weiser. No ale protože měli bezvadný start, písničky se líbily, tak byli velmi žádaní, proto se o rok poté rozšířili ještě o dva členy, o Honzu Vančuru a Mirka Řihoška.
1: Ano, a v tom roce měli také první koncert ve Vinohradské Sokolovně a pak už to šlo jeden koncert za druhým, úspěchy, až přišli do roku 1971 a to teď cituji a čtu z historie této populární skupiny. Pod tlakem agentury Prago Koncert se Rangers museli přejmenovat na Plavce, aby název kapely nepřipomínal pojmenování elitních jednotek armády Spojených států v době trvající války ve Vietnamu.
0: No, vážení posluchači, vy starší data víte, o čem hovoříme, vy mladšího data vlastně vůbec netušíte, o čem hovoříme, ale byla taková doba, kterou jsem zažil i já, že vlastně se museli předkládat texty a ty texty musely být schváleny. Pokud text nebyl schválen, tak se ta písnička nemohla nahrát a nemohla se vysílat. A hlavně se nesměly používat anglické výrazy. A nebo teď si vzpomínám, že když jsme třeba točili nějakou televizi a měli jsme delší vlasy, tak se museli ty vlasy zasponkovat tak, aby nelezly přes uši. I takové věci jsme museli absolvovat. No a já se ještě vrátím k tomu, že hodně písniček, co naspívala skupina Plavci, je o vodě, logicky. No ale je to paradox, že moře bylo osudným Milanu Dufkovi, když byli na zájezdu v Kolumbii, šel plavat, ale plaval strašně moc daleko, kde už vlastně ho kamarádi muzikanti neviděli, protože splýval, byl schovaný za těma vlnama. No a tam jezdili na člunech motorových, no a jeden ten člun ho bohužel přejel. Takže taková přátelská rada, když budete u moře, neplavejte moc daleko.
1: To rozhodně, ale teď bychom měli to smutné povídání obrátit zase v písničky a v něco hodně příjemného, i když to, co si teď vyprávěl, to je prostě
0: to je
1: radar, život.
0: Strašně důležitá.
1: A není to osud jenom tohoto zpěváka Milana Dufka, ale bohužel skončilo tak více lidí, kteří jednak podcenili to, co dokáží a přecenili své síly.
0: Tak to bylo takový tak trošku smutnější. A teď nevím, jak mám přejít k písnice, která je taková nádherná, prázdninová. Jsme ji hrávali a hráváme ji dodnes u táboráků. No a je to, jak to bylo? Povídej, jestli tě má hodně rád víc než já. A já si myslím, že bychom si ji mohli zahrát v originále.

0: Jo, povídej.
1: Povídej, Petr Novák. A povídáme i během písniček pro duši, které dnes vybírá zpěvák Standa Hložek. Dnes jsme naladěni na prázdniny a dovolené, které právě začínají.
0: Ano, a přátelé, neuvádím tenhle pořad sám, ale je tady se mnou bezvadná kamarádka, vynikající moderátorka Jirka Hotařová.
1: Teď se červenám, tak.
0: No ano, nemusíme jezdit až k moři, protože na Moravě, v Čechách, ale na Slovensku taky jsou nádherná místa, kde se dá koupat, plavat. Nejbližší takový krásný plavání jsem zažil, to už je dávno, to už nevím, jak to tam je. Jezdívali jsme občas, ještě když jsem bydlel tady ve Zlíně, na Ostrožskou Novou Ves, tam bylo to štěrkoviště, bylo tam úžasná voda, nádherná, teplá, čistá, a jezdili jsme tam s kamarádem chytat ryby jednou za čas. No a pak mám obrovský zážitek, že jsem měl možnost jezdit na Vranovskou přehradu. Mě uchvátila velice a tam jsme chodili s příbuzným, on byl vášnivý rybář, chytat ryby a tam věděl, kde jsou úhoři. Tak tam na Vranovské přehradě jsem poprvé v životě jedl uzenýho úhoře, kterýho jsme si sami chytli a vyhodili. To jsou takovýhle zážitky, na který člověk nezapomíná. Tak když si člověk udělá takovýhle program a když se to povede, tak je lepší prostě nikam nejezdit, ale moc daleko, by tady je taky nádherně.
1: My jsme jezdívávali vždycky tady pod ten stan, jak už jsem říkala, a takovým oblíbeným místem byla třeba Plumlovská přehrada. Jednou jsme tam přijeli a tak lilo, a tak jsme říkali, 9. rozhodne, 10. rozhodne, 11. rozhodne, no nakonec jsme se zbalili a jeli jsme teda domů a pak jsme se dozvěděli, že odpoledne tam bylo pěkně, že jsme mohli ještě vydržet. Nebo Luhačovická přehrada, tam je také kemp, jsou tam chajdy, rybáři tam mají svůj ráj a teď po tom vyčištění přehrady, tak ještě větší ráj, jsou tam krásné ryby, no těch míst, jak jsi říkal, je celá řada.
0: A jezdila jsi na dovolenou někdy vlakem?
1: Vlakem? Ne, ty ano.
0: No tak to nebyla dovolená, to byly vlastně prázdniny, to ještě když
1: to byly takové ty čundry, jo?
0: Takový ty čundry, jezdili jsme do míst, kde třeba ten vlak jel jednou za den, nebo dvakrát za den, tak nebyly mobily, nebyly internety, tak jsme šli na nádraží a se...
1: A čekali jste trpělivě.
0: Vlak jde až za 14 dnů, tak jsme, tak jsme samozřejmě šli po těch kolejích pár kilometrů a... Zpívali si různé písně, jak ty Pražce drncaj, drncaj, drncaj. No ale vzpomněli jsme si vždycky na tu písničku, kterou napsal Vabí Daněk. Tak tady je prázdninová, krásná, Rosa na kolejích.

0: Nádherná písnička. A jak tak Babi zpívá, tak já jsem si vzpomněl, jak jsme chodili v dešti v Rajnochovicích. A tam jsme chodili po těch kolejích. A jak se mu řekne správně, a tam rostly takový ty lopuchy, nebo jak jsem řekl, jako normálně.
1: No lopuchy, co je bodlák potom, jo? Lopuchové listy.
0: No.
1: Latinský název neznám a překvapuje mě, že no. Ty si dnes nepřišel se svojí blinkářskou troškou do mlýna, protože pozor, lopuchy je léčivá bylina, víš?
0: Lopuchy, no a tak já jsem netušil, jak mi to zasáhne, tahle píseň. Kdybych to tušil, tak jsem si to našel.
1: Stan do příště,
0: o toho, jo? O tom lopuchu. No, to je léčivá bylina.
1: Ano, je to léčivá bylina a bodláky ty vždycky dokáží udělat obrovskou radost dětem, když zjistí, že když ten bodlák hodí někomu na oblečení, to že se tam udrží.
0: No jasně, to jsme dělávali často a do vlasů holkám. No.
1: To bylo určitě z tajné lásky, protože o prázdninách a o takových těch čundrovacích výletech anebo táborách, no to vždycky přece přátelství přerůstalo v lásku, takovou tu prázdninovou,
0: ty máš věru zkušenosti, že takhle se vyznává láska, že ti nějaký chlap hodí bodláky do hlavy?
1: No když to je za útlého věku a ti mladíci ještě nevědí, jak by se měli holce dvořit, tak to prostě takto začíná, ty jsi to tak nedělával.
0: Ne, no tak já nevím, ale teď mi napadá taková jedna věc, že my jsme jako kluci, jako šturáci, jo, teď už to
1: když
0: můžu.
1: To už jste nebyli zas takový kluci, jako
0: teď
1: šturáci.
0: Už to můžu říct, už to je promlčený, ale my jsme třeba měli tam, viděli jsme, že v té chatě tam jsou holky a teď jedna se líbila mému kamarádovi a že bychom na něj mohli zaťukat na okénko, jo, holky, jak se máte, co děláte, nemáte nic dobrýho. No a tak říká, tak dobře. A teď jsme šli kolem, teď jsme šli v nějaké vesnici, nebudu to jmenovat, kde.
1: Říká, že to je promočené.
0: No jo, no a měli tam krásné kytky, no a tak samozřejmě, co myslíš, že nás napadlo? Tak jsme natrhali kytku holkám, jako.
1: Kradli.
0: No, tak jsme si je půjčili, no.
1: No, ale to bylo náhodou hezké. Určitě jste holkám udělali radost.
0: To jo.
1: Že?
0: To jo.
1: Tak. A, tak vy jste na to šli už tím způsobem těch odrostlých mladíků, ale v tom útlejším věku to probíhá vždycky tak, že se dělá něco na schvál, co třeba tomu druhému zrovna není příjemné, ano. A je to projev lásky,
0: a teď,
1: víš?
0: Teď si vem, že jsme těm holkám přinesli krásný čerstvý kytky a teď jsme jim zaspívali, třeba jsme zpívali, to byla naše hymna, mám zlou, jo, žízen zlou, jo? Tak díky tomu se ten můj kamarád oženil.
1: Aha, no tak to už je velmi vážná situace.
0: Tak pav, že jsme pak hráli až na svatbě. I takhle končí letní prázdniny.
1: Pokud jim to vydrželo do dneška, tak to byl krásný příběh.
0: Vydrží, za to můžeme my kamarádi.
1: Tak jim pustíme nějakou písničku.
0: No jasně.

0: určitě si uděláme nějaký výlet, pojedeme se projet na kole, pojedeme určitě autem někam se podívat na koníčky, postavíme stán a kdo ví, možná pojedeme i vláčkem.
1: A třeba tak na mopedu nebo na motorce jezdíváš. Někdo totiž to letní období to si nechává vyloženě na to, že si vychutnává jízdu na motorce nebo možná i na mopedu.
0: Tak musím se přiznat, že jednoho mopeda doma máme, ten dostal můj syn od dědy a naposledy jsme na něm jeli, možná je to tak 2-3 roky, tak oprášíme ho a zkusíme tam nalít benzín, uvidíme. Není to špatný nápad, ale já se přiznám, že jo, na mopedu jo, ale na těch větších motorkách se trošku jako bojím, protože kdykoliv jsem na ní sedl, tak jsem měl nějaký problém, vždycky jsem spadl. Mm-hmm. Tak já se motorkám vyhýbám, ale moped miluju.
1: Myslíš jako kozídech třeba přímo? To jsou takové ty, co se rozšlapou jako kolo a pak teprve naskočí motor. Na těch bych se nebála ani já, ale jinak mám stejné pocity jako ty. Jsem raději, když dopravní prostředek, v kterém jedu, má 4 kola.
0: Ano, a má volant.
1: A má volant.
0: Ale mám kamarády a přátelé a dokonce souseda na chalupě, ten soused můj prostě je blázen do motorek, ten ty motorky spravuje, ale nádherně, že prostě přivezou tam vrak a odjedou prostě s úplně novým strojem, jak z fabriky. Takže díky sousedovi se potkávám s lidma, který se točí kolem těch fichtlů a kolem těch mopedů a tak. Tyhle ti fandové do těchto věcí mají svůj svět a já mám rád takový blázny.
1: A když už jsme dnes mluvili o té opatrnosti a obezřetnosti, o prázdninách a o dovolených, tak právě v souvislosti s jízdou na mopedech a na motorkách, tam je to obzvlášť důležité. Tak já bych navrhla, abychom jim poslali všem písničku, kterou určitě naši posluchači znají také. Už má nějaký ten pátek za sebou. Zpíval ji Milan Chladil a jmenuje se Jezdím bez nehod.
0: To je parádní.

0: teda ten ale frčel.
1: To je píseň, ta
0: jela
1: sama.
0: To je krásná písnička, na závěr, bomba. Jako když dělaná. A když už se snažíme přenést tu atmosféru, která je ve

0: studiu na vás do vysílání, tak já musím přidat ještě jeden postřeh. S námi tady ve studiu vždycky je mistr zvuku Pavel Mašek a ten se velmi aktivně zúčastňuje toho, když my povídáme, a teď si dokonce tak pobrukoval, že mě i překvapil v tom, že vůbec tu písničku zná, protože je to Mladý Jinoch.
1: Mladý Jinoch, který během toho našeho povídání se pořád vnitřně chechtá, tak nás rozesmívá, ale my to zvládneme, Věruš.
0: Ano, my jsme profici, jak jsi říkal.
1: Ano, jdeme na to.
0: Samochvála smrdí, pozor na to.
1: Jdeme na to rozloučení, protože já, než se rozloučíme, já bych chtěl, milí přátelé, že jsem dnes a denně od rána do noci na kolečkách, tak vím, že na těch cestách je to šílený. Dávejme všichni dobrý pozor, ať ty prázdniny nejsou smutný, ať jsou naopak jupí.
0: A za týden se budeme těšit s vámi zase naslyšenou při dalším vydání pořadu Písničky pro duši. Věra Hotařová
1: a Standa Hložek. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herec, režisér, publicista, výtvarník, scénarista a dramatik Jan Schmidt by v těchto dnech oslavil své 90. narozeniny. Zavzpomínat na zakladatele Studia Y můžeme na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Tandem.
0: Hezký den, milí posluchači, náš tandem je opět připraven vystartovat, za řídítky sedí jako vždycky Jan Rosák a těším se, že se dnes společně se pobavíme a navíc dozvíme něco zajímavostí, dnes hlavně divadelních. Po čase totiž zase přivítám muže mnoha profesí, režiséra, výtvarníka, herce, spisovatele, moderátora, dramatika a pedagoga a ředitele divadla Y, profesora Jana Schmidta. Já vás vítám, dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den.
0: Mám radost, že jste přijal naše pozvání a na přivítanou si dáme písničku.
2: Tandem Jana Rosáka.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Profesor Jan Schmidt byl u nás na tandemu před 5 lety. To je neuvěřitelná doba zase.
2: No, je to pravda.
1: A vy k nám přicházíte vždycky v období nějakých výročí. Tehdy se slavil 70. Letos 75. Navíc loni oslavila Y-ka 45, takže to vypadá, že procházíte teď obdobím slavných výročí.
2: Já si to tak neuvědomuji, ale jestli chcete, tak teďka spolu oslavíme to 5leté výročí.
1: Že jo,
2: to... V tandemu, že ano, to taky, tak proč neslavit tyhle ty věci?
1: Tak oslavíme to prací, tak jak se dělávalo na první.
2: Takže když se zeptáte, já odpovím.
1: No samozřejmě. Jak vnímá máte ten těch 45 let Y-ky. Jestliže se něco takovouhle dobu daří udržovat na takhle vysoké úrovni, tak to už musí zatím něco bejt. Já bych řekl, že vím, co zatím je. Jste zatím vy, protože vy jste takový tmelící element celé té Y-ky. Na ní se nabalují nejrůznější osobnosti a události a dramata. Ale co si myslíte, že vás spojí pořád? Protože spousta... Mimochodem třeba i Beatles se rozpadli, že jo? A vy pořád ne?
2: No ale tak kdybych začal tím, na co jste narazil, co třeba drží lidi dohromady, tak asi v té Y-ce, až se tomu divím, že panuje jakási, řekl bych, buď přírodní z jedné strany, ale z druhé strany rodina, pohoda, takže neznám, že by tam někdy byla maximálně prostě v nějakým hodně kritickém krizovém období nějaká ponorková nemoc. To prostě se tam nevyskytuje a i ti, co odešli z divadla, já myslím dokonce i ti, co umřeli, že se tam nějakým způsobem vrací. Nebo máme je v paměti a vlastně pořád nějakým způsobem tam jsou. Ale hlavně ti, co třeba opravdu odešli z angažmá z nějakých důvodů, tak stejně pořád ten kontakt je, jak kdyby to byli příbuzní, anebo se vraceli do té rodiny.
1: Já jsem byl nedávno na představení Vinobraní a když jsme potom seděli v klubu, tak tam i tam je to vidět. Prostě jak se tam ti herci se tam ještě soustředují rádi a ještě si spolu popovídají.
2: No to mám taky rád tady to a potom vlastně i ta sláva jednotlivců, která skutečně je a je, nedá se ji prostě nějak zpochybnit, ta některá jména v divadle, ale v tom divadle to vlastně neplatí. Tam mezi sebou, oni se nenechají jeden druhým, aby ta sláva byla jako jenom falešná. To opravdu musí zatím něco vždycky bejt.
1: No zrovna v tom představí Vinobraní se o to pokouší ten první herec souboru v podání Jirky Lábuse, se o to trošku snaží, aby, myslím ta figura, že jo?
2: Ano.
1: Aby se prosadil a zdůrazňuje svoje zásluhy a tak. A jak je to směšný, krásně, tak i v tomhle kontextu je to.
2: To je pravda. A potom tam Petr Vacek s Martinem Dejdarem mají podobný problém a to jim tam jde jako leitmotiv celou tou inscenací.
1: Já si myslím, že tohle to je úžasný na Y-ce, že všechny ty osobnosti, které jste teď vyjmenovala, je jich tam ještě víc určitě, které jaksi by jedna každá sama o sobě vydala za hodně a vydá za hodně a jsou to slavní herci, tak se podřídí tomu kolektivu neuvěřitelným způsobem. To je asi vaše zásluha, ne?
2: No to je pravda. No, já se na to dívám trošku i na ten soubor a na ten celý jeho vývoj jako na zahradu. Skutečně jako na něco přírodního, co má nějaké vazby mezi sebou a stačí to zalejvat nebo kypřit půdu a chovat se vlastně k těm lidem tam, kde jsou ty jejich achilovy paty, protože každý nějakou má, tak vlastně ji využít, zneužít i pro to divadlo. Takže každý je tam trošku jakoby sám sebe léčen, že to divadlo vždycky je trošku terapie a na druhé straně vlastně tam přichází na věci, které překračují ty stropy, které taky každý máme, někam do těch vyšších sfér, do těch vyšších dimenzí, kde prostě ten vývoj je zaručen. To znamená být pořád nějak na alespoň na prostředku nebo skoro na špici toho vývoje společnosti té doby, která je. Aby člověk vlastně nebyl jenom tažen tím průměrem potom, tím, co už se uděje, ale vždycky nějak byl na tom začátku.

až se doví z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Andem cestuje.
1: Tak dneska bude cestovat profesor Jan Schmidt, šéf divadla Ypsilon. Já jsem už měl v tandemu několik osobností z vašeho divadla, včetně vaší manželky Jany Sinkové, a všichni zdůrazňovali hodně, když jsem se jich na to cestování ptal, protože to my tady rádi si povídáme o cestování. To, že jsou skvělé zájezdy jaksi divadelní, když jede Ypsilonka někam. To nepochybuju, že i vy byste rád zdůraznil, ale co vy jako cestovatel? Jste jako Jan Schmidt? Jste cestovatel?
2: Já myslím, že moc cestovatel nejsem, ale já jsem pozorovatel. Já vlastně cestuju, i když jdu, třeba když jsem sem ráno šel, tak jsem cestoval. Totéž je třeba, když člověk jede do jižní Afriky. Jenom jsou tam nějaký posuny mentální a tak dále, ale to pozorování, to vidět a slyšet, to platí všade stejně. A tady, když jdu každý den kolem stejných věcí, tak jsou stejně každý den úplně jiný ty věci.
1: No tak to určitě, to nepochybně, jako takovýhle cestování, tak to je výsadou lidí, kteří jsou obdařeni schopností pozorovat trošičku, protože jsou tací, kteří jdou vedle vás a mají skloněnou hlavu a jdou rutině někam prostě za svým cílem, že?
2: Ano, ale škoda, no. To je předpoklad pro to, aby když vyjedete do skutečné ciziny někam opravdu tam, kde je to třeba exotické nebo docela jiné mentálně než tady, tak když nemáte tyhle ty předpoklady, tak ani tam z toho nic nemáte.
1: No samozřejmě. A byla nějaká země, která vás vyloženě okouzlila?
2: Asi bych řekl, že Tajvan. To bylo úžasný.
1: Jste byl v Tajvanu?
2: No tam jsme byli docela dlouho a byl to moc krásný zájezd.
1: Jste s Ypsilonkou?
2: No ano, s Ypsilonkou.
1: No.
2: Vlastně
1: to se nikdo nezmínil z Ypsilonky.
2: Ještě nikdo se
1: nezmínil. To jste premiérovej teda. No.
2: Aha, no tak tam jsme byli s inscenací. Myslím si, že já to ani už nepamatuju, s čím jsme to tam byli. Ale pravděpodobně nějaká opera anebo Praha stověžatá. A pamatuju si, že bylo to tak dobře přeložené, tam běhaly titulky po stranách, jak oni to čtou, ne jako tady v opeře nahoře, ale na bocích, a opravdu se smáli tam, kde měl Jirka Lábus něco v češtině, a tady jsme zvykli, že se tam vždycky lidi zasmějou. A když jedeme na ty zájezdy zahraniční, to záleží taky na té mentalitě, když do Itálie nebo do Španělska nebo do Anglie, tak tam je různý, i když je to v Evropě, různě reagují, třeba nereagují. Reagují vůbec na ten stejný vtip, přestože ho mají přeložený nebo se to hraje anglicky. Ale tady to reagovalo, jak kdybychom byli v Čechách. Dokonce ještě bych řekl příznivěji, přestože to bylo překládané. Dokonce pak tam za mnou přišel nějaký režisér Číňan a říkal, jak to, že vy tak dokonale znáte čínské divadlo. To jsou principy čínského divadla, ale já vůbec to čínské divadlo neznám, nebo jenom tak povrchně ze školy, nebo ze zájmu, nebo spíš japonské divadlo, ale ten základní princip asi ani bych teď neuměl pojmenovat. A on mi tam říkal o tom střihu a o té práci montážní a v několika plánech současně a ve velký stylizaci a zároveň z prvky naturalismu. No to jsem koukal opravdu jako blázen, když říkal, jmenoval ty věci, s kterými já takhle pracuju.
1: Ale to je neuvěřitelné, že se to takhle sešlo. Stalo se někdy, že byste opravdu narazili na bariéru prostě nepochopení, že protože jste to absolvovali víc těch zájezdů, že by třeba někde vaše poetika, váš humor vůbec nenašel pochopení?
2: Ne, tak to se nepamatuji.
1: Vůbec?
2: Ne, to se nestalo. No, někdy prostě to divadlo úspěšnější, někde méně úspěšné, ale aby se nepochopilo. Hmm. Dokonce můžu říct opačný případ, my jsme mnohokrát byli ve Finsku a tam nechtěli ani překlad, ani nebo maximálně nějaký seznámení s nějakou synopsí úplně před tím představením a jinak přitom nic. Protože vlastně z těch gest, z pohybu, z toho, že se tam hodně zpívá, tak měli větší zážitek, než kdyby je tam to přímé, přesné tlumočení narušovalo. To, tam jsme prostě už pak nikdy nic netlumočili.
1: To teda koukám otevřenýma očima, protože si nedovedu představit, že já koukám na finský představení a nikdo by mi to nepřekládal, jestli bych teda věděl, která
2: by je. Ale pravda je, že u nás ten jazyk není to první.
1: To je pravda, ano. U Ypsilonky je něco jiného na prvním místě.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je profesor Jan Schmidt, vůdčí osobnost divadla Ypsilon, ale kdybych měl vyjmenovat ještě všechny další jeho profese a funkce, tak to by bylo zase na dlouho. Už jsem to udělal v úvodu a trvalo to hodně dlouho, ale i z titulu všech těch spíš profesí, třeba z funkce moderátora, se setkáváte se zajímavými lidmi nepochybně, když moderujete třeba s Janem Lukešem v televizi, v České televizi, literární magazín 333. Tak já si myslím, že vy jste se potkal se spoustou zajímavých lidí. Měl jste příležitost si s nimi popovídat, nebo je aspoň zahlédnout. Ale je někdo, kdo vám uniknul, nebo kdo vám pořád ještě uniká, že byste se s ním opravdu rád potkal? Říkáte si, to by bylo zajímavé setkání.
2: No ale to já mám takový sny pořád, to vy neříkáte vůbec nic novýho. Já mám nějaký věci rád, ale oni třeba dávno nežijou. Já se s nima už nikdy nemůžu setkat, protože to je třeba i nějaký století mezi náma. Ale já přesto, nebo když jsem dělal, ještě začnu jinak, když jsem dělal Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany, tak přeci jenom jsem nechtěl, aby to žádným dílem nebyla parodie. Naopak, aby jsme šli k těm kořenům, i k tomu, co se mu nepovedlo, nebo co těžko překonával, když tu operu psal a narážel třeba i s tím libretem na různé nedůslednosti, které tam už v tom libretu taky byly, na který jsem taky přišel, tak jsem vlastně si zprostředkoval, že při těch zkouškách seděl každý den na zkouškách Bedřich Smetana. Já ho měl takhle za zády a já jsem vždycky s ním třeba i mluvil. A to už i v souboru věděl, že jsem asi blázen, že si povídám Smetany ze Smetanou, jestli tohle ještě je možný nebo ne. A on řekl třeba, že jo, ale nevím, jak
1: stalo
2: to...
1: Stalo se, že někdy taky ne.
2: Taky řekl, že ne, samozřejmě, to víte, že jo, protože v té improvizaci, když se ta práce rodí, ta improvizace, to není, že to všechno vymýšlíte, ta improvizace je metoda, že tu věc, která už je, že znova přivedete na svět trošku v jiné optice. A tam potom je podíl každého ze zúčastněných, že nějakým způsobem se v tom také, v tom představení realizuje. No a někde bychom mohli narazit a nebo se nesejít i s tou dobou Smetanovou, nebo třeba s nějakými otázkami národnostními a českými, které tam fungovaly a dneska už nefungujou, tak to bylo nutné, aby on tam seděl.
1: Seděl vám Oskar Nedbal taky za zády, když jste dělali Vinobraní?
2: No to ani ne, takhle ne, ale tam byla zase jiná souvislost. Ale s ním jsem se opravdu hrozně chtěl setkat, protože jemu se nesmírně ublížilo v české kultuře, protože to byl dokonalý dirigent, vynikající dirigent České filharmonie. Pro moderní hudbu tenkrát udělal strašně moc, ani několik napsal.
1: A zametali s ním.
2: Ano. No. A pak mu nemohli nic odpustit, když odešel do Vídně nešťastně, vlastně až před vznikem republiky. Tak toho mi bylo líto, tak proto jsem vlastně i tu inscenaci dělal.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já mám za to, že mnoho interpretů, kteří působí v Ypsilonce, včetně jejího principála, profesora Jana Šmida, už patří mezi klasiky českého humoru a jednou je budeme, doufám, tady také citovat, budou si je vybírat. A už si je také vybírají někteří naši hosté, ale Jan Šmid si vybral mezi klasiky toho hodně klasického, já bych řekl přímo krále komiků. Je zajímavé, že v hrách Ypsilonky jste ho nikdy ještě necitovali, jestli se nepletu, Vlastu Buriana.
2: No to ne.
1: To je zajímavé.
2: To ne, ale možná, že částečně ano. Teď hrajeme inscenaci o Masarykovi, Masaryk mezi minulostí a dneškem, TGM se to prostě jmenuje, a to je taková koláž z té doby kolem vzniku republiky a také, není to životopis Masaryka, ale je tam například smích Vlasty Buriana. Právě proto, že to byla tak krásná věc a já jsem zažil Vlastu Buriana jako naprostého chudáka po druhé světové válce. Když jsem byl malej, tak jsem viděl ho v Karlíně, jak hrál, a opravdu všichni si šeptali, ty diváci, já tomu jako dítě nerozuměl, to je ten Burian, co? A teďka byl zavřený a tak dále. A tak vlastně jsem ho viděl hrozně skleslýho proti těm filmům a to mi zůstalo jako nějaká strašná věc, nějaký strašný ublížení, protože to byl tak asi zřejmě bezprostřední člověk. A potom jsem zažil v Liberci, když už byla Ypsilonka, vlastně začínala, tak než on umřel, tak tam měl mít vystoupení, když už jako byl, už mohl zase oficiálně vystupovat. No a pak ho tam s pistolí, to jsem viděl, vyhnali z jeviště, který bylo plný, to bylo v přírodě velký, jeviště plný lidí, hlediště plný lidí, a přišli tam nějaký pánové a s pistolí v ruce a přerušili to představení, že to není vhodný, že to... A tak se to nějak pojmenovalo. Tak jsme šli všichni domů. Tak proto já jsem vždycky si představoval v krizových chvílích i svých ten jeho smích. Vždycky mě se mi vybavil ten smích a tak jsem ho tady tenkrát tak litoval a taky jsem si myslel, že on by se vlastně měl smát a on ho ta manželka odvedla jako vohnutýho takového chudáka. To na mě hrozně zapůsobilo.
1: To je smutný, tím končit nebudeme. Já se vás zeptám, víte, co má společného Ypsilonka s Vlastou Burianem? Oba se narodili v Liberci. Ypsilonka a Vlasta Buriana se narodili v Liberci.
2: To je dobrý.
1: Ano, to je dobrý, to je, myslím, hezké pojítko. Tak si dáme ten smích, na ten se těším.
2: Ano.
3: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak najednou proti mě, ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně, tento, ale on snad si to nevšiml, teďka proti mě jde, já myslím ze začátku, že a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se tady na tom čili, to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zamrzné, on to opět a tady u toho je ho sídlo děla a najednou teďka bude, já jsem se tebou jen na ten obvící. Tak a on se, já potom si myslím, bo jak...

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Profesor Jan Schmidt je principálem divadla Y, ale kromě toho je také sám hercem. Za vámi je spousta hezkých rolí i ve filmech. Víte, co mě zaujalo? Ale hodně tedy, když jsem si to uvědomil, že vy se vůbec v rámci Y-ky jako herec neprosazujete, že se nehrnete na jeviště. Proč? Teď?
2: No ale to já myslím, já jsem v podstatě postava anonymní. Já to mám i z toho výtvarného umění, čímž jsem vlastně začal. Já jsem celé dětství kreslil a pak, když jsem i vystudoval vysokou školu, tak jsem měl rád středověký umění, lidový umění a dětský kresby a zatím nikdy nevidíte žádný podpis. Někde to bylo jako princip dokonce, že to zůstalo anonymní, nebo že přece jenom ten umělec se nějakým způsobem nemůže za to sám, je vždycky něčeho prostředníkem. Nechci rovnou říkat někde z hůry a od Pána Boha, ale rozhodně to je z nějaké vyšší moci. Člověk je nadán k tomu a k tomu. Těch lidí průměrných je hrozně moc. A myslím si, že i v nich je spousta lidí k něčemu nadaných, ale vůbec se to nikde neprojevilo, protože prostě ten impuls nějak nepřišel. A tak já jsem vlastně začal hrát v divadle proto, že jsem chtěl ukázat, jak si to představuju, aby se to dělalo, aby to vypadalo jinak než ve škole a taky takovým způsobem jsem to učil na té divadelní fakultě. A ta anonymita je něco, co myslím, že nám v dnešní době tak hrozně medializovaný chybí. Aby byla spíš práce a smysl a účel těch věcí, anebo nějaká výpověď. A potom teprve to jméno. Protože třeba když jsem dělal sklo, tak tam nemůžete podepsat vázu, nebo i když je to artefakt, je to výstavní věc třeba jenom, ale vždycky potom ten podpis je někde na té výstavě na cedulce vedle toho. Obraz můžete podepsat. Tak to jsem vždycky měl rád, tak proto vlastně jsem hrál tak účelově. A protože mý kamarádi byli třeba Evald Šor nebo Věra Chytilová a ty lidi různí spolužáci z té doby, tak jsem třeba hrál i ve filmech. A taky jsem to tak bral. A taky jsem žádnou hereckou kariéru nedělal.
1: V podstatě už není šance, že bychom vás viděli v nějaké hře Y-ky na jevišti.
2: Ale to úplně ne, protože teďka zrovna jsme se rozhodli dělat takovou volnou dramatizaci, improvizovanou, takže nebude žádný text, podle mé knížky, která se jmenuje Život v závorce. A to jsou taková 50. a 60. léta v Jizerských horách, tam, kam, kde já mám chalupu a kam jsem taky celou tu dobu jezdil, nebo když jsme byli v Liberci, tak jsem tam často pobýval. A je to o jedné samotě lesního dělníka, který vlastně se nemusel bát ničeho, protože byl tak na dně v tom režimu, že mohl říkat, co si myslí a nikdo ho nezavřel. Tak o tom je vlastně o tom společenství těch lidí, kteří něco uměli, jako tam měl chalupu třeba režisér František Vláčil a různí intelektuálové. Ti s ním hrozně kamarádili, protože on byl nějak od přírody moudrej, ale oni taky samozřejmě, ale vlastně znali tu míru, aby se mohli realizovat v tom režimu, tak už některé věci nemohli. Že? Museli být takzvaně taktičtí a cvičit s tím režimem. A on byl ten příklad, jako vytvářel takový deštník v té době nad sebou, takový aspoň malý svobody v té nesvobodě tenkrát. Tak o tom je ta knížka a já to asi budu hrát toho pamětníka něco jako mezi tím Vláčilem a sebou.
1: Ale takhle, jak to líčíte, tak to vypadá tak jako tak nostalgicky až smutně, ale v Y-ce jsme zvyklí spíš na srandu, bude tam srandu.
2: No to určitě bude, to bude rozhodně legrace, ale hlavně to bude možná i návod, protože lidi jsou pořád stejní na to, jak přežít i dneska různé věci. Ono se to nebude úplně opírat o tu dobu tenkrát a o ty konkrétnosti, které už jsou vlastně skoro zapomenutý. Lidi jsou pořád stejní.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Přečetl jsem si, že Janu Šmidovi řekl kdysi v době jeho mládí Jan Zrzavý, že jste člověk, který ví, co chce a ani o tom neví, protože ví, že to má. To se mi moc líbí. To je jedna taková hezká pravda, hezké moudro, které vás asi provází celým životem. Ale chci se vás zeptat, jestli pak vzpomínáte na lidi, kteří vám v životě hodně pomohli a bez kterých by to prostě nebylo ono a bez kterých byste to vůbec nedotáhl tam, kde jste třeba.
2: No to určitě, to se nedá zapomenout, to spíš vidím jako rys v současnosti, že se zapomíná na to, odkud jsou ty impulzy, kde vznikly ty motivace a tam jsou právě třeba důležité osobnosti, anebo i méně důležité, že je nikdo nezná, ale je třeba učitel na střední škole, třeba rozhodne o vašem osudu, protože má na vás velký vliv, nebo ve vás něco probudí.
1: To se vám stalo zrovna?
2: To se mně rozhodně stalo, ano. A to byla úplně shoda jako se Svěrákem, který píše v jedné nebo více, že měl učitele po válce, my jsme stejně staří, který měl za pasem pistoli a takhle chodil. Já měl taky takového učitele. Ten chodil s pistolí a s houslema a ve vysokých botách jezdeckých a tu pistoli skutečně měl nabitou. A takhle nás vyučoval.
1: Takhle, jak si ho představuji, jako toho třísku v obecní škole.
2: Ano, jo? Ano, úplně tohle jsem zažil. Jenomže ten navíc ještě měl housle a tím šmicem nás třeba mlátil po hlavě nebo něco v nějaký nepozornosti, a nebo nám vyhrával a dával nám čas na to, abychom nějaké věci pochopili, znova je nevysvětloval a hrál třeba 10 minut. A my jsme ani nedutali. To byla zvláštní výchova. No tak tenhle člověk, ten určitě něco zvláštního, syntetického, jako lidského, takového pravěkého, nebo že už takhle ty lidi museli být, takhle jsme museli vypadat někdy před miliony let. Tomu věřím. Pak samozřejmě jsou to lidi třeba známí. Měl asi nejvíc na škole, když jsem studoval, tak na mě měl asi největší vliv Jan Bauch, malíř, s kterým jsem se velmi spřátelil. O tom ani neumím víc říct, protože to byl taky vliv, podobně jako jste jmenoval toho Jana Zrzavého, kde se to ani nedá popsat slovy. To bylo takový zvláštní působení, že si nepamatuju, co by mi kdy řekl.

dole si hráli děti. Naštěstí na té škole se nikomu nic nestalo, když jsem já vyhodil tu desku od toho stojanu. Tak ten bouch měl opravdu vliv všemožný a všestranný. A nakonec s těma rukama měl pravdu. Přeci věci, které chceme vidět, tak jsou větší, než ty, které nechceme vidět.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Tak nevím, jestli jsme dneska bilancovali těch 75 let profesora Jana Šmida, anebo jestli jsme si jenom tak povídali o tom, co v podstatě je pro něj důležité a není, ale každopádně měl bych určitě zmínit to, co děláte, že vydáváte knížky, několik knížek jste vydal, děláte televizní pořady, dokumenty, samozřejmě divadelní hry a režie, ale taky moderujete a připravujete literární magazín 333 v České televizi. Je to pro vás taky důležité tohleto, nebo je pro vás pořád prvotní ta režie?
2: No, ono všechno souvisí se vším. A to je, myslím, taky velmi důležité, že děláme ten pořad literární revue 333. Hlavně možná z důvodu, jak se dneska zdá ten náš život tak placatý a takový jako spíš docela mnoho věcí vychází hloupě, protože prostě jde jenom o ten trh a o to, že média zajímá vlastně jenom něco, co je jako skandální nebo co prostě jakoby se na tom taky dá vydělat a vzbudit

0: pozornost, hlavně na sebe a tak dále, tak potom, když děláme tenhle ten pořad a jezdíme po republice, tak vidíme, že to bohatství je ohromně veliký. Těch lidí, kteří tady něco dělají systematicky, pořádně a vlastně se o nich ani pořádně neví. A nebo prostě ani je nenatočila nikdy televize. Ale jsou to třeba spisovatele, třeba ne až tak známí, ale důležití nebo historikové, kteří to podhoubí zase historie a mapování téhleté doby dělají a bez nich by to vůbec ta budoucnost nebyla možná. A o nich vlastně dohromady nikdo neví, jenom ta odborná veřejnost, protože ta média vlastně tohle to vůbec nezajímá. Tak já můžu dosvědčit, že to bohatství po téhle stránce, v téhle zemi, je ohromně veliký.
1: Já si myslím, že se o tom přesvědčí diváci vaší literární revue 333, ale hlavně diváci, kteří přijdou na Ypsilonku. A to vřele doporučuji, protože potom poznáte Jana Šmida i po té hlavní stránce, to znamená jako autora, jako velkého dobrého ducha divadla Ypsilon. Vřele doporučuji, zajděte si do Ypsilonky a panu profesoru Janu Šmidovi děkuju za dnešní návštěvu, za váš čas a těším se na další, jednak televizní, ale hlavně divadelní počiny. Díky a nashledanou.
0: Tak jo, nashledanou, děkuju, toto uteklo.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dobrý den, na vlnách Českého rozhlasu přeje Josef Zíma. Právě začínáme. Tak případně zní název první orchestrální polky Antonína Bulky, kterou vás přivítala rozhlasová Plzeňačka. Teď poprosím o další balíček muziky hudební skupinu Třehusk, písničku o švestkových knedlíkách, dvakrát pana Hašlera a lidovou baladu o cvočkáři Dandovi. Prosím.

0: Ježíš Maria, už jste to slyšel.
1: A o čem, o čem?
0: O tom Dandovi.
1: Jo, o tom.
0: No to je tragédie.
1: To je, já to čet v našich novinách.
0: No to je hrůza. Chudák stará Dandova.
1: To je příběh neštěstí.

CDčka Veselky tvé vlasy kvetou mám pro vás lidovou Jaký je to hezký, děvčátko Ády Neumanna, polku Antonína Pechy a Jardy Šprongla Nečekej, že přijdu zas a tango Vlasty Dvořáka s názvem Ty jsi mou. Sola mají Blanka Tůmová, Pavel Zelníček, Ivana Zbořilová, Barbora Lišková a Milan Černohous.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. V malém filmovém okénku se vám dnes představí pražský swingový orchestr a jeho solisté Petr Kroutil a Tereza Duchková. Zahrajeme si písničky z filmu 14. u stolu, Eva tropí hlouposti a Hej rup. Hezký poslech.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Jihočeští božejáci natočili album s názvem 100 let s muzikou. Tak ono to vlastně už je víc jak 100, protože tahle výborná kapela byla založena už v roce 1904. Takže už to bude 110. Z toho CDčka vám teď pustím dvě tanga Zdeňka Beneše Vrece mi zpátky a jedno lidové Kupte si kvítí. Zpívají Jana Dušková, Lubomír Jech a Jan Březina.

Božejáci dohráli a dospívali až k samému konci pořadu Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. O ten úplný konec se postarají další věhlasní jeho Češi, Babouci, lidovou písničkou Už je malá chvilka do dne. Tak naslouchejte a přijďte zase brzy k naší muzice, kde se na vás bude těšit Josef Zíma.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Krásné nedělní dopoledne na vlnách Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Je krátce po deváté, začínají zálety. Tentokrát tak trochu netradiční. Můj host totiž nemá, tak jak bývá obvykle, nějakou úplně těsnou vazbu na východní Čechy. Narodil se v Třebíči, žije a pracuje v Praze. Ale přesto o východních Čechách ví, co se počasí týká, úplně všechno. A tím jsem myslím už hodně napověděla. Dnešní zálety budou o počasí a klimatu východních Čech, o místech, která bychom měli navštívit, pokud nás právě počasí nebo podnebí zajímá. Bude to ale samozřejmě mnohem víc, o čem budu se svým kolegou z České televize, doktorem Michalem Žákem, mluvit hned po písničce.
3: Nepředpokládané vlnění z dola vzhůru způsobilo déšť z hora dolů.
4: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Meteorolog a klimatolog dr. Michal Žák se narodil v Třebíči, magisterské i doktorantské studium absolvoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A právě tam, na katedře fyziky atmosféry, teď kromě svých jiných aktivit i přednáší. No a těch jiných aktivit je skutečně víc než dost, ostatně budeme o nich dneska mluvit. Jsem moc ráda, Michale, že jsi udělal čas na zálety. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne, já děkuji za pozvání.
0: Ještě předtím, než se pustíme do klimatu a počasí právě ve východních Čechách, já se vrátím asi do poloviny 90. let. To ses rozhodoval, kam po studiu na gymnáziu. Proč vyhrála meteorologie?
1: Tak je pravda, že meteorologie mě nějakým způsobem přitahovala už v mých dětských letech. Můžu se i přiznat k tomu, že řekněme zhruba od 10 let byla mým nejoblíbenějším pořadem v televizi, tehdy ještě československé předpověď počasí, což bylo tuším někdy po 7:45 večer, třeba ještě s pánem Vladimírem Seifertem, kolegou Brůškem a dalšími. A od té doby postupně jsem se nějakým způsobem stále více hlouběji zajímal o tu meteorologii a vždycky mě mrzelo, že třeba v zeměpise nebo ve fyzice jsme toho o meteorologii měli hrozně málo. Vždycky jenom takové základní věci a tak jsem se vždycky tak nějak snažil zjistit trochu víc. No a potom, když přišla ten konec gymnázia, kam jít, tak ta volba byla vcelku jasná, i když ne tak úplně, protože kromě meteorologie jsem ještě zvažoval druhou variantu. A ta shodou okolností souvisí právě s východními Čechami, protože to byla dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích. Ale nakonec vyhrála právě ta meteorologie na matfizu.
0: Když jsi se, Michale, o studiu rozhodoval, nebo už si studoval meteorologii, dokázal jsi představit, že si z nás meteorologů budou lidi sem tam utahovat? Proč se na to ptám? Já jsem kdysi byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty a ty zrovna z doby nedávné máš podobnou zkušenost, protože vím, že velmi přesně vážíš slova a na rozdíl ode mne dokážeš na otázky odpovídat velmi soustředěně a je velmi těžké v tvých odpovědích najít nějaký nedoraz nebo nepřesnost. A právě ve Všechno párty se ti podařilo tak trošku neobratně se vyjádřit a Karel Šíp toho obratně využil. Ostatně můžeme si to poslechnout.
2: Ale vy jste to nepředpovídali teda, že by to trvalo takhle dlouho, že ne?
3: No, možná dopředu úplně ne. Ano. Samozřejmě, když už to přišlo, tak už jsme, řekněme, věděli, že to bude trvat docela dlouho. Samozřejmě.
2: To je krásný povolání, ale to nevěděli, ale když už to přišlo, jsme to taky věděli.
3: Tak, abych to uvedl na pravou míru, tak dobře, v červnu jsme asi nepředpovídali, že to letošní léto bude tak extrémně teplé.
2: No, jasně.
3: Ale řekněme, že třeba 25. června už bylo celkem jasné, že se chystá první horká vlna.
2: To už bylo i teplo 25. června.
3: No, to ještě moc ne.
2: Ještě moc ne?
3: Ještě moc ne. No. To si ještě lidi stěžovali, že je chladno.
2: Jo, jo,
3: a že to letošní léto za moc nestojí.
2: Aha, jo, takhle.
3: No, a o 2 měsíce později.
2: Vy už jste říkali, buďte v klidu.
3: Buďte v klidu, už to přijde.
2: Už
3: to přijde. Ano. Pak to přišlo.
1: Tak to je pravda, že to bylo trošku možná neobratné ze začátku mé vyjádření a samozřejmě na druhou stranu ten pořad je i trochu o tom dělat si legraci sám ze sebe a takže jsem rád, že to možná vyznělo ve skutečnosti takhle humorně, ale když se vrátím k tomu začátku, tak je pravda, že třeba to letošní léto se očekávalo, že bude spíš teplejší, to, že to bude tak extrémně teplé, to ne, ale možná si vzpomeneš, že v tom červnu tam to bylo takové, že v polovině června bylo poměrně chladno a lidi už byli takový trošku netrpěliví nebo neodbitní se svými dotazy, kdy už konečně přijde to horko. A my jsme někdy kolem právě 20. nebo 25. spolu se potkali v České televizi a řešili jsme právě, jak to bude vypadat s tou první horkou vlnou.
0: A jak dlouhá bude.
1: A jak dlouhá bude a že by skutečně kolem začátku prázdnin měla dorazit. No a nakonec ty naše předpovědi vyšly a naopak se naplnili více než 100%.
0: A kdyby jsi směl teď znovu vybrat, šel bys stejnou profesní cestou?
1: Ano, šel. Zatím musím říci, že jsem spokojen nebo jsem naplněn, pokud jde po stránce profesní, takže ano.
0: Baví tě to.
1: A baví mě to přesně tak.
0: Vzpomeneš si na své první vysílání v České televizi, musela jsem dohledávat, já nejsem dobrý historik, co se týče jakýchkoliv údajů časových. Byl to květen 2005, jestli to říkám správně.
1: Ano, přesně tak.
0: To jsi hozený jako ryba do vody?
1: Dá se říct, že ano. Den předtím mi kolegyně zavolala, že nemůže úplně dobře mluvit, tak jestli bych nebyl ochoten to nakonec vzít celé, už od ranního dílu té první relace. Já jsem tedy na to kývl a bylo to tedy tak trošku hození do té vody, jak se říká.
4: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflem a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Doktor Michal Žák není v uvozovkách jen televizním meteorologem, ale také vysokoškolským pedagogem a klimatologem. Nejdřív tedy k té matematicko-fyzikální fakultě, kde přednášíš. Jaké konkrétně předměty, Michale?
1: Tak mé předměty jsou jednak synoptická meteorologie a ta se zabývá jednak z počátku takovou, řekněme, všeobecnou meteorologii. To znamená, že se posluchači dozvědí, jak se chovají základní meteorologické prvky, jako je tlak vzduchu, teplota vzduchu, jak dochází vlastně k ohřívání a ochlazování vzduchu a zemského povrchu. No a ta druhá část, ta už se zabývá takovými těmi známými pojmy, které používáme ostatně i v předpovědích počasí, jako tlakové útvary, tedy co je to tlaková výše, co je to tlaková níže, jaké je v nich proudění, jak se vyvíjejí během svého života a samozřejmě také atmosférické fronty, jaké jsou, jak to vypadá s počasím na nich a tak dále. Dále potom ještě mám částečně s kolegyní regionální klimatologii. Mně připadla ta část, která se týká České republiky. Ta kolegyně má potom vlastně světovou klimatologii. No a poté analýza povětrnostní mapy a konečně ještě poslední části je užitá klimatologie.
0: A když, Michale, kromě matematicko-fyzikální fakulty zmíním ještě tvoji další práci, práci na odboru klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu, co je tam tvojí hlavní pracovní náplně? Čím se zabýváš, kromě tedy přednášek na matfizu právě v oboru klimatologie?
1: Tak pokud jde zrovna o tu záležitost nebo náplň v Českém hydrometeorologickém ústavu, tak jsou to samozřejmě různé klimatologické, řekněme, expertizy nebo analýzy různých problémů. V těchto dnech třeba řešíme projekt pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, který zabývá vlastně stanovením nějakých zimních návrhových teplot, to znamená vlastně teplot, na které se mají dimenzovat budovy pro ty, řekněme, případy těch nejnižších teplot v rámci roku, což je zase záležitost, která má ryze praktické dopady, kromě toho, že jde o náplň třeba nějaké normy, tak vlastně na základě těchto údajů je potom potřeba dimenzovat budovy a tam samozřejmě jde o velké peníze, co si budeme říkat. Ale poměrně rád se zabývám také problematikou třeba klimatu města, městského tepelného ostrova, což je ostatně záležitost, která se mě dotýká, když žiju v Praze. To je taky velmi, velmi zajímavá součást této práce.
0: Mluvil jsi o městském tepelném ostrově, nejenom Praha, ale i další města bez pochyby i v Česku ho mají, Hradec Králové a Pardubice, nevýjímaje?
1: Nevýjímaje, určitě, protože vlastně ten městský tepelný ostrov, to není jenom záležitost nějakých obrovských nebo velkých měst. Uvádí se, že zhruba už u měst s 10 000 obyvateli lze jisté prvky toho městského tepelného ostrova pozorovat, takže Hradec Králové, Pardubice určitě ten teplný ostrov budou mít. Dokonce měli jsme jisté ambice se na tyto ostrovy podívat detailně. Zatím nebyl čas, ale věřím, že se najde a že nějaký ten výzkum v tomto směru taky proběhne.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S meteorologem a klimatologem doktorem Michalem Žákem se teď zaměříme na východní Čechy. Jsou tu rozsáhlé nížiny, i nejvyšší hory pramení a protéká tudy Labe. To všechno jistě hraje v utváření klimatu východních Čech tu hlavní úlohu. A čím se východní Čechy liší od ostatních krajů v Česku?
2: Čím se liší, tak těch odlišností záleží na tom, na jaký prvek se budeme dívat samozřejmě. Pokud to srovnáme třeba to Polabí se středočeským krajem, které vlastně sousedí, tak tady je víc srážek než ve středních Čechách v rámci toho Polabí. Určitě ty východní Čechy mají zajímavou oblast, zajímavý rys, že se tady nachází nejvlhčí místo České republiky, což jsou hřebeny Krkonoš. Na druhé straně není to žádný takový významný srážkový stín, tedy oblast, která má kvůli závětří výrazně menší množství srážek, jako mají třeba severozápadní Čechy, nebo jako má třeba jižní a jihovýchodní Morava.
1: Zkusme připomenout nějaké významné epizody, ve kterých tady ve východních Čechách hrálo hlavní roli počasí, třeba povodně.
2: Možná můžeme začít povodněmi v roce 1997, kdy byla zasažena zejména ta východní část východních Čech, to znamená zejména povodí řeky Orlice a jejich přítoků. Já mám dodnes v paměti ty fotografie zničených mostů, které vlastně ta rozbouřená Orlice strhla. Potom v roce 1998 se východní Čechy zapsaly trošku neblaze, a to oblast Rychnovska, kde vlastně v noci na 23. července 1998 se v té oblasti Rychnovska vytvořila taková série bouřek, které zasáhly opakovaně jednu oblast a během několika málo hodin tam napršelo až 200 mm.
1: Což 200 jinak.
2: Litrů na metr čtvereční, což znamená zhruba třetinu nebo víc než třetinu celoročního úhrnu. A to spadlo pouze za pár hodin, takže výsledkem toho byly samozřejmě výrazné nebo velmi rychlé přívalové povodně na menších tocích a na některých těch tocích se dokonce hladina zvýšila o víc než 3 metry, což je možná úplně nepředstavitelné z nějakého potůčku. Najednou prostě se valí ohromná masa vody a samozřejmě ta masa vody tehdy byla velmi ničivá a bohužel i tragická, bohužel i zabíjela, protože to také přišlo v noci. Na druhou stranu zase tam to pozitivní si můžeme vzít, že byl nainstalován výstražný varovný systém na některé ty toky, takže pokud by se tato situace měla opakovat v této oblasti, tak by obyvatelé byli upozorněni. A pak ještě můžeme jít do nedaleké minulosti, do června 2013, na začátku června, kdy vlastně východní Čechy zasáhly velice také intenzivní deště, dokonce to byly bouřky, řada bouří, které postupovaly přes Krkonoše k jihozápadu. A tehdy se rozvodnilo, pokud vím, velice výrazně třeba Horní Labe, přítoky Horního Labe.
1: To, jak rychle šla hladina třeba úpy nahoru, tehdy jsem v podstatě měla možnost sledovat ten velmi rychlý nárůst hladiny toho nevýznamného potoka, jakým úpa na svém horním toku je. Měla jsem možnost pozorovat i reakce lidí na místě a bylo pro mě velkým poučením i to, že lidé dokázali mezi sebou komunikovat. Tak to pro mě bylo velkým poučením právě z téhleté konkrétní epizody roku 2013. Ty důsledky potom byly asi jasné. Ta voda se posunula potoku směrem dál.
2: Směrem dál potoku Labe a samozřejmě přidaly se i další přítoky, ať už jde o Cidlinu, ať už jde o menší toky na Kolícku. Střední Čechy byly velice vážně zasaženy, takže náležitě nebo následně se rozvodnil třeba Botič v Praze a samozřejmě Vltava a pak to postupovalo dále potoku Labe směrem do Ústeckého kraje.
1: Nejenom velká voda, ale taky silný vítr občas trápí východní Čechy, ať už protože se tak, jak se rozeběhne po těch rovinných částech východních Čech, anebo zesiluje v horských oblastech.
2: Přesně tak. Možná asi si všichni vzpomenou na ten slavný orkán Kyrill, který v lednu 2007 zasáhl celé Česko, ale právě ve východních Čechách, přesněji v Krkonoších, udeřil vůbec nejsilněji. Na Sněžce byl naměřen náraz větru 216 km za hodinu a to je vůbec nejsilnější náraz, který kdy byl v celé České republice naměřen.
1: S doktorem Michalem Žákem jsme doteď mluvili počasí a klimatu ve východních Čechách. My v tom povídání samozřejmě budeme ještě pokračovat. Teď bychom vás rádi po písničce pozvali na takové, řekněme, v uvozovkách meteorologické výlety.

0: Slibovala jsem meteorologické výlety. Michale, pokud bychom chtěli vyrazit na dlouhodobě nejchladnější místo východních Čech, bylo by to někde na hřebenech Krkonoš?
1: Bylo by to přesně tak. Myslím, že i na místech, které ty znáš, tak je dobře. Velice dobře. Hřebeny Krkonoš, tam ta průměrná roční teplota, tedy teplota za celý rok, je dokonce nižší než 2 stupně Celsia. No a vůbec nejchladněji je na Sněžce, kde ten dlouhodobý roční průměr činí pouhé 0,2 stupně Celsia nad nulou.
0: Kdybychom chtěli najít místo rekordně nejchladnější, to znamená místo, kde byla zaznamenána vůbec nejnižší teplota právě ve východních Čechách.
1: Tak to bychom nemuseli šplhat na Sněžku, protože tam ta nejnižší teplota se pohybuje jen kolem minus 23 stupňů, ale naopak měli bychom se vypravit do nějakého horského údolí, které má vhodné podmínky pro to, aby se tam vzduch v noci velice intenzivně ochlazoval a naopak, aby tam byl slabý vítr. Takovými oblastmi můžou být horská údolí Krkonoš nebo Orlický hora. Z meteorologických stanic mě napadá třeba Orlické záhoří, které má teploty občas hluboko pod minus 30, ale třeba i lokalita Adršpachu bývá často poměrně silně mrazová.
0: Já tu mám i jednu otázku od posluchačů Českého rozhlasu. Jeden z nich se ptá, když se ve východních Čechách v létě v tom vedru objevovaly osvěžující bouřky, v Hradci Králové byly jen velmi výjimečné. S čím to souvisí? Je tu snad nějaký magnet, který ty mraky odpuzuje? Ptá se tedy náš posluchač.
1: Já si myslím, že to není úplně o tom magnetu, ono to je o tom nějakém převažujícím proudění, kdy se je relativně třeba malá překážka, orografická malá nějaká, řekněme, nerovnost terénní, velice třeba výrazně může promítat do toho počasí, jak konkrétně vypadá. A samozřejmě má to do jisté míry třeba vliv i na tu trajektorii bouřek nebo na jejich vývoj, na jejich postup. Na druhou stranu, přiznám se, že bych se možná musel podívat, kolik těch bouřek opravdu bylo v tom Hradci Králové, ale ani bych chtěl nějak posluchače znevažovat, tak naše paměť je dosti selektivní a někdy opravdu si pamatujeme jenom něco a ta realita může být trošku jiná. Takže magnet by v tom určitě nehledal.
0: Selektivní paměť znamená, že si pamatujeme jenom to, co si pamatovat chceme. Úplně přesně jsem tě pochopila, Michale. Já se teď vrátím ještě jednou k zimě. Určitě budou východní Čechy patřit i k lokalitám, kde napadlo nejvíc sněhu, leželo nejvíc sněhu, možná nakonec i nejčastěji sněží.
1: Ano, je to tak. A zase jsou to ty Krkonoše, což samozřejmě souvisí s jejich nadmořskou výškou a s tím, že jde o nejvyšší hory vůbec v České republice. Tak právě hřebeny Krkonoš mají jednak nejvíce dnů se sněhovou pokrývkou, ten tam leží déle než půl roku. A pak samozřejmě i největší množství sněhu na Labské boudě. 15. března 2005 bylo 345 cm. Tak to je vůbec největší množství sněhu, které kdy bylo v Česku naměřeno. Ale kdybychom sečetli všechny vlastně přírůstky nového sněhu, tedy kolik toho vlastně napadne za celou sezónu, tak tady vede sezóna 1995-1996, kdy tam bylo skoro 9 metrů. Napadlo za celou sezónu.
0: Ještě jedna otázka, která se týká velkých vodních ploch, které jsou ve východních Čechách. Ptá se zase další z našich posluchačů, jestli právě ty velké vodní plochy, jako je třeba Seč anebo Rozkoš, mají nějaký vliv na oblačnost srážky.
1: No, u těch vodních ploch je to vždycky otázka té jejich velikosti. Ono z našeho pohledu právě třeba Seč nebo Rozkoš vypadají poměrně velce, na druhou stranu z hlediska atmosféry je to poměrně malá záležitost, prostorově malá. Tady je možná spíš větší vliv třeba na výskyt mlh, případně nízké oblačnosti, který ale souvisí právě s tím, že třeba na podzim ta voda je teplejší než vzduch, takže se potom nad tou vodou ta vodní pára sráží a vzniká právě mlha, případně nízká oblačnost. Ale že by to mělo nějaký vliv třeba na srážky, na výskyt srážek, tak to je velmi minimální.
0: Tedy důležitější je to, odkud vítr fouká.
1: Přesně tak, odkud vítr fouká, než jak to přesně vlastně vypadá v tom daném místě. Samozřejmě pokud by ta vodní plocha měla velikost Pardubického kraje, tak už by to samozřejmě význam mělo, ale jak říkám, Rozkoš nebo Seč je z tohoto hlediska podstatně menší.
0: Říká meteorolog a klimatolog dr. Michal Žák.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Abychom dneska s doktorem Michalem Žákem v Záletech nemluvili jenom o práci, vím, Michale, že rád cestuješ. Jak si vybíráš místa, která chceš navštívit? Bez pochyby počasí a nakonec klima v tom musí hrát taky určitě svoji úlohu, což by se dalo označit jako lehká profesní deformace, ale máme jich určitě mnohem víc.
2: Přesně tak. Ono to je dost různé. V létě já třeba preferuji spíš hory a vnitrozemí, to znamená nějaké chození po zajímavých oblastech, po zajímavých místech, kromě třeba Krkonoš mám rád i slovenské hory, ale spíš třeba takové to střední a jihovýchodní Slovensko, ne příliš Tatry, které přece s tím počasím jsou trochu na štíru v létě. Potom z těch vzdálenějších oblastí poměrně mě baví poznávat právě třeba klima různých subtropických nebo tropických oblastí a tam si zpravidla vybírám spíš tu zimní polovinu roku, kdy tady panují spíše nižší teploty, když to tam je docela teplo.
1: Dá se říct, že právě nějaké místo v téhleté klimatické oblasti tropu, subtropu na tebe udělalo největší dojem? Že máš, když asi, se řekne největší dojem, jasnou představu, které místo to je?
2: Asi bych řekl ostrov svatý Krištof a Nevis v Karibském moři. Je to součást Malých Antil. Jsou to malé ostrovy, ono to je takové souostroví dvou ostrovů malých, které byly vytvořeny sopečnou činností, to znamená, že mají poměrně vysoké kopce. Na těch kopcích, protože je to oblast pasátová, to znamená, že tam fouká od jihovýchodu vítr poměrně stabilně po celý rok, tak vlastně tam ten vzduch stoupá, tvoří se kupovité oblaky, krásné kumuly a samozřejmě, jak ten vzduch je vlhký, tak tam také hodně často prší a má to potom ta příroda takovou tu bohatou zeleň, bohatou krásně zelenou barvu, takové té bujné vegetace a to vlastně v kombinaci s těmi kumuly třeba tou i trochu černou skalnatou, řekněme, povahou toho terénu potom tvoří opravdu krásné scenérie, ale samozřejmě to počasí tam asi hraje tu hlavní roli, proč se mi tam tak líbilo.
1: Vím, že když cestuješ, tak pokud můžeš, pokud tam koleje vedou, čímž už naznačuji, jedeš vlakem. Nikdy jsem se tě ale nezeptala, proč?
2: Proč jedu tím vlakem?
1: Protože tam vedou koleje, dobře.
2: Tam vedou koleje. Ne, upřímně řečeno, mě cestování vlakem v celku baví už od mládí, nebo od dětství bych řekl přesněji. Řada mých vrstevníků tehdy dostala k Vánocům nějaké modelové kolejiště, nějaké modelové vláčky, ale u mě to neskončilo s tím po pár letech, že bych to někam ukotil do skříně, ale že se to vlastně přetavilo v takové hobby, v takový zájem i k těm reálným vláčkům a těm reálným vlakům. Takže to cestování vlakem je pro mě, řekněme, taková i určitá forma možná odpočinku, že člověk opravdu přepne do jiného módu, nemusí se tak soustředit, jako když jede třeba autem nebo autobusem a musím říct, že cestu vlakem si zpravidla užívám.

0: Doktorem Michalem Žákem jsme cestovali po světě i po východních Čechách. Kdyby se měl tady ve východních Čechách vybrat jedno místo, které máš opravdu rád, které by to bylo?
1: Jenom jedno.
0: Tak dobře, tak klidně rozšiřme seznam.
1: Ne, tak těch míst, která mám rád, i když, jak jsi říkala, nejsem rodilý východočech, je několik. To jedno určitě souvisí právě s tou mojí zálibou ve vlaky. Tak to by bylo údolí Tiché Orlice, někde mezi Brandysem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí, kolem Bezpráví, což určitě znají všichni takzvaní šotouši, tedy ti, kteří mají blízko k železnici. Ale poměrně rád mám třeba i Trutnovsko, takové to Krkonošské podhůří, a tahle ta oblast je mi taky blízká.
0: Takže dnes jsme naše posluchače inspirovali nejenom co se týče meteorologicko-klimatologických výletů, ale přidali jsme i další tipy od mého kolegy Michala Žáka. Při posledních záletech seděla na tvém místě Michale dálkový plavec Aleš Rudský. A tady je jeho otázka pro tebe.
2: Proč je v Anglii tak nevlídné léto, když všude po Evropě bylo slunečno 30 až 40 stupňů a v Anglii déšť, mlhy a 15 stupňů?
1: Tak ono v té meteorologii platí, že všechno souvisí se vším. Takže když si uvědomíme, že letos ve střední Evropě bylo to léto opravdu velmi horké, tak ten teplý vzduch se k nám dostává z pravidla od jihu až jeho západu. A to znamená, že z pravidla někde západně od střední Evropy leží nějaká brázda nízkého tlaku vzduchu nebo tlaková níže, po jejíž přední straně se k nám ten teplý vzduch dostává. Jenomže tam, kde ta tlaková níže leží nebo ta brázda nízkého tlaku vzduchu, už ten teplý vzduch neproudí, naopak ta brázda nebo ten tlaková níže tam přináší hodně oblačnosti, hodně srážek a samozřejmě, když nesvítí slunce v létě, tak je chladno. Kvůli tomu jsou tam nižší teploty. Ale měl asi Aleš Rudský zrovna smůlu, protože i v Anglii dokáže být léto docela slunečné a příjemně teplé.
0: Tak možná příště bude mít větší štěstí, až se tam vypraví. Příště bude sedět na tvém místě novinář a moderátor Martin Veselovský. Na co by ses ho chtěl zeptat?
1: Martina Veselovského bych se zeptal, při svých rozhovorech působí v klidu a nad věcí. Tak mě zajímalo, jestli ho přesto některý z hostů doslova nadzvedl ze židle.
0: Rádi tuhle otázku budeme Martinovi tlumočit. Takže příští neděli tady Martin Veselovský bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou mu to dneska nechal doktor Michal Žák. Michale, díky, že jsi se mnou vydal na meteorologickou klimatologickou

0: hematologické zálety východních Čech.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to velmi milé a budu se těšit zase někdy jindy.
0: Krásnou neděli vám všem.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji hezké úterý. Červen se nám přehoupnul do své druhé poloviny, děti netrpělivě vyhlížejí prázdniny, dospělí se těší na dovolenou a celkově to vypadá, že se blížíme k tradičnímu letnímu sklidnění. Určitou výjimkou jsou ale fotbaloví fanoušci. Ti naopak prožívají hektické dny a hlavně noci spojené s mistrovstvím světa, které probíhá za Atlantikem. A to je téma, na které zcela jistě dojde i s naším dnešním pohodářem. Už za pár minut totiž zavoláme našemu pravděpodobně vůbec nejznámějšímu fotbalistovi Antonínu Panenkovi. V Pohodovém ránu ale například také představíme nového patrona cechu moravských topenářů a instalatérů. Eva Bucharová nás naučí dělat pampeliškové kapary a zastavíme se i v Brně, kde pojmenovali most po vynálezci, který ve skutečnosti nikdy nežil. Tak věřím, že si z naší nabídky vyberete. A podobně různorodá bude i hudební nabídka. Zaspívá třeba Václav Neckář, Ivone Přenosilová, Karel Gott a teď Petra Černocká.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: A kdy lépe než během probíhajícího mistrovství světa ve fotbale bychom si měli naplánovat rozhovor s legendou tohoto sportu. A já jsem rád, že je s námi na telefonu pan Antonín Panenka. Dobré ráno.
2: Hezký den všem posluchačům.
1: Já tedy doufám, že je to dobré ráno, protože fotbaloví fanoušci v posledních dnech spát moc nechodí.
2: No, tak musím se přiznat, že já mezi ně nepatřím, já spíš jsem takový ten vyspávací typ, ale samozřejmě, když je něco zajímavé, to znamená, mám na mysli naše mužstvo, tak určitě se na utkání dívám a budu dívat.
1: Takže, že byste sledoval utkání za utkáním, poctivě dělal si tabulky jako Robert Záruba v hokeji, to neděláte?
2: Ne, to nedělám, já už jsem trošku mlsnější, takže si vybírám podle jména, podle kvalitce mužstev. Takže je toho, myslím si, dostatek těch zápasů, takže moc se těším dál.
1: No a když už nějaký zápas sledujete, jste takovým tím fanouškem tedy, co to prožívá, koučuje, fandí, pokřikuje na obrazovku a podobně?
2: No tak zase tak úplně ne, ale samozřejmě pokud je naše mužstvo, tak nějaké výroky, výkřiky k tomu mám, ale u těch ostatních zápasů víceméně pozoruji, jaké šance na které straně jsou a podle toho se orientuju a hlavně fandím tomu mužstvu.
1: Říká náš dnešní pohodář Antonín Panenka a ono se to naše povídání sešlo časově skvěle nejen kvůli světovému šampionátu, ale také kvůli tomu, že ten váš legendární dloubák bude slavit v sobotu 50. Spočítal jsem to správně?
2: Já si myslím, že je to správně, bylo to 26. To datum souhlasí, takže mám tam docela těžký den. No, těžký, příjemný den, sportovně příjemný den, protože máme tam dvě fotbalové utkání s mojím mužstvem Staré gardy Bohemian z Praha a večer mě pak čeká takový setkání se spoustou fotbalových fanoušků ve Slavkově, kde probíhá takový slavnostní večer k tomu právě výročí toho Velehradu s Tichitaka s Petrem Svěceným.
1: Takže určitě bude příležitost tyhle 50. oslavit.
2: No, tak víceméně slovně ano.
1: Já si vždycky si říkám, jestli za těch 50 let rozhovorů, vzpomínek a tak podobně, může být vůbec něco, co jste o tomhle kopu ještě neřekl?
2: No, můžu říct, no, jako musím se přiznat, že teprve teďko, je to snad možná 14 dní, jsem točil takový podcast nebo takový shot na video na telefon a tam jsem vlastně v podstatě dostal poprvé otázku, kterou jsem do té doby nikdy nedostal. A to bylo, jestli můžu vysvětlit, jak se ten kop provádí. Což bylo zajímavé. Za těch 50 let to nikoho nezajímalo, jak se to má. Samozřejmě všichni to vidějí, jak to je. Ale do detailu a tak, jak jsem to cítil a dělal já, to jsem vlastně říkal poprvé.
1: No počkejte, já jako fotbalový laik si představuju, že to prostě kopnete víceméně rovně, ale tam bude asi tedy něco víc.
2: Ano, tak tam samozřejmě, aby to bylo vypadalo věrohodně, aby ten brankář neměl tušení, že bych to chtěl kopnout tímhle způsobem, tak samozřejmě já svýma očima, pohybem, rukama, rozběhem, prostě ho musím přesvědčit o tom, že to kopnu normálním způsobem.
1: Takže je to v podstatě taková psychologická hra. Já se omlouvám, mně se zdá, že teď tam zavrčel pes v tom sluchátku.
2: No, on mi tady kouši do ruky. To chci si hrát, no, tak už budu muset si se to s ním vydržet.
1: Já si myslím, že vás trošku zdržujeme od procházky, je to tak?
2: Ne, to ne. Já naopak, já ještě chvíličku doma vydržím a čeká mě golfový souboj, takže na ten se moc těším. Je příjemný počasí, příjemný soupeř, tak si to snad užijeme všichni.
1: V jedné ruce sluchátko povídá si s námi, v druhé ruce si hraje s pejskem, tak takové ráno má Antonín Panenka. My ho stále vídáme v plném nasazení na nejrůznějších benefičních fotbalových akcích. Tuhle jsem vás úplně náhodou zahledl u nás v Říčanech u Prahy. Je to tak, vy se v té sezóně vlastně vůbec nenudíte?
2: No tak v Říčanech samozřejmě tam byl taková větší slavnost, tam se oslavoval právě ten bělehradský úspěch po 50 letech, plus k tomu se ještě oslavovalo stříbrná medaile na mistrovství Evropy v roce 1996, takže to byl krásný, příjemný den a myslím si, že diváci a my i hráči jsme si to moc a moc užili.
1: No ale přeci jen blíží se nám léto, tak už víte, jak ho prožijete? Bude nějaká dovolená, nějaké cesty?
2: Tak já musím si přiznat, že nejsem dovolenkářský typ, nejsem tím, který by se válel u moře. Já spíš jsem takový aktivní, nebo se snažím být aktivní, protože ten sport a ten pohyb mi pořád přináší velkou radost a potěšení. Takže jako každý rok už asi po 20. budu ho trávit tu dovolenou víceméně doma, ale samozřejmě s tím, že budu vyjíždět na různé fotbalové utkání, nohybalové utkání, tenisové utkání a tak dále, tak dále.
1: Tak ať to všechno přesně tak proběhne. My moc zdravíme pejska, vidím, že už skutečně natahujeme ten náš rozhovor za únosnou míru.
2: No, on si nehraje, on mě hrozně kouše síčák.
1: Tak ať to všechno klapne, pěkně si poraďte a hezký den. V každém případě moc děkujeme Antonínu Panenkovi, že byl naším dnešním pohodářem.
2: Ano, já taky děkuju a ještě jednou zdravím všechny posluchače. Hezký den.
0: Český rozhlas Pohoda.

Teď bych chtěl spolu s vámi trochu zavzpomínat na jeden slavný dětský televizní seriál. Schválně napoví vám třeba tyto velkolepé akordy skladatele Karla Svobody?

0: Ano, psal se rok 1983, kdy nejen děti, ale i dospělí byli poprvé uhranuti seriálem Návštěvníci. K úspěchu byl v podstatě předurčený. Tehdy se totiž při natáčení sešla na Návštěvníci. K úspěchu byl v podstatě předurčený. Tehdy se totiž při natáčení sešla naprostá tvůrčí špička. Kromě už zmíněného Karla Svobody určitě musím zmínit scénáristu Otu Hoffmana, kostýmního výtvarníka Teodora Pištěka a třeba trikové záběry měl tehdy na starosti Jan Švankmajer. Natáčelo se na více místech, ale celých 8 týdnů z toho v Pelhřimově. A asi si vybavíte, že tam byla výraznou součástí scény pouť, kterou si museli filmaři postavit. A takovou zajímavostí je, že po celou dobu natáčení prý byly všechny atrakce pro obyvatele zdarma. Štáb ale zavítal i do Brna, kde se natáčelo vyhoření rodinného domu Bernauů. Tehdy se využil dům určený k demolici. Dnes pak na jeho místě stojí silniční most městského okruhu. A mluvím o něm i proto, že od minulého týdne je právě tento most v Brně Žabovřeskách pojmenovaný právě po fiktivním vynálezci, tedy most Adama Bernaua. Slavnostní událost navíc doplnilo odhalení takzvaného murálu, tedy malby na zdi, která vyobrazuje nejen seriálový dům, ale i celou expedici Adam 84. A podívat se byl na místě i herec Josef Dvořák, který v seriálu představuje technika expedice Emila Karase. Rozhodně to tedy vypadá, že národ si svých velikánů váží, a to jak těch skutečných, tak i fiktivních. U těch smyšlených zatím převládají hlavně velcí vynálezci a Adam Bernau se minulý týden hrdě zařadil k další české legendě jménem Jára Cimrman.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: na jazyku. Posloucháte Pohodové ráno s datem 16. června a jaký dnešek bude, co se týká počasí, to zjistíme právě teď.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A já už zdravím na Kavčí hory Táňu Míkovou. Dobré ráno.
2: Krásné, musím říct, sice trochu chladné ráno, ale slunce se probouzí docela rychle, takže určitě na většině míst v Česku už prohřívá vzduch docela výrazně. Ono to funguje tak, že nejdřív se musí ohřát země a teprve potom se od ní ohřeje vzduch, takže může to ještě někde chviličku trvat, ale dnes můžu slíbit, že bude určitě teplejší den, než byl ten včerejší. Když se díváme na dnešní předpověď, tak je tu pro ráno předpověď jasné nebo polojasné oblohy, to znamená, že to slunce si ještě dopoledne užijeme. Postupně ale musíme počítat s tím, že bude mraků přibývat. Jsou ale místa, kde už dopoledne je hodně oblačnosti. Týká se to hlavně severu naší země. A právě sever a severovýchod jsou oblasti, kde se taky odpoledne s největší pravděpodobností vyskytne nějaká přehánka. Jinak častější budou v Čechách než na Moravě a ve Slezsku ty přehánky. Zítra se to trošičku změní, ale dnes můžeme počítat s tím, že Morava a Slezsko bude mít přehánky jenom výjimečně. Co je ale zajímavé, dokonce na večer může přijít i jedna ojedinělá bouřka. S největší pravděpodobností to bude někde na západě Čech. No a slíbila jsem vyšší teploty než včera, takže maxima 18 až 23 na jižní Moravě až do 25 stupňů Celsia. Jestli je někdo na horách, tak tam by měl počítat s teplotami, které se vyšplhají tak nejvýš na 15 stupňů. No a pokud jde o vítr, ten už by dnes měl být většinou mírný ze západu, tak do 22 km za hodinu.
0: Na polovinu června pořád takové příjemně svěží dny. Táňo, jen velmi rychlé ujištění. Mám na druhou polovinu týdne pořád chystat opalovací krém, nafukovací lehátka, zásoby ledu a tak podobně?
2: No určitě. Čím větší zásoby, tím lépe. A jestli máte bazén, no tak teda už jste ho měl mít dávno napuštěný.
0: Bohužel nemám, najdu si nějakého kamaráda. V každém případě i o tom si v těch dalších dnech budeme povídat s meteorology České televize. Dnes děkujeme Táně Míkové a zase brzy naslyšenou.
2: Těším se na to, pěkný den všem.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Psal se rok 1971, když ze skupiny Olympic odešel bubeník Jan Antonín Pacák, který dal přednost výtvarné profesi. A protože ani s baskytaristou nebyla spokojenost, nastoupili do Olympiku baskytarista Jiří Korn a bubeník Petr Hejduk. Oba skládali a zpívali. Jiří Korn si například do skupiny přinesl vítěznou píseň festivalu Intertalent Iveta a lídr Olympiku Petr Janda na ní odpověděl zase touto písní.

0: Asi není žádná typičtější jarní rostlinka než pampeliška. Setkáváme se s ní od dětství. Z naší bylinkové lékárny už víte, jak si připravit třeba pampeliškový med. A tentokrát nás Eva Bucharová naučí, jak si udělat pampeliškové kapary.
1: Pampelišková sezóna trvá vlastně od jara až do podzimu. Květy, listy i kořeny se v lidovém léčitelství používají už celé věky. My se dneska zaměříme na pampelišková poupata. Vyrazíme někam na čistou louku a nazbíráme si je. Přes den, protože ráno bychom nepoznali, co jsou poupata a co jenom nerozvinuté květy. Poupata se výborně hodí na pampeliškové kapary. Originály jsou z poupat květů keře, kapary trnité. Je to skutečná delikatesa. Pampeliškové kapary vyrobíte tak, že poupata nejdříve omyjete a spaříte v cedníku. Necháte okapat, prosolíte a zalijete je horkým octem, klasickým nebo i jablečným nebo jemným vinným. V podstatě můžete použít i lák z okurek, jestli jste je už spotřebovali a nechcete lák vylévat. Poupata by měla být v nálevu na chladném místě určitě 2 týdny. Dbejte na to, aby byla ponořená, bylo by dobré je zatížit. Falešné kapary můžete přidat do salátů, na pizzu i na těstoviny.

A pak mi klesla víčka, ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče, tam mi povídal. Chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Světec, který podle legendy skrotil oheň jako symbol hříchu, když zapřáhl ďábla do pluhu, to je svatý Prokop. Teď se taky stal ochráncem moravských topenářů a instalatérů, kteří si ho vzali za patrona cechu. Je to také téma, které trochu podrobněji prozkoumáme hned po písničce.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Asi tušíte, že každé řemeslo má svého patrona. Z toho, co si vzpomenu já, bych zmínil například hasiče a svatého Floriána, myslivce a svatého Huberta, no a také svatou Barboru, patronku horníků. Teď se dočkali i moravští topenáři a instalatéři. Jejich ochráncem se stal svatý Prokop, který podle legendy přiměl ďábla tahat pluh.
1: Prosíme tě, požehnej tento obraz, tento prapor a veď nás, ať podle příkladu svatého Prokopa následujeme Ježíš.
2: Brněnský biskup Pavel Konzbul ustanovil svatého Prokopa patronem cechu topenářů a instalatérů, symbolicky v kostele svatého Prokopa v Letovicích na Boskovicku.
1: Krista našeho Pána.
3: Že jsem nastudoval všechny svatý, hledal jsem, který by byl nejvhodnější a přišel mi svatý Prokop. Protože on ty čerty v podstatě znásilnil k svý práci.
2: Popisuje Josef Brabenec, prezident Asociace obchodu Voda topení, který s myšlenkou přišel.
3: Co může být blíž kotli, tak tam ten příměr je, je to oheň.
2: Asociace spolu s cechem topenářů a instalatérů oslovila diecézního biskupa.
4: Já jsem ze začátku myslel, že chtějí jenom požehnat obraz a požehnat vlajku, což je cechu celkem jako běžné, ale překvapili mě s tím, že chtějí jako vyhlásit patrona. Tak jsem si myslel, že se dělají nejdřív jako legraci. Dokonce jsem ani nevěděl, jestli to jako z hlediska církevního práva je možný, že jsem si vždycky myslel, že to můžu dělat jenom papež.
2: Biskup Pavel Konzbul věc prostudoval s církevními právníky a dekretem pak světce vyhlásil za ochránce moravských topenářů a instalatérů.
4: No takže kromě požehnání praporů a obrazu byl i vyhlášen Prokop za patrona tady toho cechu v brněnské diecezi.
2: Cech má taky svůj odznak. První řád svatého Prokopa udělili právě biskupovi.
3: Tak je to medaile. Na jedné straně je svatý Prokop a napsáno řád svatého Prokopa a na druhé straně je logo naší asociace a je to na trikoloře. No a udělujeme ho za významný přínos rozvoje oboru voda, topení, sanita a podporu naší organizace.
2: Doplnil Josef Brabenec. Liturgická připomínka svatého Prokopa jako patrona oboru je v brněnské diecézi ustanovená na 4. červenec. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

Cesty toulaví v tomto případě nás zavedly téměř k 9. hodině a ještě než se rozloučíme, nabídnu jen rychlý pohled do kalendáře. 16. června mají svátek Zbyňkové a kdybychom měli alespoň na dálku popřát nějakému oslavenci, určitě bych zmínil přinejmenším oštěpaře Jana Železného, který má právě dnes 60 let. Ať už tedy slavíte nebo ne, hlavně ať je to pro vás příjemný den. Za chvíli už tandem Jana Rosáka tam bude velmi veselo a velmi energicky, tak to totiž vždycky dopadá, když si do studia pozvete jazzovou dámu Janu Koupkovou. Po 10. okouzlení slovem, Luděk Munzar a František Novotný tentokrát budou slova doslova vařit a po 11. už nás čeká kolotoč dnes s kolegyní Janou Chládkovou. Tak hezký poslech, pohodový den a Václav Kuba se bude těšit zase zítra ráno naslyšenou.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem.
3: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dáma, která už usedla naproti mně, patří léta k předním osobnostem českého jazzu. Zpívá vlastně už od svých 6 let ve sborech, vokálních skupinách i sólově. Jako jazzová solistka se prosadila už v roce 75 Jazz Sanatoriu Luďka Hulana a od té doby prošla mnoha stylovými seskupeními. Od blues, swingu, mainstreamu přes bebop, latin, free až po world ethno a fusion. Založila každoroční festival Vokalíza pro jazzové, bluesové a rockové zpěváky a zpívá pochopitelně dál. Hostem Tandemu je dnes Jana Koupková. Dobrý den, vítám vás.
4: A dobrý den, děkuji za uvítání.
3: Jsem rád, že jste si na nás udělala čas. V následující hodince si budeme povídat nejen o vás, ale především o hudbě, kterou máte ráda. Takže hezkou chvilku u rádia přeje všem Jan Rosák.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jana Koupková u nás v Tandemu už byla, ale je to drahých 10 let. Bylo to v roce 2009, čili za tu dobu se stane takových věcí. A v životě muzikanta, zpěvačky najmě, to znamená, že ta cesta 10 let je lemována vydáními nejrůznějších CDček, koncerty a podobně. Ale já si myslím, že jestli bychom měli rekapitulovat, tak to bychom tady byli asi dlouho. Tak pojďme se spíš zaměřit na tu úplnou novinku, nebo novinku. Bylo vydáno CDčko Radioservisem, jestli ano, se nepletu, ano. Které je tak při takové zvláštní příležitosti. Myslím si, že i naši posluchači znají Prý Bohemia, což je taková sláva veliká v rozhlase. V poslední době se koná nikoli po Děbradech, ale v Olomouci. A při té příležitosti v roce 2017, jestli se nepletu, ano, tam bylo natočeno velice zajímavé CDčko. Povězte nám o něm.
2: No, jmenuje se to Duo, protože tam jsme opravdu jenom dva, to znamená Ondřej Kabrna, pianista, a já, Jana Koupová, která zpívá, baví lidi, a je to úžasný záznam, který Olomoucký rozhlas vytvořil perfektně zvukově, a hlavně je tam ta atmosféra, a proto jsem vlastně hrozně stála o to, aby to vyšlo jako CDčko, protože už málo kdo natáčí jako živě. A protože ono se to taky nemusí vždycky dobře povést, ale tady se to všecko povedlo, včetně atmosféry, včetně komunikace s publikem, který tam bylo výborný. Navíc tam bylo skvělé piano Petrov, takže Ondra, ten schutí, ten vymýšlel víc než jindy, protože se mu na to křídlo krásný, tak se mu na něj krásně hrálo. Takže jenom doporučuji, je to fakt, když si třeba odevřete vínečko, nebo si dáte, nebo naopak čaj, nebo kávu, a usednete chvilku a pustíte si tohleto Duo, tak budete mít pocit, že jste v jazzovém klubu, protože tam je právě ta atmosféra, je to strašně pěkný. Musím to pochválit.
1: To je dobře, samozřejmě, já si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ten výběr jste dělala sama?
2: Tak je to v normální záznam koncertu, který, protože já nejenom, že mám kvartet, ale taky jsme s Ondrou už jako duo, a vlastně je to i taková, až jako bych řekla, podsta tomu Ondrovi, protože on už se mnou hraje od roku 2004, když jsme vstoupili do Evropské unie. A Ondro je prostě vynikající nejenom pianista, ale tak jako člověk, a vždycky kolem něj se občas někdo změní. No, ale tak my prostě ve dvou můžeme zpívat, hrát prostě cokoliv. Takže i na tom CDčku jsou nejenom některé jazzové standardy, jako je třeba Summertime a prostě Gershwin, Ellington a podobně, ale je tam taky třeba Bobby McFerrin, je tam taky třeba Proč si k nám neprišel, krásná slovenská lidová.
1: A taky je tam Johann Sebastian Bach.
2: A je tam taky Johann Sebastian Bach, ano, bude.
1: A Beethoven.
2: No, tak ten Beethoven, to je trošku taková jako eurohymna. A to já vám i můžu... Neznáte eurohymnu?
1: Ne, neznám.
2: Ale víte, že se hraje, jako v rámci Evropské unie, hraje se to jako Beethovenova devátá.
1: Ano.
2: No a takže já, ovšem jsem si na to udělala český text.
1: Zkuste nám zacitovat.
2: No právě. A pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Slovák, Maďar, ani Polák pec postavit neumí. Ani Němec, ani Francouz, natož nějaký Slovinec. Musíme si pomoc sami postavit tu svoji pec.
1: To je výborný. No. Tohle je na té vaší desce taky. Ano.
2: A to je taky, ano, protože já tomu říkám zvukomalebno-rytmická poezie Jany Koupkové, a prostě to vlastně vyšlo třeba i na té knížce Básně z jazzové dásně.
1: O tom si určitě ještě popovídáme, ale já, když dovolíte, bych teď navrhoval, abychom si pustili úplně tu první píseň z téhleté vaší desky, z toho Dua, protože tam je i takové zajímavé vaše uvítání. Jdem na to.
2: A když mě bolí srdce, když mám těsný stres, bolí mě i hlava, zrovna jako dnes. Když jsem s tebe divá, chytá se mě běs. A za to, že jsem ještě živá, za to může... Oh yes, 2, 1, 2, 3, 4. Tak ještě jednou krásný dobrý večer. Jsme velmi poctěni, že jsme byli pozváni na tak fantastický festival, už vlastně po 33. Bohemia prý Olomouc, že prý je to dobrý. Takže na piano vám samozřejmě skvěle hraje Ondřej Kabrna. White lady soul, but I wait a little sober more, I think. I want to go a little, I want to go for more. I got a little soul, but I'm letting, yeah.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Jana Koubková je v podstatě jednou z největších osobností českého jazzu. Jako solistka se prosadila už v tom 75. roce. Od té doby zpíváte vlastně nepřetržitě. Řekněte mi, ta seskupení, se kterým jste dělala, jsou samozřejmě různé třeba kvality, dejme tomu různých stylů. Která ta éra z vaší spolupráce s různými jazzovými seskupeními vás bere nejvíc, nebo na kterou nejraději vzpomínáte, kterou máte nejradši?
2: No, to se takhle docela špatně říká, protože každé to seskupení mělo něco do sebe a vlastně člověk se vždycky odpíchnul dál. A protože já tak za tu dobu, co žiju, tak jsem ročník 44, tak jsem těch muzikantů zažila samozřejmě hodně, protože taky někdo třeba letdo prostě šel zase někam jinam, nebo už nechtěl třeba hrát a podobně. Ale jedna éra, ta byla obzvlášť vypečená a to byl Horký dech Jany Koubkové, neboli kytarista Michal Pavlíček a bubeník Jirka Hrubeš. No a to bylo nesmírně pěkný období, to vlastně byla 80. léta a prostě vyšlo nám krás, vyšla tenkrát ještě CDčka moc nebyly, ale bylo LPčko a hned se po něm zaprášilo a pak se teda ještě znova vydávalo CDčko a ty taky nejsou, furt to po mně někdo chce. Tam je prostě krásná hudba Michalova. A samozřejmě, že my jsme mu do toho s Jirkou kecali, a různě jsme se hádali, ale to je v pořádku, tak to má být. A vyšli z toho, já tomu nechci říkat, to není ani jazz, ani rock, ani big beat, prostě je to krásná hudba. Takže to bylo úžasný. A samozřejmě předtím bylo zase úžasný Jazz Sanatorium Luďka Hulana. Taky jsem určitou dobu byla třeba s Martinem Kratochvílem z Jazz Quam. Velice ráda vzpomínám, to není zas tak dávno, to bylo české klarinetové kvarteto, který se teď říká Klarinet Factory. A byli jsme spolu třeba i v Senegalu a podobně, ale taky já jsem hodně cestovala, byla jsem třeba já úplně sama na pobřeží Slonoviny, kam mě vlastně pozvala česká ambasáda. No a tam jsem já zpívala s těmi Afričany a ten jeden pak už taky byl tady u nás, Ali Keita. To je chlapík, který hraje na balafon.
1: A co to je za nástroj?
2: No, ono to vypadá jako třeba xylofon nebo vibrafon. Jo, jsou to takový ty kameny, do kterých se buší paličkama. Mm-hmm. Jenomže ten africký balafon, pod tím jsou třeba takový dýně od menší až do větších, on prostě nemá půl tóny. To znamená, že tam nemůžete zpívat jazz, nemůžete zpívat blues, protože tam ty půl tóny jsou potřeba. Takže to skutečně bylo o té schopnosti improvizace, kterou já mám strašně ráda, kdy vlastně si s tím Ali Keitou prostě se na sebe zubíme, smějeme, koukáme na sebe, vzájemně se posloucháme, no a jde z nás prostě hudba a hrozně pěkná.
1: Já myslím, že vy nejste taková striktní, jako teď bych to řekl, jazzmenka, že jste ortodoxně jenom zaměřena na jeden styl, že jak tak vás poslouchám, tak co se hraje, tak se velice rychle přizpůsobíte.
2: No, to je jedna věc, to je prostě ta schopnost improvizace, a která mě navíc baví. Ale já třeba poslední léta, ta poslední 3 CDčka, co jsem vydala, tak ona skutečně moc od jazzu až tak nejsou, protože tam jsou hodně texty. A já ráda si píšu texty, jaksi ze svého života. A třeba to poslední CDčko, které vyšlo vlastně před 2 roky, A tak se jdu, tak tam to je prostě, tam to je všecko jasný. Možná, že z toho potom uslyšíte taky jednu písničku o tom, jak čekám, jak škyble na útesu.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Jana Koubková už zmínila o tom, že velice ráda píše texty ke svým písním, ale ona nejenom píše texty, vůbec koukám, že je psavec. Vy si o dětství prý píšete deníky, je to pravda? Pořád?
2: No, tak to zase takhle nešílim. Ale jako vždycky jsem si psala, ale ne jakoby každý den, ale vždycky prostě podle toho, co mě potkalo, nebo nad čím jsem se zamyslela, protože taky hodně ráda čtu, takže jsem si někdy i a to dělám i teď, že si vypisuju nějaké chytré myšlenky, které mě vlastně pak zase inspirují nebo dodávají chuť do života.
1: Použijete třeba písních potom?
2: No to vlastně vás to nějak utváří to vlastně vaši povahu a o tom to všecko je. Ale tady mám zrovna jednu takovou zkušenostní. Kam vlezu, vrazím do standardního jazzu. Kam vlezu, tvrdě narazím. Že prý už nejsem, co bejvala jsem v jazzu, tak lezu, jak umím, než se zarazím. Razím si to, razím, nicméně zas tam vrazím. Na tom něco je, no.
1: No to bych řekl. Ale víte, co mně se hrozně líbí, jak si ráda hrajete se slovy, s češtinou. Já dělám mimochodem taky hrozně rád. A u vás to vyústilo v knížku, která s dovolením asi tady vezmu před sebe, se jmenuje Krásně. Krásně, teď se mi to dokonce zrýmuje, krásně, básně z jazzové dásně. To je přece nádhera. Co vás teda inspirovalo k tomuhle tomu, respektive co tam najdeme všechno?
2: No právě, že to nejsou samozřejmě jenom básně, tam jsou prostě právě i ty mý texty a různý mý úvahy, ale jsou tam třeba i citáty těch, který se mně líbí, jako já mám třeba ráda japonského spisovatele Murakamiho. Takže, no a navíc je to provázeno, zaprvé tam jsou strašně pěkný fotky, jak třeba právě stojím u soustruhu, když jsem se vyučila jako elektronavíječka.
1: Čeká, to jste vážně vyučená?
2: No jistě.
1: Elektronavíječka?
2: Navíječka, no já jsem, to jsou trakční motory, do toho se dělají takový cívky. No protože já jsem chtěla být novinářkou. Já jsem nechtěla být zpěvačkou, ale prostě jsem ty zkoušky na tu školu tenkrát neudělala, na konzervatoř mě taky nevzali, no takže máma mě někam musela dát, tak mě, jak se říká, šoupla do učení a to byl ten obor elektronavíječka. No.
1: To je zvláštní.
2: Ale ještě bych ráda, pardon, ještě k té knížce, protože ta je výborně taky doprovázená vtipnými a moc pěknými kresbami.
1: Ano, vidím.
2: Luděk Bárta. A mimochodem teďko, protože vlastně letos mě bude těch 75, tak pracujeme na knížce společně a ta má název Koubko Kvoky. No, protože kdysi pro mě napsal Jan Klusák, skladatel jakoby vážný hudby, ale on má rád jazz, a napsal pro mě skladbu, kterou jsem skutečně zpívala a natočila s rozhlasovým symfonickým orchestrem. Dokonce se to odehrálo i v Rudolfínu. Takže za váma je prostě úžasný orchestr symfonický. No a teď já... Jo, a on ten pan Klusák prostě tu skladbu pojmenoval Koubko Kvok. Takže z toho je ta inspirace, že to... Ale ještě to musím doříct, že v tom Rudolfinu, teď tam bylo narváno, za mnou narváno, prostě muzikantama. No a když jsem dospívala, tak potlesk a najednou pode mnou, co to nevidím, bílý vajíčko. Takže to bylo dobrý, že jsem to jako odspívala a ještě navíc jsem to vajíčko snesla. No, oni ho tam muzikanti prostě šikovně přistrčili.
1: To jsou mrchy, je to možný, ale to bylo
2: ale tak to máme.
1: A já koukám, že tady dokonce jen jsem to otevřel, tu knížku, básně z jazzové dásně, jsem otevřel a hned se mi to komunikuje tady s tou vaší, s tím CDčkem Duo, protože vidím tady Důchodce z Vinohrad a tady je taky.
2: Jo, jasně, Důchodce z Vinohrad, no, nic neukrad.
1: Nic neukrad.
2: Já bydlím na Vinohradech, no, takže je nás tam hodně, ale já mám ještě jiskru v oku, doufám.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jana Koubková pochopitelně nejenom zpívá, nejenom dělá radost svou hudbou, svým posluchačům, ale také některá jiná hudba, nebo nějaká jiná hudba, dělá radost jí. A to mě docela zajímá, která to je. Která vás potěší, najednou si pustíte rádio, anebo cíleně si to vložíte CDčko do přehrávače.
2: No, musím říct, že třeba v sobotu a v neděli po ránu si strašně ráda pouštím třeba Bacha, Haydna, Beethoveny, no prostě takovouhle krásnou klasickou hudbu, která mě tak jako svátečně naladí. A jinak samozřejmě podle nálady a chuti, já mám ráda ty Koheny, jo. Jeden z nich je Avishai Cohen, což je izraelský vynikající kontrabasista, který ale taky zpívá a už u nás tady několikrát byl a teďko zase tady bude v Karlínském fóru mít koncert. No a jinak samozřejmě mám ráda Leonarda Cohena, který prostě má nádherný písně a bohužel už zemřel, ale právě i ta CDčka, která končila jaksi ke sklonku svého života, to jsou prostě nádherný skladby a tak to mě tak vždycky uhladí a je to příjemný.
1: No vy jste opravdu jaksi jazzová zpěvačka se vším všudy, ale Cohen jaksi zase tak úplně jazzový zpěvák snad?
2: Ne? To neznamená, že když jste jazzová zpěvačka, takže budete poslouchat jenom jazz. Ale musím zase říct, že velice ráda si poslouchám Bobby McFerrina. Bobby McFerrin, který, já mu říkám, že to je taková vokální bible. Tam je prostě všechno. A i ten způsob, jakým to on prezentuje, jak vlastně tím taky baví lidi a kdy vlastně nemusí mít žádnou kapelu, je prostě sám a prostě vyprodá ohromný haly třeba v Hamburku nebo kdekoliv na světě, u nás samozřejmě taky. A to je prostě, to je skvělý chlapík, no. Tam uslyšíte všechno. On mimochodem taky, on je taky dirigentem vážné hudby, kdy prostě mám taky to CDčko s anglickým symfonickým orchestrem, kde on diriguje, ale taky si tam prostě zaspívá třeba nějakého Bacha nebo Haydna. No a jinak samozřejmě takový ty velikány, jako je Chick Corea a Herbie Hancock a no prostě jistě poslouchám.
1: Tak já bych se přimlouval za toho Cohena, že bychom si ho teď dali.
2: Jo. Tak.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já si myslím, že Jana Koubková může být, když, dejme tomu, bude v tomto roce rekapitulovat, co se tak dělá při takových těch výročích a půlvýročích, že můžete být docela spokojená se svou kariérou. Jste?
2: Jo, protože jsem poznala hrozně moc krásných lidí, nejenom lidsky, ale samozřejmě muzikantsky, protože ono to všechno jde dohromady. Můžete být vynikající muzikant, ale jste prevít, tak to nejde dohromady. Musí to být obojí. A takže za to jsem hrozně vděčná a taky samozřejmě jsem poznala spoustu krajin a zemí a to poznávání a cestování a taky jsem samozřejmě poznala sama sebe. Myslím, že už se dost znám, vím, co chci, vím, co nechci, což je důležité vědět.
1: A myslíte taky, že se vám něco nepovedlo v životě?
2: A tak určitě nepovedlo, no, tak že jsem sama. A ona v těchto letech to není někdy jednoduchý, když jste úplně sám. Ale já teda samotu mám ráda, jsem na ní zvyklá. A fakt, že se mi nepovedlo, abych měla třeba děti, no. To se nepovedlo. Prostě jsem měla chlapíky, který děti nechtěli a takže se nedá nic dělat, no. To je to smutný jedině. To bych tak asi litovala.
1: To je samozřejmé, ale já si myslím, že je dobře, když člověk má pořád plno práce, což ve vašem případě se opravdu dá říct, a že si pořád říká, že se na něco má těšit.
2: No určitě, já teďko se těším na tu novou knížku, na ty Koubko kvoky. Ale těším se taky zase ještě na nový písničky, ať už s tím Ondrou Kabrnou, nebo se svými dalšími kolegy, protože chceme natáčet nějaké nové věci. Ale hlavně mě baví koncertovat, protože vždycky ten styk s publikem, to je úplně největší radost, když my je nabijeme jaksi svojí hudbou a tím, jak se vlastně chováme, protože my mezi sebou komunikujeme, chechtáme se, ale za chvilku se chechtá třeba i publikum a prostě vzájemně se nabíjíme, my nabíjíme je a oni zase nabijou zpětně nás, takže to je velká radost.
1: Předstupujete před publikum, které už je poučené, které ví, na co přišlo, na vás samozřejmě, a nebo i před ráda, i před publikum, které si teprve musíte získávat?
2: No, tak to je hlavně, když děláme pro školy, že jo, tak tam jsou mladoši a tak ty vůbec ani nevědí, co to je slovo jazz. Já mám akorát teda, řekla bych trošku to štěstí, že vlastně funguju pořád. Já bych totiž měla dostat od Anděla cenu za výdrž. No tak když to zpívám a živím se tím vlastně od toho roku 75 a živím se tím, i když peníze jsou, i když peníze nejsou. A v tom je ta výdrž, že prostě tomu pořád fandíte a pořád chcete a takže i když se nedaří, no tak musím něco vymyslet. A v tomhle tom já jsem docela dost aktivní. Takže proto ještě funguju, proto ještě jsou koncerty a fakt je, že dřív, když bylo třeba v televizi, byla Studia M, že jo, takže to bylo takový pravidelnější vysílání v hlavním televizním čase, kdy se prostě představovaly české kapely, československý spíš ještě a prostě jsem vůbec jako byla v té televizi častěji, no a jak je známo, tak kdo je v televizi, tak ten prostě, ten je žádaný.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Když se řekne důchodce, tak já si představím opravdu někoho úplně jiného než Janu Koubkovou, protože on je tak aktivní, že se to s tím nějak vůbec nerýmuje. Ale co si budem povídat, vy jste to zmínila taky tu 75, to je v podstatě už jaksi, dejme tomu, věk. Věk prostě, tomu se říká stáří, tuším, jestli se nepletu. Máte pocit, co vám přijde na stáří pěkný a co třeba ne?
2: No určitě to, všechno to, čím člověk žil a co všecko prožil a že si prostě umí vybrat. No fakt je, že teda to tělo trošku chřadne někdy. Tuhle jsem upadla na rameno a je z toho prostě zlomený krček. No to je nepříjemný, protože to je pravá ruka, takže všecko děláte levou. A tam si člověk uvědomí, že vlastně už má ty kosti křehčí a že musí dávat pozor. Tak to je na tom stáří prostě blbý.
1: To vás i na jevišti omezuje tohleto?
2: No, teď už... No, musím vám říct, že já jsem člověk, který vlastně zpívá i nohama, i rukama.
1: Jako no právě.
2: Prostě, to neznamená, že vyhazuju nohy do vzduchu a ruce, to ne. Ale je to třeba v tom pevným postoji, nebo že si dupnete. Prostě tak to je, no. Já nejde to nějak prostě zpívat připaženě a ani se nehnout. To ne. Ale to stáří prostě má svý kouzlo a tak... Hele, ať si to lidi vyzkoušej, poznaj to taky.
1: Samozřejmě, přesně, dobře tak. Tak dneska jsme si popovídali o nejrůznějších věcech s Janou Koubkovou. Přeju vám samozřejmě k tomu výročí hodně zdraví, co nejméně takových malérů jako s tvojím ramenem a co nejvíce takových radostí jako s vašimi novými CDčky a taky knížkou, která se připravuje. Moc děkuju za návštěvu a mějte se moc hezky.
2: Já děkuju, pane Rosák. Až budete starý, tak si na mě vzpomeňte.
1: To bude raz, dva.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Dnes.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Vezmi 10 deka bombónů, co do nosu ti fouknou, okurku kyselou, co vláku plave si, oči všech malířů, co do srdce se kouknou, barvu všech písniček, co řvou jak na lesi. Slovíčka do kafe, po kterých černá sládne, doteky do vína, co na jazyku chladí, tričko tvých úsměvů, kde každá díra padne, a sbírku všech mých chyb, které tě neodradí. Receptem na šťastnou chvíli vám pěkný poslech přejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Nejstarší sbírka receptů je stará více než 3600 let a díky tomu víme, co chutnalo starým Babyloňanům. Nejstarší kuchařkou je ta z dob císaře Trajána, kterou napsali bratři Apíciové a nazvali Pečlivý kuchař. Ne, nebojte se, nebudeme vám tu nabízet starověké recepty, na to jsou dnes desítky jiných pořadů. Stejně tak jako kuchařky všech typů plní regály knihkupectví. Nás zajímají spíš slova, která zavonila na rendlíku času.
0: Máš pravdu, i básníka Homéra to vyprovokovalo k povzdechnutí. Co hoře naplodil lidský žaludek lidstvu. Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar.
1: No jo, ale bez těch loďstev bychom neměli v Evropě třeba nové druhy koření, ovoce a zeleniny. A když už jsme u té antiky, filozof Seneca tvrdil, že nové recepty naučil lidi vymýšlet hlad. Jestli pak vzpomínáš na to, co se třeba u vás jedlo v neděli, co byl takový majsterštyk tvojí maminky?
0: Ale to byla normální česká kuchyně. Měli jsme svoje králíky, k tomu vždycky maminka koupila kousek vepřovýho, to bylo výborné jídlo, ale hlavně každou sobotu, to už jsem pak byl v Praze na studiích, každou sobotu byla sekaná, ale vynikající. A když jsem měl představení v disku a nemohl jsem přijet domů na sobotu a neděli, tak maminka na to reagovala. Cák děláš? Já dělám sekanu a ty nebudeš doma? A Františku, já bych tě poprosil o jedno nedělní slovíčko svého receptáře vzpomínek.
1: Rád. Existuje spousta zvláštních slov, která nás provázejí na pěšinkách života jako léčivé byliny, když se nám srdce rozestůně. Taková všední, nenápadná slovíčka. Kdyby mi někdo řekl, ty jsi ale bábovka. Chtěl bych být nedělní bábovka naší maminky. Ta přišla na řadu až po obědě. Na svátečním ubruse vypadala zejména vedle polní kytičky z kopretin, vlčích máků a červnových trav, jako labuť, nad kterou pan Čajkovský zastěně vzdychl. Byla nacukrovaná a uvnitř mramorovaná a vonila vanilkou. A když se řekne bábovka, uvědomuji si až teď, že to nebylo jen označení moučníku ke kávě, ale takové povýšení jednoho dne na svátek. Asi jako když poručík dostane další hvězdičku na výložky. A mojí mamince i tatínkovi ty hvězdičky přibývaly v očích, protože ta bábovka znamenala stvrzení míru ve světě a přilehlém okolí. Jistotu, že jsme všichni ve zdraví a v pohodě pohromadě. A maminka nalila kávu, nám dětem čaj, rozkrojila bábovku na úhledné dílky, tatínek řekl strejdovi a tetě, kteří u nás občas bývali, Nando, berte si, a brali všichni, my děti samozřejmě víckrát, a ta labuť šťastně umírala na špičkách našich chuťových buněk. A za chvilku zbyl ze slušnosti jen jeden poslední dílek. A teprve tehdy jsme si obvykle všimli, že jediný, kdo ještě neměl, byla právě naše maminka. A ta si ostýchavě vzala a bylo to, jako když se ta baletka uklání po potlesku na otevřené scéně, po obzvláště povedeném pas de deux. A tak si říkám, kolik je takových obyčejných slov, jejichž význam si uvědomíme až mnohem později. A také si říkám, že by se ani na těch širokých bulvárech dneška neměla z našeho života ztrácet ta slovíčka z polních cest našeho dětství. Taková ta nenaleštěná a přitom milostná jako kožíšky beránků, abychom chutnali ještě občas studánky, které pramení kdesi hluboko v nás. taková všední, nenápadná slovíčka.
0: Já, Františku, teď neodolám a posluchačům jeden tvůj recept na nedělní bábovku přece jenom nabídnu.

Do mísy čisté dej lásky hroudu a v teple dlaní nech ji tát. Zalij to pohodou a vsyp do toho proudu půl kila něj. Nemusíš se bát. A špetku náznaků, ať představou to pění. Osladit pohledem a chutí nešetřit. Pak vraž do toho 5 či 10 políbení. Vařečkou radování zkus pár minut to třít. Zatím se trouba srdce rozpálí, jak je nutno. Do těsta přidej hrstku rozinek pohlazení. Do formy vlej to a nebude ti smutno. Až vůně projde domem, svět v ráj se náhle změní. Večbánku kopretiny svěží, až dech se tají. Hrníčky s černou kávou uprostřeného stolu. Barevné sonatiny mi tvoje oči hrají. Nakrojím bábovku.

0: Děkuju. Ale ne vždy je nám dopřána domácí kuchyně a musíme vzít za vděk některým produktem veřejného stravování. Ale tady čeština občas ukáže mírně potěuchlou tvář. Jeden tvůj kolega, Luďku, pilot Miloslav Martenek, který je také báječný kreslíř, vydal knížku Anekdot, kde je i obrázek reklamní tabule u hospody. A na té stojí psáno: pravá česká kuchyně. A pod tím nabídka: francouzské brambory, maďarský guláš, španělský ptáček, ruská vejce, vídeňský řízek, anglická slanina, chybí snad jen bavorské vdolečky a polský salám. Myslím, že mnohé pochoutky z tohoto seznamu ve jmenovaných lokalitách ani neznají. Jestli pak si ty vzpomínáš na nějakou kulinární zajímavost, kterou ti dali ochutnat v zahraničí ve světě.
1: Ano, mám krásnou vzpomínku nejen na tu kulinářskou záležitost, na tu ochutnávku, ale poprvé v životě jsem ochutnal mušle. A to bylo ve společnosti Dany Medřické a jejího druhého manžela Artémia ve Španělsku. Dodneška na to vzpomínám, pak jsem ještě několikrát mušle jedl, ale ty první, které jsem měl s Danou, byly nejlepší.
0: Mušle mám taky velice rád.
1: No, ale to jsou jídla, která u nás už dneska dostaneš všude. Už to není žádný velký problém, už to není takový zahraničí, ale já pořád myslím na ty typické, které máš v české hospodě. Jo, kde dostaneš dobře udělaný olomoucký syrečky? Nebo kyselý rybičky? Utopence? A nebo domácí sýr? To se do tvarohu přidá kmín, sůl a trochu piva a nechá se to uležet, až to chytí takovou, jak bych to řekl, sklovinku, víš? Hmm. A ta vůně, berte to prosím jenom jako vzpomínku a ne recept. Ona v hospodách se rozvonila i specifická variace českého jazyka. A mnohdy poeticky podávaná. Tuhle větu určitě znáš. Kibic, drž tu klapajznu, ať tě přes ní nemajznu.
0: No jasně, to tam, kde se hrály karty.
1: Ano, ano, český hospodě.
0: A radílkové radili. Já tuším, že to byl Karel Čapek, co se zmiňoval o hodnocení českých hospod jako o krásném příkladu demokracie v praxi. Tady sedí univerzitní profesor vedle kopáče, politik vedle živnostníka. Zkrátka, každý tu má svůj prostor k seberealizaci. A tak si tam každý poradí s politikou, stejně jako postaví to nejlepší fotbalové mužstvo. Já si ti vždycky u tohoto hospodského hodnocení vybavuji, ať si nebo na jednu historku o tom, jak se tohle všechno zmíněné probírá u stolu, na kterém už pivní tácky pro čárky nestačí. Pak se v rávoravě zvedne jeden z místních filozofů a prohlásí: český národ měl tři slavný Jany. Jana Husa, Jana Žižku a Františka Palackýho. A zase padne na židli. Pamatuješ ještě tyhle ty bílé porcelánové tácky pivní, o kterých tu byla řeč?
1: No ale to víš, že pamatuju. Já pamatuju i to, jak se psalo na futro.
0: Nebo na sekeru.
1: Tak. A ty si vzpomínám, ne na jedno, ale na takové léto, kdy jsme občas šli pro tatínka do hospody, kde hráli kuželky, pánové, a my jsme dostali limonádu. A chlapi říkali: fuj, to je vedro, ale dneska je to pivko jako křen. No a pak tam k tomu ještě přibyly jaterničky s křenem a k tomu čbánek oroseného. Já to úplně necítím, já to přímo vidím na jazyku. Ale když jsme zavítali do té hospůdky, tak si všimni, že dominantu českých měst a vesnic vždycky tvořili kostel, škola a hospoda. A to byl takový magický trojuhelník, ve kterém se to boží oko občas přimouřilo.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Čel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

0: Tak takovou hospůdku, o které zpíval Jaromír Majer, si dám líbit. Jeden z latinských citátů tvrdí, že obžerství zhubilo více lidí než meč. Ale netýká se to těch, kteří se řídili Sokratovým, nežijí proto, abych jedl, ale jím, abych žil. Ale přesto se o mnohem důležitém životě lidí i národů nebo o obchodech rozhoduje právě při jídle. Je známo, že najedený, spokojený člověk má úplně jinou náladu než hladový, tedy pokud se nekují pikle a nejde o hostinu travickou či jinak záludnou, čímž historie mnohokrát opěškala i tabule královské. Také snad proto byly u dvorů od starověku ochutnávači, tedy profese nepochybně lákavá, ale myslím, že málo kdo se dožil penze. No. Dobrých kuchařů si však panovníci velice považovali. O čem svědčí například i vesnice, kterou dostal za odměnu kuchař od otce Vlasti Karla IV. Je ve středních Čechách.
1: No, fakt je, že význam jídla u nás dokládají i mnohé názvy měst a obcí. Ostatně, ty jsi dal takovou ukázku dohromady. Dovolíš tedy jeden gastronomický cestopis?
0: Jistě.
1: Tak, milí posluchači, vám přeji dobrou chuť s mapou. Pokud jste ztraceni v naší republice a máte pocit, že zahynete hlady, stačí si otevřít mapu a silnice vás dovede tam, kam vám velí chuť. Seznam měst a obcí vám servíruje kompletní menu. Můžete začít třeba Držkovou u Zlína, pak si dopřát hovězí na Vsetínsku, ale je i vepřová, telecí, zaječí, králíky, kozí hřbet, a k tomu si můžete dát brambory. Někomu stačí ten boží dar. Nebo chcete-li chleby. A kdo chce něco malého, pikantního, může si dát paštiky, uzenice, uzeničky. A na závěr, jak radí papá Savarin, můžete servírovat lučinu a ořech. To všechno mapa nabízí. A nemůže chybět pochopitelně i něco na zapití, tak například víno. U Slezské Rudoltice, bílá, červená, stará, odolená nebo jen tak dobrá voda. A kdo bude blízko Karlových Varů, zvolí si kyselku. Ti odvážnější si troufnou dokonce na syrovátku u Hradce Králové. Samozřejmě, to všechno musíte dát v létě do lednice. Přidáte příbor, nejraději stříbro. A když objevíte košík, můžete to všechno donést do císařské kuchyně nebo do Koštova, Baštína, Hladova, Lačnova, Nesvačil, Bumbálky, Nedožir, Obědovic a nebo Velkého Hubenova. A nevynecháte asi ani mlékojedy, máslojedy, masojedy, hřibojedy a další jedy.
0: Když je ale hlad, místo mapy většinou zvolíme jídelní lístek. Věřím, že jde o situaci i vám důvěrně známou. Vrchní se zdvořilou úklonou nabídne jídelní lístek a vy, ve světle romantického plamínku svíčky na stole, vybíráte, čím zaplnit talíře a sklenice, aby večer chutnal pohodou. A objednáte. Vsadíte buď na jistotu, nebo si dopřejete chvilku dobrodružných představ. U těch názvů jídel, které slyšíte prvně v životě. Maně sice vzpomínáte, kdy jste něco podobného slyšeli z úst filmových či literárních postav. Takové objednávky se samozřejmě někdy stanou úslovím, například každý ví, že martini s číslem 007 se musí protřepat nemíchat. Ale víte, který autor a v které knize objednává takto velkoryse?
1: Jesme a píme, řekl Hugo. Dejte se večeři. Tučný sýr, zvěřinu, ptáky, jehňata, vše, co se líhne živé, vše, co se líhne z vejce. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše, co je oploutveno a všechny druhy plžů, kteří se požívají ve vzdělaných zemích. Dejte to sem. Je večer, země se otočila a tu bývá obyčej jísti.
0: Znalec se nepochybně pohladilo Vančurovo rozmarné léto. Ale kdykoliv je řeč o jídle, tak já ti neodolám, abych nepředstavil hudební skupinu Šprušle, která zpívá skutečné recepty. Račte si vybrat, všechno je zaručeně čerstvé.
1: A vidím tady smaženky po španělsku, řecké fazole, Kapr po židovsku podle Oty Pavla, to zní lákavě. Ale Františku, já ti teď dostal chuť tady. Na vepřové jazyky na česneku. Tak je prý dělají v Rakousku.
0: Jak je libo.

0: Chutnalo?
1: No, chutnalo. Mělo to vtip a říz, ale já ti řeknu, já jinak moc vybíravý nejsem.
0: A je něco, co nemáš rád? Vysloveně, co nemáš rád?
1: No, bude to připadat divně, ale koprovou omáčku. To nemusím.
0: Ty nerad koprovku?
1: Ne, ne, ne. Od dětství ne.
0: No jo, tak tady jsem našel já, co všechno chutnalo našim slavným osobnostem.
1: A ukaž, co se jedlo třeba u Čapků?
0: Tady Karel Čapek měl rád klasickou českou kuchyni. Svíčkovou, řízek, kus s nádivkou, něco jako ty. Jen když měl pátečníky, tak posílal pro lahůdky k Lipertovi. A jednou po návratu z cest pátečníky pobavil poznámkou: pánové, já už vím, proč Angličané pijí tak rádi čaj. Já totiž ochutnal jejich kafe.
1: No, na dobrou černou kávu po obědě si potrpěl i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. K snídani si přidával nejraději grapefruitovou šťávu. A tady kaštanová polévka mistra houslí Paganiniho, smažené kuře pro Mozarta, korob tvé a zvěřina pro Antonína Dvořáka, anebo všelijaké polévky pro básníka Goetheho. A když už jsme u těch básníků, Františku, po čem se ti nejlíp veršuje? Ty sníš ale všecko, víc.
0: Ano, je to tak. Já se ti přiznám, že mi bylo dopřáno okusit mnoho cizokrajných lahůdek. Ale když ti mám v ruce pecen čerstvého dobrého chleba, udělám do té bílé moučné strany tři křížky, jako to dělávali mí rodiče, a zakrojím. Kůrka chřupne, rozvoní se to, já posolím. A když se k tomu nachomítne i hrnek dobrého mléka, s tou královskou tabulí bych neměnil. A když přitom sedíš třeba na zápraží a koukáš do kraje, nebo pod lípou na dvoře kozí farmy u špatných v jižních Čechách, ta lípa voní a modrá obloha ti hladí duši vzpomínkami na prázdniny tvého dětství, tak si říkáš: bože, na tom světě je přeci jenom krásně.
1: A jaký máme krásný zvyk, vítáme vzácné lidi a hosty chlebem a solí.
0: Solí, ano.
1: Dědictví otců zachovej nám, pane. Však tam na té farmě v návštěvní knize mají tvoje poděkování. Já ho přečtu, jo? Mm.

pod vaší starou lípou prý sedávají bozy. Blaženě mhouří očka a jedí váš sýr kozí. Chuť vína na jazyku, vzdálenost k nebi měří. Čas voní pohodou a krásně

0: No na misce dnešního setkání však zbývá už jen pár drobečků slov. Pokud vám některé chutnalo, mají z toho upřímnou radost i František Novotný
1: a Luděk Munzar, kteří se zároveň už teď znovu těší na shledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Příjemné úterní dopoledne přeji. I dnes pro vás máme celou řadu zajímavostí, ale i pěkných písniček. V jazykovém koutku si povíme, jak moc jsou v dnešní době aktuální nářečí. Připravíme si pečené brambory, které si naše prababičky doma vylepšily a pekly je v troubě. Dozvíte se užitečné tipy pro zahrádkáře, kteří pěstují jahody. A na výlet se vypravíme do Pardubického kraje, kde navštívíme Berlovu vápenku u Třemošnice. S první písničkou v dnešním kolotoči přichází Lenka Filipová a bude zpívat, že jenom blázni se radujou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Pravidelně v tomto čase na Pohodě pomyslně cestujeme. Nyní vás pozveme do Pardubického kraje. Berlova vápenka u Třemošnice je jedinečnou technickou památkou, která připomíná slavnou éru zpracování vápence v regionu. Dnes už se tam sice vápno nevyrábí, ale díky zachovalým pecím a expozici si návštěvníci můžou udělat jasnou představu o tom, jak vápenka fungovala. Čím byla výjimečná a co všechno se dochovalo nebo obnovilo, zjišťovala redaktorka Milena Potůčková.
1: My jsme na kraji Třemošnice v Berlově vápence, která už neslouží svému původnímu účelu, ale je předělaná na muzeum. A mojí průvodkyní, která o tomto místě, troufám si říct, ví úplně všechno, je Pavla Alvarezová.
2: Takové vápenky v okolí stávaly hodně, protože se tady z vápence vlastně vyrábělo vápno. My jsme tuto jednu část vápenky dostavili, takže teď vlastně, když přijdem dovnitř, tak je to tak zhruba, jak to tady vypadalo v roce, když se postavila, to znamená 1893.
1: Tady vidíme ty šachty vyhrabávací.
2: My stojíme a nad námi je komín. A dole, jakoby v tom komíně, jsou dvířka a těma dvířkama se vlastně z toho komína vyhrábl rozžavený kámen a vlastně po vychladnutí už to bylo vápno, které se pak prodávalo.
1: Tak a tady jsme přímo v komíně.
2: Ano, když se rekonstruovala vápenka, tak se nechala vybourat díra do komína, protože v době, kdy vápenka fungovala, tady samozřejmě ta díra být nemohla. Ale teď ta díra je vybouraná, aby návštěvník mohl vstoupit do komína a vlastně se podívat, jak to vypadalo. Takže nahoře se dával ten vápenec, tady před námi je topeniště, takže tady se topilo tím černým uhlím, aby se ten vápenec vypaloval a pod námi je ten vyhrabávací otvor, kde se vyhráblo už to vápno. Takže tenhle komín byl plný vápence. Taková masa vápence, která se posunovala, vlastně vždycky se dole kousek vyhráblo, nahoře se doplňovalo. A kdybychom si udělali křížek na jeden kámen nahoře, tak on než z vrchu doputoval až dolů, než se z něho stalo vápno, tak to trvalo asi 3 dny.
1: Kolik ten komín měří metrů? Je to obrovská výška nahoru.
2: Měří asi 14 metrů a to jsme v tom malém komíně. Ta větší část vlastně je v původním stavu a ta je dvakrát, skoro třikrát větší.
1: Ten komín je původní nebo se také nějakým způsobem musel dostavovat?
2: Ne, ten komín to vlastně bylo to jediné, co rozhodně zůstalo stát. Některé zdi také byly, ale torzo komína stálo, takže ten se jenom musel zpevnit, aby návštěvníci do něj mohli vstoupit, ale je rozhodně původní.
1: Na stěně tady můžeme vidět i dokumentaci fotografickou toho, jak se to koukám, že od září roku 2008 tady celá vápenka opravovala.
2: Určitě nejzajímavější jsou poslední 4 fotografie, kde se nám povedlo zachytit vápenku před rekonstrukcí, vnitřní prostory a po rekonstrukci, zevnitř i zvenku. A tam se vidí, jak za ten rok se opravdu udělalo kus práce.
1: Mě zaujala ta lanovka kolem lichnice.
2: Lanovka byla postavená 1882 a vedla z Prachovic k nám na nádraží, vlastně do Závratce tehdy.
1: Kolik to je kilometrů zhruba?
2: Bylo to zhruba 5 kilometrů, bylo to taky unikát v té době, byly to dřevěné sloupy, které kopírovaly terén a lanovka byla schopná převíst 100 tun vápence denně.
1: Kde je její konec?
2: Lanovka se zrušila v roce 1953 a i když pak vápenka ještě fungovala, tak už se vozilo vlastně vápenec autama, ale zůstaly tam dřevěné sloupy, takže pamětníci si ještě pamatují některé dřevěné sloupy, ale v tuto dobu byste vlastně nenašli jediný pozůstatek, že tady někdy lanovka fungovala.
0: Říká Pavla Alvarezová z Třemošnického informačního centra. Na unikátní lanovku, která kdysi spojovala Prachovické lomy s Berlovou vápenkou, dnes narazíte už jen na historických fotografiích. Přesto zůstává symbolem technické vyspělosti své doby i důležité kapitoly tamního průmyslu. Nás k někdejší Berlově vápence v Třemošnici zavedla kolegyně Milena Potůčková.

0: čeština se vyvíjela postupně a odlišně na různých částech našeho území a proto máme různá nářečí. A jak moc jsou nářečí v dnešní době aktuální? Nejde už spíše o přežitek, téma dnešního jazykového koutku Vladimíra Šťovíčka, a zamíříme na západ Čech.
1: Tentokrát se budeme věnovat tématu, které je blízké nám všem, protože budeme mluvit o tom, jak mluvíme, jestli mluvíme správně a co je pro naši mluvu charakteristické. Ale na úvod pojďme vysvětlit, v čem se vlastně liší nářečí od spisovné češtiny. Na pomoc nám přispěchala Martina Zpěváčková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Z hlediska dějin češtiny můžeme rozlišit jazyk spisovný, takzvaný kulturní dialekt, jehož vývoj dokumentují písemné texty, zejména literární památky, a takzvaný jazyk lidový, užívaný v běžné neoficiální komunikaci, především soukromé a mluvené. Základem té spisovné češtiny, která se formovala od 12. století, je jazyk kulturního a politického centra a jeho okolí, tedy čeština Prahy a středních Čech. V nejstarším období se lidový jazyk od tohoto kulturního dialektu pravděpodobně nelišil. Od 14. století se ale od spisovného jazyka začal vzdalovat, jak po stránce hláskové, tak po stránce tvarové.
1: Někdy se stane, že váháme mezi užitím spisovného nebo nářečního jazykového prostředku. Tak co všechno bychom měli mít na paměti, jestliže chceme, aby ten náš projev zůstal kultivovaný?
2: My jako uživatelé jazyka bychom měli dokázat posoudit, kdy je vhodné užití jazykového prostředku spisovného a kdy je na místě užití či užívání jazykových prostředků obecně českých nebo nářečních. Jinou češtinou mluvíme, nebo měli bychom mluvit ve škole a v oficiální komunikaci, jinou češtinou mluvíme s kamarády u piva. Nejsou tedy jazykové prostředky správné a nesprávné, ale jazykové prostředky užité vhodně nebo nevhodně vzhledem ke komunikační situaci.
1: Připomeňme, že mluva západních Čech náleží k jihozápadočeské nářeční podskupině. Jak je tato skupina definována a které jsou ty hlavní nářeční rysy, které jsou pro ně charakteristické?
2: V jednom jazykovém koutku těžko vyjmenujeme všechny charakteristické jevy, ale ponecháme-li stranou jevy hláskoslovné a zaměříme se na ty tvaroslovné, tak musíme zmínit především koncovku i v prvním pádě množného čísla u podstatných jmen mužského rodu. To je takové to klucí, pání, vojácí. Velice časté je užívání neskloných tvarů adjektiv přivlastňovacích s příponou ovo. Takže bratrovo otec, bratrovo žena či bratrovo auto. Rozdílné tvary zájmen, a to zejména čtvrtého a třetího pádu. On mi tam viděl, podej mě to, nebo já tě to nedám. Pro západočeský úsek je navíc charakteristické užití koncovky om ve třetím pádě množného čísla u všech rodů. Pánom, starostom, kuřatom, novákom nebo rokycanom. A velice výrazné je také užívání ustrnulého tvaru u jmen rodinných na ovic. Takže kluk vlasákojc, kovářojc nebo novákojc.
1: Tak jak vás poslouchám, říkám si, že bychom samozřejmě mohli pokračovat dále a dále. Každopádně další příklady si necháme na některých z příštích jazykových koutků. Teď se loučíme s Martinou Zpěváčkojc. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Další zajímavosti z naší mateřštiny se dozvíte opět zítra po pohodových písničkách, které vám teď zaspívají Marie Rotrová a poté Marta Kubišová, si připravíme každodenní jídlo pastevců Tolerance.

0: Snad každý si z dětství pamatuje brambory pečené v ohníčku. Naše prababičky je doma ještě vylepšily a pekly je v troubě. Původně jde o každodenní jídlo pastevců. A právě mezi ně se teď vydáme s etnoložkou Vladimírou Jakoubějovou. Natáčel redaktor Jaroslav Hoření.
1: V chalupách po Jizeří a na Českodubsku byl červen v dobách našich babiček velmi rušným měsícem. Byl to měsíc první sklizně a první velké úrody, spojený s první senosečí a taky se zahájením sezóny tzv. Volné pastvy.
2: To znamenalo, že se dobytek nevracel na večer do chlévů, ale spolu s pasákem zůstával na pastvinách po celé dlouhé dny. Proto mají letnice významné místo také v pastýřských zvicích a obyčejích.
1: Při prvním vyhnání na volnou pastvu, obvykle na svatodušní pondělí ráno, se pasáci předháděli ve svých dovednostech. Kdo nejčasněji vyhnal nebo naopak přihnal dobytek zpět, získal titul krále. Poslední byl označen za lenocha. Podle druhu hospodaření a velikosti statku se o dobytek na pastvě starali pacholci, najímaní pastevci nebo výměnkáři. Nejčastěji však připadl tento úkol odrostlejším dětem, hlavně chlapcům. Těm, kteří pásli skot, se říkalo skotáci. Vybavení mívali úplně obyčejné, kudlu, starý pytel nebo loktuši přes ramena a nezbytný bič. Bič si vyráběli sami z oloupaného štílého smrčku, provazu natřeného kolomazí a lněné šňůrky. Správně práskat bičem ale musel umět každý. Pastvě dobytka se vázaly ve vesnickém prostředí i různé hry a zábavy. K nim taky patřil zpěv. V horských oblastech Pojizeří bylo rozšířené tzv. Loutnování, škádlivé zpětné volání na skotáka z vedlejší stráně. Chlapci pasoucí dobytek se nescházeli ale jen ke společným hrám, ale taky ke společnému jídlu, které si donesli z domu. Chléb, sůl, tvaroh, klobáska, kousek uzeného často stačilo na pár dnů, které museli na pastvině přečkat. K nejoblíbenějšímu jídlu ale patřily tzv. Dempfované brambory. Brambory pečené v ohníčku.
2: My si dnes pečené brambory připravíme taky, ale ne na ohníčku, ale v troubě a trochu si je vylepšíme a budeme tomu říkat pečené brambory s omastou.
1: Taky se tomu někdy říká tolerance. Budeme na něj potřebovat kilo brambor, 20 deka tvarohu, 1 deci kysané smetany, 1 cibuli, 3 až 4 stroužky česneku, sůl, kopr nebo jiné vonavé bejlí. Tvaroh smícháme se smetanou a s rozmačkaným česnekem a nasekanou cibulí. Osolíme podle chuti a vmícháme posekanou pažitku. Dáme to na chvíli do studena. Brambory důkladně omijeme, nařízneme do kříže nebo rozkrájíme na poloviny podle toho, jak jsou velké a naskládáme na plech. Vložíme do hodně vyhřáté trouby a upečeme do zezlátnutí. Podáváme je teplé s omáčkou, kterou jsme si udělali z tvarohu.
0: A já jsem si teď zavzpomínala na brambory po sklizni, které jsme dávali do horkého popela. Byla to dobrota. Teď si opět zahrajeme. V tuto chvíli vám budou zpívat Marcela Holanová, kterou vystřídá Karel Gott. A hned potom nabídneme další dobrou radu Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Dnes pro vás máme na Pohodě snad užitečnou rozhlasovou poradnu. Tentokrát se ptáte na kuchyňské vybavení. Kdo by mohl posoudit, zda funguje správně? Odpoví náš dobrý rádce Josef Černý.
1: Paní Renáta si koupila značkový kuchyňský stroj, který ale při strouhání nechává na struhadle velké zbytky potravin, které nelze pro dítě použít. Reklamace jí nebyla uznána s odůvodněním, že to není závada, ale vlastnost, a prodejce ani servis s tím nic neudělají. Paní posluchačko, on při strouhání vždycky nějaký kousek zůstane, ale jestli je malý nebo velký, je otázka posouzení a obávám se, že na to žádná norma asi nebude pamatovat. Zkuste oslovit některého soudního znalce, ale nejsem si jistý, že dostanete jednoznačnou odpověď.
0: Vysvětluje v rozhlasové poradně náš dobrý rádce, emeritní soudní znalec Josef Černý. Připraveny jsou další pohodové melodie, které vystřídají užitečné pěstitelské tipy pro zahrádkáře, kteří pěstují jahody.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
2: Pozdravuj.

0: Ladíte pohodu, kde v tuto chvíli nabízíme pravidelnou hobby rubriku. Jahody rostou asi na většině českých zahrádek, ale bohužel občas tam s nimi přebývají i škůdci a choroby. Pro užitečné pěstitelské tipy zašla kolegyně Slávka Brádlová za zahradníkem Tomášem Benešem. K nejčastějším škůdcům patří podle něj roztočík jahodníkový.
1: Už v názvu je to zná, že patří tento škůdce mezi roztočem, tak jako třeba sviluška. Bojovat se s tím samozřejmě dá. Je několika možností, jak to eliminovat tohoto škůdce. Za prvý samozřejmě chemii, používá se na to přípravek Vertimek, který je běžně v zahraničních centrech a nejen v zahraničních centrech k prodeji. Ale může se ovlivnit i samotným výběrem stanoviště, výběrem zdravé sadby a podobně a nějaký hygienie při pěstování jahod. Roztočík jahodníkový má rád vlhko. Tudíž, když člověk zalévá jahodu z vrchu, takzvaně do srdíčka, tak tím mu připravuje ideální podmínky, protože on se zdržuje nejvíc v srdíčku jahody, kde jsou ty malé, ještě pořádně nevyvinuté listy a tím, když zalijete z vrchu do toho jeho srdíčka, tak vlastně tam pro něj tvoříte úplně ideální podmínky. Nemá rád sucho. To znamená, že jakmile je pod 75% vlhkostí a míň, tak on začíná sám umírat. Takže bych rozhodně doporučoval zalévat ze spoda nebo nějakým způsobem tak, aby se nezdržovala ta vlhkost.
2: Řekl jste, že roztočík stejně jako svilušky mohou škodit svilušky na jahodách taky a je znám jenom z pokojových rostlin?
1: Sviluška většinou ne, jenom že patří do řádu roztočí. I svilušky můžou být v teplých počasí, tak určitě ano taky.
2: Tak to jsme vyřídili roztočíka a jsou ještě nějací další škůdci, kteří nám mohou ohrozit tu jahodovou úrodu?
1: Nebo zahrádkaři znají květopas jahodový, který nakousne v době květu jahodu a ta jahoda se pak ulomí, což je běžný škůdce, který tady objevuje.
2: Tolik ke škůdcům, no a co choroby, tam si myslím, že asi nejhorší nebo nejčastěji se vyskytující bude plíseň.
1: Těch plísní několik, ale hlavní plíseň šedá, pak to jsou virózy a v poslední době i fitoftorové odumírání rostlin.
2: A dá se s tím nějak bojovat?
1: Bojovat se s tím dá už právě při nákupu těch rostlin, tak aby člověk nebo budoucí pěstitel jahod vždycky si kupoval certifikovanou sadbu. Tam je záruka skutečně, že ta sadba by měla být zdravá a minimálně v prvních 2 letech by neměl mít žádný zdravotní problém.
0: Tak ať se vám ta letošní sezóna vydaří.

Několik metrů vysoké pískové sochy vznikají na pustevnách v Beskydech. Jde o 7. ročník výstavy Pískosvět. Stavba soch byla zahájena v pátek 12. června a sochaři budou na svých dílech pracovat až do neděle 21. června. Návštěvníci tak mohou opět sledovat jedinečný proces vzniku monumentálních soch přímo na místě. Po dokončení budou díla k vidění pod širým nebem a jejich životnost bude, stejně jako v minulých letech, záviset především na počasí. Na sochách pracují 4 sochaři za pomoci 5 asistentů. Tématem letošního ročníku je ohrožený svět ptáků. Mezi stvárněnými druhy bude například arahyacintový nebo sova sněžná. Výstava představí také druhy ohrožené v Česku, jako je tetřev hlušec. Vstup do Pískosvěta je zdarma. Návštěvníci mohou dát dobrovolné vstupné, které dostanou organizace podílející se na ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin. Pokud se do Beskyd vydáte, určitě výstavu navštivte. Příjemný poslech našich dalších pořadů přeji. Kolotoč a Jana Chlad.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: V pravidelné četbě na pokračování jsme pro vás tentokrát vybrali dramatizaci románu Josefa Tomana z doby antického Říma, Po nás potopa.

0: Mlha nad mořem se trhala v děravé chumáče. Vlny byly zelenočerné, spala v nich ještě noc. Vál asijský vítr. Nafoukl plachtu jako měchuřinu a bubnoval do ní prudkými údery. 80 vesel ve třech řadách nad sebou sekalo vlny v taktu. Válečná loď Euterpe se hnala k západu. Požírala vlny, hladová už být doma. Vál asijský vítr. Dobrý vítr. Z Asie přicházelo do Říma vše dobré. Kilikijské obilí, syrský nach a ovoce, indický mušelín, arabské zlato a voňavky, libanonské cedry, drahokamy. Asijský vítr byl dobrý i pro Euterpe, která vezla do Říma vzácný náklad. Lucia Geminia Curiona, senátorského tribuna 6. legie, zástupce a pobočníka legáta Vitellia s jeho štápem a centurií vojska. Na 3 měsíce svěřil Luciovi legát Vitellius velení nad legií. Fortuna Luciovi přála. Ve všech bojích s divokými Parthy, kteří stále ohrožovali nejzazší východní hranici římského impéria, zvítězil. Vyznamenal se statečností a odvahou. Neméně však se vyznamenal schopnostmi diplomata. Přisám Jupiter Optimus et Maximus z Lucia Geminia Curiona bude veliký státník, napsal legát Vitellius v dopise, který má Lucius osobně odevzdat prvnímu císařovu zástupci Macronovi pro římský senát. Lucius se usmíval. Zanedlouho obtočí jeho skráně zlatý věnec senátu a hrdlo bílý věnec paží jeho nevěsty Torquáty. Život má všechny barvy radosti. Život je Anakreontova píseň. A přece je něco, co kalí Luciovu pohodu. Jeden stín padá na jeho toužení po Římě. Nejistota. Otázka už dávno vznikla a dodnes nezodpověděná.
1: Ano. Proč byla tak náhlým rozkazem odvolána 6. legie ze Sýrie do Říma? Proč jsem byl do Říma tak spěšně uprostřed zimy při uzavřeném moři povolán já? Proč legát Vitellius v Asii zůstal a byl jmenován guvernérem v Judeji? Měl jsem přece v Sýrii dosluhovat ještě 2 měsíce do povinných 3 let. A náhle okamžitý návrat. Proč? Zůstane legie v Římě? Děje se snad něco ve městě? Děje se snad něco doma?
0: Strach, že se něco zlého děje doma, pálil Lucia nejvíc. Kvůli otci. Smýšlení Luciova otce, Servia Geminia Curiona, jednoho z nejvlivnějších členů římského senátu, bylo konečně známo kde komu.
1: Ale proto by císař nevolal do Říma celou syrskou legii. To by ponechal Katu.
0: Mučivá nejistota zžírá a bere životu všechny barvy. Kdo dá odpověď? Černot ve vlnách ubývalo, nebe se jasnilo. Za lodní zádí obzor zezlátl. Vítr se na chvíli utišel, moře tajilo dech. Slunce se zvedalo z vln a prodíralo se párami. Kapitán Harnack směl zkušený zrak. Hleděl k západu a viděl chomáček bílého kouře z Hefajstovy kovárny nad blištícím se vrcholem hory. Etna. Sicílie. Euterpe letěla na 80 veslech jako stádo hřebců větřících ohradu domova. Sopka mohutnila, pruh země se šířil k jihu a přibližoval se. Obraz Syrakus zanedlouho vystoupil z pevniny. Harnack dal svinout plachtu. Pronikavě zaječela flétna. Vesla se naráz zvedla do výše a Euterpe, zpomalujíc běh, plula po zelené míse zálivu jako mořský ježek. Kotevní řetězy skřípaly, dav na nábřeží hučel, Běl šlechtických tok vyrážela z plochy tmavých obleků plebejců. Byly tu celé Syrakúzy, protože loď přistávající počátkem ledna nad to koráb válečný byla událostí. Loď neměla hluboký ponor, ale přesto zakotvila na dobrých 100 stop od nábřeží. Ke kraji mola se drali 4 postavy. Strkali se, hlomozili, neklid v každém pohybu. Pláště křiklavých barev je odlišovali od diváků, stejně jako nadnesená řeč plná šprýmů a žertů a hlučná. Břicháč v červeném pláštíku razil cestu tlusté ženě upjaté do bílého chytónu, modrý plášť posetý stříbrnými cetkami. Líčidlo na tvářích jí krvavělo, čern řas se roztékala kolem očí. Lid se chechtal a rozestupoval se. Za ženou se tlačil hubený kolozubý stařík a coural pláštěm po zemi. Poslední šel statný, vysoký muž v šedé tunice, přes ramena šafránový pláštík sepjatý na rameni blízkavou sponou. Syrakúzská nobilita v togách couvala před nimi štítivě, neboť tito 4, ač oblíbeni vším lidem, stáli na společenském žebříčku v úrovni zlodějů a děvek. Byli to herci. Dav se smíchem uvolnil místo té veselé chase na kraji mola a naslouchal jejich hádce. Vezme nás, nevezme, to je on. Dav upřeně hleděl a viděl. Na přídi lodi obklopen důstojníky stojí urostlý mladý muž střední postavy, slámově žlutých vlasů, po vojensku krátce sestřižených. Na prsou se mu třpití stříbrný pancíř, do něhož je vytepáno slunce z paprsky, safírový plášť se vlní ve větru. Stojí v póze velitele. Šedé oči posazené daleko od sebe mají pohled dobyvatele. Vznešený pán. Mocný. Bohatý. U Herkula jenom jeho pancíř má cenu 5 let plebejského života. Díval se Lucius a viděl. Pestrý dav na molu se vlnil. Všechny syrakúzské oči byly upřeny na něho s obdivem. Pokynul vojákovi, aby mu podal přílbu. Zableskla se v slunci a purpurový chochol se zazmítal větrem. Údiv davu zalétl až na palubu lodi. Lucius hleděl, jak hledí privilegovaní, jako se dívají suveréni. Jeho oči sjeli na kraj mola, kam se prodrali 4 podivné postavy. Jejich gesta mu prozradila, kdo jsou ti lidé. Zdálo se mu, že toho Dlouhána zná z Říma. Jak jen se ten kejklíř jmenuje? Pak upřel oči na člun, který odrazil od mola k lodi. Syrakuští důmvirové, Arivius a Komodus jeli uvítat vzácného hosta, poklonit se a složit hold provinciálů světovládnému Římu. Poručil jim podat číši černého syrského vína, ulil Martovi, připil císaři Tiberiovi a vypil těžké víno s nimi. Arivius a Komodus odvezli pak hosta na pevninu, aby je poctil návštěvou, než loď nabere vodu, uzené tresky a víno, než si veslaři odpočinou. Dav se rozestoupil. Jen tlupa herců se tlačila k Luciovi. Klanili se mu po způsobu Aziatů, hluboce, po pás, aby viděl, že jsou lidé světa znalí. Ten vysoký zvedl ruce do výše hlavy, dlaně obrácený dopředu a maličko sklonil hlavu i ruce.
2: Vznešený pane, jsme římští herci, jsme občané římští. Putovali jsme rok se svým uměním po Sicílii. Toužíme se vrátit do města.
0: Lucius si vzpomněl. Fabius. Fabius Scaurus, křičela tenkrát římská sebranka na dobyčím trhu, kde dal Lucius na chvilku zastavit, aby se podíval, co kejklíř dělá. Hezký nebyl ani tenkrát, ani dnes, ale nebylo nemilé se na něho dívat. Něco v něm bylo, co přitahovalo. I zevnějšek byl neobvyklý na komedianta. Ukovaný chlapík se silnou šíjí, tmavé oči, srostlé obočí, hranatá brada, povystouplý dolní ret, gesta rozmáchlá, smělá, jakoby prostor okolo něho mu byl malý. Paličoun a fanfaron, pomyslel si Lucius.
2: Jsme jenom 4, jen trocha haraburdí. Tvoje loď, urozený pane.
3: Tebe jsem viděl v Římě. Na dobytčím trhu si polikal nože.
2: Čest pro mne, pane, že jsi mne zapamatoval.
0: Lucius velkomyslně přehlédl, že byl přerušen, a obrátil se na svého pobočníka Týta, aby poručil kapitánovi vzít Histriony na loď. Ti čtyři se hluboce klaněli. Lucius odstranil pohybem ruky komedianty z cesty a kráčel davem zevlounů, bohorovný, ve své znešenosti, doprovázen oběma důmviry. V Arriviově paláci čekal už 10 dní na Lucia posel, Serviův propuštěnec Nigrinus. Nesl dobré zprávy. Senátor Servius i matrona Lepida jsou zdraví a pozdravují syna. Nedočkavě oba touží, aby ho brzy objali. O císaři se zprávy důmvirů rozcházely. Je zdrav, řekl Komodus. Stůně, pravil Arrivius. Jak je to doopravdy s císařem, se Lucius nedověděl. Hostina byla vybraná, Luciovi však nechutnala. Brzy se rozloučil a vrátil se na loď.
2: Fraška je život náš a někdy snad i váš. Kdož pak to ví? Kdo v smíchu slzy má a na dekorum dbá, nic nepoví. My ale srdce na dlani i na jazyku máme. Ať bolest nebo hlad, přece se usmíváme. Žijeme proto jen, abyste žili s námi a potěšili se našimi hloupůstkami. Toť předrazí je úděl histrionů, barevných bláznů, našich flétentónů, pobavit kde koho, ať pán je nebo rab, za poledne či v půlnoci. A namorou si svrap.
0: Hlas Fábia Skaura, který na syrakuském nábřeží měkce moduloval, se Luciovi nyní na lodi zdál drsný, zhrublý, špičatý. Ubohé veršíčky, slátanina. Ale jak je ten komediant přednáší, jako Aischyla. A to gesto, královské gesto. Ten chlap umí víc, než se zdá. Po Fábiových verších začala akrobacie komediantů. Pak létali nože, křižovali se v letu, čepele se blištěly v slunci, jen to lupalo, jak střenky nožů dopadaly do nastavených dlaní. Pak létali sekerky, pak misky, komedianti se předháněli ve zručnosti. Tleskali všichni, posádka, vojáci i důstojníci. Produkci přerušilo moře. Začalo se dmout, vlny rozkymáceli loď. Blížila se mesinská úžina se svými strašlivými víry. Kapitán Harnax zahulákal rozkaz, aby všichni kromě lodníků slezli do podpaluby. Na špici přídě nad lodním znakem, hlavou delfína vytepanou z mědi, kapitán Harnax nachýlen nad moře si přihýbal z čutory nemíšeného vína na kuráž. Díval se skelnýma očima, jak loď pročesávala rostoucí vlny. Odhadoval sílu větru a sledoval, jak se loď blíží nebezpečnému středu úžiny. Vítr třískl do plachty, až stěžeň zapraskal. Vesla zoufale skřípěla v čepech. Po nahých tělech veslujících otroků tekly potůčky potu. Hortátor řval své rytmické pokřiky, aby flétnista podle nich udával veslařům tempo. Svištění dozorcova karabáče s železnými trny zaniklo v tom hluku. Vlny se zvedly a triréma na nich tančila jako ořechová skořápka a skučila jako bitá fena. Římský voják neví, co je strach, bylo oblíbeným heslem Luciovým, když povzbuzoval v Sýrii svou legii před tažením proti Partům. V této chvíli si připomněl svá slova a křečovitě se usmál. Byli na dostřel šípu od Hádovy říše. Vlna smíkla lodí jak husým brkem. Kormidelník vyrovnal, ale vlna se převalila přes palubu. Lucius se ani nepohnul. Vyňal ze záhybu pláště dřevěnou pozlacenou sošku fojnické bohyně Astarty. Hodí ji do tlamy víru, až mu budou nejblíže. Jak Neptun přijme jeho oběť, jaké znamení mu dá. Hukot moře ohlušoval, děsil. Za hromového rachotu se otvíralo podsvětí. Bájná Scylla, příšera se šesti hlavami a trojitou řadou zubů, přitahovala loď jako magnet. Veslo po veslu praská, vlny ženou loď sami. Kormidelník už nezvládá kormidlo, ale je tu Harnax, s hroznem lodníků se věší na páku kormidla a řve, aby přehlušil ryk moře. Doleva, doleva, chlapi! Loď praská ve všech žebrech. Víc doleva, hrom do vás, vy žabaři! Propast víru se blíží. Ještě doleva, vy čupčí syň, víc, víc, víc! V tom mrštil Lucius soškou bohyně do víru, který Euterpe míjela o stovku stop. Pozlacená soška jako svítící jiskra vlétla na okraj rotujících vod. Odstředivá síla ji vymrštila do výše a teprve pak ji zhltl jícen víru. Překrásné znamení a jasné, blesklo Luciovi hlavou. Díky vám, bohové. Hukot vln se náhle stišil. To všecko trvalo sotva 10 vteřin. Vír vyje už z dálky. Z dálky, na plano, vlny opadly, vesla zabrala. Je vyhráno, řev radosti otřásl lodí. Živote, jsi náš. Harnax naráz dopil čutoru a s vítězným rykem se potácel k Luciovi. Ten hodil kapitánovi 4 aurei. Na Luciův rozkaz otroci z kuchyně roznášeli chléb, tresky a míšené víno. Dostali všichni, dostali i komedianti, i otroci u vesel. Lucius seděl pod stěžněm na svinutých lodních lanech a pil také. Je to krásný pocit mít víno na jazyku, povalovat je na patře. Ta lahoda se znásobí ve všem. Slast torkvátiných úst, zlatý věnec senátu a snad i starý otcův i Luciův sen. Republika. Slaný pach moře, svěží jak vůně dívčí kůže, dral se do chřípí a na podvětrné straně se slunce topilo v moři. Níž a vlna, níž a vlna, až rázem zmizelo. Zbyla po něm nad celým obzorem stříbrošedá záplava světla, jako kdyby s nad mořem rozloupl obrovskou perlu. Pili pod tou klenbou ohromné perly, majíce na dohled kalaberské pobřeží. Víno rozproudilo krev, ze všech koutů lodi znělo hulákání, zpěv a poblázněný rozjařený smích. Podroušení herci dělali kočičiny. Fabius napodobil hlasy lidí, kuchaře, kormidelníka, Harnakta. Smáli se, až slzeli. Dovede to, rošťák, jedna radost. Lucius se usmál.

0: Úsvit prosákl tmou, úsvit zašustil po vlnách, ale ještě je noc a hezká chvíle do dne. Lucius vstal ze svého lůžka v jediné lodní kajutě, zahalil se do pláště a vystoupil na palubu. Ranní procházku mu kazila rozvalená těla spáčů. Musel stále někoho překračovat, někomu se vyhýbat. Rozhodl se, že půjde napříč ke svému sedadlu na svinutých lanech. Přiblížil se a viděl tam stín. Člověk se zvedl.
1: Odpust, pane, zabral jsem tvé místo. Odejdu.
0: Lucius poznal Fábia. Měl chuť hovořit, pobavit se. Chviličku váhal. Styk s herci je poddůstojnost římského patricie. Komediantská verbež je odpadek lidské společnosti. Je dobrá jen k tomu, aby pány pobavila a pak od nich dál. Ale Lucius se plaví přes 3 týdny po moři. Jeho důstojníci už mu nic nepovědí. Nuda. Člověku se někdy zasteskne po slově. Ostatně herec není otrok, herec je člověk. Svobodný člověk.
2: Počkej. Co tu děláš?
1: Díval jsem se...
2: Vyhlížíš domov, že?
1: Ano, domov. Už ho vidím. Za Tiberou. Pod Janikulem se schlá oliva, pod ní chahida. Vítr se jí vyhýbá, aby se nerozsypala. Myši k nám chodí na večeři.
0: Luciovi bleskl hlavou obraz jeho domova. Palác, mramor, zahrady, vůně. Torquata.
2: Žena tě nečeká?
1: Která?
2: Máš jich víc, jak se zdá.
1: Na každé štaci jinou, v každé čtvrti Říma 2-3. Plavá pro den Luny, tmavá pro Venušin, rezatá pro svat.
2: Jsi dobrý kejklíř, Fábie.
1: I herec, můj pane. Zde ovšem nemohu hrát nic kloudného, protože můj barevný šat je zahrabán někde v žoku našich věcí.
2: Nač to? Mohl bys přece hrát v tunice. Jsi na lodi, ne v divadle.
1: Hraju-li, musím mít svůj centunculus vždycky a všude. Šel bys ty do boje bez pancíře?
2: No dobrá. Kde hráváš v Římě? V Marcelově divadle?
1: Všude, pane. I tam. Ale i na ulici. Pod rostry na fóru, na tržišti a hlavně u nás v Zátibeří. Celý Řím je moje jeviště.
2: Už dlouho děláš tohle řemeslo?
1: Od 16 let se věnuji hereckému umění, můj pane.
2: A jak ses dostal k tomu svému umění? Co jsi dělal předtím?
1: Předtím jsem byl otrok. Pak byl můj otec propuštěn. Už 20 let jsem svobodný člověk.
2: Co hráváš v Římě?
1: Co se dá, pane? Na ulici jsem imitátor hlasů, akrobat, polikač ohně. Při panských hostinách stejně tak a navíc recitátor veršů. V divadle a na improvizované scéně herec.
2: Atelána s maskami 4 herců a bez žen už vyšla z módy. Hrajete mimus?
1: Ano. Hrát mimi je naše hlavní umění.
2: O čem jednají ty mimi?
1: To je přerůzné. I v jediném mimu je promícháno všecko, co život dá. Vážné i veselé verše, i proza, tanec i slovo. Hrajeme o lásce, o nevěrných ženách, o lakotných starcích, o chvástavých vojácích, o všem. Lidé mají nejraději bujnou legraci, políčky, taškařiny, vtipy, kopance do zadku. U nás v Zátibeří se říká smích nad zlato. Ale zlato jsou pro nás kyselé hrozny. Smích je dosažitelnější. Jenomže já...
2: Dopověz.
1: Jenomže já mám velikou touhu zahrát si, aspoň jednou v životě si zahrát velkou, tragickou roli.
2: Proč bys to nedokázal?
1: Jestli mě ovšem císař nevyšle do Acháje, abych hrál Helénům, naše velkolepé mimi. To je tak, před 12 lety poslal císař Tiberius všechny herce z Itálie do vyhnanství. Já tehdy začínal, nebylo mi ještě 20. A teď, vznešený pane, teď mě to postihlo znova. Vracím se domů po ročním vyhnanství. Všichni čtyři jsme byli vyobcováni ze Říma na Sicílii. Já prý jako hlavní viník. Udělali ze mě buřiče.
2: Co jsi provedl?
1: Zdálo se jim, že jsem zesměšnil kohosi mocného.
0: Fabius vidí v duchu otylého senátora a Violu, jehož hrál s vycpaným břichem i s jeho nenasytnou žravostí po zisku tak výstižně, až publikum řvalo smíchy a volalo a Viola. A uražený senátor a lichvář v jedné osobě vymohl zaměšet zlaťáků u prétora Fabiovo vyhnanství. Lucius uvažoval, po druhé do vyhnanství, jistě se dotkl samého císaře. Lucius slýchal, že mezi plebejci žije republikánská myšlenka silněji než v kruzích aristokratů.
2: Ty jsi republikán?
1: Já republikán ne, nejsem.
2: Jen mluv, mě se nemusíš bát.
1: Nebojím se, mluvím pravdu. Co bych z toho měl, kdybych byl republikán? Jsem prostý člověk, vznešený pane.
2: Ty nechceš republiku? Ty miluješ císaře?
1: Ne. Ale nač to vše? Jsem herec. Nechci nic. Jenom...
2: Co chceš?
1: Chci žít a hrát. Hrát. Hrát.
0: Lucius se na něho podíval s opovržením. Hrát a žít. To znamená nacpat si břicho, prolít chřtán vínem a hrát pitomosti. Toť ideál tohoto člověka. Měl zůstat otrokem po celý život. Fabius naráz klesl v Luciových očích. Chamrať. Mladý muž se pyšně vstyčil, odstrčil herce a šel do své kajuty, překračuje chrápající vojáky. Poslední den plavby je vždycky veselý. Už domov kývá a břeh rodné země, ať holá skála nebo šedožluté písčiny, je náhle nejkrásnějším pruhem světa. Paluba Euterpe byla plná lidí. Když se slunce začalo koulet nad samým obzorem, objevil se proti jeho záři na podvětrné straně ostrov. Capri. Lucius stál na přídi a díval se k pobřeží. Sídlo císaře Tiberia. Když se loď přibližovala, bylo vidět bílé mramory letohrádků mezi zelení oliv a cypřišů a na nejbližším vysokém hrotu ostrova v zapadajícím slunci oslnivě růžověla vila Jovis, hlavní císařovo obydlí. Zraky všech se obrátily k ostrovu. Tam je císař. Tam, na té skalnaté výspě, nedostupné, bičované mořem ze všech stran, tam tráví starý, záhadný vládce světa v odloučenosti a samotě už 11. rok života. Lucius se ohlédl. Přelétl očima palubu, své důstojníky a vojáky, váhal chviličku, zatínaje zuby, pak pokročil až k zábradlí paluby viděn všemi. Postavil se do pozoru a obrácen čelem ke Capri zdvihl pravici k římskému pozdravu.
3: Ave Caesar Imperator!
0: Lucius neviděl, že Fabius se už klíbl a obrátil se k císařovu sídlu zády.

0: Dnes poprvé jsme společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Syrovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali Petr Svojtka, Petr Haničinec a Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdo špak ví, dost možná,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Love is now the stardust of yesterday. The music

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Jsou to zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. V 15 začal létat na větroních, v 17 na motorových letadlech, ve 20 začal s akrobací a po dalších 6 letech se stal mistrem Evropy, na přes rok v roce 1984 mistrem světa. Dopravní letadla pilotuje od roku 1986 dodnes. Petr Jurmus, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný mistr Evropy v letecké akrobacii. Ptát se budu na nostalgii, radost a pokoru a taky na to, jestli existuje nějaký moment, kdy chtěl akrobacii opustit. A zeptám se i na to, jak jako malý kluk zvládal jízdu na kolotoči. Jsem ráda, že nás posloucháte.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Petr Jirmus vystudoval ekonomii, je dopravním pilotem a ve volném čase občas chodí pískat akrobatické závody. V roce 1985 byl vyhlášen nejlepším sportovcem Československa. Jeho tatínek byl vojenský pilot a protože nesouhlasil s komunistickým režimem, budoval Lipno. Mnoho témat se otvírá pro dnešní Zálety a jsem moc ráda, že Petr Jirmus přijal moje pozvání. Tak vítej, ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Někde jsem si přečetla, že jsi naučil létat celou rodinu. Je to pravda?
1: Není. Já jsem se o to pokoušel, ale úplně se mi to nepodařilo. Můj syn je profesionálním letcem.
0: Mm-hmm. Druhý syn?
1: Druhý syn dělá takovou odrůdu IT manažera, nebo já přesně ani nevím, co dělá.
0: Hlavně, že ho to baví, to je asi nejpodstatnější.
1: Ano, asi už je i úspěšný.
0: A tvoje žena, která předpokládám na letišti, ostatně brala si tě už jako leteckého akrobata nebo jako letce, tak asi strávila spoustu času, jí to nalákalo?
1: Lákalo, já jsem taky se s ní seznámil na letišti, protože ona studovala leteckou školu v Žilině, tehdy vysokou leteckou školu, a na tom Hosíně byla na povinném výcviku, na zápočtovém výcviku v létání.
0: A to byl takový standard, že vlastně absolventi vysoké školy dopravy ze Žiliny měli jako součást toho studia motorový letecký výcvik.
1: Ano.
0: U létání ale nezůstala.
1: U létání nezůstala tenkrát. Ten výcvik byl skutečně asi zaměřen na to, což chápu, aby věděla, o co vůbec jde teda v té branži, ale když ukončila školu, tak pro ní nebylo místo v aeroklubu. Tím pádem konec.
0: A to bylo tehdy takové komplikované, to je pravda, připomínáš mi dobu, kdy vlastně počet pilotů, kteří mohli v tom daném aeroklubu létat na motorových letadlech, byl vlastně jako dopředu definován a nešlo to nějak přeskakovat a vlastně se čekalo na uvozovkách motorové
1: přesně
0: místo.
1: Tak, byly to takzvané tabulky.
0: Prožil jsi při létání nějaký okamžik, který by, a schválně říkám to slovíčko, snesl přívlastek euforický?
1: No, letecká akrobacie je o euforii. Samozřejmě, tam se vám vyplaví prostě adrenalin, ale ještě i mě dneska, je mi 65 a to znamená většina bych neřekl, ale když se ten akrobatický prvek nebo let podařil, tak vždycky následovala euforie samozřejmě.
0: Až po přistání nebo se to stihne ještě v kabině?
1: V kabině ne, v kabině člověk je ještě šílený, ale jakmile odevřete kabinu, vlezete z toho aeroplánu a dojde vám, že jste to udělali dobře, tak to je to radost.
0: Já jsem mluvila o tom, že tatínek byl vojenský pilot. Byl on tím prvním rádcem, který vlastně tě vedl v těch leteckých krocích. Byl s tebou na letišti v Hosíně?
1: Ano, samozřejmě. Já jsem ale začal na bezmotorových letadlech, tak jako každý. Bylo mi taky jenom 15 let. Ale jakmile to šlo, tak se mi podařilo získat tu tabulku. Začal jsem letat na motorových letadlech a asi po roce výcviku, toho základního výcviku, jsem začal základy akrobacie. A právě s mým tátou.
0: První rady instruktorů anebo létajících otců, jako to bylo i v mém případě, si do dneška pamatuju. Dostal jsi ty nějakou, která ti zůstala zapsána za ušima a často jsi si na ní vzpomněl?
1: Já nevím, jestli je to potřebná rada, ale pamatuju si moc dobře, že jsem přijel na letiště Hosín na kole a to letiště je na kopci, takže člověk tam přijede podle zřejmě některých lidí značně vyčerpán a to jsem dostal radu, ať už tam nejezdím na kole, protože když chci potom lítat akrobaci, tak to není vhodné.
0: Já jsem připomínala ten kolotoč. Shoduje se představa obecně lidí, kteří nelétají, o tom, že když nám je špatně na kolotoči nebo na horské dráze, tak nemáme v kabině letadla, případně akrobatického letadla, co dělat?
1: Z poloviny je to tak, protože mě kolotoč skutečně nedělá dobře a zkazí mi celý den a ještě kus noci teda, ale já jsem teďko byl pozván na letecký den, letal jsem Mladé Boleslavy Airshow a tam jsme se také potkali a já jsem pány, kteří to pořádají, požádal o krátký trénink, abych si mohl na té 50 zalítat a samozřejmě, protože jsem měl dlouhou přestávku, tak po pár obratech při tom prvním tréninkovém letu mě bylo také jako na nic, značně na nic. Organismus, aspoň ten můj, se rychle adaptuje a po několika tréninkách už to je v pořádku.
0: O tom ještě dneska určitě v Záletech budeme mluvit. Mým hostem je akrobatický pilot, dnes dopravní pilot Petr Jirmus. Zase.

0: Petrem Jirmusem dnes mluvím v záletech. Já mám tu zkušenost, nebo říkali mi akrobatičtí piloti, že prostě každá přestávka po nějaké zkrátka vynucené době, kdy v kabině akrobatického speciálu nejsou, takže se na to prostě musí zvyknout. To je v souladu.
1: Ano, to je tak.
0: Dostal jsi se do momentu, že jsi si řekl, tohle už je pro moje tělo, moc trénuju příliš, musím si dát pauzu?
1: Já pořád mluvím o letadle Zlín 50, samozřejmě jsou i jiná akrobatická letadla. Ale já když jsem tenkrát se na to letadlo poprvé přeškolil, udělal jsem pár letů, tak jsem si myslel, že jsem silný, mladý, nadějný a že to letadlo přemůžu. A dával jsem si tak zabrat, že jsem zjistil, že to není ta správná cesta. To letadlo vždycky bylo silnější než já. Takže potom jsem ten trénink přizpůsobil tomu, aby ho vůbec přestál nějak.
0: Abychom to dobře zaškatulkovali. Čím větší přetížení si v éru můžeme dovolit, tím náročnější je to pro ten organismus.
1: Ono to právě běží s vývojem těch letounů. Samozřejmě dnešní letadla, na kterých lítají dnešní akrobaté, například Martin Šonka, mají zase daleko lepší vlastnosti a jsou daleko vhodnější pro úplně nesmyslné obraty, které by 50 samozřejmě nemohla předvést. A také ten organismus v těchto letadlech je zatěžován ekvivalentně víc. To znamená, ty meze se posunují.
0: Když bys si měl si vzpomenout, a předpokládám, že to máš ve své paměti velmi přesně zapsané, na svoji první akrobatickou soutěž.
1: Hned po tom výcviku v akrobatickém, který jsem absolvoval ve Vrchlabí na Zlínech 526, jsme měli soutěž rozřazovací v Kolíně, kterou jsem vyhrál. A na základě tohoto výsledku jsem dostal hodiny na Zlínu 526. A tam jsem poprvé vlastně přišel na to, že asi mi to půjde, protože do té doby jsem neměl žádné srovnání. Byla to euforie, byl jsem šťastný.
0: Když se díváš na svoji přípravu před velkými závody v tehdejší době, co podstatného dělala česká reprezentace tak dobře, že se dařilo na té úrovni, na které se dařilo? Prostě jsme měli, přestože jsme asi neměli podmínky úplně ideální, třeba jako ruská reprezentace v té době, přesto jsme měli něco, co nás posouvalo raketově dopředu. Co to bylo, víme to?
1: No jednak jsme měli výborná letadla. Letadla Trenér, ta byla rozhodujícím činitelem v těch 60. letech. A potom 50 v té době Ivana Tučka a mojí. Ale k tomu ještě patřilo samozřejmě kolektiv toho družstva, těch reprezentantů, kteří si vzájemně pomáhali, kteří si neházeli nějak klacky pod nohy nebo netajili nějaké finesy. Naopak, když někdo něco provedl špatně na nebi a nějaký jeho kolega to viděl, tak mu to hned řekl. A zase samozřejmě naopak.
0: Když se skloňuje tvoje jméno, tak říkáme dvojnásobný mistr světa, dvojnásobný mistr Evropy. Nikdo jiný nedokázal takovou sérii v tak krátké době takhle skvělých výsledků. Když by si měl sám sebe zařadit do skupiny tehdejších nejlepších pilotů, ať to byly Rusové, možná v té době taky Francouzi, kde oni dělali tu zásadní chybu, že ty jsi byl o krok napřed?
1: To já nedokážu říct. Já jsem taky byl na jednom mistrovství Evropy čtvrtý, potom na mistrovství světa čtvrtý, to trvalo. Musíte se taky zapsat do povědomí těm rozhodčím. Mně se to o to líp povedlo tím, že jsem krešnul, nebo že jsem havaroval ten Zlín 50 při mistrovství Evropy, kde jsem byl nakonec čtvrtý, tak to si mě už pamatovali. Ale od té doby už jsem jenom vyhrával.
0: Je pravda, že tahle příhoda se alespoň ke mně dostala vždycky v nějaké takové okleštěné verzi, tak jaká je pravda?
1: Byla to ostrá tajná sestava, třetí sestava té soutěže mistrovství Evropy, která se letala na letišti v Punicu. To letadlo předtím bylo v prohlídce, protože při záletu v Moravské Třebové tak se stalo to, že nějakým nedopatřením vybouchla baterie, která je uložená za pilotní sedačkou a tam se trošku ohřálo lanko řízení směrového kormidla. Na to konto to letadlo šlo do prohlídky, kde bylo řečeno, že je to v pořádku. Předali mi letadlo, já jsem s ním odlétal ještě jedno soustředění a potom většinu soutěže. A při té třetí sestavě to lanko konečně prasklo. A tím, že to lanko prasklo, tak to letadlo bylo směrově neřiditelné. Ve vzduchu to nebylo rozhodující, tam řídíte směrovkou a respektive výškovkou a křidelky. Ovšem na zemi po přistání to letadlo bylo neřiditelné, vyjelo z dráhy a převrátilo se i se mnou.
0: To nejnepříjemnější moment tvé letecké kariéry, akrobatické?
1: Ach, já jsem byl v té době ještě velice mlád, já jsem si to nebral nějak tragicky, pro mě bylo povzbudivé, že jsem celý, ale smutil jsem nad tím letadlem, které tam leželo na zádech a bylo pobourané.
0: A bylo to definitivní, bylo to na generálku nebo na nový stroj?
1: No, samozřejmě, ta oprava asi byla rozsáhlá, nicméně letadlo s tou imatrikulací OKIRG se zase vrátilo.
0: Které visí mimochodem v Technickém muzeu v Praze?
1: V Technickém muzeu je OKIRF, na tom létal Ivan Tuček a potom Jirka Saler. A to IRG je vystaveno ve Kbelích v muzeu, ovšem je to slepeno z víc letadel, protože následně, když já jsem přestal létat již soutěže, tak mý kolegové znova havarovali.
0: A Petr Jirmos, posloucháte Zálety.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Petrem Jirmusem mluvím dneska v záletech o létání. Jak jinak, vrátím se ještě k úplnému začátku. Koho si v životě poprvé viděl létat akrobaci?
2: Ach, ta akrobacie se létala pravidelně ve všech aeroklubech, byla to součást základního výcviku, takže já jsem na ní koukal od té chvíle, kdy jsem přišel poprvé na letiště, a to si nepamatuji kdy. Ale ta soutěžní akrobacie, která mě tak upoutala, ta se vlastně konala na tom mým letišti tím, že se tam v roce 77, minulém století, konal akrobatický kurz. A já jsem tam viděl poprvé letat skutečné akrobaty na skutečných akrobatických letadlech a úplně mě to vzalo.
1: A bylo upečeno.
2: Jo, bylo to.
1: Je fakt, že Rusové akrobaté byli gymnasté, ty jsi skákal do vody. Je ta prostorová orientace skutečně tím dobrým základem a dobrým tréninkem, dobrou možností, jak si vyzkoušet něco, na co neexistuje žádný simulátor?
2: Já si myslím, že v mém případě to určitě tak bylo. I když jsem nebyl zdaleka ani průměrný skokan do vody, já jsem skutečně skákal základní skoky ještě podprůměrným způsobem. Ale ten základ jsem dostal a když jsem se dostal do akrobatického letadla, tak jsem letal už jenom, učil jsem se řídit to letadlo. Ty obraty v té době byly tak pomalé s tím letadlem, že mi to nedělalo trable.
1: Kdyby si teď sedl do akrobatického speciálu kategorie Unlimited, té nejvyšší kategorie, byla by to dvousedadlovka, tak aby ti někdo ukázal rychlost těch manévrů ve srovnání s tím, dovedeš si bez pochyby představit, o kolik rychlejší nebo jak jiné, jak moc jiné je létání nebo teď a bylo tehdy?
2: Já bych si tam nesedl s nikým.
1: Ani s Martinem Šonkou.
2: Já bych byl na ruby hned. Ale já prostě nemám rád létání ve dvojím. Já buď se toho držím já, anebo prostě... Ale samozřejmě si to umím představit. To je prostě rozdíl proti tomu, co jsme letali my.
1: Nelákalo tě to zalétat si Red Bull?
2: Lákalo, já jsem o tom i dumal, ale pak víceméně zvítězilo pohodlí nebo lenost, nebo taková ta jistota, protože jsem tušil, že ten Red Bull, že to nebude sázka, že to nebude úplně celoživotní kariéra. A já už jsem v té době měl vybudované jakési zázemí.
1: Nesmíme ale opomenout roli rozhodčích. Role rozhodčích v letecké akrobaci i za mě je příliš velká. Souhlasíš?
2: Souhlasím s tím. To je prostě problém těchto bodovaných sportů. To není jenom krasobruslení, ale to je třeba gymnastika. Tam vždycky je to problém těch skupinových zájmů, zájmů větších prostě mocnějších zemí a tak dále. A proto prostě si toho svého úspěchu cením i v tomto smyslu, protože naše malá zemička dokázala čtyřikrát za sebou vyhrát ty nejvyšší soutěže a na to prostě ty okolní i velké země jenom koukali.
1: Existuje několik typů sestav, některé jsou definované dopředu, takzvaně povinné, pilot si je může nacvičit, některé jsou v uvozovkách definovány jenom jednotlivými obraty, které se tam vyskytovat můžou, a to teď to hodně zjednodušuju, ve výsledku se z toho se skládá nějaká tajná sestava. Co pro tebe bylo nejpříjemnější, co se létalo nejraději, co ti vyhovovalo?
2: No to, co se dneska už téměř nelétá, nebo myslím si, že v pravidlech ani to není úplně povinná sestava, která se vyhlásila v zimě na celou příští sezónu a kterou jste měli možnost trénovat, takže jsme ji vypilovali většinou do dokonalosti. To ovšem znemožňuje rozřadit ty piloty potom na soutěži, protože všichni lítají tak krásně, že se v tom snadno šmejdí a dělají různé podtrhy. Takže dobou se přikročilo k tomu, že se spíš lítají ty tajné sestavy a když ten pilot právě není připraven na ten sled figur, který zrovna dnes se lítá, tak může udělat chybu. No, kdo udělá těch chyb nejmíň, tak vyhraje.
1: Je těžké si zapamatovat pořadí těch figur, které v té tajné sestavě dávají ten celek, který ten den vlastně je tou sestavou, kterou létá celý ten soutěžní tým?
2: To si nikdo nepamatuje, to vždycky má před sebou ten pilot na palubní desce a létá podle toho nákresu.
1: Petr Jirmus, posloucháte Zálety.
3: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou.

0: budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: S Petrem Jermusem mluvím dneska v Záletech. Doteď to bylo převážně o letecké akrobaci, o tom, co bylo jeho životním stylem, možná tím, co nejraději v životě dělal do určitého období. Pak ale přišla kariéra klasického dopravního pilota. Četla jsem, Petře, že si létal ve vládní letce a že si kromě jiného vezl i naše hokejisty při tom památném letu z Nagána, když získali zlatou olympijskou medaili. Tak mi řekni, co je větší zážitek? Posadit si do éra bandu hokejistů, kteří třímají v rukách zlatou medaili, anebo svést Václava Havla?
2: Tak s panem prezidentem Havlem jsme letali celkem často. Měl jsem ho svým způsobem rád, protože to byl skromný cestující. Zažili jsme i jiné. A příjemný cestující. Ale samozřejmě tu partu hokejistů z Japonska, to byl fakt silný zážitek. Taky se na to většinou prostě novináři ptají, nebo nějaké besedy, v besedách se o tom mluví. Byl to zážitek, ale nebylo to zase tak velké, jak se povídá.
1: Vážně? Já když jsem někomu říkala před naším rozhovorem, že budu mít v Záletech tebe a že bez pochyby se dotkneme i Nagána, tak mi kolegyně odpověděla: a myslíš, že se dozvíš pravdu, jak to tenkrát bylo? A já jsem říkala, mám obavu, že se dozvím, že to nebylo tak, jak si všichni představujeme. A ty jsi vlastně teď to svojí odpovědí to vlastně jenom potvrdil.
2: Ty hokejisti měli za sebou asi 5-hodinový přesun. Po vítězném mači, po celém turnaji, balení kufrů, tak měli za sebou přesun na letiště. To letiště bylo zavřené, když tam přijeli, ještě čekali asi 2 hodiny v autobusech, než je pustili tedy do toho letadla a potom byl neskutečný přelet s 2 přistáními na tankování paliva přes celé Rusko k nám. A oni byli tak unavení, že tam skutečně se na té palubě jako žádné velké věci neděli ani nemohli dít. Všem asi 30 minut před přistáním jsme dostali zprávu, že na letiště je srocení. No a to ty hokejky trošku probudilo, takže tam něco proběhlo a potom z našeho hlediska úplně v pohodě opustili to letadlo a pak nastaly ty veřejné akce.
1: Neměl jsi chuť s nimi vyrazit do světa, jako myslím teď do světa těch oslav? Viděl jsi vůbec ten zápas, nebo jsi byl na cestě?
2: Já jsem byl na cestě.
1: Byl jsi na cestě, takže
2: jsme to bohužel prožili v letadle, když jsme tam letěli. Já jsem byl taky unavený samozřejmě, protože my jsme měli cestu tam a pak cestu nazpět. Bylo to velice náročné, protože ten přelet nebyl ani úplně připravený, protože přišel náhle. Oni se dostali do toho finále a přišlo rozhodnutí, že máme letět. To znamená, ta akce nebyla téměř připravená. No a to sebou neslo jako taky stres, samozřejmě i ten profesionální, ten letecký. Nakonec se to jakž takž podařilo a když jsme vyklopili všechny ty sportovce, tam nebyli jenom hokejisti, tam byly i Katka Neumannů třeba a takhle, tak jsme byli rádi, že máme klid a jeli jsme domů.
1: Tenkrát se pro ně letělo 154?
2: Ano.
1: 154. A kolika člená byla posádka?
2: My jsme byli 2 kompletní posádky, protože ta akce byla tak dlouhá, že prostě vždycky jedna posádka, ta záložní, musela odpočívat. A prostě jsme se střídali.
1: Teď tedy tvoje práce ve vládní letce a tvoje cesty s panem prezidentem Václavem Havlem. Ty už si říkal, že to byl nesmírně skromný cestující. Našel jsi třeba chvilku pro to, aby svojí přirozenou zvídavostí se snažil proniknout i do tajů letectví?
2: Já myslím, že pro něj letectví nebylo zrovna ten jeho prostě šálek kávy. On rád přišel dopředu a bavil se s námi. Já jsem měl možnost ho vozit ještě i potom, kdy už opustil úřad, tak jsem ho občas vozíval. On přišel dopředu, bavil se s námi normálně. Byl to velice příjemný člověk, samozřejmě.
1: Na Velikonoční ostrovy, na speciální letiště vybudované pro americké raketoplány, tam jste přistávali s Václavem Havlem?
2: Ano, tam jsme byli. To byl také prostě akce Jižní Amerika s tím, že chilská vláda nabídla panu prezidentovi prostě ten let na Velikonoční ostrov. To se normálně nepořádá, tam lítá jediná letecká společnost, to je Lančile, nebo v té době to tak bylo. A tak tu možnost jsme využili a skutečně jsme tam doletěli.
1: Kdyby přeci jenom se pan prezident přišel tehdy zeptat na to, co pro tebe znamenala a je, čím je pořád letecká akrobacie, kdyby se tě na to kdokoliv zeptal teď, dokážeš vlastně shrnout třeba do jedné jediné věty to nejpodstatnější, co je pro tebe. Ona se o ní mluví jako o královně leteckých sportů, nejvolnějším způsobu pohybu. Každý z akrobatů pro ní má nějaké přirovnání, mluví se o ní jako o životním stylu. Co je letecká akrobacie pro Petra Jermuse?
2: Ono je to životní styl a nádherné zážitky. Bohužel dneska spojené s obrovskými výdaji a s nulovou podporou státu.
1: Petr Jermus, posloucháte Zálety.

0: Alety Aleny Zárybnické.
1: V záletech dnes mluvím s pilotem Petrem Jirmusem. Pojďme teď od létání udělat krok stranou. Já vím, že miluješ hory, miluješ vysoké hory a neváháš, pokud to jenom zřejmě i čas dovolí, vyrazit i na dlouhé treky po Himalajích.
2: Ano, já jsem tam byl 5krát v Himalaji, vždycky jsem absolvoval jinou trať tedy a vždy pod vedením Petra Šnábla, bývalého horského vůdce, dodnes fanatického horolezce. A toužil jsem potom, v nějaké restauraci jsem se o tom zmínil v partě kamarádů, on tam náhodou seděl a asi za 2 měsíce mě oslovil, že mě teda bere. A tehdy jsme jeli do Mustangu.
1: Nejsilnější zážitek z treků nebo schození, lezení po horách a nejsilnější zážitek z akrobacie. Dá se to vůbec srovnávat?
2: V akrobacie je hodně silných zážitků a těžko se řekne, který je nejsilnější. Samozřejmě, když poprvé vyhrajete velkou soutěž, to je zážitek, to je jasný. Ale z těch treků, tam silný zážitek je celý ten trek, protože ten se provádí v tak skromných materiálních podmínkách, že si to tady Evropané, pokud to nezažijí, neumí ani představit. A to na vás udělá dojem. Žádný telefon, podprůměrné stravování, stanování na ledovci v -10 stupních a tak dále. To jsem si nikdy nemyslel, že budu absolvovat, ale s radostí jsem to absolvoval a jsem rád, že se mi to povedlo.
1: Našel jsi v sobě otázku, respektive odpověď na otázku proč? Proč Petra Jirmuse, dopravního akrobatického pilota, lákají vysoké hory, vysokohorské treky?
2: Mě hory vždycky lákaly, ale bohužel jsem z Českých Budějovic a tam je do jakýchkoliv hor hodně daleko, zvlášť za komunismu do Alp, to bylo ještě dál, teda to bylo jako na Venuši. Když jsme na ně skletě občas koukali. Ale já jsem přečet veškerou jako literaturu dostupnou o zdolávání prostě těch krásných hor a byl jsem i informovaný. Stalo se mi taky, že jsme někde seděli a byli tam horolezci a ten jeden řekl, bacha na něj, on si pamatuje ty čísla, termíny a prostě výšky vrcholů a tak dále.
1: Neříkáš si, že právě třeba kvůli letecké akrobaci ti unikly v životě některé třeba pro tebe i důležité věci a mezi jinými, že to mohlo být třeba i lezení jako takové?
2: Ne, já jsem, v té době mi bylo jasný, že chci lítat jenom leteckou akrobaci, do dneška toho nelituju, ale samozřejmě, kdybych měl býval blíž do nějakých hor, tak jsem se toho možná chytil. Ale jako naplno.
1: A když se vrátíš z treku, jsi unavený, dá se ta únava, která přichází, to svým způsobem i vyčerpání možná organismu, srovnat nějak s tím, jak se člověk cítil po akrobatickém letu? Je to jedna ku jedné?
2: Ne, to je jiný druh únavy. V tom akrobatickém letu to je jako kdyby vás parta velkých chlapů mlátila neustále. Tak to vnímám já dneska, když si půjčím tu 50. A když jste na treku, tak je to ta dlouhodobá taková kumulovaná únava vyplývající jednak z toho pohybu ve velkých výškách. Velké výšky jsou pro mě nad 4000 metrů. A to je prostě jiný druh únavy.
1: Petr Jirmus, posloucháte Zálety.

0: O letecké akrobaci jsou dnešní zálety. Mluvím s Petrem Jermusem, dvojnásobným mistrem světa a dvojnásobným mistrem Evropy v tomto úžasném leteckém sportu. Nostalgie, radost, pokora. Ta tři slova, když se řekne nostalgie, přichází?
1: Zatím ještě ne.
0: Radost?
1: Ano, tu mám.
0: A pokora?
1: To jsem asi měl celý svůj letecký život, protože bez ní to s letadly nejde.
0: Přišel nějaký okamžik, kdy jsi si řekl, už mám té akrobacie pokrk a je nejvyšší čas věnovat se něčemu jinému?
1: Ne, mě to bavilo až do posledního mého soutěžního letu, který byl v Mladé Boleslavi v roce 86. A loučil jsem se tedy se smutkem, ale bylo mi jasné, že dál už jít nemůžu tudy, touto cestou.
0: A důvod?
1: Já už jsem prostě měl práci, po které jsem toužil, a ta se s tím sportovním životem už nedala sloučit.
0: Minulý týden tu se mnou byl taky pilot Maximilián Policer.
2: Vyměnil by si, Petře, létání za něco jiného? Já jsem začal u lodí, skončil jsem u letadel, a co ty?
1: Já bych neměnil, ale dnes už bych se rozmýšlel.

0: standardní mužský obor, ale přesto tvoje otázka pro ní.
1: Dobře, já mám otázku skutečně, protože já jsem sem přijel hromadnou dopravou a celou cestu sleduju, jak jsou lidé oblečení, obutí, protože mám neustále v hlavě takovou myšlenku nebo vzpomínku na značně žlučovité výpady proti ponožkám v sandálech. Můžu říct, že většina cestujících v metru měla sandály a v nich ještě ponožky. Je to skutečně takové fopa, jak se někdy říká?
0: Ráda budu tlumočit už příští týden. Já moc děkuji, Petře, že jsi přijal pozvání na Zálety. Já jsem si to užila, těšila jsem se na náš rozhovor a upřímně říkám, že doteď, když se podívám na nějaký starší záznam tvého létání, tak mi naskakuje husí kůže a moc děkuji za to, co jsi v rámci letectví pro nás všechny diváky i pro lehce zasvěcené do letectví udělal. Děkuji za to.
1: Alenko, já děkuji tobě, ty jsi toho udělala moc pro letectví a vím, že teď děláš pro horolezce, to ti trochu závidím, protože já je fakt sleduji a panu Holečkovi přeju, ať se mu ten mašerbum povede.
0: Tak děkujeme moc krát, díky, že jsi přijela moje pozvání a krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Je vous passe.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: přátelé, máme pro vás další vydání písniček pro duši.
1: Jsme tady opět, Věrka a Standa Hložek. Hezký den vám přejeme.
0: Samozřejmě, hezké dopoledne. Ta poslední hodina v sobotu, ta je vždycky vyhrazená příjemným melodiím, které by vás měly hladit po duši.
1: Ano, a hezký letní den přejeme také všem ženám, který nesou jméno Olga.
0: Dnes mají Olgy svátek.
1: Dnes mají Olgy svátek a já jenom tak náhodou jsem se dověděl, že v naší zemi dneska slaví 35 648 žen, který nosí tohle jméno.
0: Olga,
1: to je slušný počet. Olinka, Olča. Oluška. To jsou hezký takovýhle zdrobilinky. Takže všechno nejlepší, děvčata.
0: Přidávám se samozřejmě také.
1: No ale jsme vlastně uprostřed letního dne červencového. No a tak jsem se dověděl, že co červenec neupeče, to už v srpnu neuteče. Neboli, co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
0: No pozor, pozor, Stando, ty překvapuješ, ty jsi se z bylinkáře změnil na člověka, který se dal na pranostiky.
1: No, já ti potom za chvilinku prozradím, jak jsem k tomu došel. Ale ty pranostiky jsou velice zajímavé a poslední dobou fakt mě to trošičku zajímá.
0: A víš, na co já si vzpomínám? Když jsem byla malá a jezdila jsem ke své babičce do Bzence, ona měla takový malý trhací kalendář, i když ty listy z něho nikdy netrhala a každý den poctivě si zapisovala, jaké je počasí. A následující rok to srovnávala s kalendářem předchozím a ještě předchozím. Sice netuším, jestli vytvářela nějaké pranostiky, ale jmenovala se Anna Andulka, jí říkali, a ta má svátek 26. července. Babičku jsem měla ráda, ráda se mi popřála k tomu svátku, ale když k tomu dni někdo dodal, no jo, svatá Anna, chladna z rána a je po létě. A
1: to,
0: to bylo
1: strašný.
0: Uprostřed prázdnin, to mě vždycky tak zkazilo náladu.
1: No jo, ale pojďme do toho léta, pojďme na nějakou krásnou pláž s krásnou písničkou.

0: To byl rozjezd. Ale tak. Já se ještě Věruš vrátím k tomu, ty jsi vzpomněla tu chladnost rána.
1: Tu svatou Anu, 26. července. Ano.
0: A já totiž vím, že 13. vlastně teď v pondělí je svatá Markita. Svatá Markita hodila srb do žita. To je taková výzva pro zemědělce. Ale možná si říká, že s čím jsem to dneska přišel. Já ti řeknu proč. Protože jsem teď nějak zaslechl při nějaké akci známou věc, že ticho léčí. Ale člověk si to neuvědomuje. No a něco na tom je, když člověk fakt je na té zahradě, já si pořád pouštím muziku nějakou a vypnu občas, tak najednou prostě ten hudební smog zmizí a vylezou ty krásné zpěvy ptáků a přírody. Ale uvěřil jsem si také, že ticho léčí, když třeba spím. Když jsem na chalupě, tak abych tam nebyl sám, když jsem sám, tak si pouštím třeba televizi nebo rádio a toho usínám a spím. A vždycky ráno se probudím a říkám, páni, jako mě trošku pobolívá hlava. A tak jsem říkal, ano, ticho léčí, tak jsem to vypnul. Když spávám úplně v tichu, tak nejenom, že se mi zdají nádherné sny, ale probouzím se s čistou hlavou. Mm-hmm. No a teď mi naskočí další přísloví, jako raní ptáče dálo skáče s čistou hlavou, což je dobrý. A tak
1: nebo říkal, také komu se nelení, tomu se zelení, že? A tak dále. Ale já se ještě vrátím k tomu, co jsi tam říkal, hudební smog. Co nazýváš, prosím tě, hudebním smogem? Co pro tebe je hudební smog? To mě vysvětli.
0: Přátelé, my jsme se už nedomluvali, ale já jsem rád, že se u toho pozastavila, protože takto jsem se pozastavil před několika lety, když jsem tenhle termín uslyšel, že se používá
1: to
0: termín.
1: To je užívaný termín.
0: No to používají ti, kterým vadí moc muziky na hlas, když jsou třeba zábavy, nebo když jsou nějaký festivaly, tak prostě prostorem se šíří hudební smog. Už to pár let vím, že se to používá.
1: Takže už to začal používat také. Já bych si pod tím představila, že to je muzika, která neladí příliš uchu. No a ještě se zeptám, jestli znáš i druhou část toho přísloví, jak jsi říkal, ticho léčí.
0: To neznám.
1: Neznáš, protože tady nedaleko je město, které se jmenuje Hluk a tam zase říkají, že ticho sice léčí, ale hluk uzdravuje, protože v Hluku se koná řada úžasných folklorních a jiných slavností. Takže už to znáš. To ticho hezký. Léčí a hluk uzdravuje. Ale ano. To musí být hluk. Třeba zase nějaká krásná muzika.
0: Ano, máš pravdu. Já toho využiju, že jsme vlastně narazili na tohle téma. Já jsem čistě náhodou se dostal k poznámkám mý maminky. Ona si psávala do sešitu recepty. A z druhé strany si psávala přísloví různá. Třeba, čím se víc o práci mluví, tím více bolí ruce. Což je pravda.
1: No. To je ale hezké, ano.
0: A nebo řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. To je taky pravda. No, z poctivosti nejdále dojdeš, to je takový dneska v dnešní době trošičku, ale věřme tomu. No a občas si taky říkám, schutí do toho půl je hotovo, což je pravda. Protože když jsem třeba sám a něco mám dělat, tak se mi to vevnitř tak nějak tříští a vůbec se mi nechce. No, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
1: Tak pojďme také něco zaspívat.
0: No, tak když jsme u těch příslovích, tak staří rádi používají slogany anebo nějaký krásný seskupení slov za sebou, který mají hlavu a patu. A třeba je těžké brát věci tak, jaké jsou.

0: Zpívali určitě jste poznali v dnešních písničkách Pro duši Českého rozhlasu Brno Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald.
1: Tenhle nádherný text napsal Mirek Černý a já právě vážím si textařů, kteří do těch, já nevím, 3,5-4 minut zhruba dokážou napsat takovýhle třeba příběh, kde je kus pravdy. To je pravda, tohle, co jsme vám zpívali. Stejně jako jsou písničky, které taky mě pohladí na duši od mých kolegů. Ale jsou muzikanti nebo zpěváci, kteří za každou cenu chtějí si psát texty sami a občas to vyjdou takové zvláštní věci, kterým třeba člověk jako dlouho nemůže porozumět.
0: Máš někoho konkrétního na mysli teď v tuto chvilku?
1: Tak mám na mysli několik věcí, ale nebudu konkrétní. To každý má svůj vkus a každému se líbí něco jiného. Mně třeba se líbí texty, který píše Zdeněk Svěrák. To je osobnost, která mluví slovy a srdcem.
0: Navíc bych řekla, že ty písničky, které potom hudbou opatří Jaroslav Uhlíř, takže už jako kdyby trochu zlidověli, protože si je zpívají děti, kde přijdou, jsou velmi populární. Oni vlastně vymysleli také pořád hodina zpěvu, ano, kde děti učí správně zpívat a učí je ty své písničky, což je velice
1: dobře. A je to logický, protože Zdeněk je vlastně původním povoláním učitel, takže má k tomu velice blízko a dělá to velice laskavě, mile. Prostě dělá to bezvadně. Oba dva to dělají skvěle.
0: No a já bych řekla, že je vzpomínáš proto, že z té jejich autorské dílny si vybral nějakou krásnou písničku pro duši.
1: Právě. Vybral jsem přesně píseň, která má nádherný text, pravdivý, protože člověk v tom našem blázněném životě zapomíná na věci, které byly bezvadné, na kamarády, kteří byli bezvadní, a o tom pojednává píseň Neopouštěj.

0: Měl si pravdu. Text, který říkáš, napovídá, co bychom měli a co bychom neměli, čeho bychom si měli vážit.
1: Je potřeba si to občas připomínat, protože fakt v tom fofru, v jakým žijeme, tak člověk leckdy zapomene. Já si to sám uvědomuju, třeba že kamarádi, se kterými jsem prožil třeba krásný chvíle, tak člověk na ně na chvilku zapomene, to se stane, že jo. Ale je dobrý si je připomenout třeba po nějaké době. A stává se mi, že rok nevidíme nebo neslyšíme, a když se potkáme, tak je to jako kdyby jsme se potkali včera.
0: A ještě tam je taková malá věc, které možná si někdo všiml, možná ne. Naráží tam oba autoři, tedy Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, na to, že dokud jsou ty věci lesklé, v případě třeba nějakých umělců, jsou slavní, takže kolem sebe mají spoustu lidí, ale jakmile ta sláva opadne, tak už ti lidé se začínají odvracet a pak je to ta druhá stránka té mince.
1: To je taky hodně markantní třeba u sportovců. Ten život sportovce není vůbec taky jednoduchý. On zazáří, ale ta dřina, než zazáří, tu nikdo nevidí. No a pak se mu třeba nevede, tak ho všichni
0: zatracují.
1: Jo, když vyletíš nahoru, tak prostě ano, máš tisíce známých kamarádů, si ten nejlepší. A za půl roku třeba se ti něco nepovede, no a začnou tě všichni odsuzovat. Je to takový nepříjemný. A jak, protože se mezi sportovci hodně pohybuju, tak vidím, jak ti sportovci stárnou, tak to je to špatný. Vzpomínám, jak třeba František Veselý, legenda fotbalová. On sice byl fyzicky pořád velmi zdatný, ale jaký měl finanční problémy. Už to můžu takhle veřejně říct. A přitom to byl mistr Evropy a úžasný fotbalista. Mě mrzí, že v naší společnosti není pamatováno na tyhle ty lidi, kteří svůj život celý věnovali jednomu oboru a byli v něm dobří. Protože na stáří to je i u muzikantů stejný.
0: Že vždycky ty, kteří už se trošku stáhnou do ústraní, přebíjí nové hvězdy, nové talenty.
1: Logicky.
0: Je to přirozené samozřejmě, ale jak říkáš, na ty předcházející by se rozhodně zapomínat nemělo.
1: Ano, ale my třeba máme tady mezi sebou kamarády, se kterými se snažíme potkávat jenom jak to jde. Teď jsem měl to štěstí, že jsem se před pár dny setkal s legendama československého humoru, s Luďkem Sobotou, s Jirkou Krampolem, s Romanem z Kamene, s Adinou Sobotovou a s dalšíma. A jejich děti. Byl to takový tenisový turnaj, kde samozřejmě jak jinak, byla tam velká legrace, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. No a tenisový turnaj skončil a Hárek kdo vyhrál.
0: Myslíš jako rodina, táta, syn, anebo ne, mladí či staří?
1: To byl takový mix, ale vyhráli samozřejmě mladí. No,
0: co si očekal?
1: Vyhráli naše děti. A jo, bylo to správně. A potom ten samý den jsem se potkal s Daliborem Jandou, se kterým si občas zavoláme a tak dále. Máme k sobě blízko, protože jsme oba původem z Moravy, on pochází tady od hranic, z Drahotuš. Natočili jsme hodně zajímavých pořadů a prožili jsme spoustu zajímavých věcí, protože se točili ty velký pořady a my jsme se tam všichni zpěváci tak nějak točili a potkávali. On teď hodně zpívá se svojí dcerou, s Jiřinkou, ta už má 27 let, tak to už je...
0: To už je dospělá ženská, taky hodně dospělá.
1: Ty děti nám už lezou do zelí, a to je dobře. Ale já jsem nevěděl, že Dalibor se jmenoval Vašek.
0: Aha, vidíš, a proč se přejmenoval?
1: To se možná zeptám Vlastíka Přečka, což je jeho bývalý manažer, výborný, bezvadný, který ho tlačil k tomu, aby Dalibor zpíval texty, které mají hlavu a patu. A musím říct, že Dalibor si na tom obzvlášť nechává záležet a velice zdatně mu pomáhal v tom textař Honza Krůta, který taky píše i pro mě, a co text, tak to je opravdu příběh. A myslím si, že ty texty mají smysl.
0: Takže přidáme nějaký příběh od tohoto textaře v podání Dalibora Jandy?
1: Ano, pojďme s tím sem.

0: To byl příjemný ploužáček. No. Když si tak představíš, že mluvíme o létě, o dovolených, o tom, jak člověk odpočívá, jak relaxuje, tak i zábavy letní patří do tohoto období a ploužáky tam nesmí chybět.
1: Jasně, nebo když ležíš na lehátku, víš, a teď posloucháš nějakou hudbu a máš přivřený oči, tak taková muzika tě pohladí, neruší a klidně tři i schrupneš třeba, že?
0: No a zdáli někde se line zvuk strunných nástrojů, tak to já už, přátelé, mířím a schválně dělám takový přestupový můstek.
1: Ale ještě si zapomněla,
0: k tomu neskákej mi do řeči.
1: Zapomněla si na oheň.
0: Jo, ještě ohýnek. No. Ano, tak ten ohýnek, tak tam se line jenom ten smrádek, že?
1: No nejdřív podle smrádku pozná, že se něco děje.
0: Ano.
1: Ano.
0: Tak škoda, že nevidíte, co u nás ve studiu se děje, protože zatímco zpíval Dalibor Janda písničku Kde jsi, tak pánové si vzali do rukou hudební nástroje. Když říkám pánové, tak mám skutečně na mysli dva pány, mé skvělé kolegy. Jeden je po mé levici, zpěvák Standa Hložek, a druhý sedí přímo proti nám u mixážního pultu, a to je náš skvělý mistr zvuku Pavel Mašek, také skvělý muzikant. A jak vidím, tak Pavlíka už teda hodně svrbí ruce, protože po těch strunách už tam přejíždí. A teď budete mít možnost se právě přenést.
1: No tak já bych to zkrátil.
0: Protože, těm táborákům protože jsem chtěla říct. No,
1: ano, protože vlastně ano, navodila si hezky tu atmosféru. U táboráku většinou bývá kytara, nebo i harmonika, nebo jaký si zažila nástroj u táboráku?
0: Mandolína.
1: Mandolína.
0: Někdo také měl pišťalky dřevěné.
1: Bubínky. No,
0: bubínky,
1: jasně.
0: No. Záleží, a většinou každý svůj hlas. Ale ta kytara, to je základ. Kytara a hlas.
1: To je pravda. Záleží, kolik u toho táboráku je lidí, že jo?
0: Mm-hmm.
1: No, takže my jsme tady tři, táborák nemáme.
0: To nevadí. Máme tady červené světlo, které svítí, tak to by mohlo tak trochu připomínat ten oheň.
1: Ano. A u táboráku my jsme vždycky jako kluci, uměli jsme první tři akordy na kytaru, tak jedna z těch písniček vždycky byla o té Dajáně. Takové.
0: To jenom na tři akordy?
1: Může být klidně i na dva. A nebo na jeden, to už jsem taky někdy říkal někde. To je na jeden zatím.
0: Zatím na jeden, ano.

0: zrodilo se nové kytarové duo Českého rozhlasu Brno. Nahoru? Standa Ložek a Pavel Mašek. Trošku Pavlíku, tady dobrý. Máme hluku, protože je potřeba ty kytary také uložit Pavlíku, zase
1: výborný.
0: Zpátky.
1: Napříště naskoušíme další. Když máme ten prázdninový čas, když se hraje u táboráku, tak vám zkusíme zaspívat ještě třeba nějakou jinou.
0: Ale mě to vyloženě naladilo k tomu, že večer pozvat pár přátel nebo blízkou rodinu a povyprávět si a zaspívat. No úplně
1: pravda.
0: Jsem to viděla před očima.
1: Pravda. Ale k létu kromě písniček u táboráku a špekáčků a takového povídání u vínečka patří i to předtím, že člověk se musí někde nejlépe vykoupat, pokud to jde. My jako kluci vzpomínám, že jsme třeba chodili i do nějakého potůčku se osvěžit, když nebyla poblíž nějaká voda. No chodili jsme si zaplavat třeba i na přehradu. Koupala jsi se taky někdy v řece?
0: V řece? Teď jsem přemýšlela o tom, jak jsi říkal o těch potůčcích. Tak vím, že se vždycky říkalo, že se chodilo do potoků na raky, tak to jsem také nikdy nezažila, protože kolem
1: my jsme
0: nás.
1: Jako kluci.
0: A v řece jsem se také nekoupala. V přehradních nádržích, v rybnících, v moři, to určitě. Ale v řece teda nikdy, protože většinou tam byla moc studená voda. Já
1: no,
0: se
1: ledová.
0: Přiznám, že teda jako jsem taková trošku choulostivá na to.
1: No, já jsem se párkrát dostal do nějaký řeky a většinou ta voda byla šílená. Já mám takový vzpomínky na dětství, že třeba když jsme byli na chatě, jezdívali jsme pravidelně s takovou partou mých kamarádů nejlepších z dětství. Byli jsme 4 a na té chatě bylo málo vody, tak jsme šetřili, buď jsme si nosili vodu v kýblích a to bylo strašně daleko. A tak jsme třeba chodili se ráno i večer mejt do potoka. To byl takový hec, kdo do té studené vody vleze. Kdo vlezl, byl frajer. A tak jsme se chodili mejt.
0: A vlezli vždycky všichni.
1: No tak jasně. Tak my jsme ostatní donutili. No a chodili jsme si čistit zuby, my jsme byli zodpovědní do potoka. No. Když se řekne léto, tak to v mých vzpomínkách se vždycky voží. A člověk se v létě musí nějakým způsobem osvěžit. A tím pádem se samozřejmě logicky dostane do takových prostor, kde jestí a kde je třeba dobře naražená pípa. Myslím tím hospodu, víš?
0: Ano, asičko. Přesně tam jsem tušila, že míříš. Nejenom plavci se potřebují osvěžit. A i když plaveš ještě a ochladíš se ve vodě, tak je potřeba potom ještě doplnit tekutiny.
1: No a samozřejmě v té hospodce, když člověk jako je takový horko, tak to bývá jako velice příjemný. Taky se tam může zaspívat nějaká písnička. A já takovou jednu písničku mám na mysli, kterou jsem dlouho neslyšel a rád bych vám ji pustil.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy.

Čel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: A těch písniček, které máme rádi, těch je proto, vám také každý týden nabízíme v písničkách pro duši takovou hrstku z toho velkého množství. Tak Standu, tahle písnička hodně rozespívala.
1: Jako, já jsem se zasnil, protože vlastně to je válčiček, který se jako hezky tančí třeba v hospůdce, že jo?
0: Ty absolvent tanečních, no, jasně, to máš válčík, úplně v krvi.
1: Válčík zvládnu. No a když se dostaneš z té hospůdky ven, třeba až za světla, tak teď je takový úžasný čas, kdy mnohé kvete kolem nás.
0: No teď kvete, je v plném květu mák, ale nemám na mysli vlčí mák jako plevel, ale mák jako plodinu.
1: Květ máku mě velice inspiruje.
0: No, takový něžný, bílý.
1: Je něžný. To není jenom bílý. Je červený. Já mám zafixovaný, že mák kvete červeně.
0: To je ale ten plevel, víš?
1: Jo, dobře. No,
0: to není jedlý mák.
1: Ale třeba i namodralý mák.
0: Bacha, Standa Bylinkář se probouzí. No,
1: ano,
0: tak
1: protože je to jednoletá rostlina, která vyrůstá 30 až 150 cm výšky. Lysá a namodralá, silně mléčící. Květy až 10 cm v průměru, bílé, růžové, červené, anebo fialové barvy. Když dozraje, tak makovice ty zajímají samozřejmě všechny, kteří se věnují potravinářskému průmyslu, protože mák je nedílnou součástí v každé kuchyni.
0: Také farmaceutický průmysl využívá přece mák. A víš, v které zemi se pěstuje největší množství máku?
1: Tak to netuším teda.
0: Tak je to u nás.
1: Na Moravě?
0: Ne, u nás v České republice. Několik desítek tun ročně. A u nás se začal pěstovat v momentě, kdy ve Francii došlo k nějaké přírodní katastrofě a byly tam zničeny olivové háje. A protože mák obsahuje také velmi kvalitní olej, tak se začal pěstovat mák. Taky víš?
1: To taky vím a já dokonce vím to, že je využíván několik tisíc let v oblasti Středomoří. 6. tisíciletí před naším letopočtem. To už si šel
0: hodně do minulosti a já mám to zírám teda, ale já mám ještě jednu informaci ze současnosti a to od jedné nutriční terapeutky, proč bychom měli konzumovat semena máku.
1: No to jo.
0: Pro vysoký obsah vápníku jako prevence proti osteoporóze. A některé...
1: Proti co?
0: To je taková nemoc kostí, víš? Aha, řídnutí kostí.
1: Tak zaplať pánbu, to neznám.
0: A dokonce prý má také mák tlumivé účinky na dýchací orgány a tiší bolesti.
1: Ano, a pojďme od máku k písničce. Mám tady takovou parádní, kterou zpívá Milan Chladil.

0: mák.
1: Jo, přesně tak.
2: Nejenom, že bylo léto a kvet mák,
1: a je.
2: Ale je léto a kvete mák.
1: Mm-hmm. No jo, krásná písnička.
2: Je pěkná. Už jsem na ní úplně pozapomněla, to ti můžu říct. A když byla hodně oblíbená a byla populární, tak jsem ji měla moc ráda. Ale písničky pro duši, ty dnešní písničky pro duši se pomalu vzdalují, pomalu nám odplouvají jako loďka na klidné hladině. Ty jsi někdy třeba jezdil na loďce? Sám víš, že by si tu loďku řídil, vesloval?
1: Jasně. Já jsem dokonce i Hanku Zagorovou vozil na loďce.
2: Nebála se.
1: Nebála jsem, pod tím sedátkem měla nafukovací záchrannou vestu.
2: To měla mít na sobě, ne? Pod sedátkem. A v nějakých divokých vodách?
1: Ne. Ale tak jako vzpomínám na to, nevím, jestli jsem o tom mluvil, protože mám velký zážitek, když jsme byli na Kubě a potápěli jsme se mezi těmi korály, jak s Hankou, i s Petrem a s celou kapelou, a protože jsme tam byli vyslanci naší země, tak nás museli hlídat. Jo. A z okolností nás hlídali potapěči z Ostravy, kteří tam tehdy byli a něco tam hledali. A tak nás měli při našem potápění na starosti. Takže jsem si připadal tak zvláštně, když se člověk potápí v moři a hledí na ty krásné korály, na ty nádherné úžasné ryby, které tam v tom Karibském moři jsou. A vedle sebe má chlapa, který je hlídá ochranku.
2: To neměli teda asi jednoduché.
1: No, to neměli.
2: Ale já se vrátím do našich vod. Zažil jsi někdy takovou plavbu na lodičce, do které ti teče voda, která má malou dírku, o které nevíš, nevšimneš si, tak to já jo. A byla jsem malá holka, když jsme byli na první dovolené s rodiči a byli jsme pod stanem, vyjeli jsme si na Oravskou přehradu a ta Oravská přehrada vznikla v místě, kde dříve byla nějaká vesnice a bylo tam také 13 zastavení křížové cesty a ta poslední zastavení byla na takové vyvýšené ploše, která v té přehradě vytvořila ostrůvek a k ní se mohlo na lodičce. Tak tatínek si tam půjčil lodičku, které musel poctivě veslovat, nasadil nás, nebyli jsme absolutně vybaveni plavacími koly nebo plavacími vestami. A tam jsme dojeli, ale když jsme jeli zpátky, tak jsme zjistili, že máme nějak moc mokro pod sebou. Tak pro tatínka to byl asi nejdelší úsek, si myslím, protože já si troufnu říct, že v té době jsem zřejmě moc plavat ještě neuměla, ale jsem tady, přeplavali jsme to, vydrželi jsme to.
1: No teď, přátelé, nemůžem pustit jinou píseň než právě tu.

0: radujte se i vy z každé maličkosti, ze všeho, co je kolem vás, protože radost ta také léčí nejenom krásné písničky.
1: Ano, radost to přináší úsměv. Úsměv je to na dobrou náladu a je pravdou, že je potřeba mít vedle sebe i lidi, kteří se na vás smějí. A to se vlastně přenáší. Takže poslední rada, smějte se na všechny, koho potkáte.
0: A já k tomu ještě dodám, protože ženy mají vždycky poslední slovo. Mm-hmm. Jak jsi vzpomněl ta různá přísloví,
1: ano.
0: Tak jedno přísloví říká, co pouštíš ven, to se ti vrací. Takže když pouštíme ven úsměv, tak by se na nás ti ostatní měli také smát. A to vám přejeme ze srdce. Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek. Ahoj.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý k vám přicházejí nejenom s pozdravením, ale i s touto nabídkou. Dneškem se rozloučíme s králem Vladislavem, jedním z rekordmanů na českém trůně, co se délky jeho funkčního období týká, a necháme vládnout jeho syna Ludvíka. Co jiného nám nakonec zbývá, když už to tak dějiny zařídili, že vše ostatní, kromě výše jmenovaných, má na starosti
4: Jaromír Ostrý.
1: Od toho je tu režisér, zatímco Petr Hora Hořejš se postaral o knižní Toulky českou minulostí. Jimiž inspirování budeme sledovat, co se u nás dělo na počátku století 16. Pro Český rozhlas 2, stanice jménem Praha, ale hlavně pro posluchače tohoto seriálu, jsme tuto 297. schůzku v pořadí připravili v Českém rozhlase Brno.
2: Na počátku měsíce července 15. roku shledali se konečně císař římský Maximilián Habsburský a král Vladislav Jagellonský. Svět málo kdy vídal tolik knížat a vysokého panstva ze všelikých zemí blízkých i dalekých, tolik nádhery, lesku a slávy, takovou rozmanitost krojů, řečí a obyčejů pohromadě, jako při prvním shledání a vítání se panovníků v širém poli nedaleko Brugu nad Litavou a Trautmannsdorfu v Rakousích. To bylo 16. července. Na zítří 17. července trval vjezd do Vídně téměř celý den při tolikém množství lidu v počasí deštivém. Maximilián i Vladislav dali se nésti na bohatých křeslech. Dne 19. července bylo první slavné posezení a jednání. 20. července vydal Maximilián zápis, jímž krále Ludvíka Jagellonského ustanovoval napřed za svého náměstka v říši a poroučel ho svým kurfiřtům po své smrti za nástupce. A tu byl také oddán manželství král Ludvík s vnučkou Maximiliánovou Marií. Další dnové 23. až 28. července stráveny byly v rozmanitých kratochvílích, tancích, turnajích, hrách a hostinách, výměnách darů, spisování a prohlašování smluv, etc. 29. července odjel císař do Nového Města za Vídní, kam ho následovali králové, královny, kardinálové a jiní k provozování myslivosti a k jiným zábavám. Dne 3. srpna po císařově odjezdu nastalo Vladislavovi loučení jak od bratra svého krále Zikmunda, jenž se přes Vídeň a Moravu vracel do svého Polska, tak i od dcery, která zůstala na dvoře císařském, aby prý se naučila řeči německé. Jakož byl Vladislav měkkého srdce, rozumí se, že rozplýval se v slzách a od milovaného dítěte téměř násilím odloučen býti musel.
3: Vladislav vůbec kudy chodil, tudy slzel.
0: Nechceme se mu vysmívat, ale faktem je, že pohnut byl opravdu velmi často.
3: Od chvíle, kdy mu zemřela milovaná manželka Anna, se mu slzy objevovaly na tvářích často.
0: Nejčastěji, když se neubránil vzpomínce na tu, s níž krátce poznal manželské štěstí.
3: Rozplakal se, když mu nedlouho po ženině úmrtí sekretáři četli gratulace k narození syna Ludvíka.
0: Veřejně propadl dojetí při Ludvíkově korunovaci na uherského krále.
3: To měl nový uherský panovník sotva 2 roky.
0: Rozbrečel se i o 6 let na to, když se v rozhovoru dostal do rozporu s českým kancléřem Ladislavem ze Šternberka.
3: Poslové vyslaní do Budína ohledně vojenské pomoci českých měst králi roku 1514. v Praze vyprávějí, jak se panovníkovi kutáleli po tvářích dojetím slzy jako hrachy.
0: Plakal i při další, a možno říci, že poslední významné události své vlády při podpisu svatebních a nástupnických dohod ve Vídni roku 1515, jimiž své děti zaslíbil partnerům z habsburského rodu.
3: Tento vídeňský kongres 15. roku...
1: Ta číslovka je tu proto, abychom jej odlišili od jiných událostí stejně pojmenovaných.
3: Uvedl slavnostmi a obřady dochodu mocenský mechanismus.
0: Měl se stát nezapomenutelným divadlem pro všechny účastníky.
3: A zároveň měl být dokladem toho, že Habsburkové se stávají velmocí.
1: Dal si Maximilián záležet?
0: Dal? Velice. Osobně nad přípravami oslav dozíral.
3: Ze svých vojsk dal speciálně vybrat 600 nejurostlejších žoldnéřů vysokých postav a přikázal je obléknout do zvláštních uniform.
0: Jejich barvu a střih navrhoval mimo jiné slavný malíř Albrecht Dürer.
3: Ten se vůbec věnoval péči o vzhled Maximiliánových dvořanů.
0: Současně povolal císař do Vídně nejznámější rytíře, turnajníky z celé Evropy.
3: A nejenom to. Taky se postaral, aby na slavnost přijeli z knížaty i přední básníci, zpěváci, herci a kejklíři.
0: V místě konání kongresu byly shromážděny rodové habsburské klenoty a šperky.
3: Císařská pokladnice měla být otevřena.
0: Pochopitelně pouze pro pozvané hosty.
3: A měla dosvědčovat nesmírné bohatství hostitelovo.
0: Málo kdo ale věděl, že valnou část klenotů si musel Habsburg pro tuto expozici vypůjčit od svých věřitelů, kterým dal kdysi tyto šperky do zástavy.
3: Do města měli pozvaní králové a jejich doprovod výjíždět pod slavobránou, vytesanou a namalovanou podle Dürerových návrhů.
0: Císař osobně dohlédl na to, aby byly očištěny vídeňské fasády na domech v ulicích, kudy se budou hosté ubírat.
3: A postaral se i o to, aby zdi svatoštěpánského chrámu byly zbaveny nečistot.
0: Zkontroloval i závěsné koberce, hedvábné látky, brokát a samet pro dekoraci vnitřních prostor vídeňského hradu, jakož i dřevěných tribun pro diváky.
1: Zkrátka nic neponechal náhodě.
3: Ta sláva se mu ale pořádně prodražila.
1: Kolik?
3: Víc než 200 000 zlatých.
1: Což bylo asi dost.
3: Dost, ku příkladu na jedno velkolepé vojenské tažení.
1: No tak v tomto případě byly prostředky vynaloženy přece jen smysluplněji.
3: Císařská pokladna byla samozřejmě prázdná.
0: A tak veškeré náklady platila firma Jakuba Fuggera.
1: Což byla věhlasná bankéřská rodina, tuším, z Augsburku?
0: Právě odtud. Císař jí věnoval na oplátku pozemky v Nizozemí a veškerou měď z tyrolských dolů.

0: Když se konečně císař Maximilián a král Vladislav setkali tváří v tvář, bylo to pod hruškou.
1: Pod čím?
0: Jak říkám, pod hruškou.
1: Pod hruškou, aha. A proč zrovna tam?
0: Ta hruška stála na vršku u Trautmannsdorfu, kteréžto místo nebylo zvoleno jenom tak náhodou.
1: Pořád nerozumím.
0: Hruška, tedy strom hrušeň, byl ve středověku symbolem plodnosti a štěstí.
2: Kromě toho často vyznačoval meze mezi selskými a panskými polnostmi.
0: Ten strom byl možná spjatý se starobylou císařskou pověstí.
1: Pověsti já rád.
0: Měl se pod ní objevit dlouho očekávaný vytoužený vladař Římské říše, bájný císař.
2: Ať už to bylo jak chtělo. Pod hrušeň před Vídní dopravili dvořané v nosítkách připevněných na koně císaře Maximiliána s doprovodem.
0: V tom skromném císařském doprovodu napočítali zpravodajové 8800 rytířů v plné zbroji a s vlajícími praporci.
1: Pořád ještě nevidím Vladislava.
2: Už se blíží, tam odtud, ze stanového tábora.
1: Taky zdá se, není sám.
2: Není. Jednak ho doprovázel 9letý uherský spolukrál Ludvík a také Vladislavův bratr, polský král Zikmund.
0: Zatímco Zikmund a jeho synovec Ludvík jeli na koních, Vladislav byl přepravován ve zdobených nosítkách.
1: Úchvatná, podívaná.
2: Přijíždí taky princezna Anna.
1: V tom pozlaceném voze taženým 8 bělouši?
2: Ano, to je 11letá jagellonská princezna.
0: Faktická připomínka, budoucí česká královna.
2: Ale to ještě v tuhle chvíli nikdo netuší.
0: Bubny vířily, koně ržály a trumpety vřeštěly.
2: Když se mocnáři setkali, císař nedovolil, aby králové sestoupili z nosítek a z koní a pozdravil po latinsku slovy žalmu.
3: Toto je den, který pán přichystal. Radujme se a buďme veselí.
0: Zatím se strhla bouřka, dalo se do deště a tak v té letní husté spršce vyjížděli poněkud mokří panovníci do hlavního města rakouských zemí.

0: Nevěsta pro devítiletého ženicha Ludvíka byla už vybrána.
1: Ano, Marie, císařova vnučka.
0: A co ženich pro Anu?
2: V úvahu připadali hned dva, Karel a Ferdinand.
1: I oni byli Maximiliánovi vnuci.
2: Císař sliboval modré z nebe.
1: O Karlovi tvrdil, že se stane dozajista králem španělským.
2: A kvůli Ferdinandovi povýší zase on, císař, rakouské vévodství na království a právě Ferdinand se stane jeho prvním králem.
1: Tak jako tak bude mít Anna královského ženicha.
2: Na Vídeňském hradě byly uzavřeny dohody.
1: Okamžitě se slavila svatba Ludvíka s Marií a Ferdinanda s Anou.
0: Partneři byli fyzicky přítomni?
2: Ludvíkova nevěsta Marie ano. Ferdinand měl svatbu na dálku v zastoupení.
1: Zastupovalo ho a sňatek uzavřelo jeho císařské veličenstvo.
2: Ustrojilo se na to, jak se patří, mělo na sobě hermelínový plášť a doslova bylo ověšeno šperky a drahokamy, které pozorovatelé odhadovali na 200 tisíc zlatých.
1: 50letý císař nasadil 11leté Aně na hlavu zlatou korunu a přijal od ní věnec z perel a drahokamů. Když jí objímal, šeptal.
3: Dítě, pros Boha za mé zdraví.
0: Jak se to tak dopodrobna všecko ví?
2: On si to důkladně a dopodrobna poznamenával ve svém deníku humanista Bartolinus.
1: Ten, který pronesl pomši řeč.
3: Bohužel můj proslov se minul svým účinkem a jen málo kdo mi věnoval pozornost. Jak pak by také ti nevzdělanci mohli ocenit klasickou latinu? Doma požírají ti to barbaři koňské maso a pijí koňskou krev smíchanou s mlékem. Odkud by se v nich vzal smysl pro rétoriku?
1: Hněvivými poznámkami zahrnul především Uhry a Poláky, ale ani čeští šlechtici nebyli vyňati z kruhu.
3: Těch polovzdělaných barbarů.
2: Po obřadech v chrámu císař s králi pasovali 200 šlechticů na rytíře a zahájili turnaje.
1: Hodovalo se, pěvci a kejklíři předváděli své umění.
2: Polští jezdci odění do kozáckých krojů se chlubili akrobaciemi na koních.
1: A na jednom nádvoří herci oslavovali novomanžele alegorickou hrou obojí rozkoše s ctností.
0: Ctnost samozřejmě zvítězila.
1: Jak jinak?
2: Mluvilo se o tom, že císaři a jeho hostům se podávalo na zlatých a stříbrných mísách víc než 300 chodů jídel a rozličných lahůdek.
1: Den končil velkolepým ohňostrojem.

0: Takže žranici bychom měli za sebou, jak říká společenským událostem tohoto druhu náš prostý lid. No a co pak nám zbývá?
1: Rozdávání svatebních darů, samozřejmě.
2: Marie dostala od dědečka takzvaný jitřní dar, poctu po sňatku, zlatý kříž v hodnotě 20 000 zlatých.
0: Dostalo se i na Anu?
1: Ta byla obdarována množstvím drahocenných látek, sametem, hedvábím a damaškem.
2: Král Ludvík usedl na darovaného koně turnajníka a navlékl na sebe pozlacené brnění. Všechno to byly dary císařovi.
1: Na polského krále pamatoval Habsburg dvěma nádherně přistrojenými hřebci. Vladislav dostal krásně zdobenou stříbrnou mísu.
2: Polský král Zikmund nechtěl zůstat za císařem pozadu a zahrnul jej klasickými skvosty Polska, sobolími a medvědími kožešinami.
1: Češi si domů z Vídně vezli zlaté řetězy a stříbrné nádobí.
0: A jakými dary se mohl pochlubit uherský a český král Vladislav?
2: Nějak se o nich nic neví.
1: Buď to byly tak nepatrné, že soudobým zpravodajům nestály za zmínku.
2: A nebo se Vladislavova štědrost nemohla vůbec projevit.
0: A už abychom se pomalu s Vídní loučili.
1: Skoro je na čase.
2: Ještě rozdat vybraným hostům zlaté a stříbrné mince, vydané jako připomínka velkolepého setkání 4 evropských mocnářů.
1: A taky si dát partičku.
0: Partičku čeho?
1: Karet, to dá rozum.
2: Co je dnes hospodskou zábavou, to bylo tenkrát potěšení vyhražené pouze aristokratům.
0: A když padly poslední trumfy,
1: tak se děkovalo za účast.
2: Na hradním balkóně před shromážděnými davy si mocnáři podávali ruce.
1: Vyměňovali si přátelské pozdravy.
0: Skoro jako dnes při vrcholných summitech, akorát, že chyběly fotoaparáty a mikrofony a televizní kamery.
2: Vídeňský kongres končil v hlaholu zvonů.
0: Ale než si obě jagellonské děti stačily užít svých manželství s habsburskými protějšky, král Vladislav II. Jagellonský, panovník uherský a český, na svém Budínském hradě ve věku 60 let zemřel.
1: Král Vladislav zemřel dobrou smrtí.
0: Co to znamenalo dobrá smrt?
1: Že vykonal pořízení o svém nástupnictví, postaral se o ustavení poručníků pro své sirotky, vyspovídal se, přijal svátost oltářní a nakonec i svátost posledního pomazání.
0: Zatímco při zlé smrti,
2: čili smrti hříšné, přišla zubatá náhle, nenadále, kdy se umírající nemohl o svou duši a o své pozemské statky pořádně postarat.
0: Takže král dobře nakonec zemřel, taky dobře.
3: Zdraví Vladislavovo bývalo již několik let vratké. Zvláště pakostnice trápívala ho častěji, takže někdy po celé neděle ani hnouti se nemohl. Nyní, za silnějšího útoku té nemoci, vyvinula se horečka tak silná, že i on sám dosti záhy předvídal smrt svou. Připravoval se k ní s myslí klidnou a statečnou co křesťan, s dobrou pamětí až do poslední chvíle. 2 dny před smrtí oznámil poslední svou vůli do Čech, či raději poslední žádost k veškerému národu v Čechách, na Moravě, Slezích i obojí Lužici, obsahu takového. Aby krále Ludvíka, pána svého, v ničem neopouštěli. U věrné poddanosti k němu se zachovávali a koruna česká i další země, aby s uherskou korunou v lásce a svornosti pod ním se drželi, aby přičinili se k tomu, by dceři jeho ve všem stalo se podle smlouvy s císařem učiněné. Aby stavové všichni v lásce a svornosti spolu živí souce to království dobře řídili a spravovali do let rozumných krále Ludvíka. Aby práva zemská i soudy zemské držány byly tak, aby se chudým i bohatým spravedlivosti činili. Nesnáze opiva vaření, aby stavové nechali bez různic a nelibostí mezi sebou až do šťastných let rozumných krále Ludvíka. Aby pikharti v království českém a markrabství moravském trpěni nebyli. za poručníky krále Ludvíka do jeho zletilosti ustanoveni v zemích koruny české kníže Karel Minsterberský, pan Lev a Břetislav Švihovský z Rýzmberka, v Uhřích kardinál Bakáč a Jiří markrabě Braniborský. Král Zikmund Polský a císař Maximilián prošeni jsou, aby přijali na sebe společně vrchní poručenství jak nad králem Ludvíkem, tak i nad královstvím jeho do let jeho rozumných. Takto spořádav věci své na zemi, skonal Vladislav na modlitbách ve čtvrtek před květnou nedělí dne 13. března v 7 hodin večer a pochován u své manželky ve stoličném Bělehradě dne 19. března. Počítal věku svého 60 let, králování v Čechách 45, v Uhřích 25 let.
4: Je březen 1516, králi Ludvíkovi je necelých 10 let. Mohl takový kluk panovat?
3: Je krásný a vznešený, jako byla jeho matka.
4: Kdo to o něm řekl?
1: Benátský vyslanec u Budínského dvora.
4: Přeháněl?
1: Ani ne. Podobné zmínky nacházíme i u jiných kronikářů.
3: Je to chlapec velmi krásný. I jeho chování je neobyčejně důstojné.
2: Jak dospíval, tak se jeho vzezření měnilo.
1: A dospíval velmi rychle.
2: Všechno na něm bylo nějak urychlené, až předčasné.
1: Narodil se nedonošený.
2: Nápadně brzy začal mluvit.
1: Příliš rychle rostl.
2: 13letého krále popisuje benátský vyslanec jako
3: urostlého mladíka vysoké postavy.
1: Po 4 letech čteme o králevici bledé, něžné pleti, andělského zjevu, o mladém vladaři nadmíru vysokém, vytáhlém, ve srovnání s vrstevníky.
4: Krále Ludvíka pozoroval český kronikář Jan Dubravius a napsal o něm tato slova.
3: K němu sluší se zdůraznit 3 mimořádné rysy, vesměs výrazy přílišné předčasnosti, že totiž brzy dospěl, že mu předčasně vyrostl vous a že mu už v 18 letech zešedivěl vlas.
4: Takové rychlé dospívání muselo být lidem divné.
2: Taky, že bylo. Okamžitě se vynořila starodávná úsloví o jedincích, kteří rychle rostou.
3: V obecném lidu v Uhřích mluvilo se o proroctví jakéhosi králova hvězdáře, že král Ludvík nepřečká 15 nebo 16 let svého věku, neboť vzrůstem těla příliš časně vypnul se do výše a takoví lidé nebývají prý dlouhověcí.
1: Odtud pramenili znovu a znovu se vynořující fámy, že Ludvík je na smrt nemocen.
3: Ba že jeho milost král měl smrtí sejíti.
4: Byla to pravda?
1: Ani v nejmenším. Jeho tělesná kondice, o kterou pečoval italský lékař, byla uspokojivá a se zdarem mu umožňovala věnovat se honbě a zábavám.
4: Honil hodně?
1: Honil. A ještě víc se bavil.
2: Byl dost rozmazlený. Od jak živa všechno směl a všechno měl.
1: Víc než vlastní panovnická pověst ho zajímaly blištivé stránky dvorského života.
2: Pitky, lovy, kratochvíle, prázdné rozhazování a plýtvání.
1: Na které neměl.
4: Jak se to zjistilo?
1: Ale to máme zase od Benátčanů, kteří vždycky vynikali realistickým pohledem na finanční možnosti vladařů.
2: Ti zjistili, že Ludvík má 6x menší příjmy, než jakými disponoval Matyáš Korvín. A ještě přitom jenom zlomek se dostane do jeho osobní pokladnice.
4: Něčím takovým ten kluk všecko smím, všechno mám, musel být zahanben.
2: Byl. A dost. Pokořovali ho věčné peněžní problémy jeho dvora.
1: Byl odkázán na půjčky peněz. A 14 dukátů, to byla pro něj skoro zázračná, nedosažitelná suma.
2: Ještě, že mu jeho vychovatel, braniborský markrabí Jiří, sem tam podstrčil nějaký ten zlaťák.
3: Král nemá žádnou moc a musí tančit tak, jak jiní pískají.
4: Poznamenal si jistý tyrolský šlechtic o králi chlapci.
2: A nebylo to jenom proto, že se přitom díval na taneční maškarádu.
3: A tu počala se v Uhřích jakoby nová éra. Když před korunováním královny Marie ve stoličném Bělehradě dne 11. prosince roku 1521 král Ludvík sám znova korunovati se dav, nejen obnovil přísahu své zemi, ale i od stavů všech přijal novou přísahu věrnosti a posluženství. Také účastenství na potom královny Marie ve věcech vládních manžela jejího slibovalo napomáhati k povznesení autority královské. Hrdá Španělka tato, Habsburkovna, ducha čilého a bystrého, byla o rok starší svého manžela, kterému teprv 22. ledna 1522. roku po 6 letech manželství svatebně oddána byla. Ačkoliv oba novomanželé, Ludvík 15-letý a Marie 16-letá, nevymanili se ještě celé schoutek a libostí věku mladického, nemeškali ve škole protivenství nabývati stále více zralosti a opravdovosti.
4: Jak vypadala Marie?
2: Byla to dcera Johany zvané Šílená a Filipa řečeného Sličný.
4: Pozoruhodná kombinace.
1: Už na první pohled svým trochu pokleslým dolním rtem dávala najevo svou příslušnost k habsburskému rodu.
2: Ale jinak podle jejího portrétu, co by 19-leté, lze soudit, že určitý půvab měla.
1: Její pleť byla tmavší.
4: Aspoň se tak musela jevit oproti všem těm aristokratickým bledulím.
1: A postavy byla štíhlé a menší.
2: Nejenže byla o rok starší, byla mnohem zralejší než její chlapecký manžel.
1: Docela dobře se doplňovala s tím vytáhlým jagellonským blondiáčkem Ludvíkem.
4: Kde vyrůstala?
2: V Nizozemí.
1: Někdy se jí říkalo i Flámka.
2: A od dětství si osvojila kulturu těchto velice vyspělých evropských zemí.
1: Jejím vychovatelem byl stoupenec Erasma Rotterdamského, humanista Adrien z Utrechtu, pozdější papež Hadrián VII.
2: Marie byla sečtělá v náboženské i světské literatuře.
1: Což Ludvíkovi imponovalo.
2: Ludvíkovi na Marii imponovalo skoro všecko.
4: Že on se do ní zamiloval.
1: Jako malý kluk.
4: Tak tím konec konců svým věkem a navzdory vzrůstu pořád ještě byl.
1: Marie mu imponovala svou vzdělaností a bystrostí ducha.
2: Ale taky hebitou energií, která se projevovala i v jízdě na koni a při honbě.
4: Musela toho probouzejícího se mladíka asi lákat.
1: Aby ne. Vábila ho i sexuálně. Byla v lásce zkušenější než její partner.
2: Ovládala rafinované způsoby rozkoší a užívala vhodných lektvarů, aby neotěhotněla.
1: I při stolování a hodování přinášela do Budína nové, jemnější formy.
2: Král Ludvík si zvykl jíst a pít 6x, 7x denně. Na tabuli se objevovaly pro něho dosud neznámé lahůdky.
1: K hodovní tabuli, jak oznamovali zpravodajové.
4: Zajisté benátští vyslanci.
1: Zajisté. Ti věděli všechno. Tak tedy ke stolu zasedali novomanželé unavení hrami a tancem nejednou i po půlnoci.
2: Když navštívili Budínský dvůr poslové z Plzně, podal jeden z nich domů zprávu o radovánkách, ve kterých Ludvík a Marie žijí.
3: Král s královou její milostí často se projíždějí a milování jest jejich milostem více než co jiného na

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tak ještě jednou zavolala. Co bych jí jenom pověděl? Řekl bych.
1: Allô, c'est moi.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dáma, která už usedla naproti mně, patří léta k předním osobnostem českého jazzu. Zpívá vlastně už od svých 6 let ve sborech, vokálních skupinách i solově. Jako jazzová solistka se prosadila už v roce 75 Jazz Sanatoriu Luďka Hulana a od té doby prošla mnoha stylovými seskupeními. Od blues, swingu, mainstreamu přes bebop, latin, free až po world ethno a fusion. Založila každoroční festival Vokalíza pro jazzové, bluesové a rockové zpěváky a zpívá pochopitelně dál. Hostem Tandemu je dnes Jana Koupková. Dobrý den, vítám vás.
4: A dobrý den, děkuji za uvítání.
3: Jsem rád, že jste si na nás udělala čas. V následující hodince si budeme povídat nejen o vás, ale především o hudbě, kterou máte ráda. Takže hezkou chvilku u rádia přeje všem Jan Rosák.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Jana Koupková u nás v Tandemu už byla, ale je to drahých 10 let. Bylo to v roce 2009, čili za tu dobu se stane takových věcí. A v životě muzikanta, zpěvačky na jmě, to znamená, že ta cesta 10 let je lemována vydáními nejrůznějších CDček, koncerty a podobně. Ale já si myslím, že jestli bychom měli rekapitulovat, tak to bychom tady byli asi dlouho. Tak pojďme se spíš zaměřit na tu úplnou novinku, nebo novinku. Bylo vydáno CDčko Radioservisem, jestli se nepletu, ano. Které je tak při takové zvláštní příležitosti. Myslím si, že i naši posluchači znají Prý Bohemia, což je taková sláva veliká v rozhlase. V poslední době se koná nikoli po Děbradech, ale v Olomouci. A při té příležitosti v roce 2017, jestli se nepletu, tam bylo natočeno velice zajímavé CDčko. Povězte nám o něm.
2: No, jmenuje se to Duo, protože tam jsme opravdu jenom dva, to znamená on Ondřej Kabrna, pianista, a já, Jana Koupková, která zpívá, baví lidi, a je to úžasný záznam, který Olomoucký rozhlas vytvořil perfektně zvukově, a hlavně je tam ta atmosféra, a proto jsem vlastně hrozně stála o to, aby to vyšlo jako CDčko, protože už málo kdo natáčí jako živě. A protože ono se to taky nemusí vždycky dobře povést, ale tady se to všecko povedlo, včetně atmosféry, včetně komunikace s publikem, který tam bylo výborný. Navíc tam bylo skvělé piano Petrov, takže Ondra, ten schutí, ten vymýšlel víc než jindy, protože se mu na to křídlo krásný, tak se mu na něj krásně hrálo. Takže jenom doporučuji, je to fakt, když si třeba odevřete vínečko, nebo si dáte, nebo naopak čaj, nebo kávu a usednete chvilku a pustíte si tohleto Duo, tak budete mít pocit, že jste v jazzovém klubu, protože tam je právě ta atmosféra, je to strašně pěkný. Musím to pochválit.
1: To je dobře, samozřejmě, já si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ten výběr jste dělala sama?
2: Tak je to v normální záznam koncertu, který, protože já nejenom, že mám kvartet, ale taky jsme s Ondrou už jako duo. A vlastně je to i taková, až jako bych řekla, podsta tomu Ondrovi, protože on už se mnou hraje od roku 2004, když jsme vstoupili do Evropské unie. A Ondro je prostě vynikající nejenom pianista, ale tak jako člověk, a vždycky kolem něj se občas někdo změní. No, ale tak my prostě ve dvou můžeme zpívat, hrát prostě cokoliv. Takže i na tom CDčku jsou nejenom některé jazzové standardy, jako je třeba Summertime a prostě Gershwin, Ellington a podobně, ale je tam taky třeba Bobby McFerrin, je tam taky třeba Proč si k nám neprišel, krásná slovenská lidová.
1: A taky je tam Johann Sebastian Bach.
2: A je tam taky Johann Sebastian Bach, ano, bude.
1: A Beethoven.
2: No, tak ten Beethoven, to je trošku taková jako eurohymna. A to já vám i můžu... Neznáte eurohymnu?
1: Ne, neznám.
2: Ale víte, že se hraje jako v rámci Evropské unie, hraje se to jako Beethovenova devátá.
1: Ano.
2: No a takže já, ovšem jsem si na to udělala český text.
1: Zkuste nám zacitovat.
2: No právě. A pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Slovák, Maďar, ani Polák pec postavit neumí. Ani Němec, ani Francouz, natož nějaký Slovinec. Musíme si pomoct sami postavit tu svoji pec.
1: To je výborný. No. Tohle je na té vaší desce taky. Ano.
2: A to je taky, ano. Protože já tomu říkám zvukomalebno-rytmická poezie Jany Koupkové. A prostě to vlastně vyšlo třeba i na té knížce Básně z jazzové dásně.
1: O tom si určitě ještě popovídáme, ale já, když dovolíte, bych teď navrhoval, abychom si pustili úplně tu první píseň z téhleté vaší desky, z toho Dua, protože tam je i takové zajímavé vaše uvítání. Jdem na to.
2: A když mě bolí srdce, když mám těsný stres, bolí mě i hlava, zrovna jako dnes. Když jsem z tebe divá, chytá se mě běs. A za to, že jsem ještě živá, za to může...
3: Yes.
2: Oh yes! Two, one, two, three, four! Tak ještě jednou krásný dobrý večer. Jsme velmi poctěni, že jsme byli pozváni na tak fantastický festival, už vlastně po 33. Bohemia prý Olomouc, že prý je to dobrý. Takže na piano vám samozřejmě skvěle hraje Ondřej Kabrna.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Jana Koubková je v podstatě jednou z největších osobností českého jazzu. Jako solistka se prosadila už v tom 75. roce. Od té doby zpíváte vlastně nepřetržitě. Řekněte mi, ta seskupení, se kterým jste dělala, jsou samozřejmě různé třeba kvality, dejme tomu různých stylů. Která ta éra z vaší spolupráce s různými jazzovými seskupeními vás bere nejvíc, nebo na kterou nejraději vzpomínáte, kterou máte nejradši?
2: No, to se takhle docela špatně říká, protože každé to seskupení mělo něco do sebe a vlastně člověk se vždycky odpíchnul dál. A protože já tak za tu dobu, co žiju, tak jsem ročník 44, tak jsem těch muzikantů zažila samozřejmě hodně, protože taky někdo třeba letdo prostě šel zase někam jinam, nebo už nechtěl třeba hrát a podobně. Ale jedna éra, ta byla obzvlášť vypečená a to byl Horký dech Jany Koubkové, neboli kytarista Michal Pavlíček a bubeník Jirka Hrubeš. No a to bylo nesmírně pěkný období, to vlastně byla 80. léta a prostě vyšlo nám krás, vyšla tenkrát ještě CDčka moc nebyly, ale bylo LPčko a hned se po něm zaprášilo a pak se teda ještě znova vydávalo CDčko a ty taky nejsou, furt to po mně někdo chce. Tam je prostě krásná hudba Michalova. A samozřejmě, že my jsme mu do toho s Jirkou kecali a různě jsme se hádali, ale to je v pořádku, tak to má být a vyšli z toho, já tomu nechci říkat, to není ani jazz, ani rock, ani big beat, prostě je to krásná hudba. Takže to bylo úžasný. A samozřejmě předtím bylo zase úžasný Jazz Sanatorium Luďka Hulana. Taky jsem určitou dobu byla třeba s Martinem Kratochvílem, s Jazzquem. Velice ráda vzpomínám, to není zas tak dávno, to bylo české klarinetové kvarteto, který se teď říká Klarinet Factory. A byli jsme spolu třeba i v Senegalu a podobně, ale taky já jsem hodně cestovala, byla jsem třeba já úplně sama na pobřeží Slonoviny, kam mě vlastně pozvala česká ambasáda. No a tam jsem já zpívala s těmi Afričany a ten jeden pak už taky byl tady u nás, Ali Keita. To je chlapík, který hraje na balafon.
1: A co to je za nástroj?
2: No, ono to vypadá jako třeba xylofon nebo vibrafon. Jo, jsou to takový ty kameny, do kterých se buší paličkama. Mm-hmm. Jenomže ten africký balafon, pod tím jsou třeba takový dýně od menší až do větších, on prostě nemá půl tóny. To znamená, že tam nemůžete zpívat jazz, nemůžete zpívat blues, protože tam ty půl tóny jsou potřeba. Takže to skutečně bylo o té schopnosti improvizace, kterou já mám strašně ráda, kdy vlastně si s tím Ali Keitou prostě se na sebe zubíme, smějeme, koukáme se na sebe, vzájemně se posloucháme, no a jde z nás prostě hudba a hrozně pěkná.
1: Já myslím, že vy nejste taková striktní, jako teď bych to řekl, jazzmenka, že jste ortodoxně jenom zaměřena na jeden styl, že jak tak vás poslouchám, tak co se hraje, tak se velice rychle přizpůsobíte.
2: No, to je jedna věc, to je prostě ta schopnost improvizace, a která mě navíc baví. Ale já třeba poslední léta, ta poslední 3 CDčka, co jsem vydala, tak ona skutečně moc od jazzu až tak nejsou, protože tam jsou hodně texty. A já ráda si píšu texty, jaksi ze svého života. A třeba to poslední CDčko, které vyšlo vlastně před 2 roky, A tak se jdu, tak tam to je prostě, tam to je všecko jasný. Možná, že z toho potom uslyšíte taky jednu písničku o tom, jak čekám, jak škyble na útesu.

0: Tandem Jana Rosáka. Jana Koubková už zmínila o tom, že velice ráda píše texty ke svým písním, ale ona nejenom píše texty, vůbec koukám, že je psavec. Vy si o dětství prý píšete deníky, je to pravda? Pořád?
1: No, tak to zase takhle nešílim. Ale jako vždycky jsem si psala, ale ne jako by každý den, ale vždycky prostě podle toho, co mě potkalo, nebo nad čím jsem se zamyslela, protože taky hodně ráda čtu, takže jsem si někdy i a to dělám i teď, že si vypisuju nějaké chytré myšlenky, které mě vlastně pak zase inspirují nebo dodávají chuť do života.
2: Použijete třeba písních potom?
1: No to vlastně vás to nějak utváří to vlastně vaši povahu a o tom to všecko je. Ale tady mám zrovna jednu takovou zkušenostní. Kam vlezu, vrazím do standardního jazzu. Kam vlezu, tvrdě narazím. Že prý už nejsem, co bejvala jsem v jazzu, tak lezu, jak umím, než se zarazím. Razím si to, razím, nicméně zas tam vrazím. Na tom něco je, no.
2: No to bych řekl. Ale víte, co mě se hrozně líbí, jak si ráda hrajete se slovy, s češtinou. Já dělám mimochodem taky hrozně rád. A u vás to vyústilo v knížku, která s dovolením asi tady vezmu před sebe, se jmenuje Krásně. Krásně, teď se mi to dokonce zrýmuje, krásně, básně z jazzové dásně.
1: No.
2: To je přece nádhera. Co vás teda inspirovalo k tomuhle tomu, respektive co tam najdeme všechno?
1: No právě, že to nejsou samozřejmě jenom básně, tam jsou prostě právě i ty mý texty a různý mý úvahy, ale jsou tam třeba i citáty těch, který se mně líbí, jako já mám třeba ráda japonského spisovatele Murakamiho. Takže, no a navíc je to provázeno, zaprvé tam jsou strašně pěkný fotky, jak třeba právě stojím u soustruhu, když jsem se vyučila jako elektronavíječka.
2: Čeká, to jste vážně vyučená.
1: No jistě.
2: Elektronavíječka.
1: Navíječka, no, to jsou trakční motory, do toho se dělají takový cívky. No protože já jsem chtěla být novináškou. Já jsem nechtěla být zpěvačkou, ale prostě jsem ty zkoušky na tu školu tenkrát neudělala, na konzervatoř mě taky nevzali, no takže máma mě někam musela dát, tak mě, jak se říká, šoupla do učení a to byl ten obor elektronavíječka. No.
2: To je zvláštní.
1: Ale ještě bych ráda, pardon, ještě k té knížce, protože ta je výborně taky doprovázená vtipnými a moc pěknými kresbami.
2: Ano, vidím.
1: Luděk Bárta. A mimochodem teďko, protože vlastně letos mě bude těch 75, tak pracujeme na knížce společně a ta má název Koubko Kvoky. No, protože kdysi pro mě napsal Jan Klusák, skladatel jakoby vážné hudby, ale on má rád jazz, a napsal pro mě skladbu, kterou jsem skutečně zpívala a natočila s rozhlasovým symfonickým orchestrem. Dokonce se to odehrálo i v Rudolfínu. Takže za váma je prostě úžasný orchestr symfonický. No a teď já... Jo, a on ten pan Klusák prostě tu skladbu pojmenoval Koubko Kvok. Takže z toho je ta inspirace, že to... Ale ještě to musím doříct, že v tom Rudolfinu teď tam bylo narváno, za mnou narváno prostě muzikantama. No a když jsem dospívala, tak potlesk a najednou pode mnou, co to nevidím, bílý vajíčko. Takže to bylo dobrý, že jsem to jako odspívala a ještě navíc jsem to vajíčko snesla. No, oni ho tam muzikanti prostě šikovně přistrčili.
2: To jsou mrchy, je to možné, ale to bylo
1: ale tak to
2: příjemný,
1: má být.
2: A já koukám, že tady dokonce jen jsem to otevřel, tu knížku básně z jazzové dásně, jsem otevřel a hned se mi to komunikuje tady s tou vaší, s tím CDčkem Duo, protože vidím tady Důchodce z Vinohrad a tady je taky.
1: Jo, jasně. Důchodce z Vinohrad, no, nic neukrad.
2: Nic neukrad.
1: Já bydlím na Vinohradech, no, takže je nás tam hodně, ale já mám ještě jiskru v oku, doufám.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
4: Nade všechno je mu jeho klavír.
5: Vždyť je to moje černobílá láska.
4: 87 klávesů. Chávez a pak teprv já.
5: 88, Naďo, pozor.
4: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
5: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jana Koubková pochopitelně nejenom zpívá, nejenom dělá radost svou hudbou, svým posluchačům, ale také některá jiná hudba, nebo nějaká jiná hudba, dělá radost jí. A to mě docela zajímá, která to je. Která vás potěší, najednou si pustíte rádio, anebo cíleně si to vložíte CDčko do přehrávače.
2: No, musím říct, že třeba v sobotu a v neděli po ránu si strašně ráda pouštím třeba Bacha, Haydna, Beethoven, no prostě takovouhle krásnou klasickou hudbu, která mě tak jako svátečně naladí. A jinak samozřejmě podle nálady a chuti, já mám ráda ty Koheny, jo. Jeden z nich je Avishai Cohen, což je izraelský vynikající kontrabasista, který ale taky zpívá a už u nás tady několikrát byl a teďko zase tady bude v Karlínském fóru mít koncert. No a jinak samozřejmě mám ráda Leonarda Cohena, který prostě má nádherný písně a bohužel už zemřel, ale právě i ta CDčka, která končil jaksi ke sklonku svého života, to jsou prostě nádherný skladby a tak to mě tak vždycky uhladí a je to příjemný.
1: No vy jste opravdu jaksi jazzová zpěvačka se vším všudy, ale Cohen jaksi zase tak úplně jazzový zpěvák snad?
2: Ne? To neznamená, že když jste jazzová zpěvačka, takže budete poslouchat jenom jazz. Ale musím zase říct, že velice ráda si poslouchám Bobby McFerrina. Bobby McFerrin, který, já mu říkám, že to je taková vokální bible. Tam je prostě všechno. A i ten způsob, jakým to on prezentuje, jak vlastně tím taky baví lidi a kdy vlastně nemusí mít žádnou kapelu, je prostě sám a prostě vyprodá ohromný haly třeba v Hamburku nebo kdekoliv na světě, u nás samozřejmě taky. A to je prostě, to je skvělý chlapík, no. Tam uslyšíte všechno, on mimochodem taky, on je taky dirigentem vážné hudby, kdy prostě mám taky to CDčko s anglickým symfonickým orchestrem, kde on diriguje, ale taky si tam prostě zaspívá třeba nějakého Bacha nebo Haydna. No a jinak samozřejmě takový ty velikány, jako je Chick Corea a Herbie Hancock a no prostě jistě poslouchám.
1: Tak já bych se přimlouval za toho Cohena, že bychom si ho teď dali.
2: Jo. Tak.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já si myslím, že Jana Koubková může být, když, dejme tomu, bude v tomto roce rekapitulovat, co se tak dělá při takových těch výročích a půlvýročích, že můžete být docela spokojená se svou kariérou. Jste?
2: Jo, protože jsem poznala hrozně moc krásných lidí, nejenom lidsky, ale samozřejmě muzikantsky, protože ono to všechno jde dohromady. Můžete být vynikající muzikant, ale jste prevít, tak to nejde dohromady. Musí to být obojí. A tak za to jsem hrozně vděčná a taky samozřejmě jsem poznala spoustu krajin a zemí a to poznávání a cestování a taky jsem samozřejmě poznala sama sebe. Myslím, že už se dost znám, vím, co chci, vím, co nechci, což je důležité vědět.
1: A myslíte taky, že se vám něco nepovedlo v životě?
2: A tak určitě nepovedlo, no, tak že jo, jsem sama. A ona v těchto letech to není někdy jednoduchý, když se úplně sám. Ale já teda samotu mám ráda, jsem na ní zvyklá. A fakt, že se mi nepovedlo, abych měla třeba děti, no. To se nepovedlo. Prostě jsem měla chlapíky, který děti nechtěli a takže se nedá nic dělat, no. To je to smutný jedině. To bych tak asi litovala.
1: To je samozřejmé, ale já si myslím, že je dobře, když člověk má pořád plno práce, což ve vašem případě se opravdu dá říct, a že si pořád říká, že se na něco má těšit.
2: No určitě, já teďko se těším na tu novou knížku, na ty koupkokvoky, ale těším se taky zase ještě na nový písničky, ať už s tím Ondrou Kabrnou, nebo se svými dalšími kolegy, protože chceme natáčet nějaké nové věci. Ale hlavně mě baví koncertovat, protože vždycky ten styk s publikem, to je úplně největší radost, když my je nabijeme jaksi svojí hudbou a tím, jak se vlastně chováme, protože my mezi sebou komunikujeme, chechtáme se, ale za chvilku se chechtá třeba i publikum a prostě vzájemně se nabíjíme, my nabíjíme je a oni zase nabijou zpětně nás, takže to je velká radost.
1: Předstupujete před publikum, které už je poučené, které ví, na co přišlo, na vás samozřejmě, a nebo i před ráda, i před publikum, které si teprve musíte získávat?
2: No, tak to je hlavně, když děláme pro školy, že jo, tak tam jsou mladoši a tak ty vůbec ani nevědí, co to je slovo jazz. Já mám akorát teda, řekla bych trošku to štěstí, že vlastně funguju pořád. Já bych totiž měla dostat od Anděla cenu za výdrž. No tak když to zpívám a živím se tím vlastně od toho roku 75 a živím se tím, i když peníze jsou, i když peníze nejsou. A v tom je ta výdrž, že prostě tomu pořád fandíte a pořád chcete a takže i když se nedaří, no tak musím něco vymyslet. A v tomhle tom já jsem docela dost aktivní. Takže proto ještě funguju, proto ještě jsou koncerty a fakt je, že dřív, když bylo třeba v televizi, byla Studia M, že jo, takže to bylo takový pravidelnější vysílání v hlavním televizním čase, kdy se prostě představovaly české kapely, československý spíš ještě a prostě jsem vůbec jako byla v té televizi častěji, no a jak je známo, tak kdo je v televizi, tak ten prostě, ten je žádaný.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Když se řekne důchodce, tak já si představím opravdu někoho úplně jiného než Janu Koubkovou, protože on je tak aktivní, že se to s tím nějak vůbec nerýmuje. Ale co si budem povídat, vy jste to zmínila taky tu 75, to je v podstatě už jaksi, dejme tomu, věk. Věk prostě, tomu se říká stáří, tuším, jestli se nepletu. Máte pocit, co vám přijde na stáří pěkný a co třeba ne?
2: No určitě to, všechno to, čím člověk žil a co všechno prožil a že si prostě umí vybrat. No fakt je, že teda to tělo trošku chřadne někdy. Tuhle jsem upadla na rameno a je z toho prostě zlomený krček. No to je nepříjemný, protože to je pravá ruka, takže všechno děláte levou. A tam si člověk uvědomí, že vlastně už má ty kosti křehčí a že musí dávat pozor. Tak to je na tom stáří prostě blbý. Jo,
1: to
2: že...
1: vás i na jeviště omezuje tohleto?
2: No, teď už... No, musím vám říct, že já jsem člověk, který vlastně zpívá i nohama, i rukama. Jako
1: no právě.
2: Prostě, to neznamená, že vyhazuju nohy do vzduchu a ruce, to ne. Ale je to třeba v tom pevným postoji, nebo že si dupnete. Prostě tak to je, no. Já nejde to nějak prostě zpívat připaženě a ani se nehnout. To ne. Ale to stáří prostě má svý kouzlo a tak... Hele, ať si to lidi vyzkoušej, poznaj to taky.
1: Samozřejmě, přesně, dobře tak. Tak dneska jsme si popovídali o nejrůznějších věcech s Janou Koubkovou, přeju vám samozřejmě k tomu výročí hodně zdraví, co nejméně takových malérů jako s tím ramenem a co nejvíce takových radostí jako s vašimi novými CDčky a taky knížkou, která se připravuje. Moc děkuju za návštěvu a mějte se moc hezky.
2: Já děkuju, pane Rosák, až budete starý, tak si na mě vzpomeňte.
1: To bude raz, dva.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
4: Mám naději, že uslyšíš

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
2: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
3: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
1: Hvězdy Ondřeje Kepky.
2: Už tuto sobotu od 10 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
4: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města.

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Hezký den. Právě začal pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou, který vás srdečně zdraví. Krajanka zahrála polku Williama Béreše Má jediná a Václav Hlaváček, co by kapelmajstr, předá pomyslně taktovku kolegovi Janu Slabákovi. Takže je vám jasné, kdo bude hrát a zpívat. Dvě Slabákovi autorské a jednu v jeho úpravě. Na hodech muzika vyhrávala, měl jsem frajárečku a tak Kněždubská věža. Radujte se s Moravankou.

Byli jsme s Moravankou na Jižní Moravě a teď se přesuneme k sousedům, také Jižanům od Nových Hradů, k veselé muzice. Mají pro nás tři tituly: Vlaštovičky Josefa Panoše, Lidovou v Netolickém údolí a Třeboňský kasárna. O těch si jako hosté zaspívají sourozenci Baťkovi, jinak uslyšíte Dalibora Doubka, Josefa Vochosku, Marii Chuchlovou a Helenu Pilbauerovou.

Jsme na jihu Čech a ještě tu chvilku pobudeme s pořadem Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Tři hudební lahůdky nám posílají babouci. Támhle stojí Doubeček, na první mé spatření, tu jednou v podvečer, všechny v úpravě Jaroslava Nováčka. Hrají a zpívají babouci.

Možná málo kdo ví, že jihočeské Malenice, proslulé mimo jiné písničkou Na břehu Blanice, rodištěm režiséra Zdeňka Podskalského, ale že se tu narodil další významný kumštýř, skladatel a muzikant Jaroslav Jankovec. Napsal přes 60 českých takzvaných lidových operet, hlavně pro nuselský tyláček, nyní tedy fidlovačku. Z nich vám s dovolením nabídnu 3 tituly U svaté Ludmily, Andulky jsou hezké holky a ještě jednou o tom méně, Když jsem šel od Anduly.

Hodiny ve studiu jdou přesně. A tak pozoruji, že jsme na konci pořadu U muziky s Josefem Zímou, který vám Český rozhlas přináší vždy v úterý a ve čtvrtek. Na závěr tu mám kapelu Březovanku, Olinu a Jiřího Homolkovi se směsí lidových písniček, Budvar Quintet s dnešní poslední lidovou Slunko jasné. Mějte se dobře a pozítří tady a ve stejnou dobu vás očekává Josef Zíma.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vezmi 10 deka bombónů, co do nosu ti fouknou, okurku kyselou, co vláku plave si, oči všech malířů, co do srdce se kouknou, barvu všech písniček, co řvou jak na lesy. Slovíčka do kafe, po kterých černá sládne, doteky do vína, co na jazyku chladí, tričko tvých úsměvů, kde každá díra padne, a sbírku všech mých chyb, které tě neodradí. Receptem na šťastnou chvíli vám pěkný poslech přejí Luděk Munzar
1: a František Novotný. Nejstarší sbírka receptů je stará více než 3600 let a díky tomu víme, co chutnalo starým Babyloňanům. Nejstarší kuchařkou je ta z dob císaře Trajana, kterou napsali bratři Apíciové a nazvali Pečlivý kuchař. Ne, nebojte se, nebudeme vám tu nabízet starověké recepty, na to jsou dnes desítky jiných pořadů. Stejně tak jako kuchařky všech typů plní regály knihkupectví. Nás zajímají spíš slova, která zavonila na rendlíku času.
0: Máš pravdu, i básníka Homéra to vyprovokovalo k povzdechnutí. Co hoře naplodil lidský žaludek lidstvu. Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar.
1: No jo, ale bez těch loďstev bychom neměli v Evropě třeba nové druhy koření, ovoce a zeleniny. A když už jsme u té antiky, filozof Seneca tvrdil, že nové recepty naučil lidi vymýšlet hlad. Jestli pak vzpomínáš na to, co se třeba u vás jedlo v neděli, co byl takový majsterštyk tvojí maminky.
0: Ale to byla normální česká kuchyně. Měli jsme svoje králíky, k tomu vždycky maminka koupila kousek vepřovýho, to bylo výborné jídlo, ale hlavně každou sobotu, to už jsem pak byl v Praze na studiích, každou sobotu byla sekaná, ale vynikající. A když jsem měl představení v disku a nemohl jsem přijet domů na sobotu a neděli, tak maminka na to reagovala. Cák děláš? Já dělám sekanu a ty nebudeš doma? A Františku, já bych tě poprosil o jedno nedělní slovíčko svého receptáře vzpomínek.
1: Rád. Existuje spousta zvláštních slov, která nás provázejí na pěšinkách života jako léčivé byliny, když se nám srdce rozestůně. Taková všední, nenápadná slovíčka. Kdyby mi někdo řekl, ty jsi ale bábovka. Chtěl bych být nedělní bábovka naší maminky. Ta přišla na řadu až po obědě. Na svátečním ubruse vypadala zejména vedle polní kytičky z kopretin, vlčích máků a červnových trav, jako labuť, nad kterou pan Čajkovský zasněně vzdychl. Byla nacukrovaná a uvnitř mramorovaná a vonila vanilkou. A když se řekne bábovka, uvědomuji si až teď, že to nebylo jen označení moučníku ke kávě, ale takové povýšení jednoho dne na svátek. Asi jako když poručík dostane další hvězdičku na výložky. A mojí mamince i tatínkovi ty hvězdičky přibývaly v očích, protože ta bábovka znamenala stvrzení míru ve světě a přilehlém okolí. Jistotu, že jsme všichni ve zdraví a v pohodě pohromadě. A maminka nalila kávu, nám dětem čaj, rozkrojila bábovku na úhledné dílky, tatínek řekl strejdovi a tetě, kteří u nás občas bývali, Nando, berte si, a brali všichni, my děti samozřejmě víckrát, a ta labuť šťastně umírala na špičkách našich chuťových buněk. A za chvilku zbyl ze slušnosti jen jeden poslední dílek. A teprve tehdy jsme si obvykle všimli, že jediný, kdo ještě neměl, byla právě naše maminka. A ta si ostýchavě vzala a bylo to, jako když se ta baletka uklání po potlesku na otevřené scéně, po obzvláště povedeném padedé. A tak si říkám, kolik je takových obyčejných slov, jejichž význam si uvědomíme až mnohem později. A také si říkám, že by se ani na těch širokých bulvárech dneška neměla z našeho života ztrácet ta slovíčka z polních cest našeho dětství. Taková ta nenaleštěná a přitom milostná jako kožíšky beránků, abychom chutnali ještě občas studánky, které pramení kdesi hluboko v nás. taková všední, nenápadná slovíčka.
0: Já, Františku, teď neodolám a posluchačům jeden tvůj recept na nedělní bábovku přece jenom nabídnu.

Do mísy čisté dej lásky hroudu a v teple dlaní nech ji tát. Zalij to pohodou a vsyp do toho proudu půl kila něj. Nemusíš se bát. A špetku náznaků, ať představou to pění. Osladit pohledem a chutí nešetřit. Pak vraž do toho 5 či 10 políbení. Vařečkou radování zkus pár minut to třít. Zatím se trouba srdce rozpálí, jak je nutno. Do těsta přidej hrstku rozinek pohlazení. Do formy vlej to a nebude ti smutno. Až vůně projde domem, svět v ráj se náhle změní. Ve čbánku kopretiny svěží, až dech se tají. Hrníčky s černou kávou uprostřeného stolu. Barevné sonatiny mi tvoje oči hrají. Nakrojím bábovku

0: Děkuju. Ale ne vždy je nám dopřána domácí kuchyně a musíme vzít za vděk některým produktem veřejného stravování. Ale tady čeština občas ukáže mírně potěuchlou tvář. Jeden tvůj kolega, Luďku, pilot Miloslav Martenek, který je také báječný kreslíř, vydal knížku Anekdot, kde je i obrázek reklamní tabule u hospody. A na té stojí psáno: pravá česká kuchyně. A pod tím nabídka: francouzské brambory, maďarský guláš, španělský ptáček, ruská vejce, vídeňský řízek, anglická slanina, chybí snad jen bavorské vdolečky a polský salám. Myslím, že mnohé pochoutky z tohoto seznamu ve jmenovaných lokalitách ani neznají. Jestli pak si ty vzpomínáš na nějakou kulinární zajímavost, kterou ti dali ochutnat v zahraničí ve světě.
1: Ano, mám krásnou vzpomínku nejen na tu kulinářskou záležitost, na tu ochutnávku, ale poprvé v životě jsem ochutnal mušle. A to bylo ve společnosti Dany Medřické a jejího druhého manžela Artémia ve Španělsku. Dodneška na to vzpomínám, pak jsem ještě několikrát mušle jedl, ale ty první, které jsem měl s Danou, byly nejlepší.
0: Mušle mám taky velice rád.
1: No, ale to jsou jídla, která u nás už dneska dostaneš všude. Už to není žádný velký problém, už to není takový zahraničí, ale já pořád myslím na ty typické, které máš v české hospodě. Jo, kde dostaneš dobře udělaný olomoucký syrečky? Nebo kyselý rybičky? Utopence? A nebo domácí sýr? To se do tvarohu přidá kmín, sůl a trochu piva a nechá se to uležet, až to chytí takovou, jak bych to řekl, sklovinku, víš? A ta vůně, berte to prosím jenom jako vzpomínku a ne recept. Ona v hospodách se rozvonila i specifická variace českého jazyka. A mnohdy poeticky podávaná. Tuhle větu určitě znáš. Kibic, drž tu klapajznu, ať tě přes ní nemajznu.
0: No jasně, to tam, kde se hrály karty.
1: Ano, ano, v český hospodě.
0: A radílkové radili. Já tuším, že to byl Karel Čapek, co se zmiňoval o hodnocení českých hospod jako o krásném příkladu demokracie v praxi. Tady sedí univerzitní profesor vedle kopáče, politik vedle živnostníka. Zkrátka, každý tu má svůj prostor k seberealizaci. A tak si tam každý poradí s politikou, stejně jako postaví to nejlepší fotbalové mužstvo. Já si ti vždycky u tohoto hospodského hodnocení vybavuji, ať si nebo na jednu historku o tom, jak se tohle všechno zmíněné probírá u stolu, na kterém už pivní tácky pro čárky nestačí. Pak se v rávoravě zvedne jeden z místních filozofů a prohlásí: český národ měl 3 slavný Jany. Jana Husa, Jana Žižku a Františka Palackýho. A zase padne na židli. Pamatuješ ještě tyhle ty bílé porcelánové tácky pivní, o kterých tu byla řeč?
1: No, ale to víš, že pamatuju. Já pamatuju i to, jak se psalo na futro.
0: Nebo na sekeru.
1: Tak. A ty si vzpomínám, ne na jedno, ale na takové léto, kdy jsme občas šli pro tatínka do hospody, kde hráli kuželky, pánové. A my jsme dostali limonádu. A chlapi říkali, fuj, to je vedro. Ale dneska je to pivko jako křen. No a pak tam k tomu ještě přibyly jaterničky s křenem a k tomu čbánek oroseného. Já to úplně necítím, já to přímo vidím na jazyku. Ale když jsme zavítali do té hospůdky, tak si všimni, že dominantu českých měst a vesnic vždycky tvořili kostel, škola a hospoda. A to byl takový magický trojuhelník, ve kterém se to boží oko občas přimouřilo.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

Ten pokročil svět, kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: Tak takovou hospůdku, o které zpíval Jaromír Majer, si dám líbit. Jeden z latinských citátů tvrdí, že obžerství zhubilo více lidí než meč. Ale netýká se to těch, kteří se řídili Sokratovým, nežijí proto, abych jedl, ale jím, abych žil. Ale přesto se o mnohem důležitém životě lidí i národů nebo o obchodech rozhoduje právě při jídle. Je známo, že najedený, spokojený člověk má úplně jinou náladu než hladový, tedy pokud se nekují pikle a nejde o hostinu travickou či jinak záludnou, čímž historie mnohokrát opěškala i tabule královské. Také snad proto byly u dvorů od starověku ochutnávači, tedy profese nepochybně lákavá, ale myslím, že málo kdo se dožil penze. No. Dobrých kuchařů si však panovníci velice považovali. O čem svědčí například i vesnice, kterou dostal za odměnu kuchař od otce Vlasti Karla IV. Je ve středních Čechách.
1: No, fakt je, že význam jídla u nás dokládají i mnohé názvy měst a obcí. Ostatně, ty jsi dal takovou ukázku dohromady. Dovolíš tedy jeden gastronomický cestopis?
0: Jistě.
1: Tak, milí posluchači, vám přeji dobrou chuť s mapou. Pokud jste ztraceni v naší republice a máte pocit, že zahynete hlady, stačí si otevřít mapu a silnice vás dovede tam, kam vám velí chuť. Seznam měst a obcí vám servíruje kompletní menu. Můžete začít třeba Držkovou u Zlína, pak si dopřát hovězí na Vsetínsku, ale je i vepřová, telecí, zaječí, králíky, kozí hřbet a k tomu si můžete dát brambory. Někomu stačí ten boží dar, nebo chcete-li chleby. A kdo chce něco malého, pikantního, může si dát paštiky, uzenice, uzeničky. A na závěr, jak radí papá Savarin, můžete servírovat lučinu a ořech. To všechno mapa nabízí. A nemůže chybět pochopitelně i něco na zapití, tak například víno u Slezské Rudoltice. Bílá, červená, stará, odolená nebo jen tak dobrá voda. A kdo bude blízko Karlových Varů, zvolí si kyselku. Ti odvážnější si troufnou dokonce na syrovátku u Hradce Králové. Samozřejmě, to všechno musíte dát v létě do lednice. Přidáte Příbor, nejraději stříbro. A když objevíte košík, můžete to všechno donést do císařské kuchyně nebo do Koštova, Baštína, Hladova, Lačnova, Nesvačil, Bumbálky, Nedožir, Obědovic anebo Velkého Hubenova. A nevynecháte asi ani mlékojedy, máslojedy, masojedy, hřibojedy a další jedy.
0: Když je ale hlad, místo mapy většinou zvolíme jídelní lístek. Věřím, že jde o situaci i vám důvěrně známou. Vrchní se zdvořilou úklonou nabídne jídelní lístek a vy, ve světle romantického plamínku svíčky na stole, vybíráte, čím zaplnit talíře a sklenice, aby večer chutnal pohodou. A objednáte. Vsadíte buď na jistotu, nebo si dopřejete chvilku dobrodružných představ. U těch názvů jídel, které slyšíte prvně v životě. Maně sice vzpomínáte, kdy jste něco podobného slyšeli z úst filmových či literárních postav. Takové objednávky se samozřejmě někdy stanou úslovím, například každý ví, že martini s číslem 007 se musí protřepat nemíchat. Ale víte, který autor a v které knize objednává takto velkoryse?
1: Jesme a píme, řekl Hugo. Dejte se večeři. Tučný sýr, zvěřinu, ptáky, jehňata, vše, co se líhne živé, vše, co se líhne z vejce. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše, co je oploutveno a všechny druhy plžů, kteří se požívají ve vzdělaných zemích. Dejte to sem. Je večer, země se otočila a tu bývá obyčej jísti.
0: Znalec se nepochybně pohladilo Vančurovo rozmarné léto. Ale kdykoliv je řeč o jídle, tak já ti neodolám, abych nepředstavil hudební skupinu Šprušle, která zpívá skutečné recepty. Račte si vybrat, všechno je zaručeně čerstvé.
1: A vidím tady smaženky po španělsku, řecké fazole, Kapr po židovsku, podle Oty Pavla, to zní lákavě. Ale Františku, já ti teď dostal chuť tady. Na vepřové jazyky na česneku. Tak je prý dělají v Rakousku.
0: Jak je libo.

0: Chutnalo?
1: No, chutnalo. Mělo to vtip a říz, ale já ti řeknu, já jinak moc vybíravý nejsem.
0: A je něco, co nemáš rád? Vysloveně, co nemáš rád?
1: No, bude to připadat divně, ale koprovou omáčku. To nemusím.
0: Ty nerad koprovku?
1: Ne, ne, ne. Od dětství ne.
0: No jo, tak tady jsem našel já, co všechno chutnalo našim slavným osobnostem.
1: A ukaž, co se jedlo třeba u Čapků?
0: Tady Karel Čapek měl rád klasickou českou kuchyni. Svíčkovou, řízek, kus s nádivkou, něco jako ty. Jen když měl pátečníky, tak posílal pro lahůdky k Lipertovi. A jednou po návratu z cest pátečníky pobavil poznámkou: pánové, já už vím, proč Angličané pijí tak rádi čaj. Já totiž ochutnal jejich kafe.
1: No, na dobrou černou kávu po obědě si potrpěl i náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. K snídani si přidával nejraději grapefruitovou šťávu. A tady kaštanová polévka mistra houslí Paganiniho, smažené kuře pro Mozarta, koroptve a zvěřina pro Antonína Dvořáka, anebo všelijaké polévky pro básníka Goetheho. A když jsme u těch básníků, Františku, po čem se ti nejlíp veršuje? Ty sníš ale všecko, víc.
0: Ano, je to tak. Já se ti přiznám, že mi bylo dopřáno okusit mnoho cizokrajných lahůdek. Ale když ti mám v ruce pecen čerstvého dobrého chleba, udělám do té bílé moučné strany tři křížky, jako to dělávali mí rodiče, a zakrojím. Kůrka chřupne, rozvoní se to, já posolím. A když se k tomu nachomítne i hrnek dobrého mléka, s tou královskou tabulí bych neměnil. A když přitom sedíš třeba na zápraží a koukáš do kraje, nebo pod lípou na dvoře kozí farmy u špatných v jižních Čechách, ta lípa voní a modrá obloha ti hladí duši vzpomínkami na prázdniny tvého dětství, tak si říkáš, bože, na tom světě je přeci jenom krásně.
1: A jaký máme krásný zvyk, vítáme vzácné lidi a hosty chlebem a solí.
0: Ano.
1: Dědictví otců zachovej nám, pane. Však tam na té farmě v návštěvní knize mají tvoje poděkování. Já ho přečtu, jo? Hmm.

Pod vaší starou lípou prý sedávají bozy. Blaženě mhouří očka a jedí váš sýr kozí. Chuť vína na jazyku, vzdálenost k nebi měří. Čas voní pohodou a krásně se mu věří.

0: No na mise dnešního setkání však zbývá už jen pár drobečků slov. Pokud vám některé chutnalo, mají z toho upřímnou radost i František Novotný
1: a Luděk Munzar, kteří se zároveň už teď znovu těší na shledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
1: V pravidelné četbě na pokračování jsme pro vás tentokrát vybrali dramatizaci románu Josefa Tomana z doby antického Říma, Po nás potopa.

0: Mlha nad mořem se trhala v děravé chumáče. Vlny byly zelenočerné, spala v nich ještě noc. Vál asijský vítr. Nafoukl plachtu jako měchuřinu a bubnoval do ní prudkými údery. 80 vesel ve třech řadách nad sebou sekalo vlny v taktu. Válečná loď Euterpe se hnala k západu. Požírala vlny, hladová už být doma. Vál asijský vítr. Dobrý vítr. Z Asie přicházelo do Říma vše dobré. Kilikijské obilí, syrský nach a ovoce, indický mušelín, arabské zlato a voňavky, libanonské cedry, drahokamy. Asijský vítr byl dobrý i pro Euterpe, která vezla do Říma vzácný náklad. Lucia Geminia Curiona, senátorského tribuna 6. legie, zástupce a pobočníka legáta Vitellia s jeho štápem a centurií vojska. Na 3 měsíce svěřil Luciovi legát Vitellius velení nad legií. Fortuna Luciovi přála. Ve všech bojích s divokými Parthy, kteří stále ohrožovali nejzazší východní hranici římského impéria, zvítězil. Vyznamenal se statečností a odvahou. Neméně však se vyznamenal schopnostmi diplomata. Přisám Jupiter Optimus et Maximus z Lucia Geminia Curiona bude veliký státník, napsal legát Vitellius v dopise, který má Lucius osobně odevzdat prvnímu císařovu zástupci Macronovi pro římský senát. Lucius se usmíval. Zanedlouho obtočí jeho skráně zlatý věnec senátu a hrdlo bílý věnec paží jeho nevěsty Torquáty. Život má všechny barvy radosti. Život je Anakreontova píseň. A přece je něco, co kalí Luciovu pohodu. Jeden stín padá na jeho toužení po Římě. Nejistota. Otázka už dávno vznikla a dodnes nezodpověděná.
1: Ano. Proč byla tak náhlým rozkazem odvolána 6. legie ze Sýrie do Říma? Proč jsem byl do Říma tak spěšně uprostřed zimy při uzavřeném moři povolán já? Proč legát Vitellius v Asii zůstal a byl jmenován guvernérem v Judeji? Měl jsem přece v Sýrii dosluhovat ještě 2 měsíce do povinných 3 let. A náhle okamžitý návrat. Proč? Zůstane legie v Římě? Děje se snad něco ve městě? Děje se snad něco doma?
0: Strach, že se něco zlého děje doma, pálil Lucia nejvíc. Kvůli otci. Smýšlení Luciova otce, Servia Geminia Curiona, jednoho z nejvlivnějších členů římského senátu, bylo konečně známo kde komu.
1: Ale proto by císař nevolal do Říma celou syrskou legii. To by ponechal katu.
0: Mučivá nejistota zžírá a bere životu všechny barvy. Kdo dá odpověď? Černot ve vlnách ubývalo, nebe se jasnilo. Za lodní zádí obzor zezlátl. Vítr se na chvíli utišel, moře tajilo dech. Slunce se zvedalo z vln a prodíralo se párami. Kapitán Harnax měl zkušený zrak. Hleděl k západu a viděl chomáček bílého kouře z Hefajstovy kovárny nad blištícím se vrcholem hory. Etna. Sicílie. Euterpe letěla na 80 veslech jako stádo hřebců větřících ohradu domova. Sopka mohutněla, pruh země se šířil k jihu a přibližoval se. Obraz Syrakus zanedlouho vystoupil z pevniny. Harnax dal svinout plachtu. Pronikavě zaječela flétna. Vesla se naráz zvedla do výše a Euterpe, zpomalujíc běh, plula po zelené míse zálivu jako mořský ježek. Kotevní řetězy skřípaly, dav na nábřeží hučel, Běl šlechtických tok vyrážela z plochy tmavých obleků plebejců. Byly tu celé Syrakúzy, protože loď přistávající počátkem ledna nad to koráb válečný byla událostí. Loď neměla hluboký ponor, ale přesto zakotvila na dobrých 100 stop od nábřeží. Ke kraji mola se drali 4 postavy. Strkali se, hlomozili, neklid v každém pohybu. Pláště křiklavých barev je odlišovaly od diváků, stejně jako nadnesená řeč plná šprýmů a žertů a hlučná. Břicháč v červeném pláštíku razil cestu tlusté ženě upjaté do bílého chytónu, modrý plášť posetý stříbrnými cetkami. Líčidlo na tvářích jí krvavělo, čern řas se roztékala kolem očí. Lid se chechtal a rozestupoval se. Za ženou se tlačil hubený kolozubý stařík a coural pláštěm po zemi. Poslední šel statný, vysoký muž v šedé tunice, přes ramena šafránový pláštík sepjatý na rameni blízkavou sponou. Syrakúzská nobilita v togách couvala před nimi štítivě, neboť tito 4, ač oblíbeni vším lidem, stáli na společenském žebříčku v úrovni zlodějů a děvek. Byli to herci. Dav se smíchem uvolnil místo té veselé chase na kraji mola a naslouchal jejich hádce. Vezme nás, nevezme, to je on. Dav upřeně hleděl a viděl. Na přídi lodi obklopen důstojníky stojí urostlý mladý muž střední postavy, slámově žlutých vlasů, po vojensku krátce sestřižených. Na prsou se mu třpití stříbrný pancíř, do něhož je vytepáno slunce z paprsky, safírový plášť se vlní ve větru. Stojí v póze velitele. Šedé oči posazené daleko od sebe mají pohled dobyvatele. Vznešený pán. Mocný. Bohatý. U Herkula jenom jeho pancíř má cenu 5 let plebejského života. Díval se Lucius a viděl. Pestrý dav na molu se vlnil. Všechny syrakúzské oči byly upřeny na něho s obdivem. Pokynul vojákovi, aby mu podal přílbu. Zableskla se v slunci a purpurový chochol se zazmítal větrem. Údiv davu zalétl až na palubu lodi. Lucius hleděl, jak hledí privilegovaní, jako se dívají suveréni. Jeho oči sjeli na kraj mola, kam se prodrali 4 podivné postavy. Jejich gesta mu prozradila, kdo jsou ti lidé. Zdálo se mu, že toho Dlouhána zná z Říma. Jak jen se ten kejklíř jmenuje? Pak upřel oči na člun, který odrazil od mola k lodi. Syrakuští důmvirové, Arivius a Komodus jeli uvítat vzácného hosta, poklonit se a složit hold provinciálů světovládnému Římu. Poručil jim podat číši černého syrského vína, ulil Martovi, připil císaři Tiberiovi a vypil těžké víno s nimi. Arivius a Komodus odvezli pak hosta na pevninu, aby je poctil návštěvou, než loď nabere vodu, uzené tresky a víno, než si veslaři odpočinou. Dav se rozestoupil. Jen tlupa herců se tlačila k Luciovi. Klanili se mu po způsobu Aziatů, hluboce, po pás, aby viděl, že jsou lidé světa znalí. Ten vysoký zvedl ruce do výše hlavy, dlaně obrácený dopředu a maličko sklonil hlavu i ruce.
2: Vznešený pane, jsme římští herci, jsme občané římští. Putovali jsme rok se svým uměním po Sicílii. Toužíme se vrátit do města.
0: Lucius si vzpomněl. Fabius. Fabius Scaurus, křičela tenkrát římská sebranka na dobyčím trhu, kde dal Lucius na chvilku zastavit, aby se podíval, co kejklíř dělá. Hezký nebyl ani tenkrát, ani dnes, ale nebylo nemilé se na něho dívat. Něco v něm bylo, co přitahovalo. I zevnějšek byl neobvyklý na komedianta. Ukovaný chlapík se silnou šíjí, tmavé oči, srostlé obočí, hranatá brada, povystouplý dolní ret, gesta rozmáchlá, smělá, jako by prostor okolo něho mu byl malý. Paličoun a fanfaron, pomyslel si Lucius.
2: Jsme jenom 4, jen trocha haraburdí. Tvoje loď, urozený pane.
3: Tebe jsem viděl v Římě. Na dobytčím trhu si polikal nože.
2: Čest pro mne, pane, že jsi mne zapamatoval.
0: Lucius velkomyslně přehlédl, že byl přerušen, a obrátil se na svého pobočníka Týta, aby poručil kapitánovi vzít Histriony na loď. Ti čtyři se hluboce klaněli. Lucius odstranil pohybem ruky komedianty z cesty a kráčel davem zevlounů, bohorovný, ve své znešenosti, doprovázen oběma důmviry. V Arriviově paláci čekal už 10 dní na Lucia posel, Serviův propuštěnec Nigrinus. Nesl dobré zprávy. Senátor Servius i matrona Lepida jsou zdraví a pozdravují syna. Nedočkavě oba touží, aby ho brzy objali. O císaři se zprávy důmvirů rozcházely. Je zdrav, řekl Komodus. Stůně, pravil Arrivius. Jak je to doopravdy s císařem, se Lucius nedověděl. Hostina byla vybraná, Luciovi však nechutnala. Brzy se rozloučil a vrátil se na loď.
2: Fraška je život náš a někdy snad i váš. Kdož pak to ví? Kdo v smíchu slzy má a na dekorum dbá, nic nepoví. My ale srdce na dlani i na jazyku máme. Ať bolest nebo hlad, přece se usmíváme. Žijeme proto jen, abyste žili s námi a potěšili se našimi hloupůstkami. Toť předrazí je úděl histrionů, barevných bláznů, našich flétentónů, pobavit kde koho, ať pán je nebo rab, za poledne či v půlnoci. A namorou si svrap.
0: Hlas Fábia Skaura, který na syrakuském nábřeží měkce moduloval, se Luciovi nyní na lodi zdál drsný, zhrublý, špičatý. Ubohé veršíčky, slátanina. Ale jak je ten komediant přednáší, jako Aeschyla. A to gesto, královské gesto. Ten chlap umí víc, než se zdá. Po Fábiových verších začala akrobacie komediantů. Pak létali nože, křižovali se v letu, čepele se blištěly v slunci, jen to lupalo, jak střenky nožů dopadaly do nastavených dlaní. Pak létali sekerky, pak misky, komedianti se předháněli ve zručnosti. Tleskali všichni, posádka, vojáci i důstojníci. Produkci přerušilo moře. Začalo se dmout, vlny rozkymáceli loď. Blížila se mesinská úžina se svými strašlivými víry. Kapitán Harnax zahulákal rozkaz, aby všichni kromě lodníků slezli do podpaluby. Na špici přídě nad lodním znakem, hlavou delfína vytepanou z mědi, kapitán Harnax nachýlen nad moře si přihýbal z čutory nemíšeného vína na kuráž. Díval se skelnýma očima, jak loď pročesávala rostoucí vlny. Odhadoval sílu větru a sledoval, jak se loď blíží nebezpečnému středu úžiny. Vítr třískl do plachty, až stěžeň zapraskal. Vesla zoufale skřípěla v čepech. Po nahých tělech veslujících otroků tekly potůčky potu. Hortátor řval své rytmické pokřiky, aby flétnista podle nich udával veslařům tempo. Svištění dozorcova karabáče s železnými trny zaniklo v tom hluku. Vlny se zvedly a triréma na nich tančila jako ořechová skořápka a skučila jako bitá fena. Římský voják neví, co je strach, bylo oblíbeným heslem Luciovým, když povzbuzoval v Sýrii svou legii před tažením proti Partům. V této chvíli si připomněl svá slova a křečovitě se usmál. Byli na dostřel šípu od Hádovy říše. Vlna smíkla lodí jak husým brkem. Kormidelník vyrovnal, ale vlna se převalila přes palubu. Lucius se ani nepohnul. Vyňal ze záhybu pláště dřevěnou pozlacenou sošku fojnické bohyně Astarty. Hodí ji do tlamy víru, až mu budou nejblíže. Jak Neptun přijme jeho oběť, jaké znamení mu dá. Hukot moře ohlušoval, děsil. Za hromového rachotu se otvíralo podsvětí. Bájná Scylla, příšera se šesti hlavami a trojitou řadou zubů, přitahovala loď jako magnet. Veslo po veslu praská, vlny ženou loď sami. Kormidelník už nezvládá kormidlo, ale je tu Harnax, s hroznem lodníků se věší na páku kormidla a řve, aby přehlušil ryk moře. Doleva, doleva, chlapi! Loď praská ve všech žebrech. Víc doleva, hrom do vás, vy žabaři! Propast víru se blíží. Ještě doleva, vy čupčí syň, víc, víc, víc! V tom mrštil Lucius soškou bohyně do víru, který Euterpe míjela o stovku stop. Pozlacená soška jako svítící jiskra vlétla na okraj rotujících vod. Odstředivá síla ji vymrštila do výše a teprve pak ji zhltl jícen víru. Překrásné znamení a jasné, blesklo Luciovi hlavou. Díky vám, bohové. Hukot vln se náhle stišil. To všecko trvalo sotva 10 vteřin. Vír vyje už z dálky. Z dálky, na plano, vlny opadly, vesla zabrala. Je vyhráno, řev radosti otřásl lodí. Živote, jsi náš. Harnax naráz dopil čutoru a s vítězným rykem se potácel k Luciovi. Ten hodil kapitánovi 4 aurei. Na Luciův rozkaz otroci z kuchyně roznášeli chléb, tresky a míšené víno. Dostali všichni, dostali i komedianti, i otroci u vesel. Lucius seděl pod stěžněm na svinutých lodních lanech a pil také. Je to krásný pocit mít víno na jazyku, povalovat je na patře. Ta lahoda se znásobí ve všem. Slast torkvátiných úst, zlatý věnec senátu a snad i starý otcův i Luciův sen. Republika. Slaný pach moře, svěží jak vůně dívčí kůže, dral se do chřípy a na podvětrné straně se slunce topilo v moři. Níž a vlna, níž a vlna, až rázem zmizelo. Zbyla po něm nad celým obzorem stříbrošedá záplava světla, jako kdyby s nad mořem rozloupl obrovskou perlu. Pili pod tou klenbou ohromné perly, majíce na dohled kalaberské pobřeží. Víno rozproudilo krev, ze všech koutů lodi znělo hulákání, zpěv a poblázněný rozjařený smích. Podroušení herci dělali kočičiny. Fabius napodobil hlasy lidí, kuchaře, kormidelníka, Harnakta. Smáli se, až slzeli. Dovede to, rošťák, jedna radost. Lucius se usmál.

0: Úsvit prosákl tmou, úsvit zašustěl po vlnách, ale ještě je noc a hezká chvíle do dne. Lucius vstal ze svého lůžka v jediné lodní kajutě, zahalil se do pláště a vystoupil na palubu. Ranní procházku mu kazila rozvalená těla spáčů. Musil stále někoho překračovat, někomu se vyhýbat. Rozhodl se, že půjde napříč ke svému sedadlu na svinutých lanech. Přiblížil se a viděl tam stín. Člověk se zvedl.
1: Odpust, pane, zabral jsem tvé místo. Odejdu.
0: Lucius poznal Fabia. Měl chuť hovořit, pobavit se. Chviličku váhal. Styk s herci je poddůstojnost římského patricie. Komediantská verbež je odpadek lidské společnosti. Je dobrá jen k tomu, aby pány pobavila a pak od nich dál. Ale Lucius se plaví přes 3 týdny po moři. Jeho důstojníci už mu nic nepovědí. Nuda. Člověku se někdy zasteskne po slově. Ostatně herec není otrok, herec je člověk. Svobodný člověk.
2: Počkej. Co tu děláš?
1: Díval jsem se.
2: Vyhlížíš domov, že?
1: Ano, domov. Už ho vidím. Za Tiberou. Pod Janikulem se schlá oliva, pod ní chahida. Vítr se jí vyhýbá, aby se nerozsypala. Myši k nám chodí na večeři.
0: Luciovi bleskl hlavou obraz jeho domova. Palác, mramor, zahrady, vůně. Torquata.
2: Žena tě nečeká?
1: Která?
2: Máš jich víc, jak se zdá.
1: Na každé štaci jinou. V každé čtvrti Říma 2-3. Plavá pro den Luny, tmavá pro Venušin, rezatá pro svat.
2: Jsi dobrý kejklíř, Fábie.
1: I herec, můj pane. Zde ovšem nemohu hrát nic kloudného, protože můj barevný šat je zahrabán někde v žoku našich věcí.
2: Nač to? Mohl bys přece hrát v tunice. Jsi na lodi, ne v divadle.
1: Hraju-li, musím mít svůj centunculus vždycky a všude. Šel bys ty do boje bez pancíře?
2: No dobrá. Kde hráváš v Římě? V Marcelově divadle?
1: Všude, pane. I tam. Ale i na ulici. Pod rostry na fóru, na tržišti a hlavně u nás v Zátibeří. Celý Řím je moje jeviště.
2: Už dlouho děláš tohle řemeslo?
1: Od 16 let se věnuji hereckému umění, můj pane.
2: A jak ses dostal k tomu svému umění? Co jsi dělal předtím?
1: Předtím jsem byl otrok. Pak byl můj otec propuštěn. Už 20 let jsem svobodný člověk.
2: Co hráváš v Římě?
1: Co se dá, pane? Na ulici jsem imitátor hlasů, akrobat, polikač ohně. Při panských hostinách stejně tak a navíc recitátor veršů. V divadle a na improvizované scéně herec.
2: Atelána s maskami 4 herců a bez žen už vyšla z módy. Hrajete mimus?
1: Ano. Hrát mimi je naše hlavní umění.
2: O čem jednají ty mimi?
1: To je přerůzné. I v jediném mimu je promícháno všecko, co život dá. Vážné i veselé verše, i proza, tanec i slovo. Hrajeme o lásce, o nevěrných ženách, o lakotných starcích, o chvástavých vojácích, o všem. Lidé mají nejraději bujnou legraci, políčky, taškařiny, vtipy, kopance do zadku. U nás v Zátibeří se říká smích nad zlato. Ale zlato jsou pro nás kyselé hrozny. Smích je dosažitelnější. Jenomže já...
2: Dopověz.
1: Jenomže já mám velikou touhu zahrát si, aspoň jednou v životě si zahrát velkou, tragickou roli.
2: Proč bys to nedokázal?
1: Jestli mě ovšem císař nevyšle do Acháje, abych hrál Helénům naše velkolepé mimi. To je tak, před 12 lety poslal císař Tiberius všechny herce z Itálie do vyhnanství. Já tehdy začínal, nebylo mi ještě 20. A teď, vznešený pane, teď mě to postihlo znova. Vracím se domů po ročním vyhnanství. Všichni čtyři jsme byli vyobcováni ze Říma na Sicílii. Já prý jako hlavní viník. Udělali ze mě buřiče.
3: Co jsi provedl?
1: Zdálo se jim, že jsem zesměšnil kohosi mocného.
0: Fabius vidí v duchu otylého senátora a Violu, jehož hrál s vycpaným břichem i s jeho nenasytnou žravostí po zisku tak výstižně, až publikum řvalo smíchy a volalo a Viola. A uražený senátor a lichvář v jedné osobě vymohl zaměšet z zlaťáků u prétora Fabiovo vyhnanství. Lucius uvažoval, po druhé do vyhnanství, jistě se dotkl samého císaře. Lucius slýchal, že mezi plebejci žije republikánská myšlenka silněji než v kruzích aristokratů.
2: Ty jsi republikán?
1: Já republikán ne, nejsem.
2: Jen mluv, mě se nemusíš bát.
1: Nebojím se, mluvím pravdu. Co bych z toho měl, kdybych byl republikán? Jsem prostý člověk, vznešený pane.
2: Ty nechceš republiku? Ty miluješ císaře?
1: Ne. Ale nač to vše? Jsem herec. Nechci nic. Jenom...
2: Co chceš?
1: Chci žít a hrát. Hrát. Hrát.
0: Lucius se na něho podíval s opovržením. Hrát a žít. To znamená nacpat si břicho, prolít chřtán vínem a hrát pitomosti. Toť ideál tohoto člověka. Měl zůstat otrokem po celý život. Fabius naráz klesl v Luciových očích. Chamrať. Mladý muž se pyšně vstyčil, odstrčil herce a šel do své kajuty, překračuje chrápající vojáky. Poslední den plavby je vždycky veselý. Už domov kývá a břeh rodné země, ať holá skála nebo šedožluté písčiny, je náhle nejkrásnějším pruhem světa. Paluba Euterpe byla plná lidí. Když se slunce začalo koulet nad samým obzorem, objevil se proti jeho záři na podvětrné straně ostrov. Capri. Lucius stál na přídi a díval se k pobřeží. Sídlo císaře Tiberia. Když se loď přibližovala, bylo vidět bílé mramory letohrádků mezi zelení oliv a cypřišů, a na nejbližším vysokém hrotu ostrova v zapadajícím slunci oslnivě růžověla vila Jovis, hlavní císařovo obydlí. Zraky všech se obrátily k ostrovu. Tam je císař. Tam, na té skalnaté výspě, nedostupné, bičované mořem ze všech stran, tam tráví starý, záhadný vládce světa v odloučenosti a samotě už 11. rok života. Lucius se ohlédl. Přelétl očima palubu, své důstojníky a vojáky, váhal chviličku, zatínaje zuby, pak pokročil až k zábradlí paluby viděn všemi. Postavil se do pozoru a obrácen čelem ke Capri zdvihl pravici k římskému pozdravu.
4: Ave Caesar Imperator!
0: Lucius neviděl, že Fabius se ušklíbl a obrátil se k císařovu sídlu zády.

0: Dnes poprvé jsme společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Sirovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali Petr Svojtka, Petr Haničinec a Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Ladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Přátelé, máme pro vás další vydání písniček pro duši.
1: Jsme tady opět, Věrka a Standa Hložek. Hezký den vám přejeme.
0: Samozřejmě, hezké dopoledne. Ta poslední hodina v sobotu, ta je vždycky vyhrazená příjemným melodiím, které by vás měly hladit po duši.
1: Ano, a hezký letní den přejeme také všem ženám, který nesou jméno Olga.
0: Dnes mají Olgy svátek.
1: Dnes mají Olgy svátek a já jenom tak náhodou jsem se dověděl, že v naší zemi dneska slaví 35 648 žen, který nosí tohle jméno.
0: Olga,
1: to je slušný počet. Olinka, Olča, Oluška. To jsou hezký takovýhle zdrobilinky. Takže všechno nejlepší, děvčata.
0: Přidávám se samozřejmě také.
1: No ale jsme vlastně uprostřed letního dne červencového. No a tak jsem se dověděl, že co červenec neupeče, to už v srpnu neuteče. Neboli, co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
0: No pozor, pozor, Stando, ty překvapuješ, ty jsi se z bylinkáře změnil na člověka, který
1: nejenom
0: se dal na pranostiky.
1: No, já ti potom za chvilinku prozradím, jak jsem k tomu došel. Ale ty pranostiky jsou velice zajímavé a poslední dobou fakt mě to trošičku zajímá.
0: A víš, na co já si vzpomínám? Když jsem byla malá a jezdila jsem ke své babičce do Bzence, ona měla takový malý trhací kalendář, i když ty listy z něho nikdy netrhala a každý den poctivě si zapisovala, jaké je počasí a následující rok to srovnávala s kalendářem předchozím a ještě předchozím. Sice netuším, jestli vytvářela nějaké pranostiky, ale jmenovala se Anna Andulka, jí říkali, a ta má svátek 26. července. Babičku jsem měla ráda, ráda jsem ji popřála k tomu svátku, ale když k tomu dni někdo dodal, no jo, svatá Anna chladna z rána a je po létě. A
1: to
0: bylo
1: strašný.
0: Uprostřed prázdnin, to mě vždycky tak zkazilo náladu.
1: No jo, ale pojďme do toho léta, pojďme na nějakou krásnou pláž s krásnou písničkou.

0: To byl rozjezd. Ale tak. Já se ještě věru, vrátím k tomu, ty jsi vzpomněl to chladno z rána.
1: Tu svatou Anu, 26. července.
0: A já totiž vím, že 13. vlastně teď v pondělí je svatá Markita. Svatá Markita hodila srb do žita. To je taková výzva pro zemědělce. Ale možná si říká, že s čím jsem to dneska přišel, já ti řeknu proč. Protože jsem teď nějak zaslechl při nějaké akci známou věc, že ticho léčí. Ale člověk si to neuvědomuje. No a něco na tom je, když člověk fakt je na té zahradě, já si pořád pouštím muziku nějakou a vypnu občas, tak najednou prostě ten hudební smog zmizí a vylezou ty krásné zpěvy ptáků a přírody. Ale uvěřil jsem si také, že ticho léčí, když třeba spím. Když jsem na chalupě, tak abych tam nebyl sám, když jsem sám, tak si pouštím třeba televizi nebo rádio a toho usínám a spím. A vždycky ráno se probudím a říkám, páni, jako mě trošku pobolívá hlava. A tak jsem říkal, ano, ticho léčí, tak jsem to vypnul. Když spávám úplně v tichu, tak nejenom, že se mi zdají nádherné sny, ale probouzím se s čistou hlavou. Mm-hmm. No a teď mi naskočí další přísloví, jako raní ptáče dál skáče s čistou hlavou, což je dobrý. A tak jsem
1: nebo
0: říkal,
1: také, komu se nelení, tomu se zelení, že? A tak dále. Ale já se ještě vrátím k tomu, co jsi tam říkal, hudební smog. Co nazýváš, prosím tě, hudebním smogem? Co pro tebe je hudební smog? To mě vysvětli.
0: Přátelé, my jsme se vůbec nedomluvali, ale já jsem rád, že se u toho pozastavila, protože takto jsem se pozastavil před několika lety, když jsem tenhle termín uslyšel, že se používá
1: to
0: termín.
1: To je užívaný termín.
0: No to používají ti, kterým vadí moc muziky na hlas, když jsou třeba zábavy, nebo když jsou nějaký festivaly, tak prostě prostorem se šíří hudební smog. Už to pár let vím, že se to používá.
1: Takže už to začal používat také. Já bych si pod tím představila, že to je muzika, která neladí příliš uchu. No a ještě se zeptám, jestli znáš i druhou část toho přísloví, jak jsi říkal, ticho léčí.
0: To neznám.
1: Neznáš, protože tady nedaleko je město, které se jmenuje Hluk a tam zase říkají, že ticho sice léčí, ale hluk uzdravuje, protože v Hluku se koná řada úžasných folklorních a jiných slavností. Takže už to znáš. Ticho léčí a hluk uzdravuje. Ale ano. To musí být hluk. Třeba zase nějaká krásná muzika.
0: Ano, máš pravdu. Já toho využiju, že jsme vlastně narazili na tohle téma. Já jsem čistě náhodou se dostal k poznámkám mý maminky. Ona si psávala do sešitu recepty. A z druhé strany si psávala přísloví různá. Třeba čím se víc o práci mluví, tím více bolí ruce. Což je pravda.
1: No. To je ale hezké, ano.
0: A nebo řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. To je taky pravda. No, z poctivosti nejdále dojdeš, to je takový dneska v dnešní době trošičku, ale věřme tomu. No a občas si taky říkám, schutí do toho půl je hotovo, což je pravda. Protože když jsem třeba sám a něco mám dělat, tak se mi to vevnitř tak nějak tříští a vůbec se mi nechce. No, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.
1: Tak pojďme také něco zaspívat.
0: No, tak když jsme u těch příslovích, tak staří rádi používají slogany anebo nějaký krásný seskupení slov za sebou, který mají hlavu a patu. A třeba je těžké brát věci tak, jaké jsou.

0: Zpívali, určitě jste poznali v dnešních písničkách Pro duši Českého rozhlasu Brno Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald.
1: Tenhle nádherný text napsal Mirek Černý a já právě vážím si textařů, kteří do těch, já nevím, 3,5–4 minut zhruba dokážou napsat takovýhle třeba příběh, kde je kus pravdy. To je pravda, tohle, co jsme vám zpívali. Stejně jako jsou písničky, které taky mě pohladí na duši od mých kolegů. Ale jsou muzikanti nebo zpěváci, kteří za každou cenu chtějí si psát texty sami a občas to vyjdou takové zvláštní věci, kterým třeba člověk jako dlouho nemůže porozumět.
0: Máš někoho konkrétního na mysli teď v tuto chvilku?
1: Tak mám na mysli několik věcí, ale nebudu konkrétní. To každý má svůj vkus a každému se líbí něco jiného. Mně třeba se líbí texty, který píše Zdeněk Svěrák. To je osobnost, která mluví slovy a srdcem.
0: Navíc bych řekla, že ty písničky, které potom hudbou opatří Jaroslav Uhlíř, takže už jako kdyby trochu zlidověli, protože si je zpívají děti, kde přijdou, jsou velmi populární. Oni vlastně vymysleli také pořád hodina zpěvu, ano, kde děti učí správně zpívat a učí je ty své písničky, což je velice
1: dobře. A je to logický, protože Zdeněk je vlastně původním povoláním učitel, takže má k tomu velice blízko a dělá to velice laskavě, mile. Prostě dělá to bezvadně. Oba dva to dělají skvěle.
0: No a já bych řekla, že je vzpomínáš proto, že z té jejich autorské dílny si vybral nějakou krásnou písničku pro duši.
1: Právě. Vybral jsem přesně píseň, která má nádherný text, pravdivý, protože člověk v tom našem blázním životě zapomíná na věci, které byly bezvadné, na kamarády, kteří byli bezvadní, a o tom pojednává píseň Neopouštěj.

0: Měl si pravdu. Text, který napovídá, co bychom měli a co bychom neměli, čeho bychom si měli vážit.
1: Je potřeba si to občas připomínat, protože fakt v tom fofru, v jakým žijeme, tak člověk leckdy zapomene. Já si to sám uvědomuju, třeba že kamarádi, se kterými jsem prožil třeba krásné chvíle, tak člověk na ně za chvilku zapomene, to se stane, že jo. Ale je dobrý si je připomenout třeba po nějaké době. A stává se mi, že rok nevidíme nebo neslyšíme, a když se potkáme, tak je to jako kdyby jsme se potkali včera.
0: A ještě tam je taková malá věc, které možná si někdo všiml, možná ne. Naráží tam oba autoři, tedy Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, na to, že dokud jsou ty věci lesklé, v případě třeba nějakých umělců, jsou slavní, takže kolem sebe mají spoustu lidí, ale jakmile ta sláva opadne, tak už ti lidé se začínají odvracet a pak je to ta druhá stránka té mince.
1: To je taky hodně markantní třeba u sportovců. Ten život sportovce není vůbec taky jednoduchý. On zazáří, ale ta dřina, než zazáří, tu nikdo nevidí. No a pak se mu třeba nevede, tak ho všichni
0: zatracují.
1: Když vyletíš nahoru, tak prostě ano, máš tisíce známých kamarádů, jsi ten nejlepší. A za půl roku třeba se ti něco nepovede, no a začnou tě všichni odsuzovat. Je to takový nepříjemný. A jak, protože se mezi sportovci hodně pohybuju, tak vidím, jak ti sportovci stárnou, tak to je to špatný. Vzpomínám, jak třeba František Veselý, legenda fotbalová. On sice byl fyzicky pořád velmi zdatný, ale jaký měl finanční problémy. Teď už to nemůžu takhle veřejně říct. A přitom to byl mistr Evropy a úžasný fotbalista. Mě mrzí, že v naší společnosti není pamatováno na tyhle ty lidi, kteří svůj život celý věnovali jednomu oboru a byli v něm dobří. Protože na stáří to je i u muzikantů stejný.
0: Že vždycky ty, kteří už se trošku stáhnou do ústraní, přebíjí nové hvězdy, nové talenty. Je to přirozené samozřejmě, ale jak říkáš, na ty předcházející by se rozhodně zapomínat nemělo.
1: Ano, ale my třeba máme tady mezi sebou kamarády, se kterými se snažíme potkávat jenom jak to jde. Teď jsem měl to štěstí, že jsem se před pár dny setkal s legendama československého humoru, s Luďkem Sobotou, s Jirkou Krampolem, s Romanem z Kamene, s Adinou Sobotovou a s dalšíma a jejich děti. Byl to takový tenisový turnaj, kde samozřejmě jak jinak byla tam velká legrace, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. No a tenisový turnaj skončil a Hárek kdo vyhrál.
0: Myslíš jako rodina, táta, syn, anebo ne, mladí či staří?
1: To byl takový mix, ale vyhráli samozřejmě mladí. No,
0: co si očekal?
1: Vyhráli naše děti. A jo, bylo to správně. A potom ten samý den jsem se potkal s Daliborem Jandou, se kterým si občas zavoláme a tak dále. Máme k sobě blízko, protože jsme oba původem z Moravy, on pochází tady od Hranic, z Drahotuš. Natočili jsme hodně zajímavých pořadů a prožili jsme spoustu zajímavých věcí, protože se točili ty velký pořady a my jsme se tam všichni zpěváci tak nějak točili a potkávali. On teď hodně zpívá se svojí dcerou, s Jiřinkou, ta už má 27 let, tak to už je...
0: To už je dospělá ženská, hodně dospělá.
1: Ty děti nám už lezou do zelí, ale to je dobře. Ale já jsem nevěděl, že Dalibor se jmenoval Vašek.
0: Aha, vidíš, a proč se přejmenoval?
1: To se možná zeptám vlastníka Přečka, což je jeho bývalý manažer, výborný, bezvadný, který ho tlačil k tomu, aby Dalibor zpíval texty, které mají hlavu a patu. A musím říct, že Dalibor si na tom obzvlášť nechává záležet a velice zdatně mu pomáhal v tom textař Honza Krůta, který taky píše i pro mě a co text, tak to je opravdu příběh. A myslím si, že ty texty mají smysl.
0: Takže přidáme nějaký příběh od tohoto textaře v podání Dalibora Jandy?
1: Ano, pojďme s tím sem.

0: to byl příjemný ploužáček. No. Když si tak představíš, že mluvíme o létě, o dovolených, o tom, jak člověk odpočívá, jak relaxuje, tak i zábavy letní patří do tohoto období a ploužáky. Tam nesmí chybět.
1: Jasně, nebo když ležíš na lehátku, víš, a teď posloucháš nějakou hudbu a máš přivřený oči, tak taková muzika tě pohladí, neruší a klidně tři i schrupneš třeba, že?
0: No a zdáli někde se line zvuk strunných nástrojů, tak to já už, přátelé, mířím a schválně dělám takový přestupový můstek.
1: Ale ještě si zapomněla,
0: k tomu neskákej mi do řeči.
1: Zapomněla si na oheň.
0: Jo, ještě ohýnek. No. Ano, tak ten ohýnek, tak tam se line jenom ten smrádek, že?
1: No nejdřív podle smrádku pozná, že se něco děje.
0: Ano.
1: Ano.
0: Tak škoda, že nevidíte, co u nás ve studiu se děje, protože zatímco zpíval Dalibor Janda písničku Kde jsi, tak pánové si vzali do rukou hudební nástroje. Když říkám pánové, tak mám skutečně na mysli dva pány, mé skvělé kolegy. Jeden je po mé levici, zpěvák Standa Hložek, a druhý sedí přímo proti nám u mixážního pultu, a to je náš skvělý mistr zvuku Pavel Mašek, také skvělý muzikant. A jak vidím, tak Pavlíka už teda hodně svrbí ruce, protože po těch strunách už tam přejíždí. A teď budete mít možnost se právě přenést.
1: No tak já bych to zkrátil.
0: Protože, těm táborákům protože jsem chtěla říct. No,
1: ano, protože vlastně ano, navodila si hezky tu atmosféru. U táboráku většinou bývá kytara, nebo i harmonika, nebo jaký si zažila nástroj u táboráku?
0: Mandolína.
1: Mandolína.
0: Někdo také měl pišťalky dřevěné.
1: Bubínky. No,
0: bubínky,
1: jasně.
0: No. Záleží, a většinou každý svůj hlas. Ale ta kytara, to je základ. Kytara a hlas.
1: To je pravda. Záleží, kolik u toho táboráku je lidí, že jo?
0: Mm-hmm.
1: No, takže my jsme tady tři, táborák nemáme.
0: To nevadí, máme tady červené světlo, které svítí, tak to by mohlo tak trochu připomínat ten oheň.
1: Ano. A u táboráku my jsme vždycky jako kluci, uměli jsme první tři akordy na kytaru, tak jedna z těch písniček vždycky byla o té Dajáně takové.
0: To jenom na tři akordy?
1: Může být klidně i na dva. A nebo na jeden, to už jsem taky někdy říkal někde. To je na jeden zatím.
0: Zatím na jeden, ano.

0: zrodilo se nové kytarové duo Českého rozhlasu Brno.
1: Nahoru?
0: Standa Ložek a Pavel Mašek. Trošku
1: Pavlíku,
0: tady
1: dobrý.
0: Máme hluku, protože je potřeba ty kytary také uložit
1: Pavlíku,
0: zase zpátky.
1: Výborný. Napříště naskoušíme další. Když máme ten prázdninový čas, když se hraje u táboráku, tak vám zkusíme zaspívat ještě třeba nějakou jinou.
0: Ale mě to vyloženě naladilo k tomu, že večer pozvat pár přátel nebo blízkou rodinu a povyprávět si a zaspívat. No úplně
1: pravda.
0: Jsem to viděla před očima.
1: Pravda. Ale k létu kromě písniček u táboráku a špekáčků a takového povídání u vínečka patří i to předtím, že člověk se musí někde nejlépe vykoupat, pokud to jde. My jako kluci vzpomínám, že jsme třeba chodili i do nějakého potůčku se osvěžit, když nebyla poblíž nějaká voda. No chodili jsme si zaplavat třeba i na přehradu. Koupala jsi se taky někdy v řece?
0: V řece? Teď jsem přemýšlela o tom, jak jsi říkal o těch potůčcích. Tak vím, že se vždycky říkalo, že se chodilo do potoků na raky, tak to jsem také nikdy nezažila, protože kolem
1: my jsme
0: nás.
1: Chodili jako kluci.
0: A v řece jsem se také nekoupala. V přehradních nádržích, v rybnících, v moři, to určitě. Ale v řece teda nikdy, protože většinou tam byla moc studená voda. Já
1: se
0: přiznám, že teda jako jsem taková trošku choulostivá na to.
1: No, já jsem se párkrát dostal do nějaký řeky a většinou ta voda byla šílená. Já mám takový vzpomínky na dětství, že třeba když jsme byli na chatě, jezdívali jsme pravidelně s takovou partou mých kamarádů nejlepších z dětství. Byli jsme čtyři a na té chatě bylo málo vody, tak jsme šetřili, buď jsme si nosili vodu v kýblích, a to bylo strašně daleko, a tak jsme třeba chodili se ráno i večer mejt do potoka. To byl takový hec, kdo do té studené vody vleze. Kdo vlezl, byl frajer. A tak jsme se chodili mejt.
0: A vlezli vždycky všichni.
1: No tak jasně. Tak my jsme ostatní donutili. No a chodili jsme si čistit zuby, my jsme byli zodpovědní do potoka. No, když se řekne léto, tak to v mých vzpomínkách se vždycky voží. A člověk se v létě musí nějakým způsobem osvěžit. A tím pádem se samozřejmě logicky dostane do takových prostor, kde je stín a kde je třeba dobře naražená pípa. Myslím tím hospodu, víš?
0: Ano, klasickou. Přesně tam jsem tušila, že míříš. Nejenom plavci se potřebují osvěžit. A i když plaveš a ochladíš se ve vodě, tak je potřeba potom ještě doplnit tekutiny.
1: No a samozřejmě v té hospodce, když člověk jako je takový horko, tak to bývá jako velice příjemný. Taky se tam může zaspívat nějaká písnička. A já takovou jednu písničku mám na mysli, kterou jsem dlouho neslyšel a rád bych vám ji pustil.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

0: A těch písniček, které máme rádi, těch je, proto vám také každý týden nabízíme v písničkách pro duši takovou hrstku z toho velkého množství. Tak Standu, tahle písnička hodně rozespívala.
1: Jako, já jsem se zasněl, protože vlastně to je válčiček, který se jako hezky tančí třeba v hospůdce, že jo?
0: Ty absolvent tanečních, no, jasně, tomu máš úplně v krvi.
1: Válčík zvládnu. No a když se dostaneš z té hospůdky ven, třeba až je zasvětla, tak teď je takový úžasný čas, kdy mnohé kvete kolem nás.
0: No teď kvete, je v plném květu mák, ale nemám na mysli vlčí mák jako plevel, ale mák jako plodinu.
1: Květ máku mě velice inspiruje.
0: No, takový něžný, bílý.
1: Je něžný, a to není jenom bílý, je červený. Já mám zafixovaný, že mák kvete červeně.
0: To je ale ten plevel, víš?
1: Jo, dobře, no.
0: To není jedlý mák.
1: Ale třeba i namodralý mák.
0: Bacha, Standa Bylinkář se probouzí. No,
1: ano,
0: tak
1: protože je to jednoletá rostlina, která vyrůstá 30 až 150 cm výšky. Lysá a namodralá, silně mléčící. Květy až 10 cm v průměru, bílé, růžové, červené, anebo fialové barvy. Když dozraje, tak makovice ty zajímají samozřejmě všechny, kteří se věnují potravinářskému průmyslu, protože mák je nedílnou součástí v každé kuchyni.
0: Také farmaceutický průmysl využívá přece mák. A víš, v které zemi se pěstuje největší množství máku?
1: Tak to netuším teda.
0: Tak je to u nás.
1: Na Moravě?
0: Ne, u nás v České republice. Několik desítek tun ročně. A u nás se začal pěstovat v momentě, kdy ve Francii došlo k nějaké přírodní katastrofě a byly tam zničeny olivové háje. A protože mák obsahuje také velmi kvalitní olej, tak se začal pěstovat mák. To taky víš?
1: To taky vím, a já dokonce vím to, že je využíván několik tisíc let v oblasti Středomoří. 6. tisíciletí před naším letopočtem.
0: Šel hodně do minulosti. A já mám to teda... To zírám teda, ale já mám ještě jednu informaci ze současnosti, a to od jedné nutriční terapeutky, proč bychom měli konzumovat semena máku.
1: No to jo.
0: Pro vysoký obsah vápníku jako prevence proti osteoporóze. A některé...
1: Co?
0: To je taková nemoc kostí, víš? Aha, řídnutí kostí.
1: Tak zaplať pánbu, to neznám.
0: A dokonce prý má také mák tlumivé účinky na dýchací orgány a tiší bolesti.
1: Ano, a pojďme od máku k písničce. Mám tady takovou parádní, kterou zpívá Milan Chladil.

0: mák.
1: Jo, přesně tak.
2: Nejenom, že bylo léto a kvet mák,
1: a je.
2: Ale je léto a kvete mák.
1: Mm-hmm. No jo, krásná písnička.
2: Je pěkná. Už jsem na ní úplně pozapomněla, to ti můžu říct. A když byla hodně oblíbená a byla populární, tak jsem ji měla moc ráda. Ale písničky pro duši, ty dnešní písničky pro duši se pomalu vzdalují, pomalu nám odplouvají jako loďka na klidné hladině. Ty jsi někdy třeba jezdil na loďce? Sám víš, že by si tu loďku řídil, vesloval?
1: Jasně. Já jsem dokonce i Hanku Zagorovou vozil na loďce.
2: Nebála se.
1: Nebála jsem, pod tím sedátkem měla nafukovací záchrannou vestu.
2: To měla mít na sobě, ne? Pod sedátkem. A v nějakých divokých vodách?
1: Ne. Ale tak jako vzpomínám na to, nevím, jestli jsem o tom mluvil, protože mám velký zážitek, když jsme byli na Kubě a potápěli jsme se mezi těmi korály, jak s Hankou, i s Petrem a s celou kapelou, a protože jsme tam byli vyslanci naší země, tak nás museli hlídat. Jo. A z okolností nás hlídali potápěči z Ostravy, kteří tam tehdy byli a něco tam hledali. A tak nás měli při našem potápění na starosti. Takže jsem si připadal tak zvláštně, když se člověk potápí v moři a hledí na ty krásné korály, na ty nádherné úžasné ryby, které tam v tom Karibském moři jsou. A vedle sebe má chlapa, který je hlídá ochranku.
2: To neměli teda asi jednoduché.
1: No, to neměli.
2: Ale já se vrátím do našich vod. Zažil jsi někdy takovou plavbu na lodičce, do které ti teče voda, která má malou dírku, o které nevíš, nevšimneš si, tak to já jo. A byla jsem malá holka, když jsme byli na první dovolené s rodiči a byli jsme pod stanem, vyjeli jsme si na Oravskou přehradu a ta Oravská přehrada vznikla v místě, kde dříve byla nějaká vesnice a bylo tam také 13 zastavení křížové cesty a ta poslední zastavení byla na takové vyvýšené ploše, která v té přehradě vytvořila ostrůvek a k ní se mohlo na lodičce. Tak tatínek si tam půjčil lodičku, které musel poctivě veslovat, nasadil nás, byli jsme absolutně vybaveni plavacími koly nebo plavacími vestami. A tam jsme dojeli, ale když jsme jeli zpátky, tak jsme zjistili, že máme nějak moc mokro pod sebou. Tak pro tatínka to byl asi nejdelší úsek, si myslím, protože já si troufnu říct, že v té době jsem zřejmě moc plavat ještě neuměla, ale jsem tady, přeplavali jsme to, vydrželi jsme to.
1: No teď, přátelé, nemůžem pustit jinou píseň než právě tu.

0: radujte se i vy z každé maličkosti, ze všeho, co je kolem vás, protože radost ta také léčí nejenom krásné písničky.
1: Ano, radost to přináší úsměv. Úsměv je to je na dobrou náladu a je pravdou, že je potřeba mít vedle sebe i lidi, kteří se na vás smějí. A to se vlastně přenáší. Takže poslední rada, smějte se na všechny, koho potkáte.
0: A já k tomu ještě dodám, protože ženy mají vždycky poslední slovo. Mm-hmm. Jak jsi vzpomněl ta různá přísloví,
1: ano.
0: Tak jedno přísloví říká, co pouštíš ven, to se ti vrací. Takže když pouštíme ven úsměv, tak by se na nás ti ostatní měli také smát. A to vám přejeme ze srdce. Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek. Ahoj.

0: archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

No a na závěr úterního dne, jako vždy, pár vteřin po 23. hodině otevírá noční linka, tentokrát je úterně středeční a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou jako vždycky celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a také povídání na téma velmi aktuální. Léto je za dveřmi, máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? Jste rádi doma na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stán? A kde jste byli nejradši v létě třeba jako děti? Jezdili jste hlavně na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnoho z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a užívat si letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Tak tolik a mnohem více na toto velmi odpočinkové prázdninové téma můžeme si představovat, vymýšlet, povídat si, co bychom rádi a co třeba nestihneme, ale i tak jen tak třeba ta představa už potěší a pospraví náladu, třeba když se počasí zrovna nedaří. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a

0: Tak na úvod nám zaspívala zpěvačka Kristýna svoji písničku Hore hronie. No a hned přivítáme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Děkuju. Já přeju tobě a všem posluchačům samozřejmě nádherný večer. A protože už to se je v rozpoku, jak se říká,
0: ano,
1: tak já musím říct teda, že léto mám ráda jako období, ale nakonec jsem letní zrozenec, ale fakt je, že teda jako takový ty extrémy počasí, větrno, zima, v noci chladno, no prostě mi to připadá úplně nenormální.
0: Jo.
1: Ale velice ráda vzpomínám právě na prázdniny mého dětství. Protože já z toho čerpám vlastně celý ten svůj život a já jsem trávila hodně času u babičky na vesnici, kde bylo teda spoustu zvířátek, i koně jsme měli, jo.
0: No krása.
1: Kravičky jsem pásávala. Jo, teď jsme tam stavěli takový různý ty stavbičky, plotny a prostě pece a prostě blblo se. No, to byly prázdniny úžasně. Jsem chodila neustále mezi těma dvěma vesnicema 4 kilometry zálenýma. Vždycky jsem mamince něco pomohla a nakoupila a tak a už jsem byla zase u babičky a tam jsem prostě, tam jsme plavili i ty koně, my jsme prostě byli neustále někde v přírodě, hráli jsme si, oni bydleli přímo u kapličky, jo, takže to bylo takový okolí kouzelný, taková malebná vesnička prostě to je. A takže já prostě to mám spojený pořád v těch vzpomínkách, se vracím k tomuhle nádhernému dětství a snažím se i z toho čerpat jako třeba pro svý vnučky. Já když teda třeba je pozvu na zahrádku, jako což to o prázdninách určitě bude možnost, tak bych chtěla, aby jsme tam i třeba přestanovali.
0: Ano, ano.
1: Přespali tam třeba. My jsme spávali na matracích ještě s mojí nejstarší vnučkou a dcerou, ale aby jsme tam prostě byli co nejblíž té přírodě.
0: Jo.
1: A pak miluju plavání. A to teda jako zatím se teď moc nedařilo.
0: Jo.
1: Takže si to doufám vynahradí.
0: Na to přijde teprve čas teďka. Takže ty jsi vlastně teď v takovém tom přípravném období, že se fakt těšíš, že přijde zahrádka prázdniny, zkrátka to léto tak, jak má být. Doufejme, že bude, jak má být léto.
1: No, já si myslím, že ty extravy budou pokračovat, ale teď máme mít výhledově, máme mít konec týdne a příští týden ještě docela příjemné letní počasí, stabilnější.
0: Ano.
1: Takže to bude kouzelný, jo.
0: Dobře.
1: Už na plovárnu se dá zajít. Takže já přeju všem nádherné léto, samozřejmě. Jsem ráda, že jsem se mohla s tebou slyšet a pozdravit a přeju to úplně všem posluchačům bez rozdílu.
0: Tak Dano.
1: A si prostě užívají pohodu po své.
0: Já přeju také krásné léto a především ti chci popřát, protože vím, že máš dneska narozeniny, tak ti chci popřát všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Ku tvému svátečnímu večeru. Moc si to užij potom o víkendu, až budete mít nějakou krásnou oslavu doma
1: to
0: a bude na ní
1: mnoho,
0: bude na ní spousta času. No a jinak přeju, ať se léto vydaří podle představ samozřejmě a podle přání.
1: Ano. Děkuji pěkně a děkuji za prostor, který jsem měla a jsem moc ráda, že jsme se slyšeli a zdravím do všech koutů světa, jak já říkám, ať je mír.
0: Dobře.
1: A mír a pokora.
0: Ráda vyřizuju a posílám písničku k narozeninám. Hezký
1: děkuji.
0: Večer, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: kázání o tom, co brzy už musí se stát.
1: Tak to byl Vladimír Mišík a písnička Jednou. No a teď pozdravíme paní Ivetu do Olomouce. Krásný večer, Iveto.
2: Krásná hudba.
1: To je dobře.
2: Děkuji. Já zdravím. Krásnou noc nebo večer.
1: Večer, ano. No, to jak chcete.
2: Ano, ano. A krásné téma. Uh-huh. Jo, léto. Miluju léto tedy.
1: To je dobře.
2: Jo, vzduch, vítr, voda. A já chci říct, já jsem měla holčičky moje, měly atopický ekzém, jo.
1: Uh-huh.
2: Takže já jsem celý rok... Já jsem žila za socialismu ještě, jo.
1: Mm-hmm.
2: Já jsem celý rok šetřila penízky, abych ty holčičky mohla vyvést k moři.
1: Ano, ano.
2: Jo, k moři, protože jsem věřila v sílu moře,
1: že to pomůže.
2: Soli.
1: Mm-hmm.
2: Ano,
1: určitě.
2: Ano, že to pomůže. Ano, takže každý rok holčičky moje díky mně byly v Řecku, v Itálii, na Maltě, Kanárské ostrovy, jo. Tam to vpučelo tedy na Kanárech. To byl vítr. Já jsem měla furt rozcuchaný vlasy. Ale já jsem, chci to zhrnout, já jsem ty holčičky opravdu uzdravila.
1: Mm-hmm.
2: Moje holky dneska žádný ekzem nemají. Jo, oni to měli v loktech, pod kolenama,
1: mm-hmm,
2: na zápěstí. Škrabali se, jo, ve školce, když byli malinký. Škrabali se. Svědilo je to, jo, nesměli rajčata, pomeranče, nic, jo, a já jsem každý rok na to moře našetřila, abych ty holčičky vyvezla,
1: ano,
2: aby se uzdravili, a já jsem je nakonec paní Tuško uzdravila.
1: No tak to je nádherný výsledek, tady se ukazuje, no, že skutečně moře má opravdu, no, nejenom v sobě svoji krásu, ale
2: ano,
1: i sílu a velkou moc.
2: A dnes mají holky teda, to dodám,
1: uh-huh,
2: 45 let mají dneska holky.
1: Aha.
2: Dneska zrovna 13. Z 13. jsou narozeny, ano.
1: Jo.
2: A mají dneska 45 let a nemají ani ňo po tým ekzému.
1: No vidíte,
2: ani
1: to, jak se to vydařilo.
2: Takže maminka jim pomohla.
1: Tak, to je krása. No a co chystáte?
2: Maminka Iveta Olomouc Radikov.
1: Dobře.
2: A zdravím všechny tady lidičky, co mě znají.
1: Dobře, ráda vyřizuju.
2: Já jsem je uzdravila.
1: A co chystáte na letošní léto, paní Iveto? Nějaké výletování nebo zahrádku?
2: Já mám 3 pejsky, takže pracuju na zahradě tady, ano.
1: Mm-hmm.
2: Tady mám zahrádku.
1: No to je krása.
2: Jinak jsem tady.
1: Mm-hmm.
2: Pod lesem, nic nechystám, prostě mám 3 pejsky a žiju pro ně.
1: Prostě budete, jo, venku
2: jsou,
1: s nimi a v přírodě.
2: To jsou moje pejsci, ano. My tady žijeme pro sebe, tak jako, když tady je nějaká zábava, co hasiči, tady sbor dobrovolných hasičů uspůsobí nebo pořádá,
1: mm-hmm,
2: tak se tam jdu podívat.
1: No krása.
2: Jo, pobavím, mm-hmm, se.
1: Ano.
2: Poslechnu si tu dobrou hudbu. Dám si tam nějaký špekáček a jdu domů. A jsem šťastná.
1: Tak to je dobře.
2: Tady pod lesem.
1: To je dobře. Tak paní Iveto, moc si to takhle pěkně užívejte, jak popisujete.
2: Ano,
1: přeju vám krásné,
2: děkuji,
1: dny. Hodně,
2: ano,
1: zdraví.
2: Zdravím všechny. Ano, děkuji.
1: A dobrou náladu pořád. Mějte se hezky.
2: Ano, děkuji.
1: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel, tak tolik písnička, jinak za 9:30, to je přesný čas a na telefonní lince máme Roberta z Olomouce. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: No a teď k tématu, vidím to ze dvou úhlů pohledu, příjemné a nepříjemné, který mám začít, prosím vás.
0: Ještě jednou?
1: Že to vidím ze dvou úhlů pohledu, jeden je příjemné a druhé je nepříjemné, tak nevím, kterým začít.
0: Nechám to na vás samozřejmě, ale já bych radši volila ty příjemnější povídání, když jsme u léta a prázdnin.
1: Jo, tak já řeknu to nepříjemnému krátce, takže když je člověk v práci, je to vedro, tak to je za trest, protože to by radši spal, než by něco dělal, protože je spocené, to je malá hrůza. Takže to je ten nepříjemné. No a teďka se budu bavit o tým příjemným.
0: No.
1: Takže chodím v vodě, to mě baví.
0: No krása.
1: Přece občas teda, většinou chodím teď na bazén, co se mě utopila žena, protože se v té vodě sám bojím. A když je tam víc lidí, tak si třeba troufnu, ale sám to je potom takový riskantní.
0: Jo.
1: Občas jezdím na kole, to mě taky baví. A jinak do lesa na hřiby, když je počasí, jezdím třeba do náměště, tam jezdím moc rád.
0: Jo.
1: Krom toho tam mají prima železářství.
0: Aha, vyjedete do okolí a prozkoumáte co nového, jo?
1: No tak to železářství tam už jezdím delší dobu, jako tam mají tak dobré věci, nevím, jestli doma něco kutíte, tak třeba byste se tam mohla podívat, to v té nádražní budově. Tam to Borec koupil. A je to jako by v malým, je to tam prostě perfektní, jako vždycky jsem si vybral něco, co se mě hodilo do dílny.
0: Tak to je dobře, to je dobře. No.
1: A vy byste si tam taky vybral, tam mají i drogery.
0: To je sice pěkný, ale já to mám trošku z ruky, Roberte.
1: Jo. A ještě jsem se vás chtěl zeptat, možná vás trošičku pobavím, bylo to v starým českým filmu, možná mě pomůžete s názvem.
0: No.
1: Já mám teda doma sklep, nikdy jsem to neskoušel, piju vždycky pivo z ledničky, že, když je teplo, studený. Ale máte doma taky sklep nebo něco?
0: Ne.
1: Nemáte, tak to ne... Tak to nevyzkoušíte, ale já jsem přemýšlel o pivě ze 7. schodu.
0: Jo, tak to máte rád v létě, jo, pivo ze 7. schodu.
1: No právě, že já nevím, že těch schodů do sklepa 7, já musím spočítat.
0: No. Jo, to je jedno, no tak třeba z 5. schodu bude stejně dobrý.
1: Vůbec jo, budu. A vy se zeptáte, paní přede mnou, jestli má doma sklep, a jestli pije pivo ze 7. schodu, no, teďka nevím, posluchačky přede mnou.
0: Jo, teď už
1: to pobavilo.
0: Teď už to nedoženeme.
1: V Hlešově by mohli mít sklep. Ale jo, tak to říkám z legrace. No, ale třeba to může být zajímavý, no. Borec to měl vyzkoušený, no.
0: Dobře. Takže na letu si najdete svoje zkrátka nějaké ty chvilky, to, co máte rád, co vás baví a užijete si.
1: Já jsem vás chtěl zeptat, třeba. Co baví vás třeba? Hrajete třeba tenis nebo fotbal v lítě nebo tak? Protože každé mluví o sobě, tak mě vždycky zajímá, jako co...
0: No tak o tom je noční linka, že se můžete volat a povídat své příběhy samozřejmě, ale jinak samozřejmě léto mám ráda, výletuju, jezdím na kole, jsem venku, chodím k vodě, cestuju.
1: Hrajete fotbal?
0: Fotbal nehraju, Roberte, zklamu vás.
1: Moje žena trošku hrávala. Jako
0: no prosím, krása, no proč ne?
1: Jo, to bavilo, no my jsme taky hráli s klukama fotbal. No.
0: Jo.
1: No a na závěr chci pozdravit.
0: Ano.
1: Linkaře, paní Ludmilu z Brna, sympatěčku, paní Vlastičku.
0: Dobře.
1: Polina. No a zkrátka všechny linkaře, i toho pána z Olomouce, počkejte, ze Stupkové, jak se jmenuje, no. Jirko, myslím. Já teď nevím, teď si to nemůžu vybavit.
0: Zkrátka pozdravíme, jo?
1: Tak všechny pozdravujte. No, budu poslouchat dál, a mi někdo řekne, jaký je pivo ze 7. schodu, jestli má... Moc by mě to zajímalo, tak moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Není vůbec zač, mějte se krásně, hezký večer, Roberte, naslyšenou. A teď už je nachystaná s písničkou Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petr Rezeka, písnička Mod rázem. Dohráli jsme, dospívali jsme a teď můžeme pozdravit Jirku z Kyjova. Krásný večer, Jirko.
1: Dobrý večer vám a všem posluchačům Noční linky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě a doufám, že i vy se máte krásně téměř letně, když o tom létu je řeč.
1: Ano, ano, ano. Je to nádherné téma a taky zároveň složité. Léto. Léto jako takový. Si myslím, že je plod měsíce máje.
0: To bylo krásně poeticky řečeno.
1: No, poeticky, jenom tak upřímně. Protože ten krásný rozpuk přírody, kdy přichází v měsíci máji, i rozpuk toho dění kolem sebe, kdy člověk se tak, jak si začíná po té zimě otravné, trošičku motivovat na to příjemnější, aspoň pro mě, budu mluvit za sebe, tak to je opravdu, budu se opakovat, plod máje, kdy i vlastně ti lidé si myslím, že mají k sobě tak trochu blíž, jsou takový trošičku smířenější, hodnější, lepší, nejsou mrzutí, jako třeba na podzim.
0: To sluníčko má sílu, že jo, a dělá divy.
1: Sluníčko má sílu a energii a dělá divy, to jste řekla krásně, ano. Velmi krásně. A toho to si nesmírně vážím, jo, protože trošku jde bokem politika, jo, a takový ty všední politické věci a tak. A je to nádherný. A mám vzpomínky, proč to říkám, protože z mládí mám obrovské vzpomínky a krásné vzpomínky, kdy třeba jsem mladý děvčata učil chodit po strništi.
0: Po čem po strništi?
1: Po strništi. Ano, když byli žňa, tak bosou nohou po strništi a přejdete celý lány.
0: No, já vám řeknu, vrazit si to posekané, tvrdé, seschlé obilí do nohy, to je teda něco.
1: Jo, ale
0: na to si vzpomínám taky, že se mi to v dětství podařilo moc krát, ano.
1: Věřím, věřím, i já jsem to zažil, ale tetička ze stařenku mě prostě vysvětlili, jak bosou nohou po tým strništi jít a to se šourá. Jo, aby to strniště se kladlo vlastně pod tou bosou nohou.
0: Jo, jo, jo, zkrátka no pomalu našlapovat a tak jako z boku se šlápnout.
1: A to bylo romantický, potom ty krásný večery vlahý. To bylo něco úžasného.
0: No je, je.
1: A ty děvčata, že samozřejmě vy ženy máte obrovský cit pro takový i to rozzářený nebe a tak dále. Hvězdy nad hlavou. No ale abych jenom tak v myslivosti se mě vyplatilo taky vychodit si srnce takzvaně, to znamená, když člověk chodil na čekanou, tak ano, to ano. Srnce poctivě musel vychodit. A vůbec nás nezajímali nějaký, ráno jsme, když už jsem byl dospělý, stával jsem do práce, vůbec mě nezajímalo, jestli budu vyspaný nebo ne, tam šlo o ten pocit.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Ten pocit toho lovce a poděkování té přírodě.
0: Šťastný pocit navodil energii, takže spánku nebylo tolik potřeba, tak to dopadlo všechno dobře. Což je dobře.
1: Nádherně jste to řekla za mě. Děkuji vám. Prostě léto je kouzelné. z každé strany.
0: Máte už nějaké místo, kam se třeba letos těšíte? Kam se byste se rád vyjel podívat?
1: Ano, na Maltu. Jako zedník.
0: Jo, tak moc vám přeju, to není tak daleko, takže moc přeju, ať to vyjde, ať si užijete jarně letní nebo letně podzimní výlet a ať se vám tam samozřejmě líbí.
1: No, krásně řečeno, na Maltu to je pracovně. Bohužel letos vůbec.
0: Nechystáte?
1: Protože ne. Pracovní vytížení a nějaké ty plány ještě, aby člověk jaksi v této republice trošku mohl fungovat.
0: Jo.
1: Takže své pomoci, jo, rekonstrukce a tak dále.
0: Jo, no tak ať jde práce dobře od ruky, ať vám vyjde třeba i ta druhá ostrovní Malta, nejenom ta Malta tady v Čechách. Každopádně moc, Jirko, děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny. Užijte si to, budu se těšit zase.
1: A já vám děkuji.
0: Noční lince.
1: Děkuji i všem posluchačům, přeji hezkou, dobrou noc a dobré ráno, když už to bude následovat.
0: Dobře, mějte se taky krásně. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miloš Dodo Doležal a s ním také Guy Mendu, ta jejich písnička Soudím, to vše v noční lince, kam se také dovolal ze Židlochovic z Moravy František. Františku, krásný pozdní večer přeju.
1: No, dobrý večer, paní Jitušku, já vám taky přeju krásný večer u rozhlasu, nebo toho vysílání.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju za všechny samozřejmě, za všechny, kteří ještě neusnuli. No a Františku, no. Co vy, léto je za dveřmi, když se řekne toto, platí to pro vás, jakože je třeba chystat dovolenou, anebo naopak jste úplně v klidu a říkáte si, uvidíme, co vymyslíme.
1: No, paní Tuško, já ještě řeknu tomu, jak to teď zmínil pán o tom chození bosýma nohama po tom straništi.
0: No.
1: Tak, to jsme zažili, jako, že protože jsme měli pole a posečený pole a potom se tam pásly vždycky huse.
0: Ano, ano.
1: A my jako děcka jsme to hlídali a chodili jsme po té straništi.
0: Jo.
1: Pšenica. Tam měla tvrdý straniště, to pichalo do těch nožek, tak jsme museli chodit jak říká pan, tou šouračkou, jo?
0: Vždycky
1: to tak svalit tou šlapkou a tak se potom chodilo. A ječmen, ten měl měkký ty stonky, jo? Tak to tak nepichalo. To jsme skoro ani nemuseli nějak hlídat si, jo, to chození. Tam to šlo, jo?
0: Ano, ano.
1: No, jinak, co se týče tak těch prázdnin, tak jako děcko asi kolem 10-11 roku jsem já, z našich děcek, nás je pět, tak jednou jsem byl ve Skry, kde je dneska ta atomová elektrárna, tak už to nebylo ani paměti, že to tam bude, myslím, tak tam jsem byl. A potom Broumov u Náchoda, tam jsem taky byl. A teď už nevím, jestli to bylo na týden nebo na 14 dní, jo. No, už je to dlouho, víte, protože tak už, takže tam jsem to jako děcko vždycky byl, no. Bylo mě vždycky smutno trošku, že jsem byl tam někde mezi cizíma dětskama, jo.
0: Aha.
1: Tak, no, ale člověk si potom za chvíli zvykl a no, měl tam nějaký kamarády a tak.
0: Jasně.
1: Jinak mám rád leta, jako jo, ale nesmí to být velký horka, protože po velkých horkách v zásadě dostávají průtor, protože je mračená, takový velký větr, jo.
0: Jo, rozumím.
1: Bouřky mi nevadí, jo, když blesky a to lítá, jo, ale prostě velký vítr, jo, to je hrozně.
0: To nerad, no, jo.
1: To nerad, to vždycky nám to taky zhodí, jsem tam nějakou křídlicu ze střechy, jo,
0: no
1: někomu,
0: jo.
1: To odnese,
0: ano.
1: Někomu to odnese celou střechu a naším dokonce vtýkal uhodil brez do stodoly, která potom zhořela, jo.
0: Aha, takže, jej.
1: No, takže tak to nemám, toto. Jinak jsem si zvolil takový styl života, to podnikání, jo, že těch na tu dovolenou ani skoro nemůžu nikam jet, jo. A přivítám každý víkend a tak, no, a nebo dobu, kdy třeba prší a nemůže se nikde dělat, tak si odpočnu, takže takhle prostě to mám, no, zvolil jsem si takový život, že prostě to podnikání a to jsou takový starosti různý, no.
0: Jo, ale zase máte tu svoji práci rád, že jo, a tu svoji firmu, co
1: jo,
0: se stará na
1: to. Jo, to zase. A když můžu poročet, jako jo, ten kluku, no.
0: Jo.
1: Kteří toho mají někdy, oni mě plný zuby, jako jo, no, ale z toho si vydělat, tak musí ho dělat, že jo.
0: No jo,
1: no.
0: Když chtěli pracovat, tak ať pracují, to je pravda.
1: No, takže takhle je to se mnou, no, dovolené nebo tak, nebo moc den, že jsem tam ten zpátek někam jedeme třeba
0: dolů. Jo, víkendový akce.
1: Manželkou, jo. No, takže takhle. No, nebo
0: no tak si dáte krásné den. Lázně v Luhačovicích, nádherně, nemáte to daleko, tak
1: no,
0: proč ne, že jo?
1: No, někdy jsme se vydali až za Prahu, jsem jel autem, tam jsem pracoval, režiu Prahy, jo, a tam všude Hradci Králové, tak někdy tam jsme udělali takové výletci taky, jo,
0: ano.
1: Ale vždycky jsem vzal ještě kamarád, manžele, to byli naši kamarádi, tak jsme vzali sebou a chudáci už zemřeli, tak jsme bez nich.
0: Jo.
1: No, takže těm už chodíme se vždycky dívat jenom na hrob, vždycky, no, rozsvítíme svíčku a takže teď jezdíme tak někam vždycky sami a teď zase manželka plánuje taky být jako nějaký volno někam dál, ale já říkám, mamko, už to myslím nechám jenom na autobus, jako jo, protože to oni možná, když někam jedeme dál, už se děcka bojí, jo, aby jsme se taky vrátili, jo.
0: Ano.
1: Jo, to je důvod, že jo, leta, no, takže, ale já se nebojím, já to nezdávám zatím ještě pořád, no, ale
0: to je dobře. Jde. To je dobře.
1: Přírodě neporučím. Neporučím.
0: Každopádně, František, přeju krásné letní dny, užijte si je moc, samozřejmě, ať už pracovně, nebo taky odpočinkově, protože i to je důležitá věc. A moc děkuju za návštěvu a přeju hezký večer. Jo, mějte se hezky.
1: No, děkuji taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marta Kubišová a velká legenda, tento song Nechte zvony znít, tolik písnička. No a z Olomouckého kraje se k nám dovolala paní Julie. Tak Julie, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, moc vás zdravím a už se vás ptám, když je to léto za dveřmi, máte ráda léto, těšíte se na něj nebo zavzpomínáte, jak jste třeba ráda užívala léta, když jste byla malou holkou?
1: To jsou byla krásný léta. Ale teď, jak jsem zastárla, teda ne, zastárla, no. Tak to mám úplně paměť, že se na mě hrozně vytrestá, protože mě vzal manžela. Vzal mě maminku. Covid mě vzal dva syny. A teď mě vzal ještě přítele teď.
0: Jo. Takže tak. No, tak to je samozřejmě velmi vážný příběh. Já nevím, co se tam všechno stalo, to těžko asi proberem tady v tom krátkém čase, ale moc přeju samozřejmě hodně sil, aby se vám trošku začalo dařit. No a chystáte se třeba někam právě o tom letošním letu, abyste se tak trochu dala dohromady a vylepšila se zkrátka i možná psychicky a z toho náporu všeho celého?
1: Tak jezdím na kole a budu asi jezdit na kole a snažit se na to dá všechno zapomnout.
0: Jo. Na které? No.
1: Jste dobrý rádio, já vás velice moc poslouchám.
0: No, moc děkujeme za přízeň.
1: No, tak jsem se vám svěřila také, no.
0: Tak to jsem ráda, že jste se zastavila. A tam u vás v tom Olomouckém kraji, tam je moc hezky, když jedete na kole, tak která ta místa máte třeba ráda? Doporučte ostatním, aby se třeba taky vypravili na výlet.
1: Tak jezdím, nejradši jezdím na Červenku. Do dvora. Tam úplně to je nádherný.
0: No tak to je krása.
1: A já takhle v okolí jezdím, no.
0: Takže výletování na kole je takový váš koníček, jo?
1: Ne, moc si to nezbyte, že?
0: Tak to je super. Tak moc přeju, aby vám přálo počasí a přeju samozřejmě všechno dobré, aby se to trošku začalo vylepšovat a držte se. Jo, mějte se hezky.
1: Jo, vy taky. Naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou. Já děkuju za návštěvu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav z

Tak tolik Pavel Bobek a jeho song Stárnoucí mladí. Blížíme se k půlnoci, což znamená také závěr celého úterního dne s datem 16. června. No a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, tak se pojďme podívat také do pošty, protože jste se taky hojně rozepsali. No a třeba pan Bohumír dodává k tématu. Ano, ano, ano, tak jak zpívá Helena Vondráčková Léto, léto, písní se oslavuje krása léta. Chvíle strávené v přírodě, to je pro mě velká romantika, píseň vyjadřuje radosti z letního období, přírody a lásky. Jsou to romantické vzpomínky.

se skupinou Berlin jsme se přehoupli a s jejich muzikou jsme se přehoupli do nového dne. Už je tady středa s datem 17. června. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, aby se nám povedlo všechno, na co sáhneme. Pokud před sebou máte pracovní povinnosti, tak ať vás práce těší a dílo se daří. A pokud máte den volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ a hlavně s radostí a hlavně také ve zdraví a s úsměvem. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma Léto je za dveřmi. Máte rádi léto? Jak a kde tohle roční období nejraději trávíte? A jste rádi na své zahradě nebo u vody? Chodíte často do lesa na houby, na borůvky, výletujete, trampujete, jezdíte nebo jezdili jste pod stan? A kde jste byli nejradši třeba v létě jako děti? Jezdili jste třeba na tábory nebo na prázdniny k prarodičům na venkov? Mnozí z nás se téměř celý rok těší na to, až zase přijde léto. Dny se

0: prodlouží a budeme moci být stále venku, jezdit na kole, chodit se koupat a prostě si užívat letní přírody. No a co vy? Patříte mezi milovníky léta? Připomínám, že i teď na Prahu nového dne telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marie Rotrová a písnička To nic, to jen tak. No, začali jsme druhou polovinu noční linky úterně středeční a na telefonu teď máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásnou noc přeju.
1: Já vás zdravím, moje sestra, já jsem zapomněla, že vás taky vždycky pozdravuje.
0: Děkuju, moc krát, nápodobně.
1: Všechny posluchače, co jsou napřímo. Mm-hmm. Já teda vždycky se těším strašně na jaro.
0: Na jaro.
1: Mm-hmm. No a když se to probouzí, ty ptáčko je zpívají všechno zelená, to se strašně těším.
0: Jo.
1: No ale to mám taky ráda.
0: To je dobře.
1: Ale horka, ty horka nesnáším.
0: Aha.
1: Teď bude 35 a to jako dělá. Já se bojím i té bouřky, když přijde, protože tak něco přijde, nějaká pohroma, co se tý bouřky bojím.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale, no a jinak léto mám taky ráda.
0: Mhm.
1: Sluníčko, že jo, ale by bylo tak do té 25, 26, víc ne?
0: Jo. Tak to by, jako, to by vám tak...
1: No, někdo má rád, protože tady vedle sousedka, ta zrovna, když je horka, tak tam je apleje, jo.
0: Mm-hmm.
1: Nos má červený, všechno je popálená. No, snese to, no. Ne, ne. Tak jako to. A když jako jsme byli děti, jak to bylo také hezký, že chodili jsme babice a to, to bylo, to člověk vzpomíná na takové hezký léta. No, když to nebyla kousek, jo, my jsme jako na dráhou a ona byla dole Mnichovicí.
0: Jo.
1: Na náměstí bydleli a to, to. Na to se těšili, vždycky jsme se těšili na ně. Oni byli strašně hodní oba.
0: Mm-hmm.
1: A nezapomenu zkrátka. Ani
0: takže
1: nerodí,
0: ráda
1: ani
0: vzpomínáte ne. Na ty dětské no. prázdniny a dětská léta u nich a tak, jo?
1: No, no.
0: Tak to je
1: a
0: pěkné.
1: A sousedí, ty měli tři kluci, my jsme byli dvě, tak chodili k nám přihrát, my zase k ním.
0: Mm-hmm.
1: To bylo také hezký takový.
0: No je, je.
1: Až přespojí do Splně, že u mě ty právě pohádky si vymýšlel, tak jsme všichni poslouchali. Tak to bylo hezký, no. To víte, to už je všechno pryč za náma.
0: No, tak důležité no. jsou i vzpomínky, které si člověk uchová, které mu zůstanou.
1: No, to ano, určitě. To jako
0: a zážitky.
1: Nikdy nezapomene, mm-hmm. no, to se nezapomíná, no. Takže nikam nepojdem, že nemůžem zdravotně,
0: mm-hmm.
1: no, tak doma, no.
0: Takže doma zahrádka a tak, jo?
1: Jo, no.
0: No, tak to je taky pěkná věc. Dobře. Tak Libuško, přeju hlavně pevné zdraví, mějte se moc hezky, ať vám to pěkně roste na zahrádce.
1: A ráda vás slyším.
0: Děkuju, moc krát nápodobně, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jižoráž, skupina Elán a písnička Vermi, tak tolik muzika tady u nás v noční lince a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Tuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se zmínit, no už je to, dá se říct, pomalu 40 let, když jsem ještě jezdívala do Jeseníku a ovládala jsem to skutečně vždycky po pracovní době v pátek.
0: No.
1: A jezdívala jsem tam a tam měla lokomotiva Olomouc, krásnou chatu a my jsme se všichni znali. Takže tam byl takový sjezd a já jsem měla tady ty moje vnoučata od 13, bydleli na Prostějovce. Oni neznali les nebo něco. Já už jsem se rozhodla, říkala jsem synovi, že je vezmu s sebou do Pečíkova. No tak mě je dovez a oni toho lesa se strašně báli. Markétka měla tenkrát 5 roku a ten Peťa měl 4 a oni se báli toho lesa. A já jsem je učila znát, jak se nebát lesa. A teď jsem říkal, když jsme odjížděli vlakem, tak syn říká, dovezte mě nějaký houby. No, tak já jsem říkal, když jste to, a oni, ano, ano, a když jste to tatínkovi slíbili, tak pěkně půjdem na houby. A teď oni vždycky, jak jsem udělala, já jsem vedla takovou pěšinkou úvozem, a oni vždycky, jak udělali krok do lesa, tak babi, tam ne, tam ne. No a já jsem věděla, jsem znala, kde ty houby rostou, kde jaké. A tak jsem říkala, tak tady postujte a já si tam půjdu kousíček dál. A oni nechodili, ne, tady jenom kousek. A šla jsem a tam byl pravák, krásný, pomalu 2 kilové. A takhle mezi keříkama. A já jsem chtěla, aby se podívali, jak ty houby rostou. To, jak to je, tak se mi tam vzalo, pan, pojďte se podívat, co jsme našli tatínkovýho hříba.
0: Jo.
1: No tak se odvážili do toho lesa a se si tam dřepli kolem toho a bochvítávali toho. No prostě já jsem z toho radost, že trošičku se tak odhodlali a já jsem rád, že se mi taky do toho Jeseníku vytáhla.
0: No je, je.
1: No tak jsme ho... Potom usušili, my jsme tam byli asi týden, tak jsme ho usušili a potom opravdu tatínkovi přivezli sušenýho hříba. No a tak jsem je já trošku do toho lesa, a měla jsem jich 7, ten vnoučat, takže
0: No
1: třeba, už mám pomalu 50-letou vnučku a není to dlouho, asi týden, tak mě vzpomínala do telefonu. Babi, já ti tak děkuji, že jsi nás tam vzala do
0: těch. Jo, no tak tak.
1: Já jsem je vzala i v Zlíně, naučili se tam lyžovat. Takže já jsem jim byla trošičku takovým vzorem, že? Já jsem tam jezdívala v Zlíně taky na lyžování a v létě zase do té přírody. Milovala jsem to strašně.
0: Jasně, krásně.
1: A vždycky jsem taky čekala, kdy bude už to léto, abych zase šla na houby, já jsem znala už svoje místa.
0: Ano.
1: A já jsem byla takový člověk, že jsem vždycky na té lokotce svolala všechny celou partiu na večer a dělala jsem jim houbový takový placky. A to oni vždycky... Kdy budou houbový placky, tak já jdu do lesa, nazběrá, tam bylo hodně hub. Teď už já nevím, jestli to už tam, už to nezvládám, ale vždycky se rádi vždycky na to vzpomínali, jaký jsem dělala ty placky houbový.
0: No ty museli být, no jo.
1: Takže to byla příroda opravdu, že jsem to prožívala. A ty moje všelijaký trable, to všechno zmizelo
0: všechno,
1: tím, že
0: ano,
1: jsem
0: ano, ano.
1: V létě užívala tu přírodu. No a je to ve mně, já nemůžu být bez toho, jenom že už dnes tím mojím věku, já už daleko nedojdu, ale vzpomínám na to, bylo to krásné.
0: Tak alespoň teď vycházky po okolí. No.
1: že si to ty moje vnoučata užili.
0: Užili a pamatujou, ano.
1: Takže až to vzpomínají.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže tak to byly tušky.
0: To je krása, to je krása. Tak Eliško, moc vám děkuju taky za návštěvu, za povídání, jinak přeju příjemné vycházkování po tom nejbližším okolí vašem tam.
1: No, tak to jsou denně teda.
0: No to je mi jasný.
1: Musím dělat. 3-4 kilometry není mít.
0: No to je krása, ano, ano, ano.
1: To jsem zase byla.
0: Ano.
1: Takže já nelením, já se musím unavit, abych si využívala všeho, jinak ano. Bych nedokázala být doma sama. Takže tak to je se mnou.
0: Tak to je dobře, že máte stále hodně energie. Moc vám děkuju a přeju krásnou noc a hezké dny, Eliško.
1: Taky. Já vám taky hodně zdravíčka a taky. hodně posluchačů.
0: Děkuji moc krát.
1: Mějte se moc a moc pěkně.
0: Nápodobně. Nashledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos a krátce před půl jednou se k nám dovolala z Rajhradu Jitka. Krásnou noc, Jitko, moc vás zdravím.
1: No já vás taky zdravím, protože Jituška zdraví Jitušku.
0: Jo, děkuju.
1: A do třetice tady byla Jituška už jedna, co volala. Takže máme to do třetice.
0: Tak to je dobře, to je dobře, ano.
1: A ještě chci podotknout, jako ten pán, co volal, že také jsme z dovolené jezdili vždycky ke známým a ti museli vybrat pivo ze 7. schodku.
0: Jo.
1: Opravdu do toho sklepa šli a museli mít pivo ze 7. schodku, takže to bylo tak úžasné.
0: Měli to takhle naučený, ano.
1: To rozšířilo a ušici. Ne, jenom z toho 7. schodku to dones. My jsme ten poprvé viděli, o co jde. A to se rozšířilo tam prostě kde všude a jinde to nechtěli, jenom ze 7. schodku, jo. No a my jsme teda objezdili celou republiku, včetně Slovenska, kde se dalo, hlavně Podtan, takže
0: no,
1: není pomalu místa, kde by jsme nezabloudili.
0: Ano.
1: A kromě zimy, tak jsme jezdili pořád, jenom se trošičku rozebřilo, takže já jsem nikdy nevydržela, ani když bylo prostě už nebylo nastanování, tak prostě se muselo někde vydat, jo, někde prostě být a jsme jeli na ten jeden den kamkoliv.
0: Ano, ano, ano.
1: A manžel říká, proboha, tady můžeš vydržet jednoho doma. Já říkám, ne, to budu zase celou zimu, takže to bylo hrozný pomyšlení, kdyby už prostě nemohla vyjet na ten víkend někam. Že prostě voda, to byl náš život a bez toho do dneska nemůžu být.
0: Jo.
1: Z toho výhradu já dojíždím do Brna, do Závadovických lázní, pochopitelně, kde je voda.
0: Aha.
1: A nejenom tam, ale že tady je to nejbliž u vlaku. No a samozřejmě, ne, bez vody nelze žít, bez toho není život.
0: Ano, ano, ano. Takže k vodě vás to tahne a k vodě musíte zkrátka.
1: Ano, já vždycky říkám, já třeba ty květinky, bez té vody usycháme.
0: Tak důležité je, že máte kam a že vás to baví a že víte, abyste tam zkrátka krásná místa máte, abyste tam rychle dojela ve své blízkosti a to je určitě pěkná věc na léto. No a co jinak takové ty letní dny? Chystáte se třeba někam i do zahraničí nebo někam výletovat tady po vlastech českých, moravských?
1: No tak to jsme jezdili samozřejmě i do zahraničí.
0: Mm-hmm.
1: Nejvíc jako do Jugoslávie a tak jako no, bývali pochopitelně, že tak do Chorvatska. A no prostě kam se dalo, tak se vyjelo pořád. A nebo teda ze zájezdama, nebo různý ty akce byly, takže no neexistovalo, aby prostě se trávilo někde doma.
0: Jo,
1: když
0: jo.
1: Všude je krásně. Ale doma je to nejhezčí, jo. Vždycky jsme byli rádi pryč a když už jsme byli někdy na 14 dnů, tak už ke koncu říkáme, už aby jsme byli doma, už je to tady dlouhý.
0: Už se vám zase začalo stýskat, jo, po té vaší lokalitě a po té vaší oblasti.
1: Přesně tak.
0: Dneska se sice mnozí zmínili o vodě, ale málo kdo zatím se zmínil o tom, jestli mu chybí moře tady v té naší zemi, která bohužel moře nemá. My jsme takový suchozemci.
1: No, no jo, ale tak voda, to je jedno. Také koupaliště je jakákoliv možnost jiná, jo, jsou různý rybníky. Takže my v nouzi, kdekoliv se u silnice zastavilo, viděli jsme rybník a už jsem tam byla. Jo,
0: jo? Tak zkrátka tak, aspoň takhle.
1: Ale i na zájezdě jsem sebou měla plavky, zastavili jsme, je rybník a už jsem byla ve vodě. A to bylo taky tak strašný horka, samozřejmě autobus rozpálený a já říkám, no tak ani si nedojete představit, když si sednete na tu horkou koženku rozpálenou,
0: ano.
1: Že jsem chytla vlka, jo, tak jsme se museli smát. Říkám, v životě jsem to neznala, co to je. Říká, ježišmane, no běž do vody. A, no samozřejmě, už jsem byla v rybníku.
0: Jo.
1: A to bylo hned doslova, se slezlo kolem patníku a v rybníku jsme byli a jak šťastní, že máme nádhernou plochu před sebou. To nemůže být nic ze všeho. Já si nedovedu představit dovolenou vůbec, kde není voda.
0: Kde by nebyla voda. Rozumím.
1: Je všude, najdete hodně toho, jakože po té republice se to tak no, bez toho se mi nedestanovali, jenom u vody, pořád.
0: Tak to je dobře, že to takhle máte. Dobře, tak Jitko, moc vám taky děkuju, přeju vám samozřejmě krásné dny, vydařené léto podle vašich představ, užijte si ho, naplánujte si nějaké bezva věci, co vás budou bavit, a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Ano, děkuji, taky ptáravím všecky a mějte se pěkně novodovolené.
0: Taky.
1: A vůbec i mimo dovolenou.
0: Ano, přesně tak, pořád, neustále. Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná.

0: Karel Černoch na pohádková čtvrté přání a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindro.
1: Krásný večer vám přeji.
0: Děkuju.
1: A chci poděkovat za krásné písničky, co nám pouštíte.
0: Ráda vyřídím našemu panu šéfovi hudebnímu.
1: No, to jsou písničky našeho mládí.
0: No, víte? Tak to je dobře, že si vyberete.
1: Vzpomínat.
0: Jo.
1: Ale já chci vzpomínat nebo vzpomenout ty prázdniny, kdy byly děti a kdy se jezdilo k moři. To bylo k nezaplacení.
0: Krása.
1: To je prostě ty zlatý písky. Jinam se nesmělo, že jo, Bulharsko, Rumunsko.
0: Ano.
1: Ale to mám dva případy, kdy jsme jeli teda na Šíravu. Podstan. Synové byli nadšení, protože Podstan, to bylo jejich, byli zvyklí z táboru. A my jsme přijeli a nám tam propršel celý týden.
0: Jejej, no stane se, no.
1: Oni lítali v gumákách a chytali prostě ryby. A já jsem byla nešťastná, tak jsem je potom uprosila po týdnu, že teda bychom mohli jet domů, že to nezvládnu v tom mokru. Oni to měli všechno rozstříděný, pověšený v té chatce, úplně prostě normálně, jak byli zvyklí z táboru. A já jsem byla nešťastná. A pak jsem měla ještě druhý s nima zážitek. Jsme jeli do Sopoty nahoře až na severu v Polsku. Byl tam prostě festival. No tak jsme si udělali vejle, že jsme u moře nebyli.
0: Ano.
1: V Polsku. Ježišmarja, my jsme přijeli, tam byl takovej vít. A tak moře bylo studený.
0: Studený, no jo. Sever je sever.
1: Strašný. Já jsem se modlila, ať už jedeme domů. Jinak ty prázdniny, co jsme prožívali u moře, to bylo k nezaplacení. Kdyby to bylo blíž, tak by člověk jezdil prostě každýho půl roku, ale jinak to nešlo, než jenom o těch prázdninách. A přesto se mě zdá, že to léto, jako když jsem dospívala já, jako v deseti, tak si vzpomínám, že to byly takový prostě silný léta. Všude bylo vidět obilí, že se sváží. A teď je to takový, v květnu jsou vedra, v červnu je zima. Je to prostě zvláštní, jak je to všechno otočený. No tak s tím jako nic neuděláme, no.
0: Ano, ano.
1: Tak nějak jsem jenom se chtěla trošku vzpomenout.
0: To je dobře, že jste se ozvala, takže ráda vzpomínáte, no. I když jsou některá místa, kam nemáte potřebu se asi vracet, že jo, úplně.
1: No tak to víte, že se najdou do ten život, no. Tak člověk to má prostě už poskládaný.
0: V paměti, ano, ano. Dobře.
1: Děkuji vám moc krásně.
0: Já vám děkuji moc za povídání, za návštěvu. Mějte se moc hezky a krásné dny a hezké léto přeju, vydařené.
1: Děkuji,
0: naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já? No, to je otázka. Pozdravíme do Kyjova Pepu. Krásnou noc, Pepo.
1: Já zdravím ještě jednou, Jitřko.
0: Děkuju.
1: Mám rád léto, měl jsem ho za mladá rád, protože bydlím v Kyjově a pocházím z Milotic, kde je pěkný rybník, takže jsme jako děti prázdní tam strávili skoro celé prázdní.
0: No krása.
1: Doma pomáhat. Jinak, jak jsem trochu vyspěl, tak jsme jezdili s klukama na motorky pod Stany Vranovská přehrada.
0: No jo.
1: U třetí na Bystříčka Tatry. A pak potom, když jsem měl rodinu, tak jsme byli pod Stanem s holkama, tak jsme byli Duchoňka u Topolčan, Senec u Bratislavy, Šírava v Píšťanech. No a pak, když se nám za 12 let narodil synáček, tak ten chtěl je taky pod Stan, tak jsme jeli do Ostrovské Nové Vsi, tady jsou koupaliště, šelkoviště. No a postavili jsme stan a na druhý den začalo pršet a dva dny lílo se mokrý stan a jeli jsme dom, takže si moc stanování neužil.
0: Někdy se to přihodí takhle prostě, že to člověk, kdyby co dělal, tak to nevymyslí, přesně tak.
1: Vy jste ho zklamaný, aspoň jeden den se vyspal ve staně.
0: Tak jste mu to už pak nevynahradili, říkáte, jo?
1: Už ne, protože potom už jsme jezdili na dovolenou jako na rekreaci, jako do ubytovacích zařízení
0: jo,
1: na hotelu.
0: Už tak. To nebyl stan.
1: Jinak mě nevadilo horko, já jsem hrával fotbal roky a tak mě spíš na fotbal jsem měl rád teplo, ale ne tyto vedra, co jsou teď poslední roky. Kusiničky říkali, že vydržby a já jsem nerád hrával na jaro a na podzim, když byly ty plískaňce, to mě vadilo víc, jako ty horka. Vydržel jsem dělat horku a to mě nevadilo a teď teda s věkem mě vadí ty horka a i tak, že se spíš chovávám do stínu. Protože mě to dělá jako ze zdravotních důvodů.
0: Jasně, problém. Rozumím.
1: Příliš vysoké ty horka.
0: Rozumím, takže když jsou takové ty ideální teploty 25, 26, tak to je pro vás fajn, jo?
1: Jo, ty klasické, normální, ne jo. Ty tropické. Jinak jsem měl rád i zimu, když bývaly zimy, teda sníhu, to jsme saňkové lyžovali, to mě taky se mě líbilo a jinak jaro, protože máme zahrádku, tak už vždycky se těším, až se do toho.
0: No to je krása, no jo.
1: Takže tam žiju od jara do podzimu a relaxuju. Něco vypěstujeme a jako.
0: Takže je to radost vlastně potom sklízet nějaké ty dobroty, ty radosti, co se čemu se zadaří.
1: No, loni byla radost, loni jsme měli 180 kilo jablek.
0: Pánečku, to je krása, no.
1: Tak se mají prodával, horší je to letos, protože buď to zmrzlo, nebo říká mě sada známý tady, že to kvetlo v době, kdy bylo zima a nevyletěly včelky, takže to neopilo. Takže
0: jo.
1: Chodím a hledám na jabloňách jablíčka.
0: Takže myslíte, že jablek alespoň v té vaší oblasti, co žijete, tak, že bude málo?
1: Ne, ani třešně.
0: Ani třešně, tak to vidíte.
1: Třešně, ale vůbec někde 3-4 třešně na stromě a špatný je to. No. Takže já jsem říkal, že se každý rok nejsou hody.
0: To je pravda, tak to je, přesně tak. No. Vidíte to, já mám zase pocit, že tady ve středních Čechách třeba třešní je dost. Jablek nevím, jak bude, to jsem se nekoukala, ale třešní, co jsem se dívala, tak těch se mi zdá hodně na stromech.
1: Tady kousek dál, taky v té vedlejší vesnici u Kyjova, tam při střešně jsou taky, no ale tady v Kyjově nic.
0: Tady tam u vás nic, tak vy jste to tam zrovna vychytali letos to nějaké to mrazivé, když byly stromy v pětu.
1: Meruňky ty už nemám 4 roky, takže.
0: Jo, radši.
1: Vůbec, to zmrzne každý rok.
0: To je pravda, že ty jsou na to choulosti výhodně. No dobře, tak Pepo, moc vám přeju samozřejmě pěkné léto na zahrádce, hodně zdraví.
1: Děkuju vám moc, protože měsíc po operací ramene.
0: Jejej, tak ať se to dobře hojí, pěkně cvičte, ať jste fit.
1: Chodím na cvičení a
0: to je
1: na
0: dobře.
1: Magnety. A
0: no.
1: Potrál se tím vazy v zimě, že spadl na ledě, tak potrané vazy ještě prostý, tak je to měsíc po operaci.
0: Tak je potřeba ještě tomu dát čas a pak rozcvičit.
1: Dělám rehabilitaci, abych mohl zase trochu pracovat.
0: Ano, jo. Dobře, tak přeju hodně zdraví a krásné letní dny na zahrádce. Mějte se hezky.
1: Zase někdy naslyšenou.
0: Budu se těšit, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Honza Nedvěd a písnička jménem Podvod, to vše v noční lince, kam se dovolala také Jarmila z Vysočiny. Krásnou noc, Jarmilo.
2: Já všichni zdravím z noční linky.
1: Děkuji moc krát.
2: Volám z Vysočiny, 15 km od Třebíče. Mhm. Takže jsem tady na chaloupce, už konečně jsem přišla z nemocnice, kde se teda uzdravuju.
1: To je dobře.
2: Víceméně jsem ráda, že tady můžu už vegetit. No a s tím, že teda jako malá, když jsme byli jako děti, tak nás děda bral do lesa. Mm-hmm. A prostě nám vykládal, jak byly po válce takový ty v lese takový ty jámy, prostě po granátech.
1: No, no.
2: Ale tam prostě jsou jeskynky.
1: Aha.
2: My jsme tomu věřili. Já jsem se bála, mě bylo až 6 let nebo 5. Prostě jsem se bála, jo. A kdykoliv jsem šla do toho lesa, protože tam rostly suchořiby, lišky, prostě krásný mech a to. Bylo to na Hladově, kde jsme byli na ty hájence. A prostě až do dneška se mi o tom zdá, jak jsme tam chodili, jak nás děda takhle prostě vyděsil, že tam jsou jeskynky a já jsem tomu se sestrou věřila.
1: Jo.
2: No a teďka je to jak pohádka, že jo. Prostě ať dá prstíček a to a pak zase perníková chaloupka do toho a prostě se ty pohádky mi tak splynuly, že z toho je docela takový aj horor, jo. No, ale ráda na to vzpomínám s tím, že teda jako my jsme měli prostě na Hladově. Tam rostly kuřátka, lišky, tam rostly dubáci u křížka.
1: Jo.
2: Tak když mamka nás poslala na polívku, skočte mi na polívku pro dubáky, tak jsme šli ke křížku, jo, pod lípy, tam byly krásní dubáci a to, no lišky v mechu, to úplně vidím jak dneska.
1: Ano.
2: No a s tím, že teda fakt to bylo kouzelný a myslím si, že dnešní mládež nebo prostě děti o to přišly tady o to. S tím, že každá doba něco nese, že jo. Můj otec, když teda k nám vykládali, jsme se sešli tam třeba na narozeniny nebo jinak jsme nějak neslavili nebo to, ale ty narozeniny jsme třeba si poseděli, tak vzpomínal a tak krásně vykládal, sice smutně z války, protože byl 40. ročník, jak mu bylo 5. A prostě ty Němci v těch familiích tam na Holejích jeli a Rusi taky, jo, a prostě jaký dělají zvěrstva. A jak on byl blonďák, takže jako vlastně byl nordická rasa, že jo?
1: Ano, ano, ano. No,
2: ale stalo se třeba to, chci říct, že vyšel jsem z té struhy a jak jeli ty tanky a tady tyhle ty obrněný vozy, tak jsem vzal kamene, já jsem s takovou chutí to po ní hodil, že jsem prostě jako chtěl ukázat, jako, že tak nemám rád, a jo, no ale jako bylo to docela riziko, protože kdyby rozstřelili, byla ta možnost taky, že jo.
1: Ano, ano,
2: ale
1: ano.
2: Ale zřejmě viděli blondiáka, tak prostě si řekli, jo, to by, no ale tak to o tom tak krásně vykládal a vykládal o tom každý rok.
1: Takže vzpomínáte na tyhle, na ta posezení společná, no, na to povídání.
2: A to vykládám svým dětem nebo občasům a holky mi říkají, mamko, to už nám tolikrát říkala. To je zájem, jo.
1: Musíte tak, vymyslet na letošní prázdniny něco novýho.
2: Tak zase to je trošku o ničem jiný, ale každá doba něco nese, že
1: to
2: jo.
1: To je pravda.
2: Byla to, když se říká, to je doba těžká, ale vždycky se najde nějaký pozitivum prostě, ano, a nějaká radost.
1: Ano.
2: A člověk by si měl udělat radost už jen z toho, že vychází to sluníčko. Já se teďka probouzím na prášky, protože mám na štítnou žlázu.
1: Jo, tak se musíte kurírovat.
2: A normálně to mám tak nastavený v hlavě, že nemusím mít budíka.
1: Tak to je dobře. Tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Popřeju vám hlavně pevné zdraví, hodně zdraví, hezké léto, moc děkuju za návštěvu a užijte si to na chaloupce. Mějte se moc hezky, děkuju.
2: A já všechny taky přeju pěknou dovolenou a hodně sluníčka, kdo má rád. A kdo ne, tak prostě bohužel.
1: Určitě se brzo uslyšíme v noční lince. Mějte se hezky, no, dobrou noc, no. Naslyšenou.
2: Dobrou noc a děkuju vám všem, co to vedete tam pěkně.
1: Děkujeme za návštěvu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, vážení a milí, a protože se čas naplnil a protože jedna hodina noční či raní, jak chcete, klepe na dveře, tak to znamená, že jsme na konci noční linky a také to znamená, že bych vám ráda poděkovala za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý k vám přicházejí nejenom s pozdravením, ale i s touto nabídkou. Dneškem se rozloučíme s králem Vladislavem, jedním z rekordmanů na českém trůně, co se délky jeho funkčního období týká, a necháme vládnout jeho syna Ludvíka. Co jiného nám nakonec zbývá, když už to tak dějiny zařídili, že vše ostatní, kromě výše jmenovaných, má na starosti
4: Jaromír Ostrý.
1: Od toho je tu režisér, zatímco Petr Hora Hořejš se postaral o knižní Toulky českou minulostí. Jimiž inspirování budeme sledovat, co se u nás dělo na počátku století 16. Pro Český rozhlas 2, stanice jménem Praha, ale hlavně pro posluchače tohoto seriálu, jsme tuto 297. schůzku v pořadí připravili v Českém rozhlase Brno.
2: Na počátku měsíce července 1515. roku shledali se konečně císař římský Maximilián Habsburský a král Vladislav Jagellonský. Svět málo kdy vídal tolik knížat a vysokého panstva ze všelikých zemí blízkých i dalekých, tolik nádhery, lesku a slávy, takovou rozmanitost krojů, řečí a obyčejů pohromadě, jako při prvním shledání a vítání se panovníků v širém poli nedaleko Brugu nad Litavou a Trautmannsdorfu v Rakousích. To bylo 16. července. Na zítří 17. července trval vjezd do Vídně téměř celý den při tolikerém množství lidu v počasí deštivém. Maximilián i Vladislav dali se nésti na bohatých křeslech. Dne 19. července bylo první slavné posezení a jednání. 20. července vydal Maximilián zápis, jímž krále Ludvíka Jagellonského ustanovoval napřed za svého náměstka v říši

0: a poroučel ho svým kurfiřtům po své smrti za nástupce. A tu byl také oddán manželství král Ludvík s vnučkou Maximiliánovou Marií. Další dnové 23. až 28. července stráveny byly v rozmanitých kratochvílích, tancích, turnajích, hrách a hostinách, výměnách darů, spisování a prohlašování smluv, etc. 29. července odjel císař do Nového Města za Vídní, kam ho následovali králové, královny, kardinálové a jiní k provozování myslivosti a k jiným zábavám. Dne 3. srpna po císařově odjezdu nastalo Vladislavovi loučení jak od bratra svého krále Zikmunda, jenž se přes Vídeň a Moravu vracel do svého Polska, tak i od dcery, která zůstala na dvoře císařském, aby prý se naučila řeči německé. Jakož byl Vladislav měkkého srdce, rozumí se, že rozplýval se v slzách a od milovaného dítěte téměř násilím odloučen býti musel.
1: Vladislav vůbec kudy chodil, tudy slzel.
2: Nechceme se mu vysmívat, ale faktem je, že pohnut byl opravdu velmi často.
1: Od chvíle, kdy mu zemřela milovaná manželka Anna, se mu slzy objevovaly na tvářích často.
2: Nejčastěji, když se neubránil vzpomínce na tu, s níž krátce poznal manželské štěstí.
1: Rozplakal se, když mu nedlouho po ženíně úmrtí sekretáři četli gratulace k narození syna Ludvíka.
2: Veřejně propadl dojetí při Ludvíkově korunovaci na uherského krále.
1: To měl nový uherský panovník sotva 2 roky.
2: Rozbrečel se i o 6 let na to, když se v rozhovoru dostal do rozporu s českým kancléřem Ladislavem ze Šternberka.
1: Poslové vyslaní do Budína ohledně vojenské pomoci českých měst králi roku 1514. v Praze vyprávějí, jak se panovníkovi kutáleli po tvářích dojetím slzy jako hrachy.
2: Plakal i při další, a možno říci, že poslední významné události své vlády při podpisu svatebních a nástupnických dohod ve Vídni roku 1515, jímž své děti zaslíbil partnerům z habsburského rodu.
1: Tento vídeňský kongres 1515. roku...
3: Ta číslovka je tu proto, abychom jej odlišili od jiných událostí, stejně pojmenovaných.
1: Uvedl slavnostmi a obřady dochodu mocenský mechanismus.
2: Měl se stát nezapomenutelným divadlem pro všechny účastníky.
1: A zároveň měl být dokladem toho, že Habsburkové se stávají velmocí.
3: Dal si Maximilián záležet?
2: Dal? Velice. Osobně nad přípravami oslav dozíral.
1: Ze svých vojsk dal speciálně vybrat 600 nejurostlejších žoldnéřů vysokých postav a přikázal je obléknout do zvláštních uniform.
2: Jejich barvu a střih navrhoval mimo jiné slavný malíř Albrecht Dürer.
1: Ten se vůbec věnoval péči o vzhled Maximiliánových dvořanů.
2: Současně povolal císař do Vídně nejznámější rytíře, turnajníky z celé Evropy.
1: A nejenom to. Taky se postaral, aby na slavnost přijeli z knížaty i přední básníci, zpěváci, herci a kejklíři.
2: V místě konání kongresu byly shromážděny rodové habsburské klenoty a šperky.
1: Císařská pokladnice měla být otevřena.
2: Pochopitelně pouze pro pozvané hosty.
1: A měla dosvědčovat nesmírné bohatství hostitelovo.
2: Málo kdo ale věděl, že valnou část klenotů si musel Habsburg pro tuto expozici vypůjčit od svých věřitelů, kterým dal kdysi tyto šperky do zástavy.
1: Do města měli pozvaní králové a jejich doprovod výjíždět pod slavobránou, vytesanou a namalovanou podle Dürerových návrhů.
2: Císař osobně dohlédl na to, aby byly očištěny vídeňské fasády na domech v ulicích, kudy se budou hosté ubírat.
1: A postaral se i o to, aby zdi svatoštěpánského chrámu byly zbaveny nečistot.
2: Zkontroloval i závěsné koberce, hedvábné látky, brokát a samet pro dekoraci vnitřních prostor vídeňského hradu, jakož i dřevěných tribun pro diváky.
3: Zkrátka nic neponechal náhodě.
1: Ta sláva se mu ale pořádně prodražila.
3: Kolik?
1: Víc než 200 tisíc zlatých.
3: Což bylo asi dost.
1: Dost, ku příkladu na jedno velkolepé vojenské tažení.
3: No tak v tomto případě byly prostředky vynaloženy přece jen smysluplněji.
1: Císařská pokladna byla samozřejmě prázdná.
2: A tak veškeré náklady platila firma Jakuba Fuggera.
3: Což byla věhlasná bankéřská rodina, tuším, z Augsburku?
2: Právě odtud. Císař jí věnoval na oplátku pozemky v Nizozemí a veškerou měď z tyrolských dolů.

0: Když se konečně císař Maximilián a král Vladislav setkali tváří v tvář, bylo to pod hruškou.
1: Pod čím?
0: Jak říkám, pod hruškou.
1: Pod hruškou, aha. A proč zrovna tam?
0: Ta hruška stála na vršku u Trautmannsdorfu, kteréžto místo nebylo zvoleno jenom tak náhodou.
1: Pořád nerozumím.
0: Hruška, tedy strom hrušeň, byl ve středověku symbolem plodnosti a štěstí.
2: Kromě toho často vyznačoval meze mezi selskými a panskými polnostmi.
0: Ten strom byl možná spjatý se starobylou císařskou pověstí.
1: Pověsti já rád.
0: Měl se pod ní objevit dlouho očekávaný vytoužený vladař Římské říše, bájný císař.
2: Ať už to bylo jak chtělo. Pod hrušeň před Vídní dopravili dvořané v nosítkách připevněných na koně císaře Maximiliána s doprovodem.
0: V tom skromném císařském doprovodu napočítali zpravodajové 8800 rytířů v plné zbroji a s vlajícími praporci.
1: Pořád ještě nevidím Vladislava.
2: Už se blíží, tam odtud, ze stanového tábora.
1: Taky zdá se, není sám.
2: Není. Jednak ho doprovázel 9letý uherský spolukrál Ludvík a také Vladislavův bratr, polský král Zikmund.
0: Zatímco Zikmund a jeho synovec Ludvík jeli na koních, Vladislav byl přepravován ve zdobených nosítkách.
1: Úchvatná, podívaná.
2: Přijíždí taky princezna Anna.
1: V tom pozlaceném voze taženým 2, 4, 6... 8 bělouši?
2: Ano, to je 11letá jagellonská princezna.
0: Faktická připomínka, budoucí česká královna.
2: Ale to ještě v tuhle chvíli nikdo netuší.
0: Bubny vířily, koně ržály a trumpety vřeštěly.
2: Když se mocnáři setkali, císař nedovolil, aby králové sestoupili z nosítek a z koní a pozdravil po latinsku slovy žalmu.
3: Toto je den, který pán přichystal. Radujme se a buďme veselí.
0: Zatím se strhla bouřka, dalo se do deště a tak v té letní husté spršce vyjížděli poněkud mokří panovníci do hlavního města rakouských zemí.

0: Nevěsta pro 9letého ženicha Ludvíka byla už vybrána.
1: Ano, Marie, císařova vnučka.
0: A co ženich pro Anu?
2: V úvahu připadali hned dva, Karel a Ferdinand.
1: I oni byli Maximiliánovi vnuci.
2: Císař sliboval modré z nebe.
1: O Karlovi tvrdil, že se stane dozajista králem španělským.
2: A kvůli Ferdinandovi povýší zase on, císař, rakouské vévodství na království a právě Ferdinand se stane jeho prvním králem.
1: Tak jako tak bude mít Anna královského ženicha.
2: Na Vídeňském hradě byly uzavřeny dohody.
1: Okamžitě se slavila svatba Ludvíka s Marií a Ferdinanda s Anou.
0: Partneři byli fyzicky přítomni?
2: Ludvíkova nevěsta Marie ano. Ferdinand měl svatbu na dálku v zastoupení.
1: Zastupovalo ho a sňatek uzavřelo jeho císařské veličenstvo.
2: Ustrojilo se na to, jak se patří, mělo na sobě hermelínový plášť a doslova bylo ověšeno šperky a drahokamy, které pozorovatelé odhadovali na 200 000 zlatých.
1: 50letý císař nasadil 11leté Aně na hlavu zlatou korunu a přijal od ní věnec z perel a drahokamů. Když jí objímal, šeptal.
3: Dítě, pros Boha za mé zdraví.
0: Jak se to tak dopodrobna všecko ví?
2: On si to důkladně a dopodrobna poznamenával ve svém deníku humanista Bartolinus.
1: Ten, který pronesl pomši řeč.
3: Bohužel můj proslov se minul svým účinkem a jen málo kdo mi věnoval pozornost. Jak pak by také ti nevzdělanci mohli ocenit klasickou latinu? Doma požírají ti to barbaři koňské maso a pijí koňskou krev smíchanou s mlékem. Odkud by se v nich vzal smysl pro rétoriku?
1: Hněvivými poznámkami zahrnul především Uhry a Poláky, ale ani čeští šlechtici nebyli vyňati z kruhu.
3: Těch polovzdělaných barbarů.
2: Po obřadech v chrámu císař s králi pasovali 200 šlechticů na rytíře a zahájili turnaje.
1: Hodovalo se, pěvci a kejklíři předváděli své umění.
2: Polští jezdci odění do kozáckých krojů se chlubili akrobaciemi na koních.
1: A na jednom nádvoří herci oslavovali novomanžele alegorickou hrou obojí rozkoše s ctností.
0: Ctnost samozřejmě zvítězila.
1: Jak jinak?
2: Mluvilo se o tom, že císaři a jeho hostům se podávalo na zlatých a stříbrných mísách víc než 300 chodů jídel a rozličných lahůdek.
1: Den končil velkolepým ohňostrojem.

0: Takže žranici bychom měli za sebou, jak říká společenským událostem tohoto druhu náš prostý lid. No a co pak nám zbývá?
1: Rozdávání svatebních darů, samozřejmě.
2: Marie dostala od dědečka takzvaný jitřní dar, poctu po sňatku, zlatý kříž v hodnotě 20 000 zlatých.
0: Dostalo se i na Anu?
1: Ta byla obdarována množstvím drahocenných látek, sametem, hedvábím a damaškem.
2: Král Ludvík usedl na darovaného koně turnajníka a navlékl na sebe pozlacené brnění. Všechno to byly dary císařovi.
1: Na polského krále pamatoval Habsburg dvěma nádherně přistrojenými hřebci. Vladislav dostal krásně zdobenou stříbrnou mísu.
2: Polský král Zikmund nechtěl zůstat za císařem pozadu a zahrnul jej klasickými skvosty Polska, sobolími a medvědími kožešinami.
1: Češi si domů z Vídně vezli zlaté řetězy a stříbrné nádobí.
0: A jakými dary se mohl pochlubit uherský a český král Vladislav?
2: Nějak se o nich nic neví.
1: Buď to byly tak nepatrné, že soudobým zpravodajům nestály za zmínku.
2: A nebo se Vladislavova štědrost nemohla vůbec projevit.
0: A už abychom se pomalu s Vídní loučili.
1: Skoro je na čase.
2: Ještě rozdat vybraným hostům zlaté a stříbrné mince, vydané jako připomínka velkolepého setkání čtyř evropských mocnářů.
1: A taky si dát partičku.
0: Partičku čeho?
1: Karet, to dá rozum.
2: Co je dnes hospodskou zábavou, to bylo tenkrát potěšení vyhražené pouze aristokratům.
0: A když padly poslední trumfy,
1: tak se děkovalo za účast.
2: Na hradním balkóně před shromážděnými davy si mocnáři podávali ruce.
1: Vyměňovali si přátelské pozdravy.
0: Skoro jako dnes při vrcholných summitech, akorát, že chyběly fotoaparáty a mikrofony a televizní kamery.
2: Vídeňský kongres končil v hlaholu zvonů.
0: Ale než si obě jagellonské děti stačily užít svých manželství s habsburskými protějšky, král Vladislav II. Jagellonský, panovník uherský a český, na svém Budínském hradě ve věku 60 let zemřel.
1: Král Vladislav zemřel dobrou smrtí.
0: Co to znamenalo dobrá smrt?
1: Že vykonal pořízení o svém nástupnictví, postaral se o ustavení poručníků pro své sirotky, vyspovídal se, přijal svátost oltářní a nakonec i svátost posledního pomazání.
0: Zatímco při zlé smrti,
2: čili smrti hříšné, přišla zubatá náhle, nenadále, kdy se umírající nemohl o svou duši a o své pozemské statky pořádně postarat.
0: Takže král dobře nakonec zemřel, taky dobře.
3: Zdraví Vladislavovo bývalo již několik let vratké. Zvláště pakostnice trápívala ho častěji, takže někdy po celé neděle ani hnouti se nemohl. Nyní, za silnějšího útoku té nemoci, vyvinula se horečka tak silná, že i on sám dosti záhy předvídal smrt svou. Připravoval se k ní s myslí klidnou a statečnou co křesťan, s dobrou pamětí až do poslední chvíle. 2 dny před smrtí oznámil poslední svou vůli do Čech, či raději poslední žádost k veškerému národu v Čechách, na Moravě, Slezích i obojí Lužici obsahu takového. Aby krále Ludvíka, pána svého, v ničem neopouštěli. U věrné poddanosti k němu se zachovávali a koruna česká i další země, aby s uherskou korunou v lásce a svornosti pod ním se drželi, aby přičinili se k tomu, by dceři jeho ve všem stalo se podle smlouvy s císařem učiněné. Aby stavové všichni v lásce a svornosti spolu živí souce to království dobře řídili a spravovali do let rozumných krále Ludvíka. Aby práva zemská i soudy zemské držány byly tak, aby se chudým i bohatým spravedlivosti činili. Nesnáze opiva vaření, aby stavové nechali bez různic a nelibostí mezi sebou až do šťastných let rozumných krále Ludvíka. Aby pikharti v království českém a markrabství moravském trpěni nebyli. za poručníky krále Ludvíka do jeho zletilosti ustanoveni v zemích koruny české kníže Karel Minsterberský, pan Lev a Břetislav Švihovský z Rýzmberka, v Uhřích kardinál Bakáč a Jiří markrabě Braniborský. Král Zikmund Polský a císař Maximilián prošeni jsou, aby přijali na sebe společně vrchní poručenství jak nad králem Ludvíkem, tak i nad královstvím jeho do let jeho rozumných. Takto spořádav věci své na zemi, skonal Vladislav na modlitbách ve čtvrtek před květnou nedělí dne 13. března v 7 hodin večer a pochován u své manželky ve stoličném Bělehradě dne 19. března. Počítal věku svého 60 let, králování v Čechách 45, v Uhřích 25 let.
4: Je březen 1516, králi Ludvíkovi je necelých 10 let. Mohl takový kluk panovat?
3: Je krásný a vznešený, jako byla jeho matka.
4: Kdo to o něm řekl?
1: Benátský vyslanec u Budínského dvora.
4: Přeháněl?
1: Ani ne. Podobné zmínky nacházíme i u jiných kronikářů.
3: Je to chlapec velmi krásný. Jeho chování je neobyčejně důstojné.
2: Jak dospíval, tak se jeho vzezření měnilo.
1: A dospíval velmi rychle.
2: Všechno na něm bylo nějak urychlené, až předčasné.
1: Narodil se nedonošený.
2: Nápadně brzy začal mluvit.
1: Příliš rychle rostl.
2: 13letého krále popisuje benátský vyslanec jako
3: urostlého mladíka vysoké postavy.
1: Po 4 letech čteme o královici bledé, něžné pleti, andělského zjevu, o mladém vladaři nadmíru vysokém, vytáhlém, ve srovnání s vrstevníky.
4: Krále Ludvíka pozoroval český kronikář Jan Dubravius a napsal o něm tato slova.
3: K němu sluší se zdůraznit 3 mimořádné rysy, vesměs výrazy přílišné předčasnosti, že totiž brzy dospěl, že mu předčasně vyrostl vous a že mu už v 18 letech zešedivěl vlas.
4: Takové rychlé dospívání muselo být lidem divné.
2: Taky že bylo. Okamžitě se vynořila starodávná úsloví o jedincích, kteří rychle rostou.
3: V obecném lidu v Uhřích mluvilo se o proroctví jakéhosi králova hvězdáře, že král Ludvík nepřečká 15 nebo 16 let svého věku, neboť vzrůstem těla příliš časně vypnul se do výše a takoví lidé nebývají prý dlouhověcí.
1: Odtud pramenili znovu a znovu se vynořující fámy, že Ludvík je na smrt nemocen.
3: Ba že jeho milost král měl smrtí sejíti.
4: Byla to pravda?
1: Ani v nejmenším. Jeho tělesná kondice, o kterou pečoval italský lékař, byla uspokojivá a se zdarem mu umožňovala věnovat se honbě a zábavám.
4: Honil hodně?
1: Honil. A ještě víc se bavil.
2: Byl dost rozmazlený. Od jak živa všechno směl a všechno měl.
1: Víc než vlastní panovnická pověst ho zajímaly blištivé stránky dvorského života.
2: Pitky, lovy, kratochvíle, prázdné rozhazování a plýtvání.
1: Na které neměl.
4: Jak se to zjistilo?
1: Ale to máme zase od Benátčanů, kteří vždycky vynikali realistickým pohledem na finanční možnosti vladařů.
2: Ti zjistili, že Ludvík má 6x menší příjmy, než jakými disponoval Matyáš Korvín. A ještě přitom jenom zlomek se dostane do jeho osobní pokladnice.
4: Něčím takovým ten kluk všecko smím, všechno mám, musel být zahanben.
2: Byl. A dost. Pokořovali ho věčné peněžní problémy jeho dvora.
1: Byl odkázán na půjčky peněz a 14 dukátů to byla pro něj skoro zázračná, nedosažitelná suma.
2: Ještě, že mu jeho vychovatel, braniborský markrabí Jiří, sem tam podstrčil nějaký ten zlaťák.
3: Král nemá žádnou moc a musí tančit tak, jak jiní pískají.
4: Poznamenal si jistý tyrolský šlechtic o králi chlapci.
2: A nebylo to jenom proto, že se přitom díval na taneční maškarádu.
3: A tu počala se v Uhřích jakoby nová éra. Když před korunováním královny Marie ve stoličném Bělehradě dne 11. prosince roku 1521 král Ludvík sám znova korunovati se dav, nejen obnovil přísahu své zemi, ale i od stavů všech přijal novou přísahu věrnosti a poslušenství. Také účastenství na potom královny Marie ve věcech vládních manžela jejího slibovalo napomáhati k povznesení autority královské. Hrdá Španělka tato, Habsburkovna, ducha čilého a bystrého, byla o rok starší svého manžela, kterému teprv 22. ledna 1522. roku po 6 letech manželství svatebně oddána byla. Ačkoliv oba novomanželé, Ludvík 15-letý a Marie 16-letá, nevymanili se ještě celé z choutek a libostí věku mladického, nemeškali ve škole protivenství nabývati stále více zralosti a opravdovosti.
4: Jak vypadala Marie?
2: Byla to dcera Johany zvané Šílená a Filipa řečeného Sličný.
4: Pozoruhodná kombinace.
1: Už na první pohled svým trochu pokleslým dolním rtem dávala najevo svou příslušnost k habsburskému rodu.
2: Ale jinak podle jejího portrétu, co by 19-leté, lze soudit, že určitý půvab měla.
1: Její pleť byla tmavší.
4: Aspoň se tak musela jevit oproti všem těm aristokratickým bledulím.
1: A postavy byla štíhlé a menší.
2: Nejenže byla o rok starší, byla mnohem zralejší než její chlapecký manžel.
1: Docela dobře se doplňovala s tím vytáhlým jagellonským blondiáčkem Ludvíkem.
4: Kde vyrůstala?
2: V Nizozemí.
1: Někdy se jí říkalo i Flámka.
2: A od dětství si osvojila kulturu těchto velice vyspělých evropských zemí.
1: Jejím vychovatelem byl stoupenec Erasma Rotterdamského, humanista Adrien z Utrechtu, pozdější papež Hadrián VII.
2: Marie byla sečtělá v náboženské i světské literatuře.
1: Což Ludvíkovi imponovalo.
2: Ludvíkovi na Marii imponovalo skoro všecko.
4: Že on se do ní zamiloval.
1: Jako malý kluk.
4: Tak tím konec konců svým věkem a navzdory vzrůstu pořád ještě byl.
1: Marie mu imponovala svou vzdělaností a bystrostí ducha.
2: Ale taky hebitou energií, která se projevovala i v jízdě na koni a při honbě.
4: Musela toho probouzejícího se mladíka asi lákat.
1: Aby ne. Vábila ho i sexuálně. Byla v lásce zkušenější než její partner.
2: Ovládala rafinované způsoby rozkoší a užívala vhodných lektvarů, aby neotěhotněla.
1: I při stolování a hodování přinášela do Budína nové, jemnější formy.
2: Král Ludvík si zvykl jíst a pít 6x, 7x denně. Na tabuli se objevovaly pro něho dosud neznámé lahůdky.
1: K hodovní tabuli, jak oznamovali zpravodajové.
4: Zajisté benátští vyslanci.
1: Zajisté, ti věděli všechno. Tak tedy ke stolu zasedali novomanželé unavení hrami a tancem nejednou i po půlnoci.
2: Když navštívili budínský dvůr poslové z Plzně, podal jeden z nich domů zprávu o radovánkách, ve kterých Ludvík a Marie žijí.
3: Král s královou její milostí často se projíždějí a milování jest jejich milostem více než co jiného na

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

podkroví vonívalo terpentínem. A že byl malíř, to se ví. Občas byl cítit vínem. Rostly mu bousy trosečníků, ztracených prostřed vlastní země. V očích jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Krátká znělka právě dozněla a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. V rozpravách se nám velice zabydlely rodinné sestavy. Přítomným divákům v Ungeltu a rozhlasovým posluchačům se to líbí, takže rodinná sestava za chvíli narukuje na scénu divadla Ungelt i dnes. Jsou to dvě dámy, dvě herečky, Marta Isová, to je dcera, a její maminka Lenka Termerová.
4: Vem si mikrofon, mami.
5: Dobrý den.
3: Ano, to děkuju. Bývá často, že dcery už dávají rady maminkám.
4: Ale já jsem
3: taky porušil bonton lehce, že jsem napřed řekl mladičkou dceru a poté jaksi o něco starší maminku.
4: O málo, ona mě měla strašně mladá.
3: S Lenkou známe strašný roky, skoro od 20 let. Já jsem tehdy byl herec Těšinského divadla, ty jsi přišla do Ostravy, prožívala s velkou lásku, která za tebou dojížděla do té Ostravy. Byl to někdejší student FAMU, pak se vzali a tady je mimo jiné výsledek. Ale výsledky jsou dva, že jo?
5: Ano.
3: Tak ale pojďme zmapovat, protože jméno Isa je u nás velmi nezvyklé. Jak to v těch rodinných vztazích je? Maurice Isa je vystudovaný režisér, přišel studovat do Prahy FAMU.
5: Ano.
3: Pak má bratra, to je taky pan Isa, a ten se věnuje čemu?
5: Bratr bohužel nežije, no, aha, ten problém. Vystudoval dokument.
3: Taky FAMU?
5: Ano. Tak ano, oni se ano. Tak opičejí vždycky, ty sourozenci.
4: Ty starší bratři po těch mladších.
5: No ano, oni jim tak razí tu cestu. A on vystudoval dokument a mimo to byl otec, nebo je otec Míši, Kláry a Salima, tři
3: ano,
5: dětí.
3: Takže herečka, další herečka v rodině, Klára ano. Isová, je tvoje neteř a tvoje
4: moje sestřenice.
3: Sestřenice.
5: Ano, a Salim je takový velice šikovný a úspěšný fotograf.
3: To
5: je bratr Kláry.
3: To je bratr Kláry. No
4: a já, aby
3: má taky bratra.
4: Přesně, malé genealogické okénko. Můj bratr je Filip, toho porodila tady taky maminka.
5: Téměř v Ostravě.
4: A to je střihač, to je ten, co byl v té Ostravě. Ten je ještě o něco starší než já. A ten má další tři děti. Pěkně se nám
3: takže
4: to rozrůstá tady.
3: Vás je jako potomku těch dvou bratrů, co dorazili do Prahy, tak nám
5: ano,
3: přivedli
5: na
3: světku. No. V České republice kolik dětí? 6.
5: No, ano. Hodně. A to ještě bylo tak, že Morris, můj muž, původně měl jet do Ameriky na filmovou školu, která je velice slavná, ale měl tady dva bratrance, kteří studovali architekturu v 60. letech a ty